0: Krista vám všem.
1: Jsem rád, že jsem se dostal v tom Římanu 8 k tomu textu, který pro mě je tam skoro nejúžasnější. Což jsou ty verše 14, 15, 16, to jsou prostě jedny z mých nejoblíbenějších v Bibli. Taková další věc ještě, kterou bych řekl o sobě, nevím, jestli byste to do mě řekl, když se na mě podíváte, ale učím systematickou teologii na teologickém semináři. Nevím, co si představujete pod pojmem systematická teologie, pro někoho to možná zní jako sprostý slovo a je pravda, že to je taková... No, ale proč to tady říkám? Protože mnozí mají za to, že určité oprávnění k tomu, abychom měli systematickou teologii, celý dopis Římanům. Že vlastně Římanům tam Pavel tak jako systematicky vysvětluje, čemu jako křesťané věříme. A že se musíme hezky naučit, co to teda znamená, čemu věříme. Je to jakoby jedna možnost, jak se dívat na ten dopis Římanům. Nevím, jestli jste třeba někdy vy mladší už četlili s Římanům, jak vám to dávalo smysl, ale to, co já bych chtěl dneska říct, že další možnost, jak se dívat na dopis Římanům, že vlastně Pavel, když teda píše tenhle dopis, tak někde, já nevím, jako na pozadí, nebo to, o čem přemýšlí, co je pro něj klíčová inspirace, není jako systém teologický, ale příběh. Příběh. A víte, jaký příběh? Příběh, který jsme si připomínali někdy tak jako před 14 dny, nebo kdy to byly Velikonoce, kdy si připomínáme novozákonní velikonoční příběh, ale také starozákonní. Protože my tam máme, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, ale přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. A ve starém zákoně, kde tam jsou výrazně nějak otroci? To je, když jsou Izraelci v Egyptě a jsou otroci. A potom je Pán Bůh vysvobodí a oni jdou za Pánem Bohem do zaslíbené země za svým dědictvím. My tady v tom textu, nebo ta Římanům 8 je ochození duchem nebo tělem. A tady jsme měli na konci toho textu, že jsme dědicové. To znamená, ten boží lid šel za svým dědictvím, za tím, co Pán Bůh pro ně připravil. Ale na té cestě, co byla oblíbená činnost Izraelců? Tušíte někdo, co byla oblíbená činnost Izraelců? Já jsem si zkoušel v české Bibli to slovo tam jakoby potrhnout. Je tam hodněkrát. Je tam takový slovo, který tak jako hezky zní. Reptali. To je takový jako, že jste mají reptali, jo? Některý anglický překlady mají murmur. Že v těch různých jazycích je prostě vždycky to r tam jako reptali. Co to znamená, že reptali? No třeba oni šli po té poušti a teďka měli žízeň. A teďka co oni dělali? Oni si říkali takhle jako v sobě, jo? To je hrozný. Vyšli jsme z toho Egypta, tam jsme měli aspoň vodu, tady ani voda není. Mojžíš ten tam furt něco řeší v té svatyni. Kašle na nás, proč neřeší, že máme žízeň, že musíme jít po poušti. A tak potom, když už to v nich jako vzkypělo, tak šli za Mojžíšem a prostě nandali mu to. Jo? Proč si nás vyváděl z Egypta, proč si to dělal? Tak takhle nějak se možná projevovalo to, když chodili podle těla. Když chodili v tom duchu otroctví. Pokud by chodili v duchu synoství, co udělají? Co myslíte na té poušti třeba? Jak to mohli udělat? V ten moment, kdy si uvědomili, že není voda, tak mohli jít za Mojžíšem a mohli říct, hele Mojžíši, není voda, co s tím uděláme? A my mohli říct, no budeme se modlit k Hospodinu. Ono předtím taky se modlili k Hospodinu, ale ještě to bylo osolený o to, že Hospodin měl touhu už ten lid jako trošku jako muně. Že Mojžíš pořád chránil ten boží lid, stavěl se za něj, pak nakonec teda na té poušti zůstali docela dlouho. No, takže pokud my chodíme tady, rozumíte, my jsme tady zpívali takový úžasný písně, jo. A já nevím jak vám, ale tam jsme v té jedné písni zpívali, I v těžkostech zpíváme dál. I v těžkostech zpíváme dál. Tak je otázka, to jsme zpívali teďka. Jo, teďka jsem mluvil o tom, že možná máme blízko k tomu reptat v těžkostech. My teďka s dětma doma čteme Skutky. A tam je taky taková ta fascinující scéna, kdy Pavel a Silas mě zbičovali, dali je doklady ve vězení. A co oni děli ve vězení? Zpívali chvály. Si říkám, tyjo. Ale to nebylo jenom v těch novozákonních dobách. Mám doma knížku, která se jmenuje Nebeský muž. A to je o čínských křesťanech. Jo. A tam je jedna taková scéna, která prostě mě připadne úplně šílená, kdy ten bratr Jun, že ho nějak mučí, nějak mu snad zlomili nohy nebo co, a pak jakoby ho donesou na tu celu, hodí ho tam na zem. A víte, co on tam udělá jako v tom, když ho hodí na zem? On si řekne, tyjo, tak já se za ty svoje mučitele ještě budu postit ve vězení. Já když jsem to čest, jsem si říkal, co to je za myšlení? Já kdybych byl v jeho pozici, tak se tam budu ještě mě zlomili nohy, budu reptat možná. On se rozhodl, že se bude za ně postit. Já vnímám to, že vlastně ta Římanu 8, jestli se ještě někdo vzpomenete, když jsem tady měl poprvé to povídání, tak vlastně jsou takový tři věci, které jsou důležité. Jak přemýšlíme, jak chodíme a to, kdo jsme. Protože tenhle ten text začíná, nejsme dlužníci sami sobě, což zase, to je, já vím, že ono to zní tak jako, ale co to vlastně je, to nejsme dlužníci sami sobě? To je takový to, kdy já mám na něco nárok. Protože já trpím, protože mně se děje nějaká nespravedlnost. Jak to, že on má a já nemám? Jak to, že, jo, a jako máme pocit, že nám všichni tady v církvi a v rodině nebo stát nám něco dluží. Protože my si to zasloužíme. Protože trpíme, nebo protože jsme na tom hůř než někdo jiný, protože jsme udělali víc než někdo jiný. Ale Pavel to tady popisuje, že tohleto je buď to chození podle těla, nebo podle své vůle, nebo v tom duchu otroctví. Kdežto ti, kdo jsou vedeni duchem, vědí, že jsou boží synové. Že jsou boží synové, kterým náleží dědictví, který nám vybojoval Kristus. Můžu se zeptat, kdo z vás jste viděl Hobita? Teda to jsou tři filmy. Viděl jste to někdo? Jo, super. Tak teďka teda to bude spíš pro ty mladší. Jako taková ilustrace zase toho ducha otroctví a ducha synoství. Protože, zase, pro ty, kdo jste to nevěděli, v tom filmu nebo v té knížce Hobbit je někdo, kdo se jmenuje Thorin Pavéza. A to je trpaslík, který přišel o svoje dědictví. Protože to, co bylo jejich dědictví, obsadil drak, který tam seděl na tom zlatu a tak dále. A teďka, to, co je na tom příběhu jako úžasný pro mě, že ten Thorin Pavéza se pokouší sehnat lidi, kteří by mu pomohli, aby získali zpátky to dědictví. Nakonec se jich najde 14 a vyrazí k tomu dědictví. Všichni jim říkají, že jsou blázni, ale ten Thorin Pavéza většinu toho filmu věří, že on je ten dědic. Chodí v tom duchu synovství. Ale víte, co je, co se mi na tom líbí, nebo v tom filmu to je zajímavě stvárněný. Když nakonec, zase teďka nebudu vyprávět celý příběh, ale nakonec se stane to, že on je zase králem pod horou. A víte, co se mu potom stane? Že se začne bát o to svoje dědictví. Že se začne bát a je ochoten klidně obětovat všechny trpaslíky. Jemu dokonce přijdou jiní trpaslíci na pomoc. A on se tam schovává, dokonce přemýšlí, že půjdou ještě někam jakoby hloubše schovat. A když mu ti jeho kamarádi říkají, no ale to ti nevadí, že tam kvůli nám umírají jiní? A on říká, no kvůli zlatu, to se musí dělat oběti. A co je úžasný na tom filmu ještě, že tam je i to, že činí pokání, a nakonec, když ta bitva už je skoro prohraná, tak zase vyrazí do bitvy v tom duchu synoství, kdy nakonec jakoby to je pro něj důležitější, než to, aby byl tím králem, aby si tam nárokoval ten trůn. To je pro mě fascinující příběh o tom, co to je chodit buď v duchu synoství, nebo v duchu otroctví. Proč to říkám? Protože tam dokonce ten jiný trpaslík mu říká, když jsme byli chudí a šli jsme sem, tak jsi byl víc králem, než teďka, když tam měl už všechny ty, jo, měl na korunu, měl tam to zlato. On mu tam říká, tehdy jsi byl víc králem, než jsi teďka. Co tím chci říct? Že my v duchu synoství opravdu můžeme chodit i v době těžkostí a trápení. Proč? Protože máme toho Božího syna, který šel touhle cestou před náma. A dneska ráno mě poprvé v životě napadla jedna věc, jo, tak to s váma budu sdílet. Víte, když Ježíš byl na kříži, tak co se stalo? Tak byla tma nějak na 3 hodiny. Jo. A teďka vím, že různí ti, jak se jim říká, astrofyzici řeší, jestli bylo nějaké zatmění slunce, jestli to tehdy mohlo nastat a tak dále. Mě dneska ráno napadlo, možná, že ta temnota, která tam nastala, jo, možná mohla být způsobená sluncem, já nevím, ale co když to bylo tak, že tam tehdy se shromáždily všechny pekelní hordy. Protože tady na zemi se objevil někdo, kdo chodil v duchu synoství tak, že ty pekelní hordy to tak iritovalo a věděli, že on je tak nebezpečný, že ho musí donutit k tomu, aby podlehl duchu otroctví. Aby pokud možno slezl z kříže, aby pokud možno proklal Boha, aby pokud možno vzdal to, že Bůh je s ním, i když ho opustil. Já chápu ten zápas, co vedl Ježíš na kříži, že vlastně šlo o to, jestli uvěří i v ten moment, kdy tam všechny hordy pekelní se na něj vrhají, takže vlastně on mohl slézt kříže. A teďka, proč já ještě, co jsem ještě domýšlel, jo? Protože já nevím, jestli jste někdy tohleto řešili, ale já vím, že když jsem uvěřil, tak jsem si kladl takové otázky, já nevím, jestli můžu říct, že teda, jestli mi je dal Satan do mysli, ale já jsem si vždycky říkal, tyjo, jak Ježíš za 3 hodiny mohl nést utrpení všech Židů z holokaustu. Nebo teď se mluví o Ukrajině, o tom hladomoru, kdy tam umřelo 7 milionů Ukrajinců. A křesťané říkají, že všecko to nesl Ježíš. Takže jsem si vždycky říkal, jak já nevím, nějak mi to úplně věřím tomu a nevím, jak to funguje. Když to dneska jsem si říkal, no dobře, tak pokud teda všechny démoni, všechny vlády, mocnosti, síly se soustředí na to, aby tam Ježíš byl sám, aby z lidského pohledu, pokud možno nikdo nebyl s ním, víme, že tam byl Ježíš, Ján, možná nějaký ty ženy, ale v podstatě ho všichni opustili. A teď se na ně vrhly všechny ty mocnosti, které dneska způsobují to, co se děje na Ukrajině, které způsobily, rozumíte, já nezbavuju zodpovědnosti lidi. Lidi samozřejmě nesou svou zodpovědnost, ale Pavel říká, že bojujeme svůj boj proti duchovním mocnostem a silám. A tyhle ty všechny síly a mocnosti se vrhli tehdy na Krista. A co on dělá? Teď zase záleží, jak budeme vykládat to, co Ježíš dělá. On na kříži říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Pokud vyhrál, tak to neříkal v duchu ublížený bezmocný oběti, která si říká, no tak Bůh se na mě vykašlal, tak to je teda v pytli, no tak na něj aspoň zařvu, že mě teda opustil. Můžeme vykládat ten text takhle. Ale potom by Ježíš prohrál, protože by chodil v duchu otroctví. Něco jako Kain, který Bohu vlastně plivl do tváře, když nepřijal jeho oběť. Když to Ježíš, ten dělal právě to, co tady máme, přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. Ježíš i v momentě, kdy ho Bůh vlastně opustil, tak stejně volá k Otci. Protože není ochoten přistoupit na tu satanskou lež, že Bůh se na nás vykašlal. A samozřejmě je to zápas, jako tady Matěj četl ten na začátku text. Ano, jsou to zápasy, abychom tady tomu uvěřili v momentě, kdy možná jsme sami, kdy máme, protože všichni jsou proti nám, že nám nikdo nerozumí, že se děje prostě všechno, peklo se na nás jaksi snad vyřádilo. Ale tak jak já chápu tenhle ten text, který jsme četli, tak Kristus nám vybojoval, že nakonec vždycky, vždycky můžeme chodit v duchu svatosti a nikdy, nikdy nejsme bezmocná oběť. Nikdy. To nám vybojoval Kristus. Pokud vás Satan chce přesvědčit, že jste bezmocná oběť, tak je to lež. Pokud už někdo byl bezmocná oběť, tak to byl Kristus. Ale ten to nepřijal. Ten to nepřijal, že je bezmocná oběť. Ten i v ten moment, kdy ho všichni opustili, včetně otce, tak se nevzdal toho, že je Boží syn. A že ten zlej na něj nemá právo. A tím nám vybojoval, abychom my nemuseli být bezmocné oběti. I když trpíme, i když možná prožijeme těžkosti. Já doufám teda, že třeba, no už snad nemusíme jako Ježíš, ale nějaký podíl na tom taky budeme mít. Že jo? Máme tady, jestliže spolu s ním trpíme, budeme spolu s ním oslavení. Jo? Tak nějaký utrpení taky asi nás čeká tady na zemi. Máme vzít svůj kříž. Všichni doufáme nebo věříme, a já myslím, že to tak je, že to není taková míra, kterou nesl Ježíš, ale není pro všechny stejná ta míra. Je těžký se srovnávat, protože to jako plně nejde. Ale to, co si myslím, že o čem je tenhle ten text, že Pavel, já nevím, křesťany všech dějin chce pozbudit, že jsme nepřijali ducha otroctví, abychom propadli strachu, ale přijali jsme ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. A potom i v těch nejtěžších chvílích můžeme nakonec zpívat. Ne proto, že zavíráme oči před realitou, ale proto, že naopak jsme ochotní se dívat té šelmě do očí a říct jí, nemá šanci. V Hobbitově je ještě jedna scéna, která se mi strašně líbí. Když ten drak útočí na to město, jo, tak všichni v panice utíkají. Ale je tam jeden člověk, ten Bard. A tam, jako mě se v tom filmu, to podle mě udělali úžasně. On leze po těch střechách a úplně je vidět, jak je zaměřený na to, že toho draka chce sundat. Je to úplně bláznivý, protože ten drak má mnohem víc síly, mnohem víc moci. Je to prostě úplně jako lidsky nemožný. Ale on ví, že to je jediná šance. A pokud to někdo může udělat, tak to je on. A prostě já nevím, já jsem se pro ně taková ilustrace toho ducha synoství, kdy ano, do mission impossible, ale pokusím se o to. A tam se to nakonec povede. Ale zase, jako pro mě ta scéna z toho filmu je určitým obrazem toho, co znamená, že jsme nepřijali ducha otroctví, abychom propadli strachu, jako ten starosta tam v tom filmu, který si nabere zlato a rychle utíká, přestože je starosta, on by měl něco řešit, ten toho Barda zavřel do vězení, že jo? A ten, přestože ho zavřeli do vězení, mohl říct, tak oni se na mě vykašlali, ještě mě zavřeli do vězení, mohl by se tam litovat. On se naopak vysvobodí z toho vězení a jde bojovat za ty lidi a jde zabít toho draka. Nepřijali jsme přece ducha otroctví, abychom propadli strachu. Samozřejmě tohleto, rozumíte, ono se to hezky tady říká, když tady nás je tolik. Největší boj je, když jsme sami. Když na nás dolehnou všechny ty věci, které za ten den nám lidi řekli, kde nás, já nevím co, různýma slovama na nás zaútočili a já nevím, podrazili nás, já nevím co, tak pak je velice těžký, když doma člověk sedí nebo leží v posteli, teď najednou přijdou všechny ty myšlenky a začne se litovat a začne si říkat, jak on je chudák. A tam se děje ten největší zápas o naše srdce. Jestli tady tomu podlehneme, asi všichni jsme už podlehli. A nebo, jestli se chopíme toho, ne, já jsem nepřijal ducha otroctví, abych propadal strachu a viděl se jako ta bezmocná oběť všech. Já díky Kristu můžu mít ducha synoství. V němž volám Abba Otče. A můžu dál jít za tím dědictvím, který pro mě připravil on pro svého syna, dceru. On pro nás připravil úžasný dědictví, nebo tu cenu, jak se tady povídalo. A ta je pro ty, kdo zvítězí. Ta je pro ty, kdo zvítězí právě v tomhle zápase. Že chodíme v tom duchu synoství. Že jsme Boží děti. Protože je to duch Boží, kdo dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti Boží. Já vás chci vždycky pozbudit, pokud možno. Otevřte svoje srdce proto, aby vám nebeský Otec vašemu duchu potvrzoval, že jste jeho děti. Já věřím, že kvůli tomu poslal na zem svýho ducha. Už jsem to tady říkal asi při tom prvním kázání, řekni to znova. Jak naše děti poznají, že jsou naše děti? Já si myslím, že to nepoznají podle toho, že to mají napsané v rodném listě. Oni nakonec neumějí číst až do nějakých 7 let. Oni to poznají podle toho, jak se k ním chováme. Ano, je úžasný, že jako Boží děti jsou naše jména zapsána v nebesích. Ale věřím tomu, že náš nebeský Otec chce i tady na zemi, když jsme, nám dávat to potvrzení, že jsme jeho děti. Protože to nás potom zmocňuje k tomu, abychom mohli obstát v těch všech těžkostech, které tady na zemi prožíváme. Když jsme měli homiletiku, tak se vždycky, homiletika je, jak se má kázat, jo? Tak se vždycky říkalo, že by lidi měli vědět, co jim ten kazatel chtěl říct. Já jsem vám dneska chtěl říct, že jsme nepřijali ducha otroctví, abychom opět propadli prachu, strachu, ale že jsme přijali ducha synoství, abychom mohli volat Abba Otče. A to, co bych si nejradši odnes, aby vám zůstalo v hlavě, ten plchot tomu snad věří. On tomu snad věří, nebo co? Pokud se mi nepodařilo tady o tom vás aspoň trochu přesvědčit, tak jsem dneska selhal. Nebeský Otče, tak já ti děkuju za to, že jsme opravdu nepřijali toho ducha otroctví, abychom padli strachu a děsu z toho všeho, co se děje tady na zemi, i když je to hrozný, co se děje třeba na Ukrajině. Děkuju ti za to, že to není tak, že musíme propadnout strachu, ale že v duchu synoství můžeme volat k tobě, jako k tomu Otci, který trpěl šíleným způsobem, když byl zabit jeho syn, ale nevzdal si to s námi lidmi. Děkuju ti za to. Děkuju ti za to, že to je pro nás naděje. Že to je pro nás naděje a že v tomhle tom duchu můžeme chodit. A že když v tomhle duchu chodíme, tak směřujeme a máme už i podíl vlastně na tom dědictví, který si pro nás vybojoval, abychom mohli být součástí Božího království, který přináší pozitivní proměnu do této světa. Nemusíme utíkat, naopak. My můžeme vstupovat do tady toho světa a přinášet to, co ty jsi pro nás vybojoval. Děkuju ti za to, jaký jsi Bůh, a prosím tě o to, aby ses dotýkal toho našeho ducha, aby ses k nám skláněl a dával nám takové to ujištění, že jsme tvoje děti, že jsi na nás nezapomněl, že nejsme zapomenuté bezmocné oběti, ale že jsme tebou milované děti, ke kterým ty se skláníš. Amen.
0: Další bohoslužbu naladíte dnes v 9 hodin, kdy káže Martin Čunek na téma Náboženství zabíjí.

Jsou 3 hodiny z neděle 13. září. Naladěné máte Rádio 7 s Martinou Zacherlovou. Před námi se otevírají poklady z archivu s tématem Stvoření a vědecké tápání. Moderuje Kateřina Hodecová.

0: Po týdnu vás znovu vítám u poslechu relace, která pátrá v hloubkách našeho zvukového archivu po skutečných perlách. A i dnes jedno vytáhneme. Jsou témata, která spolehlivě vyvolají vlnu reakcí. A stvoření je jednou z nich. I proto je důležité zvát k mikrofonu opravdu odborníky, což se podařilo Petru Plaňanskému. Tak dobrý poslech.
1: Rádio 7. Nevšední rádio pro všední dny.
2: Hostem toho dnešního pořadu je Pavel Kábert, dlouholetý člen Creation Research Society, což je společnost pro výzkum stvoření. A spolu s vámi, vážení posluchači, se pokusíme poodhalit něco z tajemství, které obestírá vznik života. Doufám,

0: že se nám to společně podaří. Pavle, vítám tě ve studiu a přeju ti dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A děkuji, že jsi na nás udělal čas. No a než se do toho povídání pustím, tak dodávám, že naším úkolem není vědecké názory nějak zesměšňovat. Chceme se jimi seriózně zabývat a tím, že opustíme obvyklá dogmata a kliše vědy, tak jak jsou mnohdy chápána v tom ateistickém a pozitivistickém pojetí a budeme si klást znepokojivé otázky, tak to možná bude pro některé takové zvláštní. Možná to některé i nadzdvihne. Ale doufám, že jde společně o to, abychom pátrali opravdu po pravdě a abychom se dobrali nějakých odpovědí, pokud se nám to podaří. Čili pokud tento pořad vyvolá zájem nebo diskuzi s našimi posluchači, tak potěšení bude na naší straně. Je známo, že člověk se odjakživa ptá na otázku, co bylo dřív, zda slepice nebo vejce. Já jsem se nechtěl ani tak zeptat, jestli náhodou nevíš, od kdy si tuto otázku člověk klade, ale jestli si myslíš, jestli v tomto sporu slepice či vejce, kdo tedy dřív, existuje nějaké skutečné hmatatelné řešení?
1: No, je to otázka zajímavá, ale já se přiznám, že ji považuji za trošku nedotaženou, nechci říct přímo přihlouplou, protože přirozeně, kdo trošku někdy třeba pěstoval slepice nebo o tom něco slyšel, tak ví, že vajíčko položené někde na zemi se nikdy nepromění v kuřátko. To vajíčko musí být oplozené. Jo, musí to být, čili musí být přinejmenším slepice a kohout. To vajíčko musí být zahříváno, otáčeno. Z toho teda vyplývá každému člověku, který o tom malinko jenom ví, vzdáleně i městskému člověku, že prostě nejprve musela být slepice s kohoutem a tam musela ty vajíčka vysedět, aby z toho bylo kuřátko, jinak ze samotného vajíčka by kuřátko nikdy nebylo. Takže já si myslím, že tímhle nezruším používání této myšlenky, která je v podstatě legitimní, prostě co bylo na počátku, ale přesto tu otázku považuji za takovou mírně naivní.
0: Jak je vidět a slyšet, tak dříve, než se z vajíčka stane slepice, je to poměrně složitý technologický proces. Dobře, pojďme se podívat, čím je počátek života nejenom pro vědce, ale i pro laickou veřejnost tolik přitažlivý. Co nás na tom tolik připoutává?
1: Myslím, že tam hraje velkou roli zvědavost. Ta je přirozená, prostě každý chce nějak vědět, nebo každý, kdo trochu přemýšlí, touží vědět, kde se tady vzal život, jestli mohl vzniknout nějakou cestou náhodou zákonitou, spontánní, jak se tomu říká vědecky, a nebo jestli je tady někdo, kdo ten život naprojektoval, nakonec realizoval, sestrojil vesmír, prostě nějaký bůh, řekněme. Čili přirozeně tohle asi lidi zajímalo odedávna, co čteme starověkou literaturu, tak se tím zabývali. Jak vznikl kosmos, jak vznikla Země, jak vznikli lidé a tak dál a tak dál. Já myslím, že to zajímá, by mělo zajímat v podstatě každého člověka. Mě když bylo tak 17 let, tak jsem taky chtěl vědět, jestli je to náhoda, že vidím, slyším, chodím, jsem tady, jsou tady jabloně a jablka, hrušně a hrušky a mám zažívací trakt, anebo jestli mám někomu poděkovat, řekněme.
0: Čili toto tázání nebo přitažlivost je od samého počátku, jestli tomu dobře rozumím, nebo lidé odjakživa se ptají. No ale já si myslím, že na tom poli bádání jsme se oproti našim předkům určitě významně nějak posunuli dál. Ale zajímalo by mě, jak je to s přinášením těch nejnovějších poznatků vědy do školních lavic, protože každý z nás si určitě vzpomene, co se asi tak ve škole učil. A vím, že ty přednášíš na gymnáziích a ve školách. Zdali pak se ty nové objevy nějak přinášejí k žáčkům v té vědě ve školních lavicích?
1: No, máme-li se přidržet jenom toho tématu vzniku života z neživého, tak ten posun je značný a tady je velmi důležité zdůraznit, že čím více toho víme, tím víc víme, že to nešlo tak, jak se to učí. A ty učebnice to také přiznávají. Každá nebo každá většina těch učebnic, co jsem viděl a co jsem pročítal, řekne, je to veliké tajemství. My na to jednou přijdeme, jak z mrtvé hmoty vznikla živá, jak ze slepé hmoty vznikla hmota, která začala vidět a z hluché začala slyšet. My na to přijdeme. Problém je, že mnoho lidí si myslí, ano, dejme vědět čas, ona na to přijde. Problém je v tom, že čím víc ta věda ví, tím víc vidí, že to tudy nešlo, že tudy cesta nevedla. Jedna učebnice biologie, je to přehled biologie, říká, já jsem si to opsal, genetický kód se vytvořil, nevíme kdy a jak, ale když vznikl, začala velká stabilita. Nevíme kdy a jak, ale vznikl.
0: Se vytvořil.
1: Se vytvořil.

0: pojďme si souhrnem říci, jaké všechny hypotézy o vzniku života vlastně známe, jestli se to dá nějak velice stručně shrnout.
1: Těch hypotéz je celá řada. Kdybychom to vzali i historicky, tak bychom našli velice bizarní hypotézy, ale půjdeme-li až do spíš modernější doby, tak samozřejmě jedna z takových hypotéz trošku starších bylo, že život vzniká samovolně, spontánně z neživé hmoty. To se tradovalo od Aristotela až do Pastera. Ludvík Pasteur potom těmto hypotézám učinil přítrž a ukázal, že když se nám ve vtlejci mase vytvoří nebo ukáží červy, takže ty červy tam nevznikly z toho masa. Samozřejmě, že museli mouchy naklást vajíčka. Pokud je o ty moderní hypotézy, těch je také celá řada. Samozřejmě mohli bychom to rozdělit na ateistickou hypotézu, potom na hypotézu, kterou zastávají křesťanští vědci, čili hypotézu o stvoření nebo víru ve stvoření, a potom takzvanou panspermiovou teorii. To je teorie, že vesmír je naplněn zárodky života a ty občas někam dolítnou, třeba na meteoritu nebo tlakem slunečního záření, a tam založí nějakou civilizaci. Ta ateistická hypotéza je samozřejmě dosti složitá, myslím, že ještě o ní budeme hovořit. Jestli teda lze obejít Pasteura, lze obejít jeho nikdy nepopřené závěry, nikdy nikým nebyly popřeny, že neživá hmota se nemůže změnit živou sama od sebe, že prostě vždycky musí být nějaký zárodek života. A jestli to lze obejít miliony a miliony a miliardami let, že prostě za tu dlouhou dobu přeci jenom nějaká ta základní replikující se buňka mohla někde vzniknout, buď tady na Zemi nebo v blízkém vesmíru.
0: Já když jsem se připravoval na tento pořad, tak jsem se seznamoval s jednotlivými teoriemi a velmi mě zaujala takzvaná biochemická evoluce. Můžeš nám prosím přiblížit, o co v ní jde?
1: Biochemická evoluce patří k těm tajemstvím, jak jsem o tom říkal, které jsme zatím nerozluštili. Jedná se o to, že od roku 1953, kdy Miller, americký vědec, vykonal takový první pokus, který vlastně byl takovým průrazem k té biochemické evoluci, že od té doby vlastně začali vědci věřit, musím zdůraznit to slovo věřit, že zářením mohli v jakési redukční atmosféře, což je atmosféra bez kyslíku, její složení se různě měnilo, metan, oxid uhličitý, amoniak, vodní páry a tak dál. Takže mohli v této atmosféře zářením nebo tlaky nebo jiskrovými výboji, a různě se to zkoušelo, vznikat nějaké základní stavební kameny živé buňky. Skutečně tu a tam vznikly nějaké aminokyseliny, a i tomu Millerovi, a od té doby se vykonalo stovky, ba tisíce pokusů. Nicméně prvotní nadšení velmi ochladlo, neboť se ukázalo, že skoro bych to přirovnal, jako když při výbuchu vulkánu nám se dva kameny postaví na sebe a my bychom jásali, že nám takhle dalšími a dalšími výbuchy vznikne dům. Pak se ukázalo, že vlastně ty dva kameny zase spadnou a ten výsledek je horší než ten začátek. Čili se ukázalo, že ty aminokyseliny jsou racemáty, že jsou nepoužitelné vlastně pro proteiny, že to záření tu aminokyselinu sice vytvoří, ale záhy zase rozbije. Čili to prvotní nadšení potom Millerově pokusu opadlo a dneska jsou ty hypotézy totálně ve zmatku.
0: Dozvěděl jsem se právě z jedné knihy, z které jsem čerpal, že ta biochemická evoluce pracuje s termínem prebiotická polévka. Na to já se ještě zeptám, ale tak, jak jsem si o tom přečetl, tak mi to připomínalo, a teď se za ten obraz posluchačům omlouvám, ale onen pověstný dort pejska a kočičky, jestli znají tu půvabnou čapkovou pohádku. A jenom pro připomenutí, ten dort byl vytvořen ze všech báječných ingrediencí, které pejsek s kočičkou milovali. Všecko to dali dohromady, smíchali to. Upekli dort a on vypadal dobře, ale jestli si dobře pamatuju, měl jednu jedinou vadu, nedal si jíst, a ten pes, který ho sežral, když ho chladili někde na zahrádce, tak to odskákal hrozným břichabolem. A nemohu si pomoct, ta prebiotická polévka mi připomíná právě onen dort, tak prosím, buď mi to nějak vyvrať nebo potvrď, jak to vlastně je s tou prebiotickou polévkou.
1: To přirovnání je skoro 100% bych řekl, protože skutečně, když se podíváme trošku z biochemického hlediska na to, co v tom nějakém pramoři se mělo dít, nebo pro atmosfér, nebo spíše v nějakých lagunách teplých, tak to připomíná přesně ten dort toho pejska s tou kočičkou. Prostě když bychom si představili, že by v nějakém pramoři měl vznikat život, jeden vědec, třinásobný vlastně doktor Cambridgeské univerzity, říká, že moře je to poslední místo, kde by vůbec mohl vzniknout život, protože třeba ty aminokyseliny, když se spojují spontánně, tak se spojí při vyloučení molekuly vody. Tam by musel být někdo, nějaké činidlo, které by tu molekulu vody odňalo. Jenže to činidlo nerozeznává, jestli ta voda je z moře nebo z té chemické reakce. Čili k tomu spojení by prostě v žádné moři nikdy nedocházelo. Navíc těch látek by tam muselo být obrovské množství a my po té prebiotické polévce nemáme ani stopy. Ve vrstvách země, v sedimentech není ani stopy o žádné dávné miliardy nebo miliony let trvající polévce, kde by bylo velké množství všelijakých organických látek, které by postupně hledaly nějakou cestu k buňce. Čili já se omlouvám, jestli nechci se někoho dotknout, ale já tomu tak trošku říkám blouznění ateistů.
0: Pojďme se vrátit k těm pokusům. Ty mě velice zaujaly, co jsi o tom říkal. Zmínil jsi tady, že vlastně k těm spojením nebo ty jednotlivé aminokyseliny nemohly spolu reagovat, ale přesto mě zajímá, zda se nepodařilo těmi jednotlivými laboratorními pokusy, které jakoby byly aplikovány na tu prebiotickou polévku, vytvořit přeci jenom nějaký náznak nějakého života nebo něčeho životu podobného?
1: Nejjednodušší živý organismus, který se tak uvádí, je taková bakterie, která žije v našem pohlavním traktu a dýchacím. Je to bakterie Mycoplasma genitalium, ta má 482 genů a to je jeden z skutečně takových jaksi nejznámějších, velmi jednoduchých organismů. Přesto ani tato bakterie by nemohla být tou první, protože je to parazit. Samozřejmě ona by neměla na čem parazitovat. Čili ta první bakterie by musela být vybavena mnohem více. Escherichia coli už má něco přes 4000 genů a ani ta by nemohla být první. Také je to parazit. Čili vidíme, že ten první život, možná o tom ještě budeme mluvit, jak o tom mluví Michael Behe, ten první život musel být komplexní, kompletní, dobře vybaven, aby ta bakterie se mohla replikovat, aby tady probíhal nějaký metabolismus, látková výměna, růst a tak dál. Čili to je naprosto nepředstavitelné z hlediska dnešní doby, co o tom víme. Ty aminokyseliny se třeba spojí, ale jsou to racemáty. Oni nejsou levotočivé. Ona vznikne směs pravo-levotočivých racemátů. Navíc nukleové kyseliny potřebují pravotočivé cukry. Čili nikdo neví, co by rozlišilo levotočivé od pravotočivých. Nikdo neví, co by v nějakém pramoři, prapolévce, kočičko, pejskovském dortu, co by vytvořilo z toho velikého spečence takové síto, které by vybralo standardních 20 aminokyselin, pospojovalo ty správné, dneska to dělá genetický kód. V té prapolévce žádný nebyl. Čili si to nikdo neumí představit a skutečně ti vědci to přiznávají. Já bych třeba zmínil známého vědce, je to americký biochemik a fyziolog, dostal Nobelovu cenu, zabýval se biochemickými procesy vidění a zřejmě byl ateista a řekl takovou věc. Když přijde na původ života na Zemi, jsou zde jen dvě možnosti, stvoření nebo spontánní plození, evoluce. Není žádná třetí možnost. Spontánní plození bylo popřeno před 100 lety, zřejmě myslel toho Pastera, jak jsem zmiňoval, ale to nás vede jen k jednomu dalšímu závěru, nadpřirozené stvoření. My to nemůžeme přijmout z filozofických důvodů, osobních důvodů. A tak volíme víru v nemožné, že život povstal spontánně náhodou. To byl citát tohoto vědce.
0: Čili do jisté míry je to odpověď na moji otázku. Některé teorie jsou prostě nepřijatelné. Ale pojďme zůstat ještě chvilku u těch experimentů. Mě velice zaujalo stvořit jaksi prapůvodní atmosféru, tak jak ji věci vnímají nebo jak ji popisují. A napadá mě, zdali je vůbec logické promyšleně simulovat nahodilost. Nakolik ten experiment je skutečně experimentem jaksi nezávislým a simuluje ty nahodilé procesy a nakolik ho může ten vědec ovlivnit, jestli tam existuje nějaké měřítko, kdy je to uznatelné nebo ne.
1: To narážíš na velký problém všech těch experimentů. Samozřejmě na prvotní, údajně prvotní zemi bez života nebyly žádné laboratoře, nebyly tam žádní vědci, ti teprve měli vzniknout za 4 miliardy let údajné evoluce. Čili tohle je problém. Jo? Třeba ten zmíněný Miller musel tam mít studenou past v celém tom systému a v té studené pasti jímal ty aminokyseliny. Kdyby je tam byl ponechal v tom oběhu, tak byly zase zničeny, jak jsem už zmiňoval. To záření totiž nenese žádnou informaci. Ono neví. Ono buší, jak si můžeme si to představit, jako buchar, který prostě každou vteřinu bouchne a my bychom pod tím měli dělat hodinky. Čili samozřejmě bychom ty hodinky museli dát stranou toho bucharu. Čili to záření si počíná podobně, ať je to krátkovlné UV nebo dlouhovlné, ať je to rentgenovo záření nebo jiné. Ono nenese žádnou informaci, ono neví, teď jsem vytvořil aminokyselinu, která se bude hodit. Já ji nesmím rozbít. Toto záření neví, to ví program, to ví genetický kód, ten ví, vytvořím aminokyselinu, ta se bude hodit. Čili tohle je velký problém, který jsi zmínil a o tom problému píše Crick a Sagan a další vědci, kteří se tím zabývají, že vlastně ten experimentátor vytváří prostředí, které na té původní zemi nemohl vůbec být.
0: Aha, čili jakoby to bere odzadu, on tam vnáší tu informaci, co je potřeba a on vytváří to ideální prostředí.
1: Ano, říká se tomu tak trošku Maxwellův démon. Kdo trošku studoval fyziku, tak ví, o co jde. Je to prostě takový hypotetický démon, který pouští vrátky rychlejší elektrony a ty pomalejší nechává před vrátky, takže vlastně snižuje entropii.
0: Čili děkuji za odpověď na tuto otázku a ještě mi napadá, jestli tedy je vůbec možné simulovat, myslím, že jsme na to odpověděli a přesto se znova ptám, simulovat jakoukoliv nahodilost, jestli to je nahodilost.
1: Tak musíme přiznat, že ti vědci se o to snaží, že se opravdu snaží představit si nebo vyhovět té představě, jak asi ta prvotní atmosféra vypadala. To znamená, jak jsem zmínil, nejprve se usuzovalo, že musela být bez kyslíku. Po té bezkyslíkové atmosféře ovšem není ani stopy. Takže potom se trošku kyslíku jaksi přidalo do té atmosféry, do té redukční atmosféry, takže to byla taková mírně oxidační atmosféra. Při ní ale všechny ty výsledky jsou už o mnoho slabší, ty syntézy se zpomalí, ba zastaví. Kyslík si počíná takovým korozivním způsobem, to znamená ničí ty organické molekuly, čili ten kyslík tam nesmí být. Těch předpokladů, jak by mohly vzniknout, ale vůbec ne buňky, aspoň použitelné základní stavební kameny buňky. Nech si posluchači uvědomí, prosím, kteří třeba se tím nezabývají, že aminokyselina není živá, protein není živý, ani nukleová kyselina není živá. Teprve ten komplex kompletní je živý. Ta buňka, která už je vybavena tím genetickým aparátem. Čili že vlastně těch předpokladů, kterých by bylo potřeba splnit, jsou desítky, možná stovky, spíše tisíce k tomu, aby skutečně vznikl aparát, který se replikuje, který se rozmnožuje, který přepisuje informaci nějakým způsobem a který je schopen toho, čemu my říkáme nejjednodušší život. Takže nikdo si neumí představit, co by na té prvotní zemi, v tom prvotním oceánu, navíc záření mělo být podle NASA výzkumu asi 100 000krát silnější na té prvotní zemi, než je dnes, nebyl ozon žádný. Nikdo si neumí představit, co by ty podmínky splnilo. Proto věřící říkají, to musel být někdo. Někdo, kdo to splnil, ne něco.
2: Ty jsi nádherný. tvých očích.

0: S velice významnou kritikou podle mého ohledně evoluce přišel Michael Behe, nebo Behe, já nevím přesně, jak se to čte, v knize Darwinova Černá skříňka. Ta nedávno vyšla i u nás. A autor zmiňuje, že jako hlavní důkaz proti evoluci jsou takzvaně nezjednodušitelně složité systémy a že jsou dostatečným důkazem, že i sama biochemická evoluce je díky těmto nezjednodušitelně složitým systémům nemožná. Jako příklad uvádí srážlivost krve. Protože vím, že si tu knížku také prostudoval, tak tě poprosím, abys nám to popsal, vlastně s čím ten autor přichází a proč je to významné.
1: Michael Behe uvádí celou řadu systémů a jejich stovky, možná tisíce, on tam uvádí několik příkladů, jako je ta srážlivost krve, nebo bakteriální bičík, nebo například i proces vidění, toho nejjednoduššího vidění, nějakou světločivnou skvrnu, nějaký fotoreceptor a následný systém, který umožňuje třeba jenom obrysové vidění, tak to uvádí jako příklad, že to všechno závisí na konstrukci vlastně celé řady makromolekul, které se nedají v žádném případě postulovat jako výsledek nějakého postupného, dlouhotrvajícího darwinovského přirozeného výběru, kombinovaného s mutacemi. Asi posluchači vědí, že dneska ta neodarwinistická teorie učí, že tady byly nějaké náhodné mutace, ze kterých přirozený výběr vybíral ty nejlepší alternativy, ty pak přežily a tak dále, rozmnožily se. Michael Behe říká, že takhle to nemohlo jít, protože, když to tak řeknu jenom obyčejně, nějaká třeba, to už mluvím o vyšších organismech, nějaký třeba jenom díra v lebce, která by naznačovala, že by tam někdo, jednou mohlo být oko, nepomůže. Ta, prostě ten organismus nezvýhodní, spíše ten organismus vyhyne, protože bude tak nějak odlišný a prostě nebude mít žádnou, nebude prostě víc fit pro život než ty ostatní. On to uvádí na těch jednodušších věcech, jako je třeba ta srážlivost krve a přirovnává to třeba k pastičce na myši. Mají tam i nakreslenou, taková ta sklapávací, která na myš prostě, kde mi myš zavadí o tu destičku nebo o ten plíšek.
0: Návnadu
1: a ono to na ní sklapne. On říká, kdyby ta past nebyla kompletní, komplexní, kdyby tam nebylo všechno pohromadě, nebylo to uspořádané a nebyla natažená ta pastička, tak tu myš nechytne. Nestačí nám, že tam se někde povaluje pérko a někde se povaluje destička dřevěná a někde návnada. Musí to být prostě kompletní. A on to vysvětluje na základě celé kaskády biochemických pochodů, že by jsme vykrváceli dřív, než by se darwinovskými způsoby vyvinula srážlivost krve. Už ten první tvor, který by nějakou krev vůbec měl, by v podstatě vykrvácel, kdyby měl čekat na to, až celá kaskáda biochemických reakcí vyvine to, co dneska máme v těle. Čili to je velice důležitý. Je zajímavý, co mu na to odpovídá Dawkins, známý obhájce evoluce. On mu říká, no, já biochemii moc nerozumím, ale Michael Behe by si měl dát větší práci a měl by se snažit na to přijít. A tohle je velmi známá taková evoluční, takový fígl. Prostě ono to nešlo, ale my na to přijdeme. Teď všechno vypadá, že to tak nešlo. Ale dejte si větší práci, my na to přijdeme. Já bych to přirovnal asi, jako teď sedíme v nějakém domě, posluchači možná také, a prostě někdo řekne, ten dům se sám postavil zemětřesením a někdo řekne, to nemohlo jít. A já mu na to řeknu, dej si větší práci, jak to zemětřesení, jak ty výbuchy vulkánů tady ten dům mohli postavit. Snaž se, přijdeš na to. Čili tohle to je spor, odvěký spor, nebo odvěký, ale v podstatě v moderní naší době silně splál mezi kreacionisty a evolucionisty. Ti evolucionisté říkají, prostě dejme si práci a my na to přijdeme, jak to bez toho Boha šlo, jak ta neživá hmota ožila, jak se vytvořily ty neracemátové aminokyseliny, jak se pospojovaly do těch správných peptidových vazeb a proteinů. My na to přijdeme, dejte nám čas.
0: Mimochodem zajímá mě, jestli biochemie, když už jsme zmínili známého biochemika Michaela Behe, jestli přinesla jako obor víc důkazů pro nebo proti evoluci.
1: Já jsem to zmiňoval už na začátku, že s rozvojem hlavně makromolekulární biologie a biochemie a samozřejmě na prvním místě genetiky se ukázalo, že prostě to, s čím přišel Charles Darwin před více jak 150 lety, v té době Darwinově bylo legitimní, ale dneska je to už naprosto neudržitelné. Čili ten trend je od ateistického vysvětlování vzniku života k vysvětlení, že na počátku musela být vysoká informace nebo vysoká inteligence, která tu informaci vytvořila. My do dneška neznáme jediný proces, který by vytvořil jediný gen. Rezistence bakterií na antibiotika není vznik nové genové výbavy. To je přirozená reakce organismu, kdy ta bakterie jako naše tělo se brání prostě tomu antibiotiku a prostě přeprogramuje nějaká citlivá místa. To není vůbec žádný vývoj. Ona spíše ztratí určitou citlivost. Spíše je to degenerace té bakterie a díky tomu přežije. Asi jako já, kdybych přišel, nedej Bůh, o ruku, a tak už do ní nemůžu dostat infekci. Samozřejmě jsem imunní. Imunnější, než jsem byl s tou rukou. Jo, čili asi taková evoluční výhoda to je. Čili s rozvojem biochemie, molekulární biologie a především genetiky se ukazuje, že ta Darwinova teorie, která se stále traduje, je neúnosná.
0: Děkuji za odpověď a připomínám našim posluchačům, že pořad, který posloucháte, je pořadem kontaktním. No a teďka je řada i na vás, abyste přispěli svojí troškou do mlýna a přinesli buď nějaký názor nebo svůj dotaz. A můžete tak učinit na známé telefonní číslo.
2: Český rozhlas Plzeň 377 488 222.
0: A já jenom dodávám, abyste první tři, kteří zavoláte, nezapomněli zanechat v režii svoji adresu, abychom vám mohli poslat některou z knih, které nám věnoval Pražský návrat domů. No a my se posuneme zatím, než nám zavolá první posluchač, k další otázce. Několik sond letí od nás do hlubokého vesmíru, některé pouze po naší sluneční soustavě. Člověk se chystá vystoupit na Mars, chystá se možná i prozkoumat Saturnovy a Jupiterovy měsíce, čili ideální podmínky nastartovat nějakou novou evoluci v doposud panenských podmínkách, abych to tak řekl. Myslí, že by se to nějak dalo vyzkoušet? Že bychom pomohli na Marsu nějak nastartovat novou evoluci? Šlo by to? Jak by to dopadlo?
1: Tak je to jistě zajímavá myšlenka. Třeba si uvědomit, že my k tomu nepotřebujeme ani Mars. My můžeme evoluci vyzkoušet prostě na všech organismech, které se rychle množí už tady na Zemi. Bakterie prvohorní jsou podobné současným bakteriím. Čili za údajných, tomu kreacionisté nevěří, že to uteklo takové množství času, 600 milionů let, se nám bakterie prakticky nezměnily. Ale kdybychom použili ten Mars, tak je docela zajímavá myšlenka třeba vyvést na Mars mrtvolu nějakého člověka, který by s tím dal ještě za života souhlas, položit ji tam do vody a odjet a čekat, jestli se ta mrtvola bude vyvíjet. Každý biochemik, každý fyzik, každý biolog ví, že se vyvíjet nebude.
0: Přestože tam bude dost materiálu.
1: Přestože bude dost materiálu a víme, proč se nebude vyvíjet.
0: Vypadá to, děkuji za odpověď a vypadá to, že máme prvního posluchače. Přeji vám příjemný dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Prosím, ptejte se.
3: Prosím vás pěkně, já jsem jen takový hloupej člověk, už mi bude pomalu 80. Můžete mi vysvětlit, co to znamená ten třesk?
0: Aha, čili teorie velkého třesku.
3: Ano.
0: Dobře.
3: Děkuji vám.
0: Pokusíme se o odpověď, tak ano. Děkujeme za otázku.
3: Já jsem tedy věřící a byla bych ráda věděla, jestli vůbec tomu máme věřit, nebo ne. Co to znamená? Já nevím vůbec, co to znamená ten veliký třesk.
0: Dobře, zkusíme odpovědět. Děkujeme za otázku, nezlobíme se a přejeme vám krásný večer.
3: Děkuju.
0: Tak prosím o odpověď.
1: Tak velký třesk je taková záležitost určité víry některé části fyziků, kosmologů, kteří říkají, že náš vesmír vznikl tak, že kdysi dávno před 10 až 13 miliardami let, co si neznáme, nějaký praatom, vlastně explodovalo a začalo vytvářet všechny ty naše současné galaxie a metagalaxie, hvězdy, planety, měsíce, také prvky, které se rodily vnitru těch hvězd. Čili že vlastně náš vesmír vznikl jakýmsi výbuchem. Tehdy ta hmota byla stlačena na malinkém prostoru jakéhosi toho prátomu, nebo nikdo neví, co to bylo, a tím velikou expanzí velikou vznikl celý vesmír. Je to teorie, kterou nemůžeme přijmout, že by vesmír mohl vzniknout bez Boha. Tato teorie odporuje celé řadě pozorování dnes už, protože pozorujeme ve vesmíru obrovskou nerovnost v rozložení hmoty, tato nerovnost odporuje vlastně jakýsi mechanickým zákonům vlastně toho prvního třesku. Takzvané reliktní záření nejprve mělo dokládat pravdivost toho třesku, dneska je spíše v rozporu, protože to reliktní záření je homogenní a ten vesmír je silně nehomogenní, to znamená, je silně strukturovaný. A takže mnozí i astrofyzikové jsou kosmologové, jsou proti té teorii, ale je to standardní teorie, podobně jako Darwinova teorie. Či prostě není jiná, kromě stvořitele. Takže se udržuje jako současná teorie vzniku vesmíru.
0: My jsme tedy hovořili o té evoluční teorii. Děkuji teda i za vysvětlení toho velkého třesku, byť jsme o něm původně ani mluvit nechtěli, ale ten dotaz byl velmi zajímavý a určitě k tématu. A zmínili jsme na začátku i teorii takzvané panspermie, která putuje vesmírem a někde založí ty nové kolonie života. Řeší vůbec otázku vzniku života jako takového?
1: To jistě neřeší, podobně jako to neřeší víra v UFO. Žádný ufolog si netroufne tvrdit, že ufoni vytvořili vesmír, prostě někde se vyvinuli. A zase je otázka, jak se vyvinuli, jestli evolučně, nebo je někdo stvořil, nebo kde se teda vzali. Ta panspermie je trošku takové zoufalství, protože dneska na ten vznik života nezbývá na Zemi mnoho času. Ono se ukázalo, že takové ty první živé organismy jsou dneska dokladovány v těch sedimentech už před 3,8 miliardami let. Když si uvědomíme, že ta Země údajně má být stará 4,5 nebo 4,6 miliardy let a nějakou dobu chladla, tak na tu chemickou evoluci, o které se dnes bavíme, čili na vznik té první buňky z neživého, nezbývá moc času. Takže v tom zoufalství třeba Crick, známý vědec, objevitel té struktury DNA, uvažoval, že ve vesmíru možná jsou zárodky života od počátku. A tyto zárodky, že se vždycky nějakým způsobem dostanou na nějakou planetu, v tomto případě na Zemi, tam zakotví a začnou se rozmnožovat a vznikne civilizace. Neřeší to nic. V té evoluční teorii se často setkáváme s tím, že se řešení odsouvá buď časově, někam daleko, anebo profesně, až na to ty chytří přijdou.
0: Aha, děkuji za odpověď a máme dalšího posluchače. Přeji dobrý večer.
4: Dobrý večer.
0: Prosím, ptejte se.
4: Já bych se rád zeptala, jak můžou, když něco někde jako objeví, jak můžou říkat ty miliardy let, jak to můžou na to přijít, že to je takovou dlouhou dobu. Myslím si, že třeba to je do potopy a potom po potopě, že už zase jinak, ne?
0: Dobře, pokusíme se odpovědět. Děkujeme vám za otázku, přejeme hezký večer a prosím o odpověď. Jak je to teda s těmi miliardami let, případně s tisíci, pokud vycházíme z nějaké jiné teorie?
1: Posluchačka asi moc ty miliardy nevěří, mám pocit, dobře dělá. Vědci, kteří věří ve stvoření, čili kreacionisté, říkají, že ty miliony let, pokud jde o naší Zemi, o ty sedimentární vrstvy, jsou vlastně jenom takovou nutností pro Darwinovu teorii, že skutečně ty sedimentární vrstvy, usazené vrstvy na naší Zemi, vznikly spíše za potopy a po potopě a žádné miliony let od té doby se nekonaly. Je zajímavé, že třeba měříme-li kosti dinosaurů, tak všechny kosti, které byly měřeny, vykázaly 10, 12, 13 tisíc let. žádné 75 milionů.
0: Měřeno tedy nějakou klasickou datovací metodou.
1: Měřeno izotopem C14, všechny ty kostky vykázaly nízké stáří. To nevyhovuje evoluční teorii, ta potřebuje prostě pro druhohory přinejmenším těch 65 milionů let pro závěr druhohor. Čili evolucionisté říkají, ty kosti nejsou vhodným datovacím objektem a datují skály, které jsou kolem nich. Je zajímavé, že třeba v těch sedimentárních vrstvách nenajdeme moc meteoritů nebo žádné. Čili to můžeme říct snadno, jak je možný, že během 600 milionů let od prvohor, od Kambria až do současnosti nepadaly žádné meteority. Podívejme se na Mars, na Zemi, jak je povrch zbrázděn. Čili je asi 70-75 různých procesů, které ukazují, že Země vůbec není stará mnoho miliard let, ani sluneční soustava.
0: Vypadá to, že máme dalšího posluchače na linkách. Přejeme vám krásný dobrý večer. Tady na Křesťanské vlně Plzně. Vítám vás ve vysílání. Povídejte, prosím.
5: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, víte, vy tak zajímavě mluvíte o tom stvoření. Já jako jsem přes tu evoluci. A teď, když vás poslouchám, tak třeba se dovedu představit, že tým špičkových mozků s velkým množstvím počítačů dokáže třeba přivést na měsíc člověka a zase ho vrátit zpátky. To si dovedu představit, ale to, jak pan Káber povídá o tom stvořiteli, toho si představit nedovedu, jestli to je tak veliký, jestli by to mohl přiblížit. Co to je vlastně, jestli je to osobnost nějaká, nebo takhle, víte, jako jestli taky třeba, já nevím, se zlobí, co to je. No.
0: Dobře, rozumím. Děkujeme za otázku a pokusíme se odpovědět. Takže jak je to s tou teorií stvořitele? Prosím.
1: Stvořitele si těžko představíme, ani to nemáme moc dělat. Podle Bible samozřejmě. Bible jaksi zakazuje nějak si stvárňovat stvořitele, dělat obrázky. Nicméně člověk potřebuje mít určitou představu. Je to ale trošku nesnadné, protože představme si třeba pyramidy. Neviděli jsme, kdo je stavěl. Nemáme vůbec žádnou představu. Byli to nějací lidé, máme tak tušení, jak asi ty lidé mohli vypadat, ti Egypťani, kteří to stavěli, ale přesto víme, že ty pyramidy nevznikly zemětřesením. Čili my vlastně z toho stvořitelova díla usuzujeme na toho stvořitele. Spíše než si představit hlavu, ruce, nohy, což není pravda, on opravdu není fousatý dědeček na obláčku, tak je lepší rozpoznávat jeho vlastnosti. I z přírody můžeme poznat, že utvořil některé věci obrovsky krásně, moudře. Můžeme ale vidět, že je tady mnoho věcí nepříjemných, čili se ptáme, proč to nevytvořil ještě dokonaleji. Odpovědi nalezneme částečně i v přírodě, částečně ale Bibli, nebo nejvíce v Bibli. Čili rozpoznáme, že do toho jeho díla se vloudil nějaký hřích, pokazil to a tak dál. Můžeme rozpoznat, že asi to bude milující stvořitel, že prostě vytvořil život, jaký má sám a vlastně ho chce předat. Čili můžeme rozpoznat určité jeho vlastnosti. Těžko si představovat, jak vypadá. Uvědomme si, stvořil hmotu, takže asi se neoblék do hmoty. Představitelné je to, co je hmotné. Těžko si představit, ale myšlenku. Můžeme si představit jenom nějaký nervový vzruch, ale myšlenku samotnou těžko. Čili on stvořil hmotu, čili pak se samozřejmě neoblékl do kyslíku, uhlíku, vodíku, dusíku nebo do železa. Stvořil prostor, pak do něj neskočil. Čili on už žil před prostorem. S tím vznikl čas, čili on nezačal existovat od někdy, protože ten čas vznikl s tím prostorem a s tou hmotou. Čili je to opravdu obtížné, ta otázka je sice velmi dobrá, ale odpověď je obtížná. Ještě.

zvoní to vyzvání.

0: Posluchač velice nás žádal o to, abychom se pokusili stručně odpovědět na otázku, když tedy vyšleme nějaké bakterie do vesmíru, jakou máme jistotu, že se nebudou vyvíjet?
1: No, jistotu máme velkou. My to můžeme zkoušet už i v pozemských podmínkách. V tom vesmíru je to ještě horší. Sice v tom, že jednak budou vystaveny obrovskému záření, které třeba u toho Marsu není nějak moc odfiltrováno, na Měsíci už vůbec ne. Čili to záření samozřejmě zničí u té bakterie samozřejmě buněčnou stěnu a všechno, co ta bakterie má, genetický kód. Budou-li to aerobní bakterie, nebudou mít z čeho dýchat, nebude tam kyslík. Budou-li to anaerobní bakterie nebo aerobní bakterie, nebudou mít co jíst. Ta bakterie musí samozřejmě přijímat potravu a ona taky vyměšuje v těch pozemských podmínkách, když uzavřeme bakterie i do nějakého většího prostoru a vlastně nedáme jim možnost nějakým způsobem se rozšiřovat, parazitovat třeba na něčem, tak se zadusí ve vlastních výměšcích. A potom dál následuje určitá autolýza nebo autokatalýza, která rozruší i ty zbytky těch buněčných stěn a vlastně všechno, co ta bakterie s čím disponuje. Čili opravdu obtížně si představit, že z neživé hmoty vznikla živá hmota a obtížně si představit, že i ta bakterie, která je živá, ale je někde na nějakém povrchu nějaké planety, na tom Marsu příkladně je od 0 stupňů do minus asi 100 stupňů, se tam střídá teplota. Obtížně si představit, že ta bakterie možná, že by tam v nějaké hloubce mohla přečkat nějakou dobu, jako třeba bakterie přečkají v Jantaru, uzavřený v Jantaru tady v pozemských podmínkách, ale i ty bakterie v Jantaru trochu dýchají. Jo? Čili tam by neměli co.
0: Takže děkuji za odpověď pro našeho posluchače. Doufám, že byla uspokojivá a dostali jsme se na samotný závěr. Moje poslední otázka je jednoduchá. Pochopil jsem z tvého vyprávění, že se sám přikláníš k té teorii stvořitelské, že na počátku bylo slovo nebo informace, že na počátku byl ten, kdo stvořil tento svět. Co to pro tvůj život znamená?
1: Určitě. Já, Francis Crick, nevěřil ve stvořitele, ale jeho jednoduchý citát říká, vznik života vypadá téměř jako zázrak, protože pro své uskutečnění vyžaduje splnění velkého množství podmínek. Já věřím, že život je zázrak, že je to skutečně zázrak, za který bychom měli být vděční, protože to není samozřejmé, že žijeme, vidíme, slyšíme, můžeme myslet, můžeme se zamilovat, můžeme předat náš genetický kód potomstvu. Pro mě to znamená velkou vděčnost, takovou určitou pokoru, takovou pokoru nad tím, jak Bůh nastavil ty parametry, že žijeme na krásné zemi, o tom vyprávěli kosmonauté, že bychom si to tady nemuseli ničit, bychom ty boží zákony víc poslouchali. Já jsem vděčný za to stvoření.

Relace, která připomíná poklady z archivu, dnes připomněla rozhovor Petra Plaňanského s Pavlem Kábrtem o stvoření i vědeckém tápání. Mějte se hezky a pokud byste se vy sami chtěli k něčemu z našeho archivu vrátit, napište na adresu radio7@radio7.cz. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a těším se na slyšenou zase za týden.

0: Další poklady z archivu vysíláme v sobotu v 19 hodin na téma Víra a dobré skutky.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
0: Pod mikrofonu ze studia Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Dnes je neděle 13. září a čtvrtá hodina nám přináší pořad Kudy kam s Markem Prosnerem.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
4: Dobrý večer, milí přátelé. Zdravím vás z Rádia 7, jmenuji se Marek Prosner a jak jste už slyšeli, dnešní pořád se jmenuje Kudy kam. Jsem zpět po prázdninách, měli jsme takové volno dvouměsíční a teď nastupujeme opět do těchto pořadů. Každý týden ve středu večer jsou premiéry a potom průběžně jsou i reprízy. Jsem tady, protože věřím v Boha všemohoucího. A to možná i dneska bude moc důležité v tom, jestli Bůh je skutečně všemohoucí nebo ne, nebo jestli skutečně tomu věříme a spoléháme na to, nebo máme různé pochybnosti. Ale ten pořad, který jsem dneska připravil, tak ten mě nějak Bůh položil na srdce ještě v červnu nebo v květnu. A sice rád bych mluvil o pravdě a lži. Pravda a lež. V anonci bylo napsáno, že o ďáblu je napsáno tedy, že mluví lež a že je otec lži. Oproti tomu Ježíš je plný milosti a pravdy. V dnešním rozbouřeném světě, ale i v rozbouřené církvi se setkáváme s takzvanými fejky, s takovými malými, nebo možná ne malými, ale jsou to takové lži. Z lživé zprávy nebo lživé informace. Proč se nám vynořilo tolik lidí, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o konspiracích a na to navázaných různých bludech? Jak se v tom všem vyznat? Jak rozpoznat, co je z kterého ducha a na co k čemu nebo proč nám Bůh dal ducha pravdy? Čili o tom, o pravdě a lži, bych rád dneska mluvil.

na začátek, ale jak jsem slíbil na tom svém facebookovém profilu, řeknu malé svědectví, já jsem teď byl v obchodě a přede mnou u pokladny byly dvě dámy, dvě prodavačky a jsem zaslechl, že jedna říká, ty jsi pokřtěná a druhá říká, no jistě, a to má děti taky to a taky jsem se chytil tématu a říkám, no já taky křtím, ale dospělé lidi, kteří se proto rozhodnou. A ta jedna paní se začala ptát. Začala se ptát, co to znamená a proč dospělí. A ta druhá říká, víš, oni je křtí ve vodě. A ta říká, jak ve vodě? A říkám, no všichni jsou ve vodě křtění. A ona říká, no takhle do vody, do bazénu třeba. A já říkám, no to protože to je ten starý člověk jde pod tu vodu a z té vody jde nový člověk, je to rozhodnutí toho křesťana. A ta paní se tak ptala, musím říct, paní Helena, jestli nás poslouchá, tak doufám, že poslouchá. Já jsem jí říkal, že bude tento pořad. A ta paní Helena se ptala se na různé věci a chtěla vidět. A něco jí říkala ta kolegyně, něco jsem říkal já. Nakonec jsem se za ní krátce pomodlil, protože jsem utíkal do studia, abych byl s vámi dneska večer. A říkal jsem právě, že bude ten pořad. Proč vám říkám to svědectví je, protože jsem narazil na člověka, který se ptal. Proto, abychom mohli poznat pravdu a proto, abychom rozpoznali, co je lživé, co je pravé, tak potřebujeme mít nejenom se ptát, abych byl moudrý, chytrý, ale mít dotazující se srdce. Potřebujeme mít to srdce nastavené tak, ne že zpochybňuju všechno, ale nastavené tak, že chci vědět. Chci vědět, jak to je. A proto, aby jsme se v životě vůbec někam pohli, aby jsme něco mohli změnit, aby jsme něco mohli udělat, tak potřebujeme znát tu pravdu. Tu pravdu, to skutečně, jak to je. No a vy si možná si někdo, kdo třeba nezná Boží slovo, nezná Biblii, nezná vůbec to, o čem tady já mluvím, tak si řekne, no co je to pravda. Pravdou je, že tady tu otázku položil Pilát Ježíši. Položil ji po tom, co Pán Ježíš řekl, že na zem přišel vydat svědectví pravdě. Úplně jednoduše, aby jsme se do toho moc nezamotali, vydat svědectví pravdě znamená, že Pán Ježíš přišel na zem, že sestoupil od Otce v nebesích, aby lidem řekl, jak to opravdu je. Opravdu. Nádherná čeština, kdy my to máme. Ta skutečnost také, jako je to opravdu. Ne jako, ale opravdu je. A ten Pilát, protože to byl způsob řeckého přemýšlení, že vlastně nic není jisté, že všechno je relativní, že neexistuje absolutní pravda. A to on měl v sobě. To byl vzdělaný člověk, to nebyl nějaký hlupák. A on říká, no tak co je to pravda? Co je to pravda? Zdá se z toho všeho povídání o té pravdě, že pravda je něco, co vlastně všichni vyhlížíme, takovou skutečnost. Máme to, že nám vadí, když někdo lže, vadí nám to mnohem víc, když někdo lže nám, tak se cítíme podvedeni, zklamáni. My totiž jako lidé hledáme kolem sebe jistoty. A tu pravdu hledáme proto, aby jsme se mohli ujistit, aby ta naše duše žila v té jistotě, aby jsme nebyli zmítáni nějakou lží a nějakými polopravdami a aby jsme jednoho dne to měli tak a druhého dne tak. A čím víc se člověk bojí, čím víc má nejistotu, tak tím snadněji se upne k nějaké hlouposti a mnohem intenzivněji se těch různých přesvědčení drží a nedovolí, aby je někdo zpochybnil, nebo aby je někdo vyvrátil, nebo zkrátka člověk se zavře kvůli tomu strachu a nedovolí, aby tam něco dovnitř přišlo, nebo aby člověk nějakým způsobem položil otázku, která by třeba mohla konfrontovat tu jistotu. Doufám, že doposud jsem srozumitelný.
Rád bych začal takovými dvěma verši, které se týkají i té anonce. A ty verše jsou z Evangelia Jana, první z 8. kapitoly, kdy Pán Ježíš říká farizeům, vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. Ďábel, čili nepřítel, duch, padlý anděl, jestli chcete, kterého Bůh srazil, protože se povyšoval a chtěl být jako Bůh, ve zkratce. A začal místo pravdy používat lež. K tomu se ještě dostaneme. A pak ještě čteme jiný verš, a to je dříve v první kapitole Jana, ve 14. verši, a tam je napsáno, a slovo se stalo tělem a přibývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Čili na jedné straně ďábel je nepřítel, boží nepřítel, a na druhé straně syn, který je plný milosti a pravdy. A to je vlastně neustále napětí mezi, nebo v tom duchovním světě je neustále napětí mezi pravdou a lží. Oba ty světy usilují o nás, o naše duše a chtějí nás ovládnout, chtějí nás buď to držet ve lži, anebo když jsme v pravdě, tak nás do té lži chtějí uvést. Jeden z biblických učitelů říkal, že z jeho pozorování mají démoni dva úkoly. Démoni, čili duchové, kteří se snaží ovládnout lidi. Ten první úkol je jim zabránit, aby tu pravdu poznali. A tou pravdou je Ježíš sám, aby lidé změnili ty svoje životy, aby dovolili Bohu, aby přišel do jejich života a zbavil je moci hříchu a tak jim dal záchranu. A démoni dělají všechno pro to, aby lidem sebrali tady tu možnost. V evangeliích čteme, že démoni jsou připodobněni ptákům, kteří zobou zrno z cest. A to zrno, to je obrazem Božího slova, které má moc lidem dát ten nový život. A ty ptáci, to jsou ty démoni, kteří berou to slovo, kradou ho, aby se nedostalo k lidem a to slovo lidem v lidech nevypůsobilo to dobré. No a když už teda se jim nepodaří těm démonům, aby zabránili v tom, aby člověk se stál křesťan, aby uvěřil, aby se znova narodil, to všechno to znamená, tak chtějí zabránit, aby křesťané byli efektivní. No a právě k tomu používají ten nástroj k ovládnutí lidí, ten nástroj, jak lidi svést, zavést, nebo jak je uvést do takzvaného bludu, to znamená, že člověk věří něčemu, co není pravda, není to skutečné, ale je o tom skálopevně přesvědčen a drží se toho. Tak proto používají právě různé lži a mluví k lidem a snaží se zpochybnit pravdu, snaží se zpochybnit věci, které jsou skutečné, a takhle lidi ovládnout. Já bych rád, kdybychom si teď pustili píseň, takovou úvodní, a zároveň možná po té písni bych poprosil Michala, který se mu dneska vysílá, tak že bychom potom dali jingle, to znamená, že byste mohli se dozvědět kontaktní způsob, jak nás kontaktovat, jak můžete napsat, zavolat a tak dál. A pak bychom pokračovali tím úplným začátkem. Jak se to stalo, nebo jak to ďábel dělal na začátku a jak to vlastně dělá pořád. Jak vlastně se snaží ovládnout nás lidi skrze lež.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Výborně, tak máte kontakty, tak se můžete zapojit do tohoto pořadu. Pokud posloucháte samozřejmě ve středu večer v premiéře. Říkal jsem, bavíme se dneska o lži, o pravdě, a říkal jsem, že démoni něco dělají, že se snaží mluvit k lidem, snaží se ovládnout lží, a říkal jsem, že takhle to bylo od začátku. Já bych rád šel na začátek hned do třetí kapitoly knihy Genesis, neboli první Mojžíšovi, a tady je rozhovor hada nebo satana, který byl vtělen v toho hada, a on mluví s Evou, s ženou Evou. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste z žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromu v zahradě jít můžeme, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu, lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí, a tak dál a tak dál. Jak to začalo? Začalo to tím, že se přitočil satan k ženě a říká, opravdu Bůh řekl, on to věděl, co řekl Bůh, a vlastně vložil tím opravdu, vložil pochybnost, nebo chtěl vložit pochybnost, a zdá se, že se mu to podařilo, do srdce té Evy. Musíme si říct, že Eva od Boha tady tu větu neslyšela, že nemají, z toho slyšel Adam. Adamovi to Bůh řekl, to ještě Eva nebyla, až později, čili Eva to slyšela od Adama. Nedávno jsem o tom mluvil s manželkou a ona říkala, je, to mi nějak nedošlo, že to takhle bylo, a byla z toho, řeknu, překvapená, ačkoliv už čte Bibli hodně, hodně let. Skutečně tak to je, že Eva to neslyšela od Boha, ale slyšela to od Adama. A říká, no nemáme jíst z toho stromu. Ano, řekl Bůh, že nemáme z toho a že bychom umřeli. Jakože to má důvod, proč nemáme jíst. A ten had říká, no jistě nezemřete, neboť Bůh ví. Co se tady děje? Jo? On říká, to se tak nestane, to tak není. Jo? To je jinak. Jo? A Bůh ví, že to je jinak, a nemá s váma dobrý úmysly. Jo? Prostě on to s váma nemyslí dobře. Protože když budete jíst, tak se vám otevřou oči, budete jako Bůh, a to on nechce, abyste byli jako Bůh. On chce, abyste byli pořád jenom druhořadí, abyste byli jenom lidi, a on bude Bůh. Jo? A tady satan hraje na takovou strunu té touhy člověka být víc, být jako Bůh, určit věci, ovládnout věci. Oni věděli, jaký Bůh je, stvořitel, že jo, tak to všechno to viděli, znali ho. A tady je napsáno, říká, on ví, že když to uděláte, tak se vám otevřou oči, budete jako on, zná dobré i zlé. No a když žena viděla, že to je strom dobrý k jídlu, lákavý pro oči, žádoucí pro získání moudrosti, vzala a jedla. Čili dala stranou to, co jí řekl Adam, že řekl Bůh, čili že to, co řekl Bůh, co řekl Adam, a viděla, že je to dobrý k jídlu, lákavý pro oči a žádoucí pro získání moudrosti. Tady u toho si vždycky říkám, tyjo, kolikrát se modlíme za moudrost, potřebujeme moudrost do života, a člověk by si ani nedivil, že jo, že je to hezký k jídlu, že jo, dobrý, lákavý pro oči, dobré k jídlu, to znamená, musel mít chutné, na pohled chutné, chtěla získat moudrost, jo, a vzala jídla. Ale bylo to v rozporu s Božím slovem. Bylo to v rozporu s tím, co Bůh řekl. A to je docela klíčová věc, protože vlastně ďábel k těm svým trikům a k tomu, aby je člověka svět, tak nikdy nepoužívá pravdu. Jo, to jsem čet, že na začátku v tom verši je lhář a otec lží. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože v něm pravda není. Prostě nemůže říct nic pravdivého skutečně. Ale třeba vezme někdy, a to asi znáte, že do té pravdy, že ji trošku pootočí. A nebo že ji neřekne celou. Je to jako když jsou třeba pomluvy. Jo? Že někdo někoho chce pomluvit, jo? Tak třeba vezme nějakou pravdivou věc, ale dá jí takový přídech, anebo neřekne všechno, aby toho člověka v očích posluchačů očernil. Jo? Ale třeba ta situace byla podobná, ale tomu člověku se přisknou nějaké motivy, co tím vlastně, jak to myslel a co vlastně v něm bylo, tom člověku, a potom z toho vyleze to, že lidi se rozhádají, protože uvěřej. Ona totiž neexistuje polopravda, ona existuje buď pravda nebo lež. Polopravda je totiž lží. Polopravda nemá žádnou váhu, prostě není nic relevantního. Polopravda je pořád lež, protože není to celá pravda. Čili to se opakuje, tady to, ta taktika satana se opakuje znovu a znovu a on potřebuje nás lidi mít oddělený od sebe a potřebuje, aby jsme se cítili tím slovem, aby jsme si s ním povídali. Někdo řekl, že vlastně chyba té Evy, té pramáti, když bychom to takhle řekli citlivě, tak bylo, že se s ním vůbec bavila. Jo? Že vůbec dovolila se s ním zapříst rozhovor. Protože s ďáblem se rozhovor nedá nikdy vyhrát. Nedá se vyargumentovat tím, co já si myslím, jak já to vidím, protože je mnohem chytřejší a ví toho mnohem víc, je tady prostě mnohem díl. A jediné, co na to funguje, řeknu, nebo jak se dá oponovat, je Božím slovem. A ten příklad máme u Pána Ježíše, když byl pokoušen od ďábla po 40 dnech na poušti, tak ďábel k němu přišel a začal ku podivu používat Boží slovo, protože věděl, že Pán Ježíš ctí Boží slovo. On začal používat Boží slovo a na základě toho překrouceného Božího slova, Boží slovo, z kterého udělal jakýsi nástroj k ovládání Boha, například řekl, když skočíš, když Bůh slíbil, když skočíš, takže tě bude chránit, tak skoč z toho chrámu a když to Bůh řekl, že to udělá, tak to splní. A Pán Ježíš mu říkal, no a taky řekl, že nebudeš pokoušet. Jo. A to je vyšší princip, než to, že Bůh zachrání. Bůh zachrání, ale já ho nesmím pokoušet. A takovým způsobem právě Pán Ježíš jednal s ďáblem, když se ho snažil strhnout nějakou lží. A Pán Ježíš mu odpovídal Božím slovem, když na každé to ze tří pokušení. A pak od něj musel odejít. Co je důležité, abychom v tom všem, co se děje kolem nás, abychom, možná se tak jako bojíme těch lží a kde, co nás kdy podvede, a jak už jsem říkal, ďábel potřebuje nás rozdělit, oddělit a potom každému přinést a dávat a scítit ho tím svým programem. A musím říct, že ten internet, který měl být a mám za to, že i je velikou pomocí v mnoha věcech, v komunikaci a věci se tak jako šíří a tak zároveň se to postaví proti nám, protože když člověk neumí rozlišit, nerozpozná, nerozsuzuje, co je pravda a co je lež. A dneska s umělou inteligencí se to zase ještě mnohem víc stížilo, řeknu. A pro mnohé lidi, kteří třeba nemají vycvičený oko, tak rozpoznat, co vytvořila umělá inteligence a co je skutečný film třeba nebo nějaký sketch nebo něco, tak to není snadné rozpoznat, protože na to je potřeba mít vycvičené oko, vidět, jak se to pohybuje, jak ústa mluví a tak dále, tak dále. Že prostě člověk to pozná, jo, když má vycvičené oko, ale někdo, kdo to tak jako zjíždí jenom a bere všechno, co přijde, tak to bere jako skutečnost, tak to může být zavádějící. No a my chceme znát pravdu. Chceme znát pravdu. Pán Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Doufám, že mnoho posluchačů se připravovalo tady na ten verš, že pravda přináší svobodu. A já bych se vlastně v té další části rád věnoval té pravdě a tomu osvobození. A tady v ten moment bych rád připomenul jednu pro mě vzácnou sestru, Vlastu Velkoborskou, která zemřela, mám za to v roce 93 nebo 4, a ona zápasila s nemocí, zápasila s nádorem a ona měla takové svědectví pro mě zásadní, řeknu. Říkala, že vlastně procházela různou tou léčbou a děly se jí různé věci v těle a vlastně prožívala veliký strach, obavu, co bude z budoucnosti a jak to bude a tak dál. A vlastně celou dobu jí nikdo, ani její milující manžel, jí vlastně jako neřekl, co s ní je, jak je to vážné. A ona tenkrát říkala, že slyšela, jak doktoři si povídají s manželem za dveřmi nebo někde a tak nevěděla, prožívala tu nejistotu. A pak se teda zeptala napřímo a řekla, tak co mi je a jaká je prognóza. A když se to dozvěděla, tak říkala, já když jsem to slyšela, tak se mi ulevilo. Najednou jsem měla nějakou svobodu vevnitř. Najednou odešel ten strach. Někdo řekl, strach je jenom pocit. Je to pravda, zároveň ten strach často dlí na té nejistotě, na tom, že neznáme tu pravdu. A i to je ten důvod, proč tu pravdu hledáme, aby jsme se měli o co opřít. Pravda je prostě klíčová pro náš život a potřebujeme se na ní spolehnout. Tak si teď pustíme píseň, kdybyste chtěli něco napsat nebo zavolat, tak můžete a po písni budeme pokračovat.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Tak ještě jednou dobrý večer. Posloucháte Radio 7, posloucháte pořad, pardon, Kudikam. Tak jsem vyprávěl o mé kamarádce vlastně, která vlastně uslyšela tu pravdu, i když ta pravda byla nepříjemná, i když ta pravda vlastně říkala, že brzy zemře, nebo že to nevypadá dobře s tím jejím životem a ona skutečně potom brzy zemřela, tak pro ní to bylo osvobozující slyšet tu pravdu. Není to věc snadná a automatická, člověk se někdy vzpírá vnitřně a nechce, ale naplnilo se při ní právě to slovo poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Ta svoboda je moc důležitá, protože potřebujeme mít nějakou jistotu, potřebujeme se o něco skutečného opřít. Já tady mám další bod, který jsem nazval pravda je jako klíčová pro náš život. Už jsem to zmiňoval, že potřebujeme se v životě na někoho spolehnout. A víte, jak to je, že když máte někoho ve svém životě, kdo vám třeba hodně slibuje a pak to neplní, nechce vlastně plnit svoje sliby nebo třeba nechodí na čas. Jo? To musím říct, že je taková jako jednoduchá věc. Někdo by řekl, no to není lež, že jo? No je to lež, protože když někomu dám slovo a to slovo nesplním, tak to už je tou lží. Jo? A my potřebujeme dávat pozor na to, aby i třeba takovou, řeknu, jednoduchou věcí, abychom v tom svém životě kultivovali cit pro pravdu. Aby to moje srdce bylo citlivý na tu pravdu a lež. Jak jsem říkal dneska, to svědectví o té paní, jak se ptala na začátku, paní Helena se ptala a chtěla vědět, tak musím říct sám za sebe, že včera se mi stalo, že jsem byl v takové situaci, kdy jsem prostě neřekl pravdu, nebo kdy jsem řekl něco, co tak nebylo, abych se ukázal lepším světlem. A omluvte mi, že nebudu říkat, co to detailně je, ale stalo se mi to. A já jsem se lek sám sebe. Jak je to možný? Jak je možný, že to moje srdce mě zavedlo jednak do takové situace a jednak, že jsem musel, nebo jsem řekl, nemusel, a že jsem řekl něco, co nebylo pravdivé. Potřebujeme to svoje srdce kultivovat, ale potřebujeme tu pravdu. Myslím, že Albert Einstein řekl, dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zeměkoulí. Potřebujeme v našich životech mít pravdu, mít nějakou, potřebujeme mít skutečnost. Potřebujeme mít pravdu, o kterou se opřeme, abychom se mohli vzepřít tomu zlému a zároveň změnit ty svoje životy. Vlastně každý ten člověk, každý náš život, život každého z nás je jako ta zeměkoule v tom vesmíru, prostě se to točí a má to nějaký pravidla, nějak to jako funguje a potom potřebujeme udělat nějakou změnu, což tou zeměkoulí bych tam to nepotřebujeme, ale potřebujeme v těch našich životech udělat nějakou změnu. A tu změnu neudělám, pokud nezakusím anebo se nemůžu opřít o nějakou pravdu. A ta pravda, protože jsme křesťané, tak ta pravda je v Božím slově. Pokud Boží slovo je pro mě pravdou, je tím, čemu já podřizuju ten svůj život, tak potom měnit ty věci, které nemají být v mém životě, za věci, které mají být v mém životě, tak není tak těžké. Tam mi potom brání jenom to moje ego, ta moje pýcha, to, že se mi nechce, že chci být jako Bůh. A když chci být jako Bůh, tak si to chci dělat po svém a nedovolím, aby to Boží slovo aby to, co Bůh dal, aby to ve mně působilo a vedlo mě to k tomu dělat ty věci dobře. Možná si někdo říká, no jak je to možný. No je to tak, protože pořád jsme lidé. Potřebujeme se opřít o něco. Je takový verš v listu Efeským, je to takový o duchovním boji, je to 6. kapitola, a tam je napsáno, stůjte tedy opásani na bedrech pravdou. Oblečení v pancíř spravedlnosti a tak dále, U zbroj vlastně tam popisuje, a apoštol Pavel tam popisuje jako zbroj, jak se vzepřít zlu. A opásaná bedra pravdou můžete dneska třeba vidět u spěračů. Když spěrači jdou spírat něco, nějaký těžký, nějaký ty závaží, jo, nebo ne, závaží ty činky, tak oni si opásají bedra, takovým pásem se stahnou a vlastně ty svaly vnitřní se opírají o ten vnější pás. A stejně tak je to s tou naší duší. Jo? Tady to opásání beder pravdou, to je jenom taková symbolika, ale ve skutečnosti jde o to, že já potřebuji opásat tu moji duši pravdou, abych se o to mohl opřít, abych mohl unést tu tíhu toho života, který prostě do mě, těch těžkostí, které do mého života přicházejí a dějou se. Když člověk zná pravdu, tak mnohem s nás ty věci unese a zároveň třeba vidí východisko. Nebo ví, že to má smysl. To jsou všechno součásti té pravdy, když žijeme s Bohem a kdy mu nasloucháme a necháme se Bohem vést. Čili potřebujeme mít podpásaná bedra, abychom se měli o co opřít. No a teď se dostáváme vlastně k tomu, co s tím. Protože jsme mluvili o lži trošku, já jsem se jí moc nechtěl zabývat, ale trošku jsem mluvil teď o pravdě. Jak to rozlišit? Jak se naučit? Jak to mít? Já už jsem něco zmínil. Říkal jsem, že potřebujeme ve svém životě kultivovat ten postoj pravdy, mít vlastně toužit po té pravdě, nebát se jí, i když je nepříjemná, tak ji akceptovat, dovolit, aby ta pravda vešla do mýho života, i když je to někdy, člověk se cítí trapně a někdy vlastně se mu to nelíbí, ale ví vevnitř, že to je správný, ale prostě s tím nějak zápasí. Ale to je v pořádku, to tak je, nejsme automati, ale jsme nejen roboti, ale jsme živé bytosti a máme svobodu tu pravdu přijmout nebo ji nepřijímat. Boží slovo mluví o takzvaném rozlišování duchů. To je jaký dar, duchovní dar, kdy člověk rozlišuje, z jakého ducha nebo jaký duch je za nějakou skutečností. Jestli, když člověk něco říká, jestli je zatím duch lži, nebo jestli to nějaký bludný duch, nebo jsou prostě různí duchové a je to takový duchovní dar. No nicméně ne všichni to mají. My potřebujeme najít něco takového univerzálního, něco, jak to prostě rozpoznat. Jak rozpoznat, jestli to, co slyšíme, to, co čteme, co to je? Je to pravdivý, nebo je tam něco, co ukazuje na to, že to je špatně? V prvním listu Janově, ve 4. kapitole, v 6. verši je napsáno, my jsme z Boha. Kdo zná Boha, naslouchá nám. Kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Tak ten apoštol Jan prostě říká, my tady říkáme nějakou pravdu a my rozpoznáváme to ty duchy, které jsou za těma různýma lidma, podle toho, jestli naslouchají nebo nenaslouchají. Tady je napsáno, naslouchá nám. Ale já bych řekl buď teda jako naslouchá božímu slovu, to znamená, že ten člověk, jestli je poddán božímu slovu, protože skrze apoštoly Bůh dával svoje slovo a to my dneska považujeme za boží slovo, takže buď ten člověk, nebo ten který prostě přináší nějakou pravdu, buď teda jako naslouchá božímu slovu, nebo nenaslouchá, a nebo bych byl ještě jako jednodušší, jestli vůbec ten člověk, ta osoba, jestli to je duch pravdy nebo duch bludu, tak jestli ten člověk má vůbec jako to srdce k naslouchání. Jestli člověk je ochoten slyšet, když já mu řeknu, že ty věci jsou jinak, než on si myslí, než on je přesvědčen. A jsem schopen mu to doložit, vysvětlit. Setkal jsem se s člověkem, který věřil nějaké skutečnosti a já jsem, která je bludná, skutečně byl pod bludným duchem a to tak, že je to jako když nikomu, když byli ty rytíři, měli na hlavách ty helmice a spadne to hledí a vlastně ten člověk nevidí nic, má takový jenom malý průzor, tím jako by něco vidí, ale vlastně nevidí nic, co se děje kolem. A takhle to tomuto připodobňuju vlastně, když člověk upadne do toho bludného ducha, nebo ten duch ho ovládne, tak ten člověk neslyší a vůbec nevnímá, co mu ten druhý člověk říká. A já jsem mu dával argumenty skutečný a myslím, že to můžu říct, že se jednalo o to povídání o ploché zemi, o tom, jestli je země plochá nebo kulatá. A já jsem mu dával jasný argumenty nebo návody, jak to lze zjistit tady na zemi, aniž by musel letět do vesmíru. Ale to vůbec nemělo, to byl skutečně jako hrách na zeď a bylo zvláštní pozorovat, že on tady ty věci vůbec neslyšel. Že měl skutečně zavřený uši a to, co jsem mu říkal, tak vůbec neproniklo k němu. Vůbec to neproniklo, protože byl pevně přesvědčen a odmítal vnitřně to slyšet. A to myslím, že tady to, když to říká, kdo naslouchá, tak je to duch pravdy. Když nenaslouchá, tak je to duch bludu. Čili to může být jedna z věcí, jako když si to někdo tak za sebe sype a vlastně není korigovatelný, nemá žádnou korekci, nemá žádnou zpětnou vazbu, nechce jí, tak pak bych byl opatrný. A to bych byl v každém případě. To je taková vnější věc možná. A ještě mám jednu. V kazateli v 10. kapitole první verš, tam je napsáno: mrtvé mouchy způsobují páchnutí a kvašení mastičkářů v olej. Trocha pomatenosti převáží nad moudrostí a ctí. Jinými slovy, když to slyším, to, co někdo někde říká, tak mi to tak jako duchovně smrdí. Jo. Mám takovej dojem, že tam je něco špatně. Třeba hned nedokážu říct, co to je špatně. Ale když dá se to naučit, že vlastně, když člověk čte něco nebo poslouchá, tak zjistí vevnitř v sobě, k čemu ho to vede. A to je i v různých třeba politických debatách. Jo. Já s lidmi se o politice nepřu, nehádám, protože to není můj úkol jako kazatele božího slova, abych rozděloval lidi napravo, nalevo a různě jinak. Ale všímám si, že vlastně ty dva, řeknu, tábory, na které dneska zhruba tak je rozdělená ta politická, ale nejenom politická, právě i občanská scéna, že jsou různí lidé, že jsou lidé, kteří naslouchají a přiznají, že ta jejich preferovaná strana nebo ty lidi dělají něco špatně. A pak jsou lidi, kteří vůbec jako to nepřipustějí a jsou velmi útoční a vlastně dokonce odsuzujou ty druhý lidi. A mluvil jsem s jedním takovým člověkem a já jsem mu říkal, podívej se, k čemu tě to vede. Jo? To, jak to, co děláš, to, co slyšíš, to, co přinášíš, k čemu tě to vede. A tak potřebujeme vlastně rozsuzovat, i když to slyším, když se to děje v mém životě, když to přijímám to slovo, když to nějak akceptuju nebo to s tím nějak pracuju, co to se mnou dělá? Vede mi to k těm božím postojům, anebo mě to vede k tomu odsouzení druhých, vede mě to k tomu, abych byl sudičský, povýšený, abych si myslel, že já mám tu pravdu a ty druhý jsou vlastně takový jako povl. Takhle si to nikdy neřekneme třeba, jo. Ale vlastně v tom člověk může jednat. No a v neposlední řadě, abych to všechno stihnul dneska, tak v neposlední řadě máme ještě někoho, konkrétní osobu, která nám může pomoct. Jan 14:17. Ducha pravdy, jež svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná, vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. A 16, Jan 16:13. Když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší a oznámí vám i to, co má přijít. Duch svatý. Bůh, otec a syn, oni věděli, že tu církev tady prostě nemůžou nechat samotný, že nás prostě tady nemůžou nechat samotný na té země kouli, protože je tady spousta různých vlivů a my potřebujeme pomoc. A to, že duch svatý je duch pravdy, je zásadní věc. Stejně tak, jako že to je svatý duch, svatý znamená oddělený, bezposkvrny, prostě duch boží, tak stejně tak je důležité, že to je duch pravdy. A ten duch svatý právě v nás, v těch lidech, v kterých přebývá, tady napsáno, svět nemůže přijmout, ale vy ho můžete, vy jej znáte a zůstává s vámi, ve vás bude, to říká svým učedníkům a říká to jako zaslíbení. Jo. Říká, vy už ho znáte, vy víte, máte tu zkušenost s Duchem svatým, protože oni dělali různé uzdravení, osvobozování lidí a tak dále, viděli divy a tak. Čili to dělal Duch svatý a oni to viděli. On říká, s vámi je a ve vás bude. To znamená, Bůh chce bydlet v člověku. Mimochodem jsem to dneska říkal té paní Heleně, že Bůh chce bydlet v ní. A když bydlí Bůh, ten duch pravdy v nás, tak nám dá ten cit na to, co ta pravda je a co pravda není. Důležitý je ho poslouchat. Naučit se nechat vést tím Duchem svatým. První je vlastně Ducha svatého přijmout. Dovolit mu, aby vevnitř bydlel, protože to musíme dovolit, protože máme svobodu, to tělo patří nám, to je moje a já potřebuju dovolit Duchu svatému, pozvat ho a poprosit ho, aby vešel a bydlel ve mně. A je napsáno, duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy. To znamená, že ta veškerá pravda neznamená, že to je pravda jako všechna pravda, jako na země kouli, ale veškerá pravda je všechno, co potřebuju vědět. Jo, to není jako všechny slovníky a všechny knihovny a já nevím, co všechno, ale všechno, co potřebuju vědět, Duch svatý mě dá poznat. A tak já potřebuju kultivovat ten svůj život, toužit po té pravdě, nechat se tou pravdou vést, dovolit Duchu svatému, aby mě do té pravdy uváděl. Ještě tady mám takové dvě věci. Mluvil jsem už o Božím slově. Pán Ježíš se modlí k Otci a modlí se za křesťany a říká, po světě v pravdě tvé slovo je pravda. Jestli když něco slyšíme, někde někdo něco káže nebo něco říká a vynáší nějaké pravdy, které jsou v rozporu s Božím slovem, tak je to třeba odmítnout a nedávat tomu místo. V jiném případě, když to je v souvislosti s Božím slovem, tak je třeba dbát na to. Dovolit, aby to slovo přišlo a nechat se Duchem svatým vést, aby se otevřelo to, aby to srdce, aby do toho srdce to slovo přišlo. Tak tě A to je, že se pomodlím a že dovolím Hospodinu, aby to slovo mě vedlo. No a to srdce potřebuju střežit. Srdce je moc důležité v tom našem životě, vlastně nejdůležitější. Z toho Boží slovo říká, že ze srdce pochází, vychází život, že to srdce určuje to, jaký to je. A my potřebujeme to srdce střežit, aby se tam neusídlila lež. Jan Hus. Myslím, že všichni posluchači ví, kdo to byl Jan Hus. Ale možná už ne všichni vědí, co on říkal. Na té prezidentské standartě máme část věty, kterou napsal Jan Hus, bratru z Rejštejna, a tam on napsal, že pravda páně vítězí, i když na čas poražena bývá. Tím koncem si nejsem jistý, ale určitě napsal, že pravda páně zvítězí. A pro toho Husa ta pravdivost a ta pravda byla moc důležitá a on tu pravdu miloval až tak, že zaplatil svým životem. A on řekl, křesťané, věrní křesťané, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. Ta pravda jako taková je prostě moc důležitá. Potřebujeme tu pravdu milovat, nebát si, i když je nikdy nepříjemná, ale potřebujeme v tom životě takzvaně na jednu stranu stát a na druhou stranu chodit v pravdě. To ostatně napsal taky apoštol Jan, napsal ve 3. listě Janově, neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě, o tom, jak chodíš v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. Já jsem o tom přemýšlel, co to vlastně znamená. Co znamená to chodit v pravdě a stát v pravdě. A mám za to, že stát v pravdě, že to je, že člověk je pravdivý sám k sobě. A to je někdy to nejtěžší. Prostě si přiznat to, že něco dělám blbě, přiznat si, jo, to je špatně, to prostě nemůžu dělat takhle. Vzít vlastně a dovolit tu pravdu, aby byla víc než já, než to moje chtění, činění, a vlastně podřídit se, poddat se té pravdě. A to je to stát v té pravdě. To znamená, že člověk neuhne napravo, nalevo, což já jsem teda včera nebo předevčírem, to bylo, tak jsem to neustál. Ale chci stát v pravdě a znova se proto rozhoduju. No a chodit v pravdě znamená, že člověk vlastně žije v té pravdě, jak jsem říkal, že třeba, že chodí včas. Nebo že mu záleží na druhých lidech, že dodržuje slovo. Že když prostě řekne A, tak je to A a není to za chvilku B. Někdy se nám může stát, že se z toho stane taková, jako, že člověk na tom jako hodně lpí a vlastně řekne, no a už to takhle musím udělat, protože to nejde jinak. No, vždycky je možné se domluvit. Vždycky je důležité stát v pravdě a zároveň je možné, pokud třeba některé věci nejdou nebo se nám nedaří, tak to vykomunikovat. Ale dělat, jako že to je v pořádku, že vlastně nezáleží na tom mém slově, to je špatně. Na závěr bych chtěl říct, že proto, abychom nebyli vláčeni různými bludy a různými učeními, které nejsou z Božího slova, tak Bůh dal dary do církve, dal do těla Kristova, dal různé úřady, mluví se o apoštolech, prorokách, evangelistech, pastýřích a učitelích. A to jsou vlastně takové služby různé v církvi. A já jsem zjistil, že lidé, kteří nejsou vnitřně zakotveni v církvi, ve vztazích v církvi, takže jsou náchylní pro to, aby je strhnul nějaký blud. Tady je napsáno právě v listu Efeským ve 4. kapitole.

0: my žili a přinášeli lidem kolem nás, abychom zjevovali na těch našich charakterech a způsobech a na tom našem chování, aby lidi viděli, jaký je. A když ještě pokračuju v jednom verši, tak je tady napsáno z něho, z Krista, celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory. To jsem chtěl přečíst. Že potřebuju lidi kolem sebe, o který se můžu opřít. Přátelé, na který se můžu spolehnout. Lidi, kteří mi přinesou korekce. Potřebuju Ducha Svatého, potřebuju cvičit to svoje srdce, potřebuju znát Boží slovo, abych rozpoznával pravdu od lži, potřebuju zkoumat, co slyším, kdo mi to říká, jak to říká, ale pořád potřebuju církev, potřebuju mít srdce připojené ke svým lidem, kterým věřím a kteří jsou ke mně pravdiví, pro které je pravda možná víc než ten náš vztah. A tak, milí přátelé, to bylo dneska povídání o lži, o pravdě. Chtěl bych víc, aby to bylo o pravdě, než o té lži. Ale kéž Pán dá milost, kéž zakoušíme to, že nás Bůh vede a že v našich srdcích přibývá ten duch pravdy, který nás vede a dovede nás do toho jeho království. Se s vámi loučím. Mějte požehnaný večer.
1: Skončil pořad Kudy kam na téma Pravda a lež. Další téma, Den smíření, kdy se zastaví čas, vysíláme ve středu od 21 hodin. Vítejte na Rádiu 7. S vámi je Martina Zachrlová. Je neděle 13. září. Je 5 hodin a za půl hodiny nás čeká biblická úvaha a příběh soudce Gedeona.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Bůh vidí v člověku sílu a odvahu i tehdy, když on sám o sobě pochybuje a prožívá strach. Soudce Gedeona představí Jiří Zdráhal.

Asi většina z nás někdy slyšela příběh o Gedeonovi. Gedeon byl jeden velký soudce nebo jeden z velkých izraelských soudců, o kterých čteme ještě před královskou dobou, než přišel Saul a David a Šalamoun a všichni velcí izraelští králové. Gedeon předtím, než se stal soudcem, tak nebyl mocný a nebyl velký. Nepocházel z žádné významné rodiny a neměl žádné přirozené předpoklady pro to, aby právě on se stal vysvoboditelem Izraele. Ale Bůh měl jiné mínění o něm. S Gedeonem se setkáváme v 6. kapitole knihy Soudců, a ne zrovna v nějaké velmi pozitivní chvíli. Gedeon přichází tajně na své pole a snaží se co nejrychleji vymlátit obilí a s tím zrnem utéct co nejrychleji z této oblasti. Celý Izrael byl tehdy sužovaný nepřáteli a tohle byla ta nejrozumnější věc, která se dala udělat. Co nejrychleji utéct. Takže s Gedeonem se nesetkáváme zrovna ve chvíli, kdy dělal něco hrdinského a silného, ale naopak setkáváme se s ním, když se chystá utéct před svými nepřáteli. O to zajímavější a podivnější se zdá výrok, který k němu Bůh má. Když Gedeon chce utéct, najednou se před ním postaví anděl a řekne, zastav se, a řekne mu, ty jsi totiž mocný válečník nebo udatný muž. Jsi hrdina, jinými slovy. Tohle bylo to poslední, co by Gedeon si představil, že mu Bůh řekne. Gedeon byl naprosto zaskočený z takovéhle věci. Díval se na anděla a bylo mu zřejmé, že to jistě musí být Bůh. A tak místo toho, aby se ptal, co má udělat, tak říkal, jestli teda Bůh je, tak proč teda se stalo to a to, proč teda Bůh už dávno nás nevysvobodil a tak dále. Na prvním místě z udatného Gedeona nevytryskla ochota bojovat za svého Boha, ale vytryskly z něho pochybnosti a strach. Podobné je to s námi. My také někdy nemáme o sobě to nejvyšší mínění. Také někdy se chystáme utéct sami před sebou. A někdy také spíš hledáme výmluvy a ptáme se, jestli Bůh je, proč teda se stalo to a to. Ve stejné situaci zastihl Bůh Gedeona. Ale Bůh pokračoval dál. Jeho pohled na Gedeona byl jiný, než jak Gedeon viděl sám sebe. I na tebe, a na mě, se Bůh často dívá jiným pohledem, než my sami na sebe. Někdy na nás bývá daleko milosrdnější a pozitivnější, než my se zdáme sami sobě ve svých vlastních očích. On se na něho podíval a Bůh mu řekl, jdi v této své síle a vysvobodíš Izrael z ruky těch nepřátel. Bůh navzdory všem jeho pochybnostem viděl, že se v něm skrývá síla, přesvědčení, rozhodnost a odvaha. Možná, že ty necítíš, že by tyto věci byly zrovna ve tvém srdci a ve tvém životě. Ale Bůh se často na nás dívá jinak. Bůh má často o nás vyšší mínění, než my sami o sobě. Aspoň na Gedeonovi to vidíme. Potom Gedeona poslal k jeho prvnímu úkolu. Řekl mu, Gedeone, běž, půjdeš a porazíš ten pohanský háj, kde je socha Bála. To byl pohanský bůh, který tam byl. A řekl mu, běž a ty zničíš tu modlu a tím přivedeš svou vesnici na pravou víru. Když tohle Gedeon uviděl, tak nereagoval nijak optimisticky. Rozhodl se, že to udělá, ale že to udělá v noci, když ho nikdo neuvidí. A tak zničil ten pohanský posvátný háj i tu modlu Bále a ještě tu stejnou noc se tajně vrátil do svého domu. A doufal, že nikdo nepřijde na to, že to byl právě Gedeon, který zničil tu pohanskou modlu. Ovšem z nějakého důvodu byl přesto zjištěn a druhý den ráno před jeho domem stála celá vesnice. A byli rozuřeni a chtěli ho potrestat, protože byl hoden smrti, protože jim zničil jejich pohanského boha. A v tu chvíli Gedeon plný strachu a očekávání toho nejhoršího najednou viděl svýma vlastníma očima, jak Bůh ho nikdy neopustí a nenechá ho, pokud se rozhodne dělat to, co Bůh od něho očekává. V tu chvíli se postavil Gedeonův otec a řekl, ano, byl to Gedeon. A jestliže Gedeon zničil pohanského boha Bála,
tak ať teda on sám si to s ním vyřídí, jestli je Bohem, ať sám ho zabije. A jestli ne, tak potom musí být Bůh někdo jiný. A najednou celá vesnice se obrátila k tomu pravému Bohu. A Gedeon viděl na své vlastní oči, navzdory tomu, jak se cítil, navzdory tomu, co si o sobě myslel, navzdory tomu, jak sám se viděl, navzdory tomu, že si nevěřil a že pochyboval dokonce o samotném Bohu, když byl ochotný udělat to, co Bůh po něm chtěl, Bůh ho neopustil. Není důležité, jak se cítíš. Není důležité, co máš za sebou. Důležité je, jestli dnes, dnešní den, se rozhodneš jít po té správné cestě. A jestli Bohu vydáš svoje srdce a budeš očekávat, že on tě neopustí. A budeš se snažit z celého srdce a z čistého svědomí dělat jeho vůli na každý den.

řetěz brzdí pohyb, musím jej odstranit a zanícené šrámy od okovů rozdrásané otevřít, vyčistit a nechat uzdravit.

Blíží se 6. hodina, jsem ráda, že jsem s vámi mohla být a pro tuto chvíli se s vámi od mikrofonu Rádia 7 loučí Martina Zachrlová. Předávám mikrofon dalšímu moderátorovi a vám přeji krásnou neděli a požehnaný nejen dnešní den. Zůstaňte s naším, vaším rádiem.

0: Se 6. hodinou v neděli 13. září vám pokojné ráno s Rádiem 7 přeje Broňa Procházková, průvodce ranním vysíláním v čase do 10. hodiny. Co v tom čase před námi je nachystané k poslechu? To prozradí přehled pořadů právě teď. Ranní zastavení u Božího slova nabízí tichý čas v 6.15, kdy s modlitbou vykročíme do nového dne. Co znamená být svobodný? Má moje svoboda nějaké hranice? Podle apoštola Pavla je skutečná svoboda možná jenom v lásce. V pořadu Studna slova uzavírá Jiří Hurta výklad 10. kapitoly 1. listu Korinským a otevírá další kapitolu. Praktické rady apoštola Pavla týkající se svobody uslyšíte po 6:45. Jak se chovat ke slabším ve víře? Projděte s námi v hodině po 7:14 kapitolu listu Římanům a učme se ze slov apoštola Pavla. Někdy je toho těžkého kolem tak moc, že nejsme schopni pozvednout hlavu a nadechnout se. Právě tehdy potřebujeme ujištění, že toho dobrého je víc. Kde takové ujištění načerpat, ukazuje v dnešním svátečním slově Lída Pohanková po 8. hodině. O 8:30 začínají modlitby podle Bible, ve kterých se podruhé sejdeme v sérii upřímné modlitby, kterou připravuje Dana Kenningová. A po 9. hodině nabízíme bohoslužbu. Záznam bohoslužby s kázáním Martina Čunka na téma Radikální proměny věřícího fanatika Saula. K přehledu pořadů ráda zopakuji přání pokojného rána a posílám první písničku.
1: Stvořiteli ré vyviné, pochválen buď Hospodine.

0: když tichý přicházíš.
1: Dozněla kapela Souznění, ještě je tu Terezie Šterc a po ní přivítám v tichém čase. Otevřeme 7. kapitolu knihy Zjevení.

Tam, kde bydlím, v tomto týdnu napršelo. Přišla studená fronta a konečně přišel vydatný déšť. Do té doby bylo ale sucho a i když hlásili, že by mohlo někdy napršet, tak vždy to byly jen takové kapky, co polechtaly. Právě ono mohlo by pršet, ale neprší. Dlouho, dlouho nepršelo a bylo opravdu sucho. Přišlo mi, že snad už nikdy nezaprší, že takto suché to bude na pořád. Když je člověk uvnitř problému, když na něj doléhá tíha, tak se snadno zdá, že to nemá konce. A vůbec není jednoduché v té chvíli si už jenom připomínat, že ne, má to konce, nevím, kdy ale skončí to. Těžkosti nejsou věčné. Věčný je Bůh a on má poslední slovo. Tak pokud nesete nějaké břímě, kéž k vám doletí připomínka, že to jednou skončí a nebude důvod pro slzy. A ještě jednu věc chci připomenout, a to, jak to skončí. Přečtu ze Zjevení ze 7. kapitoly. V závěru je tam věta, která popisuje ono jak. Popisuje, co udělá Bůh.

Jeden z těch starců na mne promluvil, kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu. Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Bůh sám jim setře slzy z očí. To je nádherný obraz. Je to obraz blízkého dotyku. Boží ruce se dotknou tváře a očí souženého člověka a Bůh vetře slzy do svých dlaní a slzy zmizí. Je to velmi intimní obraz blízkého dotyku. Tváří v tvář, jeden na jednoho. Není to, že z dálky Bůh řekne, no tak už je konec trápení, děcka nebrečte. Ne. Čeká nás něco velmi blízkého, čeká nás dotyk Božích rukou. Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že víš o našich problémech, že víš o našich nemocech, souženích, bolestech. Děkujeme, že tu nebudou věčně. Děkujeme, že jim uděláš přítrž. Děkujeme, že setřeš každou slzu. Děkujeme, že nás máš rád. Děkujeme, že nás neopouštíš. Děkujeme, že jsi s námi. A děkujeme ti za Pána Ježíše Krista. Děkujeme za jeho dílo, děkujeme za jeho oběť. Děkujeme, kým v něm jsme. Děkujeme, že jsme tví. Amen.

Svoboda je slovo, které je aktuální, které máme rádi. Rádi přemýšlíme o tom, jak být svobodní. Apoštol Pavel říká, že skutečná svoboda je možná jenom v lásce. Za okamžik studna slova, kde Jiří Hurta uzavře výklad 10. kapitoly 1. listu Korinským a otevře další kapitolu.

0: Křesťanská svoboda. Co vlastně znamená? Mluvíme o svobodě od hříchu, od závislostí, od strachu z nesplněných náboženských povinností. Apoštol Pavel ale ukazuje, že svoboda je víc než od něčeho. Je darem k životu v lásce. Vítejte v pořadu Studna slova, a to při poslechu dalšího dílu archivních nahrávek biblického výkladu kazatele Jiřího Hurty.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Dnes máme před sebou závěr 10. kapitoly 1. listu do Korintu od 23. verše až do 1. verše 11. kapitoly, kde apoštol Pavel uzavírá svůj výklad o vztahu křesťana k vlivům okolního pohanského světa konkrétními radami. Nejprve má na mysli ty, kteří se považují za dost silné ve víře, a usměrňuje jejich postoj, verše 23 až 24. Všecko je dovoleno. Ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je dovoleno, ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Ta slova všecko je dovoleno byla vlastně heslem těch korinských křesťanů, kteří se pokládali za dostatečně silné ve víře. Byla pro ně jakousi definicí křesťanské svobody, ve které našli naplnění dávné řecké touhy po ideální svobodě člověka. A tito křesťané přece byli původem Řekové. Řekové hluboce toužili po svobodě. Dobře věděli, že ani filozofie, ani kultura, ani městské státní zřízení, ani dosavadní náboženství a samozřejmě ani římská nadvláda jim svobodu nepřinesla. Uslyšeli zvěst evangelia a najednou si uvědomili, že se setkávají s něčím zcela novým, co jim může otevřít pohled na hodnoty absolutní a dát jim je. Jenom si představme, co to znamená pro člověka zajatého vším, co zdědil i co zkušenostmi přijal. Může-li se najednou zbavit všech předsudků i náboženských pověr? Může-li oprostit i svůj rozum od veškeré té nesmyslné zátěže opravdovou vírou ve skutečné, svrchované, věčné, živé božstvo? Poznání takové víry je přece darem, který osvobozuje od veškerého pobožnůstkářství i tmářství, od všeho tajuplně mystického a nadsmyslného, i od všeho, co vyřazuje lidský rozum a odkazuje člověka k myšlenkové slepotě. Vždyť tady jde o víru, která osvobozuje od strachu i přehnané úzkostlivosti, abych někde nevybočil a nepřestoupil nějaký požadavek nebo předpis. Apoštol Pavel k takové svobodě víry ochotně přisvědčuje. Potvrzuje, že taková svoboda ve víře v Krista opravdu je. Ale přitom důtklivě varuje, že tato svoboda nesmí skončit v nějaké bezbřehé svévolnosti. Tato svoboda má pevnou uzdu, už proto, že má svůj jasný smysl a účel. Pavel zdůrazňuje, že to není svoboda pro svobodu. Všecko je dovoleno. Ano. Ale prospívá to? Má to, co ve svobodě děláš, opravdu nějaký dobrý a trvalý smysl? Uveďme banální příklad. Jako křesťan si řeknu, já přece nemusím být abstinentem. Chutná mi alkohol, mohu se tedy samozřejmě i napít. A apoštol Pavel by mi na to řekl, jistě. Můžeš. To ti nikdo nemůže zakázat a neexistuje na to taky vůbec žádný předpis. Ale ptej se sám sebe. Má to dobrý a trvalý smysl? Prospívá mi to? Nebudu na to jednou naříkat? Nebudu jednou žalovat na církev a naříkat na Boha, že mi to neznemožnili? A známe-li povahu lidského srdce, mohli bychom se dokonce ptát, co pak není požívání alkoholu u mnohého člověka vlastně pravým opakem svobody? Není to ve skutečnosti pouto, které leckdo nedokáže anebo se ani neodvažuje zlomit? Skutečnost, že piješ, nemusí být vůbec projevem tvé svobody, ale může být naopak důkazem tvého zotročení. Dokladem toho, že si nemůžeš pomoci a že pít musíš. A totéž platí ovšem o spoustě jiných věcí a třeba i pěkných a zdánlivě chválihodných. C.S. Lewis například říká, když někdo miluje své motorové vozidlo, jako by to bylo jeho božstvo a věnuje mu všechen čas, jistě to s ním nemlátí o zeď jako alkohol, ale ve skutečnosti je to totéž. Je to naprostá nesvoboda, ba otroctví. A to všecko nejen neprospívá, ale ani nebuduje. Když Pavel mluvil o budování, mluvil o lásce. Prohlásil jednoznačně, že jen láska buduje. Zatímco poznání naplňuje člověka pýchou a zkušený duchovní učitel ne nadarmo říkával bohoslovcům na počátku studia, dejte si pozor na teologii, je jako mladá jetelina, nadýmá. Pro budování není tedy rozhodující poznání, nýbrž láska. A chceš-li uplatňovat v plném rozsahu svobodu, jakou ti dává tvé poznání, ptej se, kolik z té tvé svobody jde ve skutečnosti bez lásky na účet někoho jiného. Nakolik ta tvá svoboda přijde například tvé rodině. Kolik stojí tvá svoboda třeba tvé nejbližší. Kolik stojí možná i celý křesťanský sbor, do něhož patříš? Myslíš z tohoto hlediska na to, co se týká druhého? Myslíš na to, co stojí nebo může stát druhého tvůj špatný příklad? Myslel jsi už na to, jak rozkladně působí tvá svévole, kterou nahlas propaguješ? Myslel jsi na to, jak zhoubně působí tvé špatné nálady? Jak nedobrým vlivem se může projevit tvůj neústupně tvrdý anebo nenáležitě měkký postoj? A uvědomil jsi navíc, že když člověk myslí jenom na to své, pak prosazuje zpravidla bezohledně jenom sebe? A všude tam, kde se tohle děje, tam i člověk žárlí, uráží se třeba i pro malichernosti. A nakonec zjišťuje, jak je bezbraný proti tyranii vlastního já. Začíná prosazováním svobody a nakonec si neví rady s vlastní hněvivostí, ani se svou upovídaností, ani se svou úzkostlivostí. A přece je třeba vědět, že i každý takový člověk by svobodu mohl mít. Jen kdyby tu svou zdánlivou svobodu konečně zavrhl, jen kdyby se odhodlal obrátit se v lásce k tomu druhému, jenom kdyby se vzdal toho, nač má podle svého přesvědčení nárok. A jenom kdyby myslel na to, co je dobré a co se týká i prospěchu toho druhého. Uvědomme si konečně, že v křesťanství nejde o svobodu od něčeho, ale o svobodu k něčemu, ve skutečnosti k jedinému, totiž k lásce. Svoboda je možná právě jen ve vztahu lásky. A láska se projevuje nejzřetelněji právě ve vztahu k potřebným, k těm slabým. Proto měřítkem naší lásky je náš vztah k nejnepatrnějšímu z našich bratří a k největšímu z našich nepřátel. Všichni ostatní lidé našeho života, lidé našeho vlivu a naší odpovědnosti jsou někde mezi těmito dvěma krajními póly. A apoštol nám sám sebe dává za příklad a tuto skutečnost nám staví před oči v závěru kapitoly, když říká, Hospodinova je země i její plnost. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít? Jeste všechno, co vám předloží a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto je obětováno božstvům, nejeste. Kvůli tomu, kdo vás na to upozornil a pro svědomí. Nemyslím vaše svědomí. Nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Kéž bychom totéž mohli říci každý o sobě. Výkladem tohoto závěru kapitoly se budeme zabývat příště.

Pane Ježíši Kriste, dej nám ve svobodě, kterou v tobě máme, abychom jednali vždycky moudře a citlivě ke tvé cti a slávě a k prospěchu lidí, kterým máme být ve tvé ruce světlem. Amen.

Ve výkladu Jiřího Hurty jsme slyšeli praktické rady apoštola Pavla o tom, jak žít život ve skutečné křesťanské svobodě, která vede člověka k ohleduplnosti, vstřícnosti a citlivosti. Pro apoštola Pavla i pro nás je největším vzorem svobody v lásce Pán Ježíš. Děkujeme, že jste poslouchali dnešní vydání pořadu Studna slova. To další je tu opět v příštím týdnu, v sobotu o 15:30 odpoledne.

Minula 7. hodina z neděle 13. září. V ranním vysílání Rádia 7 je s vámi Broňa Procházková. Hodina do 8. dá prostor textu Bible. Mezi písničky vložíme úryvky, různé úryvky, otevřu knihu Žalmů, také nahlédneme do Nového zákona, přečteme 14. kapitolu listu Římanům a přidáme i krátké poučení z knihy Přísloví. Dobré ráno, dobré probouzení a dobrý vstup do nedělního dne.

Čtu ze žalmu číslo 104. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine. Všechno si učinil moudře, země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a širé moře, hemží se v něm nespočetných živočichů, maličkých i velkých, plují po něm lodě, vytvořil si Liviátana, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm. Rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu. Odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvářnost země. Hospodinova sláva potrvá věčně, Hospodin se bude radovat ze svého díla.

Nikdo se nemůže rovnat Bohu. Je zdrojem života, naděje i lásky. Ten nejlepší, koho může člověk potkat, zpívá se v následující písničce.

Jak se chovat ke slabším ve víře? Za okamžik projdeme 14. kapitolou listu Římanům, a to společně s Kateřinou Hrdcovou, která ji přečte. Budeme se učit ze slov apoštola Pavla.

List Římanům, 14. kapitola. Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechtě nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí, nechtě neodsuzuje toho, kdo jí, vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží, neboť je psáno, jakože jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě. Ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel. Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Nenič kvůli pokrmu Boží dílo. Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Tvé přesvědčení, ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoliv není z víry, je hřích.

V nedělním ránu se pomalu blížíme ke 7:45. V hodině mezi 7 a 8 otevíráme stránky Bible. Za okamžik nalistujeme knihu přísloví.

dospívala Mária Podhradská. V knize přísloví v 29. kapitole hned první verš zní takto. Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.

Někdy je toho těžkého kolem tak moc, že nejsme schopni pozvednout hlavu a nadechnout se. Právě tehdy potřebujeme ujištění, že toho dobrého je víc, než si myslíme. Kde takové ujištění načerpat, ukazuje v dnešním svátečním slově Lída Pohanková. Poslouchejte s 8. hodinou.

0: Hotové za okamžik a o 8:30 pak zveme k modlitbám podle Bible. Tento pořad připravuje Dana Kenningová a aktuálně běží série Upřímné modlitby.
1: Sváteční slovo.
2: Jsem křesťankou už pěknou řádku let a vždycky jsem slýchala, že Bůh je dobrý. Jsou období, kdy tomu člověk věří snadněji a období, kdy s ním cloumají pochybnosti, protože nechápe smysl těžkostí, kterými prochází. Nevždy se období důvěry Bohu překrývají s těmi, kdy se nám daří. Zdá se mi, že navzdory tomu, jak jasně a základní zpráva to je, že Bůh je dobrý, potřebujeme čas od času nějaké ujištění nebo upozornění na to, že tomu tak opravdu je a že je to věc stálá a neměnná. Jedno takové ujištění jsem od Boha zaslechla nedávno. A to, když jsme se s manželem rozhodli, že se letos přidáme k tradiční šifrovací hře, kterou před asi 20 lety začali pořádat naše děti s přáteli v organizaci Royal Rangers. Jistě, před 20 lety jsem se na to cítila stará. Tentokrát jsme tedy vyrazili jako bezkonkurenčně nejstarší tým. Hra začíná večer vstupní šifrou, pak je možné se buď pár hodin prospat, anebo vyrazit do noční temnoty. My jsme zvolili krátký spánek a brzké ráno. Od první chvíle jsem zažívala tichou vnitřní radost z Boží blízkosti. Když jsme procházeli spícím městem s modlitbou, šplhali z rána na místa nezrušenými výhledy a kochali se rozvíjejícím se jarem. A právě na jedné takové stráně plné rozkvetlých třešní se mě dotkl Bůh. Uviděla jsem tu neuvěřitelnou záplavu květů na jedné větvičce a uvědomila si, že jich mnohem víc než ten strom potřebuje. A že rozkvétají v úplně stejné nádheře i tam, kde je nikdy nikdo neuvidí. Vždyť my jsme se jen díky hledání šifer dostali na opuštěná místa, kam bychom jinak nezavítali. Zasáhlo mě poznání, jak moc je Bůh ve svém rozdávání dobra a krásy marnotratný. Najednou jsem uviděla, že pro každého člověka má připravené tolik požehnání, tolik dobrého a tolik krásného, že to nemůžeme pobrat za celý svůj život. Jeho nabídka trvá v každém okamžiku a vždy je toho víc než dost. Ne, nejsem naivní. Vím, že je na světě i mnoho zlého a jsou těžkosti a bolesti, kterým se nemůžeme vyhnout a které mají sílu po nějakou dobu zcela zaujmout naši pozornost. Ale nemusíme v tom setrvat, protože toho dobrého od Boha je i na takových místech víc. A když se nám podaří pozvednout hlavu z místa, kde nás život srazil na kolena, zase ho uvidíme. Hned další myšlenka ale byla, není to úplná hloupost vkládat svoji energii, čas a úsilí do přemýšlení nad tím, co dobro od Boha není? Do věcí, které se nepovedly, které jsme pokazali my sami, a nebo kterými nám třeba ublížili druzí. Úplně to mnou proniklo, jak je to vlastně zbytečný a ztracený čas. Čas, kdy nejenže se trápím něčím, co není v kompetenci mé, ale ještě navíc mým dobro, které pro mě má v tomto okamžiku Bůh připravené. Vlastně jediné, co má smysl udělat, je podívat se na Ježíše. Zjistit, kde jsem se třeba i já minula cíle a nechat to pod Kristovým křížem. Přece právě v tom je smysl jeho oběti, abych je s tou zátěží hříchu, ať už svého nebo cizího, nemusela vláčet dál. Ve světle toho, jak velké je to dobré od Boha, se najednou všechny křivdy, ztráty, zklamání a ublížení zdají tak malicherné. I to, že nám někdo ublížil, zdá se, že přestože nečinil pokání, tak mu Bůh žehná. A najednou to dostává nový rozměr. Vždyť přece, když je toho dobra tolik, proč by ho nemohli zažívat ti, kdo na něj očekávají, i když možná všechny věci ještě nemají dobře vyřešené. A kdo ví, kde se mýlím já a co nemám vyřešené. A přesto Krista následuji a beru i jeho dobrotu a požehnání. Dokonce ho zažívají i ti, kdo ho ještě neznají a nenásledují. Nebo si snad opravdu my křesťané myslíme, že jako jediní máme nárok zažívat od Boha něco dobrého? V Biblii v Římanům

0: 2:4 se říká, že je to dobrotivost Boží, která vede lidi k pokání. Čím víc dobrotivosti Boží, a zřejmě i naší, lidé kolem nás zažijí, tím lépe se může jejich srdce otevřít na Boha a na evangelium. A jak bychom mohli rozdávat, když nebudeme přijímat? Ústa přece mluví to, čím srdce přetéká, jak řekl Ježíš. V 1. Korintským máme zaznamenáno, že co oko nevidělo, ucho neslyšelo a co člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Pokud tedy Boha milujeme, máme jen tu výhodu před nevěřícími, že Boží dobroty rozeznáváme víc. A neužívat té dobroty, to by mohlo být opravdové minutí se cíle. A tak jsem se tenkrát na té stráně rozhodla. Kdykoliv mě zasáhne něco zlého, nejen, že to složím pod Kristův kříž, ale hned také začnu vyhlížet dobro od Boha s jistotou, že s největší pravděpodobností je velmi blízko a jeho víc, než dokážu vzít. Tak co říkáte? Stálo by za to se přidat?
1: Sváteční slovo připravila Lída Pohanková.

Máme 13. září a v kalendáři dnes najdeme mužské jméno Lubor. Toto staročeské jméno je odvozeno ze základního slovanského tvaru lub, z něhož hláskovou změnou vznikla například i slova líbezný nebo líbí, což je také význam tohoto jména. Dnešního dne gratulujeme Luborům.

Jak vypadá víra uprostřed obyčejných dnů, kdy se zdánlivě nic zvláštního neděje? Příběh Izáka inspiruje k vytrvalosti, důvěře a každodennímu chození s Bohem a k modlitbě jako prostoru pro rozhovor s Bohem i naslouchání jeho vedení. Dana Kenningová zve za pár minut k poslechu modliteb podle Bible, druhého dílu série s názvem Upřímné modlitby.

Každodenní vytrvalost v chození s Bohem. Jaká je vaše zkušenost? Daří se vám trávit s ním čas uprostřed práce a všedních starostí? Upřímné modlitby nemusí být plné dramatu. Stačí, když jsou součástí našeho běžného života. A to je příběh praotce Izáka, syna Abrahama, o kterém byla řeč v prvním díle série Upřímné modlitby. Druhý díl této série jsem nazvala Vytrvalý modlitebník. U pořadu modliteb podle Bible vás vítá Dana Kenningová.

Izák zažil výjimečnou situaci, když nad sebou viděl obětní nůž v ruce svého otce Abrahama. Zažil, že Bůh si nepřeje lidské oběti, ale naši úplnou vydanost se vším všudy, jak ji viděl u svého otce. Abraham je muž, který měl sílu jít proti proudu své kultury, svého kmene, být odlišný, uctívat místo mnoha bohů a model jediného boha, stvořitele, a toho následovat do neznámé země, i když to znamenalo nejistotu a riziko. To, co ho neslo, byla láska, chesed, boží láska k člověku. Jeho syn Izák věděl, že být dítětem smlouvy, nositelem božího vyvolení a povolání, není ani jednoduché, ani bezpečné. To, co neslo jeho, byla odvaha a vytrvalost. Postupně si přečteme části z jeho příběhu. Nejdřív požádáme Ducha Svatého, aby vedl náš společný čas modliteb. Duchu Svatý, děkujeme ti, že jsi s námi. Teď a tady, kolem nás i v nás. Přítomný, neměnný, tentýž včera, dnes i zítra a na věky. Duch živého Boha Izraele, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Duch Hospodinův, Duch Božího Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Prosíme, veď naše přemýšlení, promlouvej k nám, dotýkej se nás, dej, ať k nám Boží slovo hovoří aktuálně do naší situace a ať mu správně rozumíme. Ukaž nám, co se můžeme naučit na příběhu Izáka. Odevzdáváme se ti. Amen. Začneme příběhem, u kterého jsme minule skončili. Genesis 22. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Mórie a tam ho obětuj, jako oběť zápalnou, na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále a vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče. Ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětní množi, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi Boha bojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Hospodine, děkujeme ti, že jsi připravil zástupnou oběť místo Izáka, beránka v křoví. A přece si sám obětoval svého syna, beránka bez viny, abychom nemuseli zemřít věčnou smrtí kvůli hříchu. Prosíme, abychom obstáli ve zkouškách víry,
jako obstál Abraham a nic ti neodepřel. Ani svého milovaného syna, který měl být nositelem požehnání. Pane, vyznáváme, že nerozumíme mnohdy tvým cestám, našemu životu. Proč bys chtěl od nás něco, co si nám sám dal, aby se stalo naplněním tvého plánu s naším životem? Dáváme ti své otázky, na které nemáme odpověď. Své pochybnosti ve víře. Dej se nám víc a víc poznávat, kdo skutečně jsi, a dej, ať naše důvěra v tebe, navzdory všemu, čemu nerozumíme, roste. Amen.

Věrnost v každodenním životě víry. To je příběh praotce Izáka, který si připomínáme v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Genesis 24. Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal. I řekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo. Polož ruku na můj klín. Zavazuji tě přísahou při Hospodinu, Bohu nebes a země, abys nebral pro mého syna ženu z dcer Kenánců, mezi nimiž sídlím. Půjdeš do mé země a do mého rodiště a vezmeš odtud ženu pro mého syna Izáka. Služebník mu na to odvětil. Co když mě ta žena nebude chtít následovat sem, do této země? Mám tvého syna zavést zpátky do země, z níž si vyšel? Abraham řekl, chraň se tam mého syna zavést. Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a přísahal mi, že tuto zemi dá mému potomstvu. On sám vyšle před tebou svého posla a ty budeš moci vzít odtamtud ženu pro mého syna. Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, budeš své přísahy zproštěn. Jen tam mého syna nezaváděj. I položil služebník ruku na klín svého pána Abrahama a odpřísáhl mu to. Služebník tedy vzal 10 velbloudů svého pána a jel. Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to na večer, v době, kdy ženy vycházejí čerpat vodu. Tu řekl, Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. Dívce, která přijde, řeknu, nakloň svůj džbán, abych se napil. Odvětí-li, jen pij a také tvé velbloudy napojím, předurčil si ji pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že si mému pánu prokázal milosrdenství. Pane, prosíme za všechny situace, kdy potřebujeme jasně od tebe odpověď, co máme dělat, protože si nevíme rady. Prosíme za křižovatky v našem životě, které jsou klíčové pro naše následování tebe a naplnění tvého plánu spásy. Dej, ať je správně rozpoznáme. Prosíme, veď nás svým duchem, abychom uměli rozlišovat své motivy od tvé vůle a nevydávali jedno za to druhé. Prosíme, abychom uměli dávat moudré rady těm, kdo se nás ptají a přimlouvali se za sebe navzájem. Amen. Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betuelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni džbán. Byla to dívka velmi půvabného vzhledu. Panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj džbán a vystoupila. Služebník jí přiběhl naproti a řekl, dej mi prosím doušek vody ze džbánu. Odvětila, jen se napij, můj pane. A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít. Když mu dala napít, řekla, načerpám i tvým velbloudům, aby se napili. Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy. Muž ji přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar či nikoli. Když se velbloudi napili, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a dva náramky pro ni o váze 10 šekelů zlata. Řekl, pověz mi prosím, čí si dcera? Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování? Odvětila mu, jsem dcera Betuela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi. A dodala, slámy i obroku máme dost, i místo k přenocování. Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl, požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost.
Dovedl mě až do domu bratří mého pána. Pane, chválíme tě, že jsi vyslyšel prosby Abrahama i jeho sluhy, že jsi naplnil Abrahamovu touhu, aby manželka jeho syna nebyla z kenánského národa. Protože to bylo důležité pro naplnění tvého zaslíbení, které si dal Abrahamovi. Prosíme, abys i našim dětem dal věřící partnery, aby tě společně následovali. Partnery, kteří tě budou milovat a tuto lásku a úctu prokazovat i svým manželkám či manželům. Aby byli moudří, opravdoví, čistého srdce. Prosíme za všechny, kdo touží po partnerovi, ale zatím žádného správného nepotkali nebo neví, jak ho poznat. Prosíme, veď je svým duchem a dej i jim jasnou odpověď, jako si dal Abrahamovu služebníku. Amen.

Dívka odběhla a oznámila rodině své matky, co a jak se stalo. Rebeka měla bratra jménem Lában. Lában běžel ven k tomu muži u pramene. Viděl totiž nosní kroužek a na sestřiných rukou náramky a slyšel slova své sestry Rebeky, o čem s ní ten muž mluvil. Přišel k tomu muži, který dosud stál u velbloudů nad pramenem a řekl: pojď, požehnaný Hospodinův, proč stojíš venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy. I vešel ten muž do domu a odstrojil velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok. Jemu a jeho mužům dal vodu k umytí nohou. Pak dal před něho prostřít, aby pojedl. On však řekl: nebudu jíst, dokud nevyřídím svou záležitost. Lában odvětil: mluv. Pak následuje vyprávění služebníka, jak ho Abraham vyslal najít ženu pro Izáka, jak se modlil, aby potkal tu pravou, a jak mu Bůh přesně odpověděl na jeho modlitby. Na to Lában i Betuel odpověděli: toto vyšlo od Hospodina a my nemůžeme tobě říci ani zlé, ani dobré. Hle, tady je Rebeka. Vezmi si ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, jak mluvil Hospodin. Jakmile Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu až k zemi. Potom vyňal stříbrné a zlaté předměty a látky a dal je Rebece. Též jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. Pak jedli a pili, on i mužové, kteří byli s ním, a přenocovali. Když ráno vstali, řekl: propusťte mě k mému pánu. Ale její bratr a matka odvětili: ať s námi dívka ještě nějaký čas zůstane, aspoň 10 dní, potom půjde. On však jim řekl: nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. Propusťte mě, ať mohu jít ke svému pánu. Odvětili: zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí. Zavolali Rebeku a otázali se jí: půjdeš s tímto mužem? Řekla: půjdu. Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova služebníka a jeho muže. Rebece požehnali slovy: sestro naše, buď matkou nečíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Rebeka a její dívky vsedly hned potom na velbloudy a následovali toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel. Hospodine, dal si nám svobodnou vůli. Nechceš, abychom byli jen slepými loutkami tvé vůle, ale abychom se svobodně rozhodli, když nám ji dáváš poznat. Prosíme, nauč nás rozpoznávat, kdy je rozhodnutí na nás, co chceme, a kdy pro nás máš speciální cestu, člověka povolání. Ukazuj nám touhy našeho srdce, protože až teprve, když víme, co chceme, můžeme se opravdově rozhodnout pro tvou vůli. Prosíme za všechny, které voláš, aby opustili svůj domov a vydali se do neznáma. Za všechny služebníky tvého království, kteří ti slouží na novém místě, v cizí zemi, učí se cizí jazyk a poznávají cizí kulturu, aby lidem tam přiblížili tebe. Požehnej jim, chraň je a veď je. Prosíme za rodiče misionářů, aby měli porozumění a dokázali propustit své děti a vyslat je s požehnáním tam, kam ty je voláš. Amen.

0: Amen. Amen. Thank you, Emma. Thank you, Suki.
1: Dostáváme se k poslední části dnešních modliteb podle Bible, kterými nás provází Izákův příběh. Před písničkou jsme četli o tom, jak služebník našel manželku pro Izáka, jak mu Bůh odpověděl na jeho modlitbu a Rebeka i její rodina souhlasili s Boží vůlí. A co následovalo dál? Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru na pole, aby přemýšlel. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. Izák se šel projít a přemýšlel. Podle židovských rabínů se modlí, protože to hebrejské sloveso, přeložené jako přemýšlet, znamená také meditovat, ale i vést rozhovor. Jak píše rabbi Sachs, modlitba je rozhovor mezi nebem a zemí. Ale rozhovor je také modlitbou, neboť v opravdovém rozhovoru se otevírám realitě druhého člověka. Vstupuji do jeho či jejího světa. Začínám vidět věci z jiné perspektivy, než je ta moje. Ve spojení dvou já se obě mění. Tolik citát. A s modlitbou je to podobné. Naslouchám Bohu, vnímám jeho přítomnost, kdo je, a hovořím s ním. Tento verš je základem židovského výkladu tradice odpoledních modliteb. Podle tohoto výkladu je Abraham zakladatel ranních modliteb, Izák odpoledních a Jákob večerních. Abraham časně ráno vstává a stojí před Bohem. Je průkopník nové víry, svítání nového dne. Izák reprezentuje vytrvalost, protože odpoledne se nic zvláštního neděje, žádný okouzlující východ či západ slunce. Je třeba dokončit, co bylo započato. A Izák nese dál víru i zaslíbení, které začaly s Abrahamem. O Jákobovi si povíme příště. Teď ale nás čeká ještě pohádkový happy end. Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka. Sesedla z velblouda a otázala se služebníka, kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc? Služebník odvětil, to je můj pán. Vzala tedy roušku a zahalila se. Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou a zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky. Pane, prosíme za naše rodiny a manželství, aby si manželé vycházeli vstříc, vzájemně se podporovali, byli ochotni jeden pro druhého obětovat své pohodlí, dávali přednost jeden druhému a přijímali se v lásce i se svými odlišnostmi a slabostmi. Prosíme, chraň naše rodiny před rozdělením, svárem, neodpuštěním, zradou, nevěrou a sobectvím. Aby se dobře dařilo dětem, které v nich vyrůstají, a rodiče pro ně byli hodnověrným svědectvím o tobě. Děkujeme ti za posvátné tajemství manželství, které je připomínkou i zrcadlem, stělesněním Kristovy lásky k jeho nevěstě.

Modlitby podle Bible dnes končí, ale Izákův příběh pokračuje dál. Třeba tím, že hloubí studny, ze kterých pili i okolní pronárody. I v tom lze spatřovat přenesený význam jeho života jako hluboké duchovní studny, ze které můžeme čerpat i my dnes. S přáním vytrvalosti v každodenním chození s Bohem a aby ve vás tryskal pramen živé vody Ducha Svatého, vám přeje a z Rádia 7 se loučí Dana Kenningová.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz.

Bylo 9 hodin máme neděli 13. září. U mikrofonu Rádia 7 je Broňa Procházková. Ještě hodinku je s vámi Broňa Procházková. Posloucháte rádio, které se dívá na svět očima křesťana. Posloucháte rádio, které mluví o Bohu a mluví o víře v něho. Víra.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: V záznamu bohoslužby se vypravíme do církve bratrské Elim v Opavě. Kázat bude Martin Čunek.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Ten text začíná v 9. kapitole Skutků. Saul stále soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Ten příběh potom pokračuje dál, ale k tomu se dostaneme později. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Pokud bychom se vrátili do 8. nebo do 7. kapitoly, tak bychom vlastně zjistili, že to probíhalo už nějakou dobu. A možná se můžeme zamyslet nad tím, proč byl v tom ten Saul tak jako urputný. Co ho k tomu vedlo? Protože součástí židovské tradice je například to, že Hospodinův dům bude domem modlitby pro všechny národy. A já v tom vidím takovou tu boží otevřenost. Prostě takové to jako, nejsi žid, ale můžeš přijít a můžeš se spolu s námi modlit. No a teď se tam stalo to, že Ježíš přišel na tuto zem, získal nějaké učedníky, odešel, zemřel a ti učedníci jeho někde nebyli schovaní, ale byli vidět. A prostě té židovské společnosti, nebo tomu židovskému náboženství a mnoha těm lidem, kteří byli představitelé, to vadilo. A dokonce jim to vadilo tak, že byli schopni kvůli tomu ty lidi zabíjet. Tehdy to zabíjení bylo jako trošku jako běžnější možná než dnes, nemyslím tím války, ale myslím tím jako společenskou situaci. Kdy se ve staré smlouvě lidé zabíjeli? Tak jako nějak oprávněně. No bylo to třeba, když někdo falešně prorokoval ve jménu Hospodina, tak tam bylo nařízení takové lidi kamenovat. Třeba když byl někdo přistížen při cizoložstvu. Na neštěstí většinou to byly ženy, ti chlapi se toho nějak neúčastnili nebo nějak včas utekli, nevím. Takže ta smrt v té společnosti byla tak nějak jakoby přítomná. Záleželo, jak moc vážně to ti lidé brali nebo jak benevolentní byli. My třeba vidíme i u islámu, že vlastně většina té islámské populace je taková velice, řekl bych, přátelská, pohostinná a spousta misionářů si je chválí, že ti muslimové jsou jako super. No ale pak někteří čtou ten Korán a když to vezmou doslova, tak vlastně vidí, že ty nevěřící je potřeba zabíjet. A skutečně oni jakoby jdou do toho a vlastně nějakým způsobem chtějí naplnit tu literu toho jejich zákona a chtějí prostě zabít ty, kteří nějakým způsobem nesouhlasí s tím, co se v té knize píše. No a Saul byl v tom jakoby podobný, protože skutečně byl židem, byl vzdělaný prostě v otázkách víry, studoval u samotného Gamaliele v Jeruzalémě a v podstatě měl před sebou jako úžasnou kariéru, jo, jako myslím si, že měl našlápnuto na to, aby buď to byl potom v té veleradě, nebo se dokonce stal někým známým a významným. Možná i proto tak jako předcházel ty ostatní v té snaze jakoby potřít tu křesťanskou sektu, která tehdy jako vznikla, která tak byla trnem v očích těm lidem. A určitě Saul v té době nepatřil mezi nějaké beránky nebo takové nějaké. Myslím si, že to byl velice sebevědomý. Byl to velice ctižádostivý člověk. Byl to člověk, který taky jako měl velké schopnosti. On nebyl žádné ořezávátko. Prostě uměl několik jazyků, tehdy světových. Byl natolik seštilý, že prostě mohl tou svojí jako moudrostí, nebo neřekl bych možná moudrostí, ale tou svojí rozumností nebo tím svým intelektem mohl jako zastínit spoustu lidí. A on v té snaze jako dosáhnout čistoty té společnosti, nějak jako dostat tomu písmu, které on tak jako studoval, tak vlastně se uchýlil až k tomu, že nejenže soptil hrozbami, ale tady napsáno, že dychtil po zabíjení pánových učedníků. A já se vás chci zeptat, co zatím stojí, že to v jeho případě bylo až tak moc? Že to jako dotahoval až do takových důsledků? Přece v té veleradě byli i lidé, kteří říkali, jo, nechte to být, jako jestli to není od Boha, tak ono to časem jako zanikne. Teď přece ty lidi nemusíme tolik pronásledovat, nemusíme jí mít po krku, nemusíme je už vůbec zabíjet. Jestli to není od Boha, to zmizí za horizontem a už to nebude. To, proč ten Saul to dotáhl takhle daleko, že skutečně byl za tím nějaký duch, byl za tím podle mě náboženský duch. Duch, který používá literu, o které je napsáno, že zabíjí, ale vlastně ten člověk, jako když se jakoby vydá touto cestou, tak vlastně ten křesťanům a té pravé boží cestě nepřátelský duch se toho ujme a vlastně ty lidi používá k takovým jako opravdu strašným věcem. Víme potom dál z toho příběhu, že když se tam dozví ten Ananiáš, který má potom jít za Saulem a má se za něj modlit, tak vlastně oni měli strach a říkali, ne, jako teď to je strašný člověk, jako přece jako za ním nemůžu jít, to je jakoby rozsudek smrti. Běžte za Hitlerem a řekněte mu, že Židé jsou skvělí lidé a že by je neměl zabíjet, no tak asi půjdete za nimi. Tak ten Pavel opravdu, nebo ten Saul byl jakoby opravdu dost zažraný v tom. A v tomhle tom smyslu to náboženství opravdu nakonec jako zabíjí i to tělo, ale v prvé řadě zabíjí toho ducha. Takový hezký popis náboženských lidí je v 2. Timoteovi ve 3. kapitole. To si můžeme klidně najít. 2. Timoteovi, 3. kapitola. A tam se píše, to však věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. Co je společné tady všem těm lidem, kteří jsou tady popsaní? Ti sobečtí, chtiví peněz a tak dál. Bezúzdní, nevděční, nesvatí. Ano, je to ta bezbožnost, ale jakoby, která ještě lidská vlastnost za to může? Přesně. Je to sobectví. Ti lidé jsou zaměření na sebe. Možná u toho Pavla, já úplně u toho Saula nevím úplně, ale myslím si, že tenhle ten moment nějaké touhy nějak vyniknout, nějaké touhy jako být lídrem toho očistného procesu, že to taky jako by hrálo roli. Dneska to vidíme v politických stranách. Já mám jednoho známého, který se dal do jedné politické strany, přestože to je bývalý duchovní. No on teďka jako, oni se ti poslanci, oni se předhánějí na těch sítích, kdo víc bude reprodukovat to, co říká jejich předseda nebo nějaký jejich představitel. Oni se prostě předhánějí. A proč to dělají? Protože mají takovou lásku k pravdě? No to víte, že ne. To je proto, že prostě tam jsou nahoře korítka a oni se chtějí zavděčit a chtějí tam prostě někde u toho sedět. Chtějí něco znamenat, chtějí být vidět. A to je čisté sobectví. To není žádná služba vlasti nebo svým spoluobčanům. To sobectví je prostě jednou z těch hlavních charakteristik toho, proč lidé mají vnější formu zbožnosti, ale nemají tu vnitřní moc té zbožnosti. To je dobrá zpráva pro vás všechny, kteří věříte správně, protože jestliže věříte správně, máte i tu moc té zbožnosti. Ježíš řekl, Boží království, to nejsou jenom slova, ale to je duch a moc. A my někdy jako křesťané se toho tak jako chceme zbavit a řekneme, jo, tak Duch Svatý, ať si dělá, co chce a nás tak jako trošku jako vynechej. No ale on nás nemůže vynechat. On právě s tebou počítá. Právě tebe si chce použít. Kdyby Bůh chtěl obrátit celý svět, tak by to dokázal asi i bez nás. Jenže smůla, On si k tomu chce použít nás. Není to smůla, že? To je výsada. Ale někdy máme takovou tu tendenci to házet na Pána Boha. No, teď on ty věci nedělá. Ale když přišli učedníci za Ježíšem a řekli, Ježíši, tady je spousta hladových lidí. Oni by jako se potřebovali najíst, chápeš to? A co jim na to Ježíš řekne? No tak jim dejte najíst. Cože my? Já mám něco jako tady v kapse, 2 chleby, 3 ryby. To je jako, co po nás chceš? A pak Ježíš udělal to, co udělal, aby byl těm učedníkům příkladem. A řekl, tak kluci, vy asi nevíte, jak se to dělá, ale takhle se to dělá. Vzal to, prostě požehnal těm věcem a teď řekl, běžte a rozdávejte. Tak oni možná šli tak jako, styděli se za ten půl chleba, co dostali, že jako půjdou k těm tisícům lidí, co jsou před nimi, tak ulomili, dali prvnímu, ulomili, dali druhému a zjistili, že mají pořád stejně. Zjistili, že se stal zázrak, že prostě těch věcí nechybí a nebude chybět. Protože pokud Ježíš řekl, běžte a nakrmte je, tak jim dá všechny schopnosti a všechny potřeby pro to, aby to mohli udělat. Takže oni možná v takové malé víře šli jako s tím kouskem. V jednom filmu jsem viděl, že jako Ježíš se pomodlil a teďka z toho jednoho chleba se vysypalo 1000 chlebů. Myslím, že takhle to nebylo. Myslím, že to bylo opravdu tak, že oni dostali ten jeden kousek chleba a teď ve víře šli a rozdávali. Vidíte, jak je důležitá víra v životě člověka? Je strašně důležitá. No a tihleti lehkovážní, zrádní, nadutí, milující svoje vlastní potěšení více než milující Boha, kteří mají tu vnější formu zbožnosti, tak nějak se umí tvářit, umí zvedat ruce, ve správný moment říct haleluja. Budou mít tu vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí, nebo ta její moc prostě nebude přítomná. Ten pisatel říká, od takových lidí se odvracej. Proč? Protože maličko kvasu nakazí celé těsto. Když se díváme na život první církve, to byl prostě souboj toho nového náboženství nebo toho, té nové víry, která je skrze Ježíše Krista, s těmi starými zavedenými pořádky. A opravdu někteří farizeové to pochopili, někteří farizeové se obrátili. Ale naprostá většina zůstala v tom náboženství, protože to prostě pro ně byla jistá půda. Rozdíl mezi vírou v Ježíše Krista a rozdíl mezi náboženstvím křesťanského typu je v tom, že pokud věříte v Ježíše Krista, tak s jistotou nemůžete říct, co bude za rok. Pokud máte svůj život pevně ve svých rukou a jenom máte tu vnější fasádu toho křesťanského jako hávu, tak vlastně máte možná celý život jako pod kontrolou, máte celý život naplánovaný, víte, co bude kdy, co bude potom. A já nejsem proti tomu, abychom dělali plány. Ale věřím tomu, že opravdový křesťan, nebo v životě opravdového křesťana, má poslední a první slovo vždycky Bůh. Takže my s jistotou nemůžeme říct, co budeme dělat zítra. My s jistotou nemůžeme říct, co budeme dělat za měsíc nebo za rok. Protože ti, kteří jsou vedení Duchem Svatým, jsou synové Boží. Ne ti, kteří mají dobré plány potvrzené literou zákona. My opravdu potřebujeme živý vztah s Kristem a ten se vyznačuje tím, že opravdu Kristus je na trůnu našeho života. Pokud jsem tam já, pokud je tam cokoliv jiného, už se dostávám do oblasti náboženství. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. A jejich srdce bude daleko od Boha. Oni milují víc sami sebe, milují víc jako nějaké požitky, než aby milovali Boha. Víte, jak se na Ježíši poznalo, že miluje Boha, že miluje svého otce? Třeba dostal se do zahrady Getsemane. To je důkaz, že Ježíš opravdu miloval svého otce. A miloval i nás, samozřejmě. Mohl se tomu vyhnout. Mohl prostě říct, to je příliš. to už mě jako nesedí, tak daleko jako zajít nechci. Ale to byl důkaz, že miluje víc Boha než sám sebe. To, proč náboženští lidé nemají rádi Ježíše Krista a jeho slovo, jeho ducha, tak je proto, že to prostě nemají pod kontrolou. Často ti lidé prostě chtějí si žít svůj život a nechtějí, aby jim Bůh do toho nějak moc zasahoval. Ve Skutcích v 7. kapitole je příběh Štěpána, u jehož ukamenování byl i sám Pavel, nebo Saul tehdy. Já vám doporučím k samostudiu tu Štěpánovu řeč, ona je docela dlouhá. Ale on tam řekl takové nějaké věci, pod kterými my si jako úplně to kázání evangelia jako v dnešní době jako nepředstavujeme. Ale přečtu vám to, protože v jistém ohledu je to takové šokující a na druhou stranu takové jakoby probuzující. Skutky 7.51, tam se píše: vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali. Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. To je taková ironie života té židovské pospolitosti, že oni měli za úkol kamenovat hříšníky a falešné proroky a oni v mnoha případech kamenovali ty správné proroky. A to je právě proto, že mezi tím náboženstvím a mezi tou živou vírou je takové nějaké nepřátelství. Nemyslím ve vztahu té živé víry vůči náboženství, samozřejmě tam taky máme se od těch lidí oddělovat. Máme prostě jim nenechat prostor v našich životech. Ale prostě v té staré smlouvě se často stalo, že někdo prostě přišel a byl hlasem Božím pro tu dobu, ale nebyl falešným prorokem. Spousta falešných proroků prorokovala proti ním a ti zůstali naživu, ale ti správní prostě byli ukamenováni. A to, co se mi na Štěpánovi líbí, je to, jakým způsobem kázal tu zprávu v tehdejší době. Říkal: vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále zdorujete Duchu Svatému. A to je velká výzva pro každého z nás. Je o Ježíši napsáno, že on stojí u dveří našeho srdce a tluče. A čeká, jestli mu otevřeme. No a my to tak jako říkáme pro ten případ toho obrácení, že? Jako, že tehdy se to stane, no a pak už je všechno v cajku. Ale ne, není všechno v cajku. Ježíš často stojí u dveří našeho srdce a ťuká. A říká: uděláš pro mě tohle? Půjdeš se mnou tam a tam? Jsi ochoten se vzdát tohodle a tohodle kvůli mně? Ale slyši, je tam napsáno: nezatvrzujte své srdce. To je přesně to, co se stalo tady těm, ke kterým mluvil Štěpán. Nezatvrzujte své srdce a nebuďte tvrdošíní, nebuďte lidé neobřezaného srdce. Nevzdorujte Duchu Svatému. My jako Boží děti jsme úplně odkázáni na Ducha Svatého. Ty nemůžeš žít jako křesťan bez Ducha Svatého. Ty můžeš žít svůj náboženský život bez Ducha Svatého, úplně úspěšně. Dokonce to můžeš dotáhnout někam hodně daleko. Ale Bohu z toho nevzejde žádná sláva. Bůh tím nebude poctěn tvým náboženským způsobem života. Bůh bude poctěn tím, když budeš poslouchat hlas Ducha Svatého ve svém životě a budeš dělat ty věci, ke kterým on tě povede. A Bůh je tak geniální, že každého z nás v těch jednotlivostech vede tak trošku jinak. Každý máme trošku jiný úkol. My nemáme kopírovat, jo, ten přišel na tuhle metodu, tak všichni to budeme dělat. Ne, tak to nebude naše vlastní. Máme poslouchat Ducha Svatého a jednat podle své vlastní víry. No a jak se z toho náboženského člověka můžeme stát jako opravdovými vyznavači Ježíše Krista? Jak se to může stát? Praxe ukazuje, že ti náboženští lidé jsou dost tvrdý oříšek i pro Pána Boha. Většina těch, kteří kamenovali ty proroky v minulosti a kteří prostě stáli proti hnutí Ducha Svatého, tak v tom stavu i zemřeli. A sám Ježíš říká takovou velice zajímavou věc, říká o farizejích, říká, vy tady lítáte od moře po souš, abyste získali jednoho učedníka, ale nakonec z něj uděláte ještě dvakrát horšího, než jste vy sami. Dokonce je tam napsáno, uděláte z něj účastníka pekla dvakrát víc, než vy sami. To je strašné. To nebyli lidé, kterým by bylo šum a fuk, co se v té společnosti děje. Oni v uvozovkách evangelizovali. Oni bojovali za tu svoji věc. A Ježíš to řekl takhle na ostro. Já nevím, jestli umíme mluvit někdy takhle na ostro. Já nemyslím, že bychom měli lidi urážet, nebo je nějak dehonestovat, nebo něco. Ale někdy musíme říct něco na ostro. Tak jako mezi oči. Věřím, že to Duch Svatý dělá. A Ježíš to těmhle těm farizeům řekl taky úplně prostě rána mezi oči. O co se snažíte? Vy tady pobíháte, makáte, děláte prostě věci, ale vy akorát produkujete, co jste vy sami. Vy neprodukujete lidi, kteří znají Boha. Vy z těch lidí, kteří následují tu vaši cestu, uděláte ještě lidi dvakrát horší. Účastníky pekla dvakrát více. Je tam napsáno. Tak jak se takový náboženský člověk může stát prostě správným následovníkem Ježíše Krista? Jak se to může stát? Přátelé, dobrá zpráva je, i když psychologové a různí moudří lidé říkají, změna člověka není možná. Jestli jsi se tak narodil, jestli tě tak vychovali, no tak se s tím smíř a už takový budeš vždycky. No to platí, pokud by neexistoval Ježíš Kristus a Bůh Otec a Duch Svatý. Takže musím říct, jestli vás někoho trápí stav vašeho života, máš šanci. Možná bych řekl, jsi na správném místě. Protože církev, pokud je to opravdu církev a je zde přítomný Duch Svatý, to je místo změny. To je místo proměny, to je místo nového začátku. A klidně každou neděli. Proč ne? U toho apoštola Pavla se to stalo takovým zvláštním způsobem, že skutečně on byl jako těžký kalibr. Ale vidíme, že Pán Bůh i na takovéhle lidi prostě najde cestu. Ten příběh znáte? Bůh ho zastaví a říká, Saule, proč mě pronásleduješ? To je pro nás církev velice potěšující. Víte proč? Protože Ježíš církev. Saul pronásledoval ty jednotlivé lidi, on nepronásledoval nějakou monstranci s Ježíšovým obrazem. A on prostě pronásledoval ty lidi. A Ježíš se zastal těch lidí a říká, Saule, proč ty mě pronásleduješ? A myslel tím ty lidi, kteří ho následují. Takže tady je důkaz toho, že my jsme opravdu tělem Ježíše Krista. On je naší hlavou, my jsme jeho tělem. On se o nás stará, on nad náma přemýšlí, on s náma pláče, on se s náma směje. A když nás někdo zabíjí, tak mu to není jedno. Možná někdy nám dá tu výsadu zaplatit vlastním životem a oslavit Boha svojí smrtí. Ale to není pro každého, nemusíš se bát. Myslíš, že se bojíš, tak pravděpodobně nejsi dobrý kandidát. Ale pokud se nebojíš, možná tě Pán Bůh poctí touhle výsadou, jako třeba Štěpána. Štěpán kázal, říkal těm lidem prostě věci, které mu Duch Svatý dával na srdce. Byly to dost ostré věci. A nakonec mu Pán Bůh dá vidět, vidím nebe otevřené. A vidím syna člověka sedět na pravici Boží. A pak ho řekl jenom závěrečnou větu, než ho zabili. Pane, odpustím, protože oni neví, co dělají. Ten nádherný konec člověka, který znal Ježíše Krista, který byl plný Ducha Svatého. Je to tam v tom příběhu dokonce několikrát napsané, že on byl plný Ducha Svatého a říkal takové nekompromisní věci mezi oči, přímo do srdce. Dej Bůh, aby se někteří z těch obrátili, až my budeme podobně ostří jako Štěpán. Ale opravdu si myslím, že Duch Svatý to umí pro každého člověka správně nadávkovat. Někdo potřebuje pohladit, pozvednout a někdo potřebuje ránu mezi oči. To byl případ apoštola Pavla. Pán Bůh na něj našel tu cestu, jak ho získat, a řekl o něm důležitou věc. On je mojí nádobou vyvolenou. To řekl Ananiášovi, když Ananiáš se bránil. Ne, to je strašný člověk, tam mě neposílej. A on říkal, ne, běž, protože on je mojí vyvolenou nádobou. A tím řekl Ananiášovi, že se už nemusí bát. A víte, co tam je v dovědku? On je mojí vyvolenou nádobou. Já mu ukážu, co všechno má pro mé jméno vytrpět. Zajímavé. Člověk, který způsobil tolik bolesti, Saul, je nakonec Bohem vyvolen, aby kázal evangelium po celém tehdejším světě, ale zároveň mu Bůh svěří to, že taky bude muset pro Krista něco vytrpět. Jakoby to, co člověk zasévá, potom taky sklízí. Nemyslím si, že to je nějaká odveta z Boží strany. Jo? Nemyslím si, že to je něco, co, čím by Bůh nechtěl tomu Pavlovi požehnat. Protože ano, pokud se díváme na utrpení pro Krista jako na výsadu, tak to vlastně není žádný trest. A často lidé, kteří jakoby to hodně zlého udělali v tom svém minulém životě, tak vlastně přijímají ty důsledky toho zlého ve svém novém životě. A když je pak něco těžkého, co prostě musí překonat, řeknou ano, pro Krista to udělám, protože on je toho hoden. Závěrem chci už jenom připomenout to, co Ježíš sám říká, a je to zapsáno v Janově evangelium v 15. kapitole. Tam se píše, kdybyste byli z toho světa, vy, učedníci Ježíše Krista, vy, ti, kteří ho milujete, kteří ho následujete, kdybyste byli z toho světa, tenhle svět by vás miloval. Ale právě protože nejste z tohohle světa, počítejte s tím, že vás bude svět nenávidět. Proč? Jen tak. Protože nejste z tohohle světa. Na vás není nic špatně. Když se tak na vás dívám, jste krásní lidé. Já chci s váma kamarádit. Ale nemůžu vám zaručit, že když půjdete do tohohle z toho světa a potkáte se s někým, že ten člověk vycítí, že vy jste od někud jinut. Často jsou to lidé, kteří už mají zkušenost s nějakým tím duchem, který není od Boha. My jsme dneska mluvili o náboženském duchu, ale těch duchů je víc. A tím se nemusíme zabývat, ale nebuď překvapen, že prostě se k tobě budou chovat lidé nepřátelsky, aniž by k tomu měli nějakou příčinu. Přijmi to. Nedávej jim tu příčinu, ale nezlob se na ně, prostě oni nemůžou jinak jednat. Zkusím kázat evangelium. Zkus těm lidem říct něco, co je trefí mezi oči. To nebude tvoje zloba, to nebude něco lidského, to musí být zase z Ducha Svatého. Otevřít něco v jejich životech, kde je tlačí bota. Říct možná něco, co ti lidé neřekli nikomu, a vědí to jenom oni sami, a ví to Bůh, a Bůh vám to zjeví, a vy to můžete říct. Bomba. Mám rád takovou evangelizaci. Ale ten prapůvod a ten prazačátek toho všeho je, že na trůnu našeho srdce bude sedět Ježíš Kristus. Čím víc, tím líp. A jestliže Pán Bůh mohl změnit apoštola, nebo Saula, apoštola Pavla, mám dobrou zprávu. Ty na tom nejsi tak špatně. Může změnit i tebe. Tím samozřejmě neříkám, že se nebudeš zdráhat. Tím samozřejmě neříkám, že se nebudeš cukat. A že nebudeš říkat, ne, to už je příliš. Já to chci mít pod kontrolou. My to máme rádi pod kontrolou, že? Ježíš říká, hle, stojím u dveří tvého srdce a kluču. Ten, kdo mi otevře, tam vstoupím a s tím člověkem budu večeřet. A řeknu vám, že mít blízký, intimní vztah s Ježíšem Kristem skrze Ducha Svatého není nic hodnotnějšího v tomhle světě. Nic prostě ti to nemůže nahradit. Je to tvoje bezpečí, tvoje jistota. Je to něco, co tě chrání. Mně často Duch Svatý řekne, že jsem doma něco zapomněl. Takže já už jsem na schodech, odcházím a teď blik. Říkám, díky pane. Vrátím se, vezmu tu důležitou věc a vezmu si sebou. A jsou jiné důležité věci. Jak reagovat na věci v práci, jak reagovat na věci v rodině, jak reagovat na vůbec třeba vztahy se sousedy. Prostě intimní vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem, skrze Ducha Svatého. Jak nezaplacení. A tu Mastercard k tomu dostanete. Navíc. Díky tobě, pane, za příklad apoštola Pavla. Děkuji ti za to, že tvoje slovo je opravdu tak posilující, opravdu tak výživné, že má schopnost nasytit našeho ducha, má schopnost změnit náš život, má schopnost nás posunout úplně na další novou úroveň tvojí moci. A pane, já si přeju pro sebe, ale i pro moje bratry a sestry, abychom nejen kromě toho jasného vyznání víry v Ježíše Krista, tak abychom k tomu měli i tu moc, abychom měli tu smělost, abychom taky mohli uzdravovat, abychom taky mohli činit zázraky ve tvém jménu a pro tebe, pro tvoji slávu. Tak pane, chválím tě za to, že i tady v Kateřinkách je církev. Děkuji za všechny ty, kteří tady začali a kteří nás sem přibrali. Děkuji za všechny sousedy a lidi, kteří jsou tady v okolí, kteří už slyšeli o tobě. Já modlím se, pane, o to, aby ty jsi s nimi dokončil tu práci, aby tě opravdu poznali takového, jaký jsi. Kež naším produktem nejsou lidé, kteří jsou dvakrát víc synové pekla než my sami. Kež můžeme plodit a produkovat lidi, kteří tě znají a kteří tě budou ochotni následovat, kamkoliv půjdeš. Tak pane, oslav své jméno tady v našich životech, ale i v Kateřinkách a v Opavě. Amen.
0: Doznělo kázání Martina Čunka z Církve bratrské Elim v Opavě.

dolím, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zonaných loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

Nedělní dopoledne se ocitá na prahu 10. hodiny. S ní se od mikrofonu loučí Broňa Procházková. Přeji vám, ať je vám s Rádiem 7 dnešního dne dobře a ať vám pořady, které budou následovat, přinesou inspiraci i povzbuzení.

Má člověk pocit, že se druhým lidem hnusí, když mu váha oznámí, že váží stále víc, než musí. Proč si máme nechat své žaludky přiškrtit, teď hubnout budem až po smrti? Naopak se druhý snaží jíst, že dokud může, nakonec se přistihne, že je zas jenom kost a kůže. Proč utrácet peníze za mrtvej dobytek?

svůj obličej a ráno vstávaj o hoďku dřív, než se nalíčej. Já si radši přispím, pak se cítím líp, asi jsem prostě jen přírodní typ. Kdo si trochu přispí, je pak moudřejší, zas ale 14 hodin spánku život neřeší. Jestli život sleduješ jen z rychlíku, měl by

Proč bývají lidé smutní, že jim právě něco nejde, pořád stěžují si na to, že mají zrovna blbej týden. Však jeden chytrej člověk kdysi dávno řekl, že i pát na hubu je krok před. Někdo má prázdno v srdci a někdo přátel pár, neztrácej motivaci, vždyť máš jeden velký dar, i když máš blbej den, anebo spoustu vat, může si

0: Dobře se pozdě.
1: Je neděle 13. září 2026. Znělka ohlásila 10. hodinu a od mikrofonu Rádia 7 vás srdečně zdraví Milan Remeš, který vás bude vysíláním provázet až do 18. hodiny. Pojďme se společně podívat na nabídku pořadů, které spolu s písničkami vyplní následující hodiny. Martin Jano od dětství sledoval, jaké to je, když člověk nemá v životě oporu. Ztráta majetku rodičů, psychické potíže maminky, následně vlastní zkušenosti s drogami, alkoholem. V koktejlu toho všeho nechybí ani první zkušenosti s boží přítomností a vlastním hříchem. Čekala ho ještě ale dlouhá cesta a hodně ztrát. Jaké to je následně najít pevnou půdu pod nohama, bude vyprávět v pořadu s Bohem v 10 hodin a 15 minut. Rodiny mohou být různé, malé, velké, uzavřené i otevřené. Jaká je ale cena za to, když se rodina rozhodne?

po 12. hodině. Dnešní pohovka popolední bude trochu jiná. Pokud máte pocit, že křesťanská hudba znamená jen pomalé balady, možná vás kapela Lindy překvapí. Moderní pop, taneční rytmy a silné texty o víře, pochybnostech i naději. To všechno přináší jejich album Honest to God. Přijměte pozvání k poslechu hudby, která vás možná i roztančí, ale zároveň vás provede k hlubším otázkám. Věděli jste, že země pod našima nohama ukrývá skutečné poklady? Některé se zářivě třpití, jiné mají sílu magnetu a další jsou dokonce prospěšné pro naše zdraví. S kormidlem po 13. hodině nabereme směr do světa geologie a zkusíme tyto poklady neživé přírody společně objevit. Mít dům ve slunném Španělsku, vyrážet z něj na pláže a výlety do okolí, poznávat místní kulturu a nasávat atmosféru každodenního života Španělů, to je možná sen mnohých z nás. Miroslavu Matějíčkovi se splnil. O jednotlivých krůčcích cesty, která ho nakonec zavedla do oblasti Alicante, prvních dojmech, oblíbených místech i kvalitě tamního života vypráví v pořadu Za obzor ve 14 hodin. Z archivu si připomeneme plzeňskou rockovou kapelu Ram Adonaj. Připojte se k poslechu po 3. hodině odpolední. Když to dostanete, chcete to dát dál, říká Dalibor Cichý v rozhovoru, který mapuje jeho život i službu lidem. Do ní se totiž víra pana Dalibora naprosto samozřejmě přelévá způsobem, který velmi výrazně inspiruje nejenom dávat, ale taky bojovat a nevzdávat se. Jeho vyprávění přinese řeka života po 4. hodině. Sloužit Bohu můžete proto, že to vidíte jako dobré, anebo prostě proto, že nemůžete jinak. Andrew Murray byl ten druhý případ a tak není divu, že byl i respektovaným a čteným autorem duchovní literatury. Z jeho knihy Pokora, tajemství svatosti a radosti budeme už podruhé číst v relaci Večer pod lampou po 5. hodině. Někdy je toho těžkého kolem tak moc, že nejsme schopni pozvednout hlavu a nadechnout se. Právě tehdy potřebujeme ujištění, že toho dobrého je víc. Kde takové ujištění načerpat, ukazuje v dnešním svátečním slově Lída Pohanková. Poslouchejte i v 18 hodin. Věřím, že si z nabízených pořadů vyberete a že spolu prožijeme příjemné nedělní chvíle. K tomu jistě přispějí písničky Lenky Halové a gospelového sboru Chicago Mass Choir, které k vám nyní posílám. Přeji vám příjemný poslech.

Když se ohlednu za svým životem a vidím, jak daleko jsem se dostal, nebylo to nic jiného než tvá milost a milosrdenství, co mě přivedlo až sem. Děkuji ti, pane. Dospívali ve své písni I want to say thank you. Chci ti poděkovat, Chicago Mass Choir. Jaké to je najít v životě díky Bohu pevnou půdu pod nohama, se dozvíme z vyprávění Martina Jana již po následující písničce skupiny Lazaret.

0: s Bohem na cestě životem.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Jano a chtěl bych vám říct svoje svědectví. Pocházím z katolické rodiny z 5 dětí. Táta se snažil, aby jsme měli dobré vychování a nesměli jsme třeba klít ani lhát. Učil nás pracovat a když mi bylo kolem 9 let, tak táta koupil domek. Měli jsme krásný domek, měli jsme všecko, na co si máme, mohli vzpomenout jako děti. No a když mi bylo zhruba asi 14 nebo 15, tak máma začala mít psychické problémy a prostě tajili nám to, protože máma chtěla si vzít několikrát život, ale jenže táta nám to tajil, protože jsme byli ještě mladí a tenkrát prostě máma si pozvala kartářku domů a tenkrát bylo léto a byli v takovém balzánku a ona jí tam něco říkala a řekla, že všechno přijde a že vlastně máma jí uvěřila. Chtěla prostě všechno prodat, jenže táta nechtěl, tak chtěla dělat problémy. Asi možná i tátu trošku psychicky vydírala. A táta to nakonec prodal a my jsme se odstěhovali do Mladé Boleslavy, do města. Byli jsme mladí a když vlastně mi bylo nějakých 16 let, tak brácha prostě měl v práci kamaráda, který chodil do jednoty bratrský Mladé Boleslavy a pozval ho na tábor. A brácha mě v rámci toho, že viděl, že se nudím, tak mi řekl, jestli nechci jet s ním. Byl to liberecký tábor a jednoty bratrské a já jsem s ním jel. Tam jednoho večera u táborového ohně se hráli chvály a já jsem si řekl, že to chci mít taky, to, co mají oni a tak jsem uvěřil, dotkl se mě dokonce Duch Svatý a já jsem chodil do té církve, do sboru. Chodili jsme tam tři bratři, nechali jsme se i tenkrát pochřtít všichni tři v jeden den. Chodil jsem do mládeže, jako každý mladý kluk. No a pak naši to prodali, ten dům. A já jsem tenkrát ještě chodil do církve a vlastně jsem se zamiloval do jedné holky. Možná mým nátlakem jsme padli do hříchu. A byl za mě docela naštvaný můj pastor, můj duchovní. A tenkrát, když jsem za ním šel na slavnosti křesťan jako zahradní toho sboru, tak vlastně jsem se mu chtěl omluvit, protože jsme se docela dost pohádali kvůli tomu. Jitka mě jako nechala. A vlastně já jsem se mu chtěl omluvit, jenže on prostě furt neměl čas a furt se mi stavil jakoby zády. A já jsem byl tenkrát mladý a docela i sportovec a prostě úplně se mi to nelíbilo, prostě jak se ke mně zachoval a říkám, bože, co to jako má být tady to, jo. Tak jsem se na něj naštval jsem se na Jitku a prostě jsem se sebral, odešel jsem a úplně jsem totálně zanevřel, vyhořel vůči Bohu a řekl jsem si, že už nikdy nechci patřit do takovéhle skupiny. Do toho v rodině, že jo, protože naši, když prodali dům, tak my jsme se odstěhovali do 3+1 do Mladé Boleslavy a vlastně kluci z vesnice Mladé Boleslavy, jo, ještě ve městě, že jo, tak co dělat, jako, no, tak tenkrát jsem se seznámil s jedním klukem a on nás pozval na byt a byl tam ještě jeden a měli na stole drogy, že jo. A já prostě, jak já jsem byl prostě z toho všeho rozhozený, tak ten kluk mi řekl, tak si dej, no tak jako jsem ho poslech a dal jsem si a najednou prostě mi to začalo dávat, že jo, začal jsem prostě být in, prostě jo, tenkrát jsem snad profrčil 5 diskotek ten večer, jo, a říkal jsem si, wow, tak to je super, tyjo, tak to je dobrý, no a tenkrát prostě jsme ztratili pevnou ruku, protože mamka byla často v sanatoriích. Takže prostě jsme zvlčeli úplně totálně, jak se dá nejvíc a zanedlouho jsem došel k jehle, jo. Začal jsem brát jehlou a ztratil jsem sebe, ztratil jsem bývalý přátelé, jo, a prostě nakonec, když už se to dozvěděli i naši, a to byl prostě pro mámu, pro moji mamku šok, když se to dozvěděla, jo, když prostě mi našla v pokoji jehly a různý věci k tomu a tenkrát už na tom byla fakt zlé a naši zas prodali ten byt, že jo, protože já jsem tenkrát dělal u security v Mladé Boleslavi a tam se dělalo tak, že od 6 do 10 do zavíračky, jo, a tenkrát pro mě táta jezdil A když se zavíralo a prostě mě bral a rovnou jsme jeli do kasína, protože naši začali hrát. Začali hrát s automaty. A prostě táta, nevím, jestli jsem si myslel, že, to, že prostě táta to chce získat zpět, jo, tím, že prostě buď vyhraje, nebo... No a pak prodali i tu 3-1 a odstěhovali jsme se už do podnájmu, už to nebylo naše, už to byl podnájem a tam jsem jednoho dne po týdenním dejchánku drogovým jsem přišel domů úplně špinavě, že se vykoupu, že se dám dohromady prostě a otevřu dveře a tam prostě máma ve vaně v plný krve, jo. Celá vana od krve. Já úplně v šoku stál, říkám, tyjo, co to je? A do toho vlastně táta přišel z práce, že? Protože měl raní. A táta mě odstrčil, zavřel dveře a začal tam mámě nadávat. Ona to udělala asi špatně, protože nebylo to tak hluboký, jo, prostě, ale bylo to šílený pro mě a já jsem tenkrát ztratil respekt vůči rodičům. Úplně totální. Já jsem si řekl, jestli tohle z toho, tak to je prostě konec. A já jsem prostě prohluboval ty drogy, jo, už jsem si sáhnul i na jiné věci, jo, než prostě pervitin, jo, jsem vyzkoušel. No a prošlo jedno vězení, tam jsem měl 24 měsíců, jo, pak jsem se vrátil a když už jsem přišel z toho posledního vězení, tak prostě táta, prostě když se narodila mý sekře, dcerka Barunka, tak z ničeho nic táta dostal drive, jo. Táta se postavil na nohy, prostě už přestal i tak poslouchat tu jako mámu, jo, prostě a dostal jako druhý dech. Začal fungovat prostě, začali jsme to a řekl mi, prostě hele, já tě vyhodím. Já tohle prostě nebudu sledovat, jo. Prostě ničíš sebe, ničíš nás prostě a já toho nechci být svědkem. Tak mě vyhodil. Na ulici jsem nebyl dlouho. Necelých 7-8 měsíců. Ale už jsem se předávkoval, jo. Už prostě já jsem nedával ani ten squat, to byla bývalá školka vybydlená, kde jsme bydleli 3 kluci prostě a já už jsem to nedával, už jsem se předávkoval jednou v té tmě, prostě takhle v tom ponurým tom, jsem řekl, bože, ty mě znáš, bože, ty mě miluješ, ty mě máš rád, prostě já nechci umřít, jestli tohle z toho mám být můj konec, tak to udělej prosím tě rychle, jo, ale prostě já už se nechci trápit. A tenkrát prostě jsem, nás budili tam nějaký stavbaři, tam přišli, že to tam budou bourat, že to tam budou prostě, že to složí se zemí, že máme vypadnout, že si máme zbalit saky paky. A tak já jsem si teda zbalil věci a přišel jsem a zrovna jsem si sedl na lavičku, v Mnichově Hradišti to bylo, a to bylo přímo před tím barákem toho pastora, ne, s kterým jsem se pohádal, že. Tak jsem dostal odvahu, zaťukal jsem na okno, ono má je vylez. A já mu říkám, Jenda Salaba se jmenuje, Jendo, prosím tě, můžeš mi dát na autobus do Bezna, já potřebuji jet prostě k rodičům, já nemám kde bejt prostě. A byl jsem v totálním prostě jakože na dojezdech a tak. A tak mi těch 50 korun dal a já jsem přijel do toho Bezna a záta mě říkal, prostě bych se vykoupat. Jako bych se vyspat, ráno si popovídáme, ne? No a prostě ráno jsem vstal, táta mi udělal kafe a řík mi, hele, já tě tady nemůžu nechat, já si to nemůžu dovolit, jo. Jediný, co ti můžu říct, máš bráchu, je věřící, bydlí v Novém Městě pod Smrkem, hele, Franta už je někde v nějakým Teen Challenge. Brácha, hele, já ti dám peníze, nastoupíš prostě na ty vlaky, zajedeš za bráchou, jo, a on ti pomůže, on ti tam dostane, jo. Nic víc pro tebe nemůžu udělat. Tenkrát mi dal 1000 korun, tenkrát bych za těch 1000 korun šel a koupil si znovu tu dávku, že jo. A já nevím proč. Ale já jsem věděl, že prostě to je poslední cesta, poslední štace moje. Takže jsem prostě nastoupil, jo, to prostě jedete přes Turnov, Liberec, jo, a do Jizerských hor, že. No a já jsem tenkrát přišel o dvě hodiny dřív jsem tam přijel, že jo, a já jsem si sednul, jsem si tam dal tu tašku špinavou, jo, a prostě sednul jsem si, opřel jsem se opřel, zapalil jsem si tu cigaretu a teď čekám půl hodiny, brácha nikde, hodina, brácha nikde, říkám, ty, a teď v hlavě myšlenky, co se bude dít, teď tam musím zase jít pěšky, ty, jo, teď nemáš ani korunu na to, aby ses dostal naspátek toto a ta nádražní budova je přímo před tou jejich církví, já jsem to nevěděl, že jsem tam seděl. A pořád na mě kouká nějaká holka z okna, říkám, já to řeknu takhle, jako po našem, říkám, co ta gádí na mě furt kouká, ne? Říkám, co furt po mě chce, tyjo. A furt jenom takhle a celou dobu prostě na mě kouká a najednou prostě se běh brácha dolů, on dělá silový trojboj, bench, jo, a takhle, prostě on je velký, silný, tak mě objal mě a řekl mi, brácho, pojď, Tak jsem šel a teď jsme vyšli nahoru do té místnosti a tam byli ty starší toho sboru, že? A teď prostě já uprostřed, jo? A teď prostě mi začali vykládat, co to je Teen Challenge a kde to je a že jsou dvě střediska, jo? A že brácha je v tom Šluknovském a že prostě teď tam je nějaká čekací doba, řekla mi až 2 týdny a v mý hlavě prostě myšlenka, a dám se tady dohromady prostě a zdrhnule. A brácha říká, no tak my tam teda zavoláme, souhlasíš s tím? Se mě zeptali, jestli s tím souhlasím. Já říkám, souhlasím s tím. A oni tam zavolali a zrovna to zvedl Ivan Lachinský a řekl, no za 3 dny ho můžete přivést. A říkám, ty jo, za 3 dny, no tak. A já už jsem byl tak slabunkej a vyhublej a vysílený, že prostě jsem nemohl nic, že? Tak jsem to u bráchy přespal, prostě teď mě s tím jedním z toho sboru z těch starších mě vezli a nejdřív jsme jeli vlastně do Šluknova, tam jsme pozdravili bráchu, dovezli jsme mu nějaký věci. Já říkám, dobrý, takový malinký středisko, to je v pohodě, ne? A ty říkám, ty jdeš do Poštovic. No a tak jsme přijeli do těch Poštovic, teď to ono, co tam je obrovský, že jo, já na to koukám, říkám, to nedáš, ty nemáš šanci to dát prostě, nemůžeš to dát, jo, a já jsem se tenkrát prostě nějak, jako že by spadlo to moje ego, protože já jsem byl furt takový jako frajírek, možná jsem už ještě dodnes tu mám v sobě takovou tu frajřinku. A podívám se tak vážně bráchovi do očí a říkám mu, brácho, prosím tě, hlavně mě neodsuzuj, když to tady nedám, jo. A brácha mi řekl tenkrát, hele, krev není voda, jo. No jo, a teď prostě Ivan Vachinský mě přijímal, mě objal, já říkám, to je nějaký divný, bylo mi to takový nepříjemný, jo. A prostě on říkal, že něco si musí vyřídit, takže prostě jsme dali věci do kanceláře a řekl mi, běž do té kulturní místnosti. A já jsem přišel do té kulturní místnosti, doprostřed, teď koukám, rozlížím se, otočím se a na gauči byl prostě týpek a takhle mu tekla slina, prostě on byl pod práškama, že on měl nějaký psychický problém. Říkám, tak kde to jsem? Co to tady je? Kam mě to dali, jo? No, ale už od začátku jsem prostě věděl, že jsem na dobrém místě a že už zpět nemůžu, nebo to je smrt. Celkově v tom Teen Challenge jsem byl 13 měsíců, kde vlastně jsem pak i sloužil 2 roky skoro a potkal jsem tam svoji budoucí ženu Kristýnku. Ale to bylo takový, že ona přijela, byla zahalená, měla krátké vlasy, jo. Tenkrát já jsem si říkal, co se jí asi stalo. No, prostě už jsem měl po programu, jo, už jsem byl pracovník a jednou prostě Jirka Zavadský, tenkrát vedoucí střediska, mě poslal do ženského střediska, abych odnes ráno poštu a já jdu prostě a tenkrát tam přijeli z libereckého sboru jim pomoct tou zahradu. Jo. Oni tam měli takový obrovský kopec substrátu a já jdu a teď vidím člověka prostě, jo, kolečko mé tam přiběh, nasekal to tam do toho kolečka, ty to tam přijel, ty jo, říkám, ty jo, to je borec, ty jo, teď koukám, schválně jsem koukal, první kolečko, druhý kolečko, třetí kolečko, říkám, no tak to se musím jít podívat, to nikdo z mých kluků nemůže, protože já jsem měl na starost kluky v práci a všichni byli takový, jakože nemoc pracovití, jo, no a přiběhnula to Kristýnka, že, jo, říkám, to je žena, ty jo, to by byla boží žena pro mě, že, no a vlastně, a tenkrát ona odešla a pak zase přišla, že jo, a jednou prostě přijela na den před pánem a jeden z těch vedoucí mě poslal pro kluky a jdu na oběd, protože bylo poledne, že jo, aby šli na oběd, tak já jdu a v tom špejcharu jsou prostě takový lítačky, takový dveře, že. A oni se normálně rozrazili a Kristýna, a ona mě upalovala, já nevím ani kam, jo. A říkám, co ta, já to řeknu tak, říkám, co ta kráva zase dělá, že. Jako, má mě to praštilo, že. A normálně, jak jdu, tak hlavě normálně hlas. Dávej si pozor, jak se bavíš o svý ženě. Říkám, cože? A šel jsem pokud, říkám, to jako vynech z hlavy tohleto. No a zanedlouho prostě, my jsme byli svoji, jo. Tenkrát prostě já jsem odešel ze střediska, nastoupil jsem do Škodovky, dostal jsem dobrou práci, všechno. A říkám, Kristýnce, přijď sem, mám dobrou práci, ten sbor si tady najdem. Jenže ona tam měla pevný zázemí, měla tady svý adoptivní rodiče po Hankovi, že jo. No a mně se to nějak nelíbilo, abych jel na Moravu sem a s Igelitkou a s Taškou a jako do ničeho, že. Tak jsme se rozešli. No a mě to nějak nedávalo, já jsem byl prostě smutný, já jsem chodil do té práce a byl jsem prostě smutný. Jo, a já jsem jí zavolal, jsem si ji omluvil, pozval jsem ji na oběd. Jakože a ona říká, tak přijď sem, jo, uvidíš, jaký to tady je, a to bylo v zimě. A já jsem sem přijel a to byla hnusná zima, tyjo. Já říkám, to není možný, jaká je tady zima, prostě, jo. A ona se mi začala tady smát, že, Kristýnka, jakože prostě, že u nás v Čechách, že jsme Čecháčci, že, toto, a já říkám, dobrý. Bydla jsem u starších sboru, no a pak jsme se vzali, no.

Narodil se malej, to bylo za covidu. A to pro mě bylo zázrak, když jsem viděl, jo, prostě co ty ženský dokážou vydržet, jo, v tom porodu. Jo, prostě a hlavně jsem se aj lek, jo, trošku. Ale když jsem viděl, jak malej poprvé se nadech, tak jsem si říkal, tyjo, já pro to udělám cokoliv, jo. Já prostě, a vytvořil jsem si modličku, začal jsem být na něm závislý. Jenže já jsem měl tak trošku i závislost na mý mamce. No, a jednoho dne malej byl možná rok a dva, rok a půl mu bylo, mi zavolal brácha, že se stalo neštěstí. No a mamka vlastně měla popálení na půl těle. No. Vlastně dodnes nevíme, kdo, co a jak, prostě. A hrozný to bylo, prostě hrozný. Jeli jsme do Prahy tenkrát, na popáleninový centrum, já už teď ani nevím, v které části to ty Praze bylo, ale vím, že jsme tam přijeli a maminka byla na takový speciální posteli, která ji nadnášela, jo. Já by neměla otlačeniny. A já jsem se za ní tam modlil a říkám, a ten anesteziolog, co to tam chodil kontrolovat, říkal, ona vás ale neuslyší, ona je. A já říkám, mě to bylo jedno, já jsem se za ní modlil prostě a ten kraj takhle trošku cukal red, jo. Říkám, doufám, že mě slyší, ale prostě byl to pro mě šok, byla to pro mě rána a prostě nemohl jsem to vydržet a tak jsme odcházeli a ten jeden z těch doktorů mě zastavil, jestli mám odvahu a jestli chci vidět, jak vypadala, když ji přivezli, jo, protože oni to museli nafotit pro policii a tak. Tak já jsem se podíval na ty fotky a to byl hrozný pohled, jo. A prostě, když se vrátím zpět, ty máminy pokusy a tohle to prostě bylo duchovní a věřím, že to bylo duchovní věc, že prostě on po ní šel, jo. A že to začalo tou kartářkou, jo? Že prostě začalo to tím, že se tam vpustila nějaký věci. No ale jsme odjeli z té Prahy, že jo, a já to pořád v sobě a to jsem ještě dělal tady v té slevárně, ale něco ve mně se zlomilo. Já jsem přestal mít zájem o Kristýnu, malýho ještě jak štáč, ale prostě pak, když mi zavolala segra, že máma umřela, tak jsem byl úplně hotový, prostě. Já jsem strašně mámě jako ublížil, strašně moc a ona mě vždycky říkala, že mě miluje víc a víc a já jsem spadl do nějaký asi depresí nebo něco prostě jo a bylo to pro mě hrozný a začal jsem prostě popíjet. Začal jsem popíjet a tajil jsem to, ze začátku to bylo jenom tak jako zlehka, to popíjení, ale pak se to začalo zvyšovat a Kristýnka už toho měla dost a tak jsem nastoupil znovu do Teen Challenge, abych to, ale už to nebylo z mý iniciativy, ale kvůli někomu. Nebylo to kvůli sobě, ale kvůli někomu. A byl jsem tam krátce, jo. Tak jsem se vrátil a furt nic se nezměnilo, vlastně popíjel jsem a Kristýnka už dostala fakt dost, tak vzala malýho a odešla. A když odešla vlastně tenkrát, tak prostě pro mě to byla zrada. Já jsem to bral jako zradu a prostě s časem tvořit možná i nenávist, jo, bych řekl, taková vůči tomu. A prostě začal jsem úplně taková destrukce, začal jsem pít, jo, začal jsem to kouřit trávu, no a už jsem neměl věci pod kontrolou, že jo, tak prostě jsem opustil ten byt, nechal jsem o Kristýnce, byl to spíš takový zbabilý útěk, bych řekl, jo. A šel jsem ke starším sboru, kde prostě se nic nezměnilo z mým přístupu. Pil jsem dál a pak nejhorší, co se mohlo úplně stát, mi zavolala segra, že brácha je v nemocnici a že umírá. Franta. Prostě měl cystu na mozku, tam mu praskla a utekl mu mozek a první operaci zvládnul a druhou už nedal. A to už prostě tenkrát bylo před létem, jo, a to už prostě bylo, když mi zavolala, že brácha umřel, tak už jsem dostal absolutní amok prostě, jako kdybych dostal vztek, zároveň paniku a zároveň prostě jsem nesnášel Boha. A do toho, jak už táta z toho byl znavený, já už jsem byl v Teen Challenge, znovu jsem byl v Teen Challenge a už kvůli sobě, ale byl jsem tam nějaký čtvrtý měsíc, pátý, jo, brácha už prostě měl po pohřbu všechno, a najednou mi zavolala segra, že táta je na tom špatně. Ono to bylo lehce po sobě, oba dva, jo. A tenkrát prostě mě Tomáš Kačer prostě vezl až domů, až prostě do Bezna.
se Šuknova. A druhý den jsme jeli za tátou a táta už ani nemohl mluvit, tak jako potichu mluvil. A já jsem se s ním stihl rozloučit, pomodlil jsem se za něj. A říkám, bože, tyhle, tak si ho vem. No. A vlastně druhý den jsem odjel do Šluknova. No a Segra zavolala, že táta umřel. Já jsem se nemohl ani nadechnout, prostě a teď prostě jsem si řekl, tyhle, tři lidi nejmilejší prostě umřeli a já jsem jim dal úplně největší kotel. A teď si představte ten drive toho obviňování a sebeobviňování, jo, a prostě a já už jsem věděl, že jdu ven, i když jsem ukončil, já jsem ukončil program úspěšně, jo, ale přišel jsem ven a ty výčitky tam byly nejdřív takový malý, pak začaly být větší a jak já jsem byl sám, já jsem sice měl kolem sebe dobrý lidi, ale jak jsem byl sám, tak jsem vlastně to nedal. Začal jsem popíjet znovu. A ono se to stupňovalo, až jsem přišel totálně i o práci tenkrát a byli na mě naštvaný dost lidi a přišel jsem i o bydlení a tenkrát segra, tak prostě mi zavolala, ona je jak moje maminka. Ona mě seřvala na první dobrou. Říkám, co ty to děláš? Vy, ty jsi mladý kluk, krásnej, jo. Prostě seber se a přijedeš sem a budeš tady, jo. Tak já jsem vlastně celý pár šlupek jsem si vzal a odjel jsem do Mladé Boleslavy a najednou prostě bez syna, bez ženy a totálně ztracený. I když jsem byl u Segry a měl jsem úplně všechno, tak prostě pořád jsem popíjel, pořád prostě v totální beznaději a já říkám, bože, takhle to nemůže jít, takhle to nejde jít, prostě bože, jestli opravdu, tak já za tebou půjdu, a udělám cokoliv štít a on říká, nastup do Teen Challenge. A říkám, když už jsem tam, jo, víš, jak se to ve mně hádalo, když už jsem tam byl, když už to bude ostuda, když znovu nastoupím, oni mě ani nevemou. Správně by mě ani neměli vzít, jo, protože prostě to bylo krátce. Zavolej. Pořád zavolej v duchu. Tak jsem zavolal a zvedl to, protože do Šuknova jsem nevolal, zvedl to Pavel Midrla. A řekl mi, dobře, že to chceš řešit, ale teď jsou prázdniny a zavolej tak v září. A popovídáme si o tom. Říkám, OK. Říkám, dobrý, tak budeš tady 2 měsíce u Segry a bude. A Segra mi říkala, nechceš jít na United? A říkám, jo, pojedu, tak co tady budu dělat? Jeli jsme na United a zrovna tam byl celý ten vlastně poštovický tým, že? Tak jsem si tam popovídal s nima a Bůh to měl tak spojený, jo, ale prostě furt jsem byl nešťastný, totálně. Tak jsem nastoupil. V září jsem nastoupil do Poštovic a říkám, bože, jestli to, tak já tady i zůstanu. Jestli mám být v pořádku. No a tam jsem byl vlastně na zkrácený program, 3 měsíce. A už jsem tam i chodil do práce a chodili jsme do církev, myslím, že bez hranic v Praze. Hodně se mi to líbilo, takový živý a pořád jsem tam seděl, každou tu neděli a říkám, bože, já bych tak strašně moc chtěl, aby se Kristýnka ke mně vrátila. Já bych tak strašně moc všechno chtěl vrátit nazpět, abych znovu měl tu zodpovědnost a konečně ji využil, jo. Jako chlap a vzal to do správných rukou. Uběhly nějaký měsíce, že jo, tyjo, a přijeli takový krenky, mladý holky a já prostě tam zkroušený a říkám, bože, tyjo, tak odpovíš mi nebo ne, tyjo. Co ta Kristýnka, prostě, co ten kluk a prostě víš, že tě miluju, bože, víš, že ty prostě seš teď to jediný, co teď mám, prostě já nic víc já nemám, jo. A najednou ona tam začala mluvit, že tam je chlápek, prostě, že vnímá, že tam je člověk jako já. A že Bůh mu chce říct, že prostě mu chce vrátit pokoj, radost a rodinu. A říkám, či jo, tom, že bych to byl já. A já jsem dostal na moje odvahu a šel jsem za ní, že? A říká, teď se mi to vysvětlil. A ona mi říká, víš, modli se za to. Modli se za svoji ženu, protože ona je pořád tvoje žena. Pokud jí Bůh dal, pořád je to tvoje žena. Neber ji jako nemocnou, ale prostě bojuj za ní. Bojvezený. Já jsem se modlil a najednou prostě z ničeho nic. Já jsem na Vánoce doma, jo. Já jsem na Vánoce u Kristýnky doma. Prostě s malým. Jo. Nech ještě před
nějakýma měsícema nechtěla ani o mě slyšet a říkám, bože, jak to je. A teď prostě ono, jak to postupně šlo, tak jsme si prostě volali a už prostě jsem získával nějakým způsobem její důvěru. Říkám, bože, doufám, tyjo, dej mi moudrost, ať to zas nepokazím, jo. A tak prostě slovo dalo slovo a to bylo i zajímavé, takže já jsem prostě se vracel domů, ale prostě říkám, ještě předtím říkám, ty, jak to budu mít s prací, ne? Jo. Jde tam se ženu práci a on zavolal do slévárny. Bůh mi řekl. Já jsem zavolal panu Kopovi a on, pane Jano, něco vymyslíme, určitě. Určitě to bude. Já říkám, tak jo, a můžu s váma počítat? Zavolejte mi, jak budete končit a něco uděláme. A já říkám, dobře, tak já jsem končil ten den vlastně a ten den jsem i zavolal a on mi řekl, jasně, přijďte, já s váma počítám, prostě vy tady musíte být. Já říkám, bomba, jako dobrý, že? Takže vlastně jsem nastoupil do té slevárny a teď jsem s Kristýnkou a já Kristýnku prostě miluju od začátku, jo, a miluju svého synka a já věřím, že Bůh prostě s námi má plán a když se budu držet jeho, tak prostě přijdou rány, jo, přijdou rány. Kdo říkal, že ne? Ježíš taky, když byl na tom světě, tak taky to neměl jednoduchý, že? Takže tak, to je asi tak moje svědectví zkrátka a jediné, co můžu říct, že miluju Boha. A on mě miluje takový, jaký jsem a nemusím být Superman, nemusím být žádný teolog, nemusím být žádný mašina biblická, jo, ale prostě jenom mít rád člověka, obejmout ho a říct mu prostě, je i jiná cesta, jo.

Vyprávění Martina Jana si můžete na Rádiu 7 poslechnout ještě v úterý v 18.30. Svědectví o cestě k Bohu a Ježíši Kristu nabízí také relace Stopy, která v pondělí od 8.30 nabídne příběh Iva Vobejdy. V dalším vydání pořadu S Bohem, které je připravené na páteční dopoledne od 11.15, nechá do komůrky svého života s Bohem nahlédnout Lucie. Na dohled je 11. hodina, po které vám na Rádiu 7 nabídneme pořada Rozmarína s povídáním o jedné rodině, která se rozhodla otevřít své dveře i srdce pro hosty z blízka i z daleka. Předtím nás ještě čekají písničky třeba Filipa Révaje, Igora Mamujky nebo Jany Zibalové a také si řekneme, kdo je dnešním jméno slavencem.

To byl Filip Révaj a jeho písnička Mojžíšův pláč. Dnes je 13. září a v kalendáři najdeme mužské jméno Lubor. Toto staročeské jméno je odvozeno ze základního slovanského tvaru lub, z něhož láskovou změnou vznikla například i slova libý, líbezný, což je také význam tohoto jména. Dříve připadal na dnešní den svátek Jana Zlatoustého. Ten přišel na svět zřejmě roku 354 v Antiochii. Když se stal knězem a kazatelem, všechny uchvacoval svým zápalem i obsahem svých promluv. Díky tomu získává Jan v průběhu příštího desetiletí příjmení Chryzostomos, čili Zlatoustý. Ještě dnes mají Janova kázání pro mnohé teology i historické badatele velký význam. Vraťme se ale k Luborům. Pokud máte ve své rodině nebo mezi přáteli jednoho z těchto libých, líbezných mužů, nezapomeňte mu popřát a potěšit ho třeba pořádným kusem čokolády. Doporučoval bych medorajskou pochoutku Viliho Vonky. Dnes si totiž také připomínáme narození Roalda Dála, který mimo jiné napsal knihu Karlík a továrna na čokoládu. My všem Luborům přejeme, ať prožijí radostí naplněný sváteční den a posíláme jim z Rádia 7 písničku Igora Mamojky Bog tě ljubi, Bůh tě miluje. Toto slovo patří nám všem a přeji si, aby se nám všem i v následujících chvílích stalo vnímanou skutečností.

Najdete nás i na Facebooku. Stačí zadat facebook.com/radio7.cz. Jsme také na Instagramu jako Radio 7 Česky. Sledujte, co se u nás děje.

0: Přes 11. hodinu nedělního dopoledne s datem 13. září jsme se na Rádiu 7 přenesli z písní Jany Peštové a skupiny Tehlim, ve které zpívali slova z prvního biblického žalmu. Blaze člověku, jehož radostí je Hospodinův zákon a o tom zákoně dnem i nocí přemýšlí. Možná právě takové přemýšlení vedlo Radku Krupičkovou a její rodinu k rozhodnutí otevřít své dveře i srdce druhým lidem. Více se dozvíme v pořadu Rozmarína, který právě začíná a kde si s ní povídá Lída Pohanková. Srdce otvírající poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Rozmarína.

0: Dobré dopoledne, vítám vás v Rozmarýdě na Rádiu 7, u mikrofonu je Lída Pohanková. Rozmarýna je pořad o vztazích, těch rodinných, ale i těch ostatních. Dnes si budeme povídat o rodině, která přesto, že byla aktivní ve svém bydlišti, ve svém církevním společenství, se rozhodla udělat krok víry, aby mohla to své zázemí rozšířit ještě dál. Řeč bude o misijní základně skupiny King's Kids, kterou spravuje rodina Krupičkových. A právě Radku Krupičkovou, která je tím, kdo na tomto místě vytváří domov, mám dnes u mikrofonu. Radko, vítám tě tady.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rozmaríny.
0: A Radko, vy jste se svým manželem Františkem byli asi vždycky takoví ti aktivní lidé. Lidé, které věřím, že ostatní vidí,

0: pravdu, že vlastně až jsme poprvé vyjeli na výjezd misijní z Kingskis, tak jsem pochopila, o co jde. To je vlastně o to, že celá rodina slouží Bohu nějakým způsobem. Jedná se o službu všech generací, můžou se zapojit. Jak my od miminek až po babičky a dědečky, vlastně mladší i starší děti, týnejdři se starají o ty menší, rodiče jsou zapojeni a děti vidí příklad svých rodičů, jak oni slouží Bohu, a vlastně potom je to příkladem i navenek, když vidí ti lidi zvenčí, že celá rodina může sloužit Bohu, tak je to velice takový pro ně. Jako dotýká se jich to, zažili jsme to mockrát, že to vidí, že můžou rodiče i děti, i babičky a dědečky sloužit Bohu dohromady. Takže.
1: Já jsem původně předpokládala, že skupina King's Kids je především taneční skupina, ale jsem ráda, že jsi to vysvětlila, že vlastně je to především služba celé rodiny, což mi přijde velmi zajímavé. Víc se mi to líbí, než když se oddělují. Teenageři mají tohle, mládež má toto, děti mají toto. Takže vlastně je to hezké. To znamená, že potom má trošku logiku to, že jste se jako rodina někam pohnuli.
0: Přesně tak, jak říkáš, protože my jsme narazili na limit našeho bytu, to znamená kapacity ubytování, protože King's Kids týmy můžeme buď my vyrážet do zahraničí, nebo přijíždějí i zahraniční týmy za námi, což se tak stalo. Nejdřív u nás byl švédský tým, čítající, nevím teď kolik lidí, kolem 30 bylo. Ti se samozřejmě do našeho bytu už vůbec nevešli, tam jsme museli zařídit ubytování jinde, ale takový zlomový moment byl, když k nám přijel tým z amerického El Pasa, z Texasu, to bylo asi 19 lidí, a tak jsme si neměli jsme možnost ubytovat je jinde. V církvi, tehdy v církevní budově se ubytovávat nesmělo, tam si to pronajímatel nepřál, že tam nikdo nesměl přespávat. To znamená, že jsme teda ubytovali vlastně tým u nás a ještě naši milí sousedi, katolíci, kteří bydleli o patro nad námi, tak jeli na dovolenou a velice laskavě nám poskytli jejich byt, takže jsme mohli rozdělit ten tým a kluci bydleli nahoře v patře a holky se ubytovaly u nás. Ale po téhle zkušenosti jsme si říkali s Františkem, že opravdu potřebujeme větší budovu, víc prostoru, aby jsme mohli ty týmy zvát, aby jsme je měli kde ubytovat. Chtěli jsme budovu, kde by byla i nějaká shromažďovací místnost, jídelna velká, kuchyň. Což se naplnilo tady právě na tom Podskalí, kde nám dal echo tady jeden vlastně náš bratr z Církve slova života z Olomouce. On říkal, poslyšte, já vím o perfektní nemovitosti pro vaše účely. A tak v roce 2018 jsme se sem jeli s Františkem a s dětma podívat. Viděli jsme to tady, ale ten exodus náš z Brna sem do Podskalí u Olomouce tak nastal až v roce 2021. Takže 3 roky to uzrávalo, mluvili jsme o tom i s dětma. Připravovali jsme je na to samozřejmě a až teda v tom roce v srpnu 2021 jsme se přestěhovali sem na Podskalí.
1: Možná by bylo dobré říct, že právě teď sedíme tady na Podskalí a že už jsme si prohlédli všechny pokojíky a vlastně obydlené pokoje, by se dal říct, nebo obydlenou část tohoto domu. A je to výzva, protože vlastně je to přece jenom na samotě, je to úplně asi jinde, než jste bydleli předtím. Myslím si, že to musel být jako hodně velký krok víry, že jste jako úplně změnili svůj způsob života a bydlení. Měli jste i nějaké třeba takové potvrzení nebo něco, nějaké vedení boží, že jste něco takového udělali, protože přijde mi, že není jednoduché udělat takhle jako velikou změnu pro život celé rodiny.
0: No, tak tady k tomu mám opravdu jako dobré svědectví, protože my, když jsme sem poprvé přijeli, František vždycky říkal, tam, kam přijedou King's Kids z El Pasa, pak nastane průlom, což oni u nás byli, ten tým z El Pasa, a teď ten kamarád Dan Žingor nám teda dal vědět, že tady je ta nemovitost, a my jsme sem přijeli a první, když jsme vystoupili z auta, co jsme uviděli, byl nápis El Paso Restaurant. Takže my jsme to vzali jako aha bože, takže tím nám chci říct, že El Paso přišel průlom a jsme na správném místě. A navíc jsme se ještě potom dozvěděli, že El Paso v překladu znamená další krok. To nám řekla jedna paní na konferenci King's Kids, která bydlí ve Španělsku, umí španělsky. Takže my jsme to vzali jako doslovné potvrzení, že toto je další krok, který máme udělat, a tak jsme věřili, že tohle místo je to místo, kde nás teď Bůh chce mít.

0: Je moc dobré a myslím, že důležité mít i nějaké takové potvrzení, když člověk dělá takhle velkou změnu v životě. A přesto si nemyslím, že potom všechny věci jsou jednoduché. To bychom asi si něco namlouvali. A především, vy máte 4 děti. Nevím přesně, kolik jim bylo let, ale myslím, že pro děti je takový krok ještě třeba náročnější než někdy pro ty rodiče.
1: Je to tak. My jsme si samozřejmě o tom mluvili a děti v prvotně se těšili, že budou mít každý svůj pokojíček, protože v Brně jsme měli sice velikánský byt, ale byly tam pouze 2 pokoje, takže děti sdílely všechny jeden velký pokoj. Takže takovou motivací trošku bylo, že tady by mohli mít každé svůj pokojíček. Není tomu tak, jsou zatím po 2, ale i tak je to prostě krok kupředu. Nicméně změna pro ně byla náročná. Tehdy v té době, když jsme se stěhovali, tak Jindříškovi bylo 7, Dorotce 10, Justýnce 13 a Bětušce 15. Ta jediná teda nastupovala, ta ukončila základní školu v Brně a nastupovala na střední, kam chtěla, takže ta se těšila na školu. U ostatních ta škola byla trošku náročnější, ten přechod, zvlášť u té Justýnky, která nastupovala do 8. třídy a říkala, mami, tam se všichni znají už prostě od mateřské školky a už prostě mezi ně jako neproniknu do těch skupinek uzavřených a tak. Taky ten styl výuky a přístup učitelů byl o hodně jinačí než v křesťanské škole v Brně, kam chodili a na kterou teda velice s láskou vzpomínali, že tam teda ten přístup učitelů byl tak lidský a prostě vstřícný, takže to jim chybělo asi nejvíc, ta změna. Jindříšek s Dorotkou, tím, že byli mladší, Jindra šel do 2., Dorotka do 4., tak ti si ty kamarády tady ještě našli poměrně rychle a na školičce tady v Bělkovicích se jim moc líbilo. No na tom 2. stupni je to náročnější, ale už jsou takový asimilovaní, už jsou zvyklí, už jsou tady doma.
0: Jak dlouho vlastně tady jste?
1: Teď jsme tu v srpnu, to bylo 5 let, co jsme se stěhovali.
0: No, jak jsi zmiňovala, jednoduché to nebylo. Jak jste překonávali ty situace, kdy ty děti, jak říkáš, křesťanská škola v Brně je úplně něco jinačího než vesnická škola, kde asi ten přístup je úplně jinačí?
1: No, jak jinak než modlitbou, jak jinak křesťan může překonávat těžkosti. Prostě modlili jsme se s ním, aby se to zlomilo. Žehnali jsme paním učitelkám, panu učitelům opravdu a opravdu se to potom změnilo. Jako zvykli si děti a překonali to, co bylo nepříjemné, zvládli to. Justýnka se potom po 2 letech dostala na střední elektrotechnickou průmyslovku, tak, na IT liceum, kam si přála se dostat. A je tam velice spokojená, takže pán Bůh fakt v tomhle jí požehná moc. Je to skvělá škola. A druhý děti taky už si zvykli, kamarády si našli, takže s modlitbou jsme to prošli a zvládli.
0: Možná vždy, když přichází dítě do takového nějakého nového prostředí, tak mohou nastat 2 situace. Buď to ho to prostředí nějak semelé, a nebo naopak, pokud mají v sobě jakousi jiskru, jakože věřím, že asi ano, tak můžou trošku to prostředí oni pozvednout.
1: To si myslím, že se stalo určitě u našeho Jindříška. Ten je takový asi z našich dětí nejvíc extrovertní. Takže ten teda teď ve škole nastoupil do 7. třídy a zvolili ho do školního parlamentu, tak dostal 18 hlasů z celé třídy, což byla teda nadpoloviční většina. Takže jsme rádi, že ho tam tak berou. Takže Jindříšek fakt je takovej, říkali mu, že buď bude herec nebo politik, mu říkají paní učitelky a paní učitele. A Dorotka ta zase velice je taková, že všem pomáhá, stará se o ty slabší žáky, pomáhá jim s učivem a tak, takže taky paní učitelka na ní pěje jenom chválu.
0: Já myslím, že to je důležitá věc, aby vlastně možná si uvědomili, že nesou v sobě jakési požehnání a že se to může tady rozšiřovat a ne jenom si stýskat vlastně po věcech, které ztratili.
1: Určitě. Já myslím, že oni si to možná ani neuvědomují, ale to požehnání na nich je, my to vidíme. A pán Bůh opravdu v dětech nám dal poklad. On asi chtěl vyvážit ty těžkosti, které zažíváme tady s tím domem. Že fakt děti máme skvělý. Nikdy jsme je nemuseli do učení nutit nebo jim říkat, připravuj se, dělej si ty úkoly. Oni jsou velice svědomití, jakoby v tom zodpovědní. Takže v tomhle pán Bůh asi vyvažuje to protivenství ostatní, s kterým se tady potýkáme často.
0: Tak jsme se trošku tady usadili v tomhle prostředí novém a po písničce budeme pokračovat dál.

0: Dnes si v Rozmelíně povídáme s Radkou Krupičkovou, která je součástí misijního týmu King's Kids v Podskalí u Olomouce. Nejenom ona, ale celá její rodina jsou zapojení do této služby a vlastně i ten dům, který si tady pořídili, slouží právě k tomu, aby měli větší zázemí, jednak pro svoje aktivity, ale především taky pro týmy, které sem přijíždějí ze zahraničí. Myslím si, že takové to rozšíření vlastně toho vlastního domu, abyste mohli přijímat hosty ze zahraničí, člověka taky nějakým způsobem poznamená. Co to pro vás znamená, že jste nabídli právě vlastně tenhle dům k tomu, aby se mohli jezdit návštěvy, jestli to dobře chápu, tak vlastně z celého světa?
1: No, je to vlastně pokračování té práce, kterou František začal, to je to naplňování velkého poslání. František přijal od Boha, že vlastně tento dům má sloužit pro naplňování velkého poslání. To znamená činění učedníků a vlastně vysílání do světa. Tak, jak to dělal pán Ježíš. To znamená, že on by chtěl v prvé řadě, aby sem přijížděli lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, aby na tohle místo bylo místem setkání s Bohem, aby se tu vybudovávali vlastně noví služebníci, učedníci Pána Ježíše Krista, kteří odsud budou moct vyrážet do světa. A to si myslím, že se opravdu daří naplňovat. Máme z toho fakt radost, že sem lidi jezdí sem rádi, cítí se tu dobře, říkají, že tady mají pocit svobody, že se tu fakt cítí jako volní, svobodní. A chtěli jsme začít vlastně hned ten první rok, tak naším cílem bylo úplně co nejdřív zprovoznit právě ty pokojíčky, tady tu kapacitu ubytovací pro ty hosty. Takže už hned první léto, myslím, my jsme se stěhovali v srpnu a to další léto vlastně v červnu a červenci 2022, tak už jsem přijel hned historicky první tým z Holandska. Ty byli takový hodně temperamentní, hodně ohniví, bylo jich asi 40, to znamená tady ten dům, jak víš, tak není pro 40 osob. To znamená, ti Holanděni jsou takový národ kempovací, to znamená, oni si postavili v zahrádce ještě stany, udělali si z toho takové stanové městečko, zavěsili žárovečky a tady to ožilo. Takže opravdu 40 lidí se nám sem směstnalo a ti opravdu křtili tady v Olomouci ve fontáně v kašně, dokonce pokřtili jednoho chlapce, což teda bylo takový nadivoko trošku, ale nicméně nám to nevadilo. Bylo to fajn. A ještě to stejné léto přijel tým z Mnichova, z Německa a ti byli teda úžasní, ti nám zase pomáhali tady lokálně, udělali takový program pro rodiny s dětma Minicities se to jmenovalo, kde vlastně byly stanoviště, kde si děti mohly vydělávat jako pomyslné penízky a utrácet je ve stánku s cukrovou vatou, s palačinkama, s popcornem a s takovýma věcma. A bylo tam i stanoviště umývání nohou jako lázně, kde se jim vlastně při tom umývání nohou říkalo celé evangelium, což bylo takový pěkný. Takže vlastně hned první rok jsme začali naplňovat tady tu vizi, nebo to, s čím jsme ten dům kupovali a měli jsme s tou velkou radost. No od té doby se tu vystřídali další národnosti, byly tu Norové, Švédové, Američani, prostě týmy z celého světa. A my teda jsme zatím vyjeli letos poprvé do Rumunska, co jsme tady teda. Spíš jezdili teď týmy k nám, protože my jsme se soustředili tady na budování základy nebo na vylepšování domu. A bylo to taky moc fajn. Když tým výjezd do zahraničí vždycky provází mnoha protivenství, jsme většinou s auty, ale to se nám to teda naplnilo měrou vrchovatou, ale o tom asi někdy jindy.
0: No, každopádně to je zase něco i taková výzva i pro ty děti. Mm-hmm. Protože na jednu stranu věřím, že je to právě pozvedá to setkávání s lidmi ze zahraničí, s týmem, dá se podnikat spousta zajímavých věcí. Mm-hmm. Na druhou stranu někdy mohou trošku ztrácet to svoje soukromí a někdy možná už by chtěli, aby se rodiče věnovali jenom jim. Narážíte na to?
1: Je to tak. Dokonce v Rumunsku, teď na misi jsme měli takovou trošku menší rodinnou krizi, že Jindříšek chtěl, aby jsme si aspoň jeden večer vyhradili jako rodina pro sebe a my jsme šli zase hrát deskový hry tam s návštěvníky, to je základny v té Konstanci, kde jsme byli, že oni tam pořádají taky takové komunitní večery, tak to už jsme trošku potom jsme se teda omlouvali a museli jsme si to vyříkat, ale víceméně naše děti teda jsou fakt, musím říct, v tomhle úžasný. Veškeré katastrofy přijímají se stoickým klidem. Myslím, že ostatní dospělí účastníci jsou z toho víc nervózní než naše děti. Ty prostě říkají, to je normální, jedeme na misi, tak co, se něco pokazí vždycky, jako jo, že v tomhle jsou už fakt jako vytrénovaní od dětství, nesmírně trpěliví, zvládají ty dlouhé přesuny i cesty. A co si myslím, že je velkým přínosem, teda, že vlastně, když se setkávají s tím světem venku, mimo Českou republiku, tak vlastně získávají ten nadhled obrovský a získávají to vědomí, že Pán Bůh opravdu má celý svět ve svých rukou. Fakt, že ví o všech, o každé zemi, o každém městě, o každém místě. My jsme dokonce tady měli jeden pár, který měl úžasné svědectví, že jim Bůh dal 4 písmenka, BRNO, a že jim to vůbec nedávalo žádný smysl, prostě 4 zhluk písmen pro ně absolutně nečitelných, neznámých, tak si to jenom zadali pro zajímavost do Google vyhledávače a vyplivlo jim to samozřejmě město Brno v České republice a teď tam jsou a misijně působí. Takže takových svědectví nadpřirozených, že Pán Bůh opravdu ví o každém místě, o každé zemi, o každém městě a je někdy dobrý vykouknout vlastně z toho našeho rybníčku lokálního a vidět, že ve světě se mnohým žije daleko hůř, žijou za daleko nuznějších podmínek a ty naše děti to vidí a potom fakt nemají problém vyžít s málem třeba. Oproti ostatním rodinám, který třeba mají toho víc, tak naše děti ví, že pořád máme dost, jakoby oproti těm. Teď jsme třeba v tom Rumunsku sloužili fakt ve čtvrti tureckých Romů, no a tam teda viděli, jaký to je žít skutečně z mála. Takže to si myslím, že pro ty děti je velice obohacující takhle zjistit, jak se žije jinde, jo, že získají takovou tu širší perspektivu, ten nadhled.
2: Ty vaše děti se samozřejmě přirozeně zapojují do těch evangelizačních aktivit, takže vidíš na nich, že nějak od malička přijímají to, že prostě jsou tady z nějakého božího plánu a že vlastně chtějí ho naplňovat, nebo někde ještě naráží ten, někde to skřípe.
1: No naše děti v tomhle jsou asi opravdu výjimečný, protože oni vlastně říkají, když jsme se jich ptali, jako proč teda vy věříte v Boha, oni říkají, no přece, protože jste nám od malička to říkali, že Bůh je, my nic jiného jako neznáme a jako nerozporují to, říkají, to je přece samozřejmé, že Bůh je, jako jo. Neměli ještě, i když už máme 2 dcery dospělé, ty mají 20 a 18 let, tak ani jedna z nich jako nezažila zatím nějakou jako kdyby pochybnost ve víře, že by se snažili hledat nějakou svoji cestu ve světě, třeba zkusit si tu nezávislost nebo tak. Opravdu všechny ty naše děti se věrně drží Boha, jeho slova, takže z toho máme velkou radost. Samozřejmě nekřičíme hop, dokud jsme nepřeskočili, nikde člověk neví, kam je ten dospělý život zavané, ale víceméně si myslíme, že tím, jak jsme žili opravdu tou službou od malička, ty děti to viděly, ten příklad. Důležité je si myslím vidět tatínka hlavně, přece jenom od Boha ten mandát duchovní vést tu rodinu k Bohu má muž, to podepisuji v plném rozsahu a u toho tatínka to viděli, tak tam si myslím, že je ten klíč, že to je to důležitý, co děti viděli a potom nemají problém prostě za Bohem jít.
2: A stejně jak říkala si, že vlastně to, ta služba King's Kids je hlavně služba celých rodin, tak možná i to setkávání se s rodinami právě dalších lidí vlastně z celého světa, ale stejně by mě zajímalo, jestli máte i tady přímo v České republice nějaké rodiny z King's Kids, aby jsme neudělali takový ten dojem, že vlastně se něco děje jenom ve světě, že?
1: Určitě ne, určitě ne. Ačkoliv teda King's Kids je vlastně, ještě bych upřesnila, že je pod celosvětovým hnutím Youth with Mission, který skutečně má základny, myslím si, že kromě Antarktidy, asi na všech kontinentech a po celém světě, tak samozřejmě i v České republice. My jsme teda jediná, teď už bohužel i základna Youth with Mission, pod kterou King's Kids funguje v České republice, ale máme rodiny, které s námi věrně dlouholetě spolupracují. Takže máme pár rodin, kteří to s náma zažívali za ta léta, moc krát s náma byli, ať na tuzemských nebo zahraničních výjezdech. Takže určitě je to služba King's Kids mezidenominační. My bereme lidi stejného smýšlení a vize, ať jsou z jakékoliv církve. Prostě pokud mají srdce tady pro tuhle službu, pro prostě evangelizace, misijní působení, tak můžou s námi jet.
2: Tak ta služba King's Kids, máš pocit, že to nějakým způsobem právě přitahuje tu pozornost i k Bohu? Protože někdy vlastně to mohou být jenom jako dobré aktivity pro lidi.
1: Je pravda, že to, co je nejvíc vidět, jsou většinou ty děti tančící na ulicích, ale rozhodně služba King's Kids není primárně o té službě, ale je to až důsledek toho, co se snažíme v prvé řadě jako kdyby vybudovat, a to je ten vztah s Bohem. Že vlastně, když přijede tým King's Kids, tak prvotní věc, která se děje, takže dostanou každé ráno nějaký verš nebo úsek z písma, nad kterým mají meditovat, rozjímat, ptát se vlastně Boha na to, co on jim chce k tomu říct, a budují vztah s Bohem, prohloubují ho, hledají si vlastně cestu k jeho srdci. A to je to gro, proč my to děláme. To prostě je nejdůležitější aspekt toho, proč ten tým se sjíždí a schází, je budovat vztah s Bohem. Potom ta služba a ty další činnosti už vlastně plynou z toho, co oni od Boha uslyší, protože vlastně původně King's Kids vzniklo tak, že děti naslouchali Božímu hlasu a on jim dal buď slovo, obrázek, a oni vlastně z toho poskládali divadelní představení, které pak přehráli před určitým publikem, a tak vlastně vznikla služba King's Kids, že Pán Bůh mluvil konkrétně k dětem, což je takový, jako někteří lidi tu duchovní kapacitu dětí podceňují, ale právě King's Kids věří, že i dítě je schopné vnímat Boží hlas, Boží vedení, což my samozřejmě tomu věříme taky. Takže o tom je to srdce, nebo to, ten základ toho King's Kids je v tom budovat vztah s Bohem.
2: To zní jako velmi zajímavě, protože když se snažíme asi dětem jako my dospělí nějak do nich dostat, jaký je Bůh a jak mu mají věřit, tak to může působit velice trochu nátlakově, trošku uměle, a já bych řekla, že právě děti jsou hodně citlivé tady na toto. Takže když říkáš, že nějakým způsobem oni vnímají, co jim Bůh říká, tak to pro ně asi bude daleko, daleko přijatelnější.
1: Přesně tak, jak říkáš. Naopak, a je to, pro ně je to potom velice povzbuzující. Oni mají velikou radost, když vlastně dostanou od Boha nějaké vidění, proroctví, zjevení, a pak se to naplní, tak pro ně je to prostě nejsilnějším potvrzením té víry. Jak říkáš, když dospělí se jim snaží něco zvenčí nahustit do hlaviček, tak oni to přijmou jako další informaci, jako učení, co se učí ve škole. Ale pokud to Pán Bůh dělá v jejich srdci sám, tak to je hodnota, která zůstává, která je trvalá, ta se nemění. A zrovna, myslím, že v tom holandském týmu jedna holčička dostala obrázek nějaké paní, úplně konkrétní obrázek paní ve slunečních brýlích v nějakém klobouku, a myslím se slunečnicí na tričku, nepamatuji si to už přesně, a v parku opravdu tuto paní potom potkali a svědčili, a ta paní z toho byla dojatá. Myslím, že to zrovna nějak mluvilo do té její životní situace. Takže vidíme v tom, že Bůh připravuje i ta setkání a vlastně dětem o tom dopředu řekne, a je to pro ně pak veliký povzbuzení, veliký svědectví, že Pán Bůh s nima počítá.
2: To je určitě věc, kterou bychom si měli my dospělí uvědomit, protože nemusíme možná být nešťastní, že děti nepřijímají to, co jim říkáme my. Důležité je, pokud budou přijímat něco, co jim vlastně říká Bůh.
1: Přesně tak.
2: Tak to je opravdu široký záběr a je super, že to máme i v České republice. A my si zase za chvilku popovídáme i o tom, odkud vlastně berete pořád sílu.

0: Dostáváme se k takové otázce s Radkou Krupičkovou, vlastně tady na Podskalí, která asi napadne každého člověka, který dělá hodně práce a hodně služby a je aktivní, jestli taky nepřichází někdy období, kdy si člověk říká, už je toho na mě moc, už jsem vyčerpaný, vyčerpaná, odkud vlastně mám brát sílu. Ty jsi tady vlastně povyprávěla o hodně aktivitách, o týmech, které přijíždějí, se kterými spolupracujete, ať už z České republiky nebo ze světa. A když nad tím člověk přemýšlí, někdy to může být pro jednu rodinu až příliš. Jak se k tomu stavíte? Nejste někdy vyčerpaní?
1: Jsme. Samozřejmě. To bychom asi nebyli lidé, kdybychom nebyli vyčerpaní. Ještě úplně takhle nadpřirozenou sílu. Jako Superman nemáme. Ale samozřejmě ta hlavní gro těch aktivit bývá jaro, léto, část podzimu, než v zimě je takové hluší období, ale tady na Podskalí je strašná zima v zimě, protože ještě nefunguje centrální topení nám tady. Máme starý kotel, takže topíme jenom lokálně v místnostkách, takže v zimě tu hosté moc nejezdí, protože by tu zmrzli, jako doslova. Je tu třeba 3,5 stupně na chodbách, takže je tu velká zima. A samozřejmě ten odpočinek je potřeba. Naštěstí Pán Bůh je někdy moudřejší než my, protože třeba zrovna letos se stalo, protože oba s Františkem pracujeme, já pracuji v rodinném centru, on teda ve školství a cíleně, záměrně jsme zvolili zaměstnání takové, abychom měli volné prázdniny. Nicméně já část prázdnin musím věnovat příměstským táborům, které dělám v červenci a pak srpen máme volný na ty misijní aktivity. No a zrovna letos v době toho příměstského táboru, kde já opravdu od rána do večera mám ten program nabitý, tak domluvil tým z Číny. Ale naštěstí Pán Bůh ve své prozíravosti to odvolal, nebo nicméně nedopadlo to, nedomluvili se, protože já jsem říkala Frančkovi, to není, já nemůžu se rozpůlit a pracovat zároveň. A oni ještě chtěli 5x denně jídlo, včetně svačinek, chtěli českou kuchyni ochutnávat. To znamená, museli bychom opravdu vařit jako my, nechtěli si vařit sami. Řekli, že už by to pro ty učitele bylo moc jako vyčerpávající. To měla být skupina dětí ze školy s učiteli, kteří chtěli poznávat českou kulturu tady u nás, ale Pán Bůh fakt ve své moudrosti způsobil, že to nakonec nedopadlo. Takže někdy i takhle musí zasahovat Bůh, abychom fakt nevyhořeli a nepadli vyčerpáním, protože těch aktivit se prostě koupí strašně moc a když jsou paralelní, tak už se to nedá zvládat, což František nikdy si neuvědomuje, ale Pán Bůh naštěstí, jo. Takže i on nás takhle chrání občas před tím vyčerpáním. A samozřejmě musíme si ten odpočinek plánovat a vědomě si vyhradit čas. A většinou to bývá tak, že prostě když přijede ten tým, tak pak se snažíme mít nějakou dobu volno, aby jsme fakt úplně jenom vypli, relaxovali. Máme tady u potlučku s Frančkem takovou lavičku se stolem, kam si chodíme sednout a modlit se a každý den aspoň 10-15 minut se snažíme tam zajít a tam vlastně jako kdyby dobit ty baterky. Kromě zimě tam nechodíme teda. To ne.
0: To byste tam mohli trošku zmrznout. Jsou nějaké aktivity, které jako rodina ještě děláte právě na ten odpočinek, protože vlastně si uvědomuju, že když jsou lidé aktivní, tak vlastně pořád se něco děje kolem a někdy ten odpočinek si člověk musí opravdu velmi cíleně plánovat a trošku se k němu donutit.
1: No, to je to tak, ale my teda odpočíváme ne úplně aktivně, fakt spíš pasivně, jelikož fakt ty aktivity s těmi týmy jsou velice náročné, ale chodíme s dětma rádi na procházky do lesa, na houby a úplně, jak už jsme teda starší s Frančíškem, tak úplně nejsme takový aktivní sportovci, že bychom jezdili s dětma na kole, nebo plavali, nebo lyžovali, ale oni zas děti sami tím, Jindra třeba jezdí do školy na kole, to znamená, že oni si ten pohyb a ten odpočinek sami najdou a my opravdu spíš máme takový ty procházky, filmy, někdy hrajeme s dětma ty deskové hry, to je baví, ale jsme spíš takové, máme spíš takové klidové aktivity odpočinkové.
0: A tím, že jste tady i takhle na samotě, tak vlastně to neláká nikam do víru velkoměsta?
1: To úplně ne, zvlášť když jsme z víru velkoměsta přišli. My jsme opravdu žili 17 let v Brně na náměstí Svobody. Kdo zná Brno ví, že to je to největší, nejvíc v centru náměstí. Víc v centru v Brně už nelze žít. Takže my jsme opravdu vyšli z toho Brna a jsme s Frančkem oba takový spíš přírodní lidi. Když jsme byli mladí, jezdili jsme na čundry, takže máme rádi přírodu a les a upřímně fakt nám to město nechybí.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli vám to nechybí. Takže nechybí.
1: Ne, nechybí.
0: Nechybí to ani vám, ani vašim dětem. Každopádně je to určitý styl života, který jste si vy zvolili. A myslím, že člověk ale právě potřebuje někdy mít i někoho, kdo to do toho jeho stylu života vidí. Tak jak jsem se ptala, jestli se nevyčerpáváte, máte někoho, kdo se vás občas zeptá, jestli se nevyčerpáváte, nebo jestli máte dobře dobité baterky?
1: Určitě tady patříme vlastně do Olomouckého sboru Slova života a tam opravdu je tam manželka našeho pastora Erika, tak ta vždycky se ptá, odpočívali jste, musíte si odpočinout, Raduško, takže jsou lidé, kteří dbají na to, aby jsme se odpočali. Zase ještě druhá Katka, tak ta občas řekne, pojď na kafíčku, pojď si odpočinout, takže starají se tady o nás úplně krásně, že fakt se snaží, aby jsme odhlídli nebo odešli trošku od těch denních všedních starostí a vydechli.
0: Já jsem si všimla právě, že vy tam trošku inzerujete i to, že právě možná naopak někteří vyčerpaní služebníci by si sem k vám mohli přijít chvilku vydechnout. Děje se to, nebo jaké s tím máte zkušenosti?
1: Děje se to, přijíždějí lidé zatím teda spíš z okruhu těch našich známých, než že by se to plošně rozšířilo po celé České republice, ale tímto možná můžeme
0: je
1: pozvat.
0: Nabídka.
1: Ano, je to nabídka.
0: Je to nabídka, pokud někdo chce strávit pár dnů opravdu takhle trošku na samotě.
1: Lůnu přírody,
0: přesně tak. Já si totiž myslím, že to je docela dobrá nabídka a že lidé někdy hledají místo, kde by mohli přijít a obzvlášť by řekla, že místo, ve kterém věřím, že je nějakým způsobem vnímat i taková ta boží přítomnost a pokoj a člověk nemá pocit, že jedná s někým profesionálním, ale jedná s někým naprosto lidským, kdo miluje Boha a lidi, tak to může být občerstvující.
1: Doufejme, že to tak je, to bychom si přáli.

0: Dostáváme se v našem povídání v Rozmaríně do posledního bloku. U mikrofonu je Lida Pohanková a povídám si s Radkou Krupičkovou. Sedíme tady v Podskalí a ano, je to vidět, že už hodně je udělané, ale hodně, hodně ještě je před vámi. Můžeš říct vlastně, v jakém stádiu ten váš projekt je, co máte hotové a co máte ještě před sebou?
1: Určitě můžu. Tak my už vlastně jsme koupili tady. Tahle nemovitost se skládá z několika částí. My to máme rozdělené na takové dvě fáze. První fáze, odkup tady té hlavní budovy, už máme za sebou, už máme plně splacenou v hotovosti, bez půjček, bez hypoték, to znamená, nedlužíme nikomu nic. Ale ještě je druhá fáze, kdy máme odkoupit zbytek pozemku, což vlastně čítá zahradu, byt těch původních majitelů, který je v takovém jako kdyby přístavku nebo přílepku k té hlavní budově, a takový dvoreček s pergolou s venkovním posezením. Tam nám zbývá ještě doplatit asi 1 700 000 plus minus a vlastně to nám ti majitelé původní, od kterých to kupujeme, s námi tu stále žijí, protože vlastně čekají, až doplatíme tu kupní cenu, potom podle smlouvy by se měli do 3 měsíců vystěhovat. A my už teda nás už celkem tlačí ten čas, protože my bychom vlastně ten jejich byt, kde oni bydlí, rádi využili k tomu, až se uvolní, že bychom chtěli přizvat nějakou, buď nějaký mladý pár, nebo i mladou rodinu, aby tady na Podskalí misijně působili s náma a pomáhali se nám vlastně o tu nemovitost starat, protože my už přece jenom s Frančíškem jdeme do let, to znamená, že těch sil ubývá, co si budeme namlouvat, že jo? Jsme unavenější a unavenější, takže bychom uvítali někoho, kdo by tady s náma bydlel a vlastně pomáhal nám se o tu nemovitost starat, i o ty pozemky kolem, je tu zahrádka, vedle je louka s ohništěm, která je taky potřeba udržovat a teda patří obci, ale stejně se o ní staráme my. A plus chceme tady určitě renovovat spoustu věcí, rekonstruovat záchodky dole, kuchyň restaurační, takže potřeb je na několik desítek let.
0: Nejenom na několik desítek let, ale možná
1: i milion.
0: Na několik taky rodin, které to budou dělat, nebo možná i jednotlivců, protože jsou lidé, kteří by třeba se sami do takového projektu nepustili, ale přitom mají takovou tu kapacitu nebo ten potenciál být pomocníky. Pomocníky po různých stránkách. Takže kdyby někdo takový byl, kdo by se chtěl vlastně trochu zapojit, koho hledáte nebo koho byste uvítali?
1: No my už jsme tu měli úžasné úderné skupiny. Hned od začátku nám tu pomáhali. Úplně prvotní náraz té nejhorší práce dopadl právě na KC Živá řeka z Hradce Králové, kteří nám pomohli vyklidit ten původní nepořádek, což byla teda ohromná práce, protože to bylo všechno usazený prach stoletý, děti nám tu kašlali, až to bylo, až nám jich bylo líto, jak oni věrně vynášeli zaprášené věci. Potom spousta, německý tým nám nádherně vyčistil kuchyň, já myslím, že děti drhly podlahy s páry mezi dlaždičkami, plně opravdu precizně. Měli jsme tu od nás církve tady z Olomouce, nám udělali úžasnou brigádu teď na jaře. Potom jsme tu měli singles, taková skupina svobodných lidí, kteří nám tu taky udělali obrovský kus práce, vyčistili louku. Takže takovýchhle příležitostných jednodenních nebo dvoudenních víkendových brigád už jsme měli spoustu a určitě uvídáme další dobrovolníky, ale ta vlastně ta nejhlavnější práce může nastat až po tom, co odkoupíme celou tu nemovitost, protože ti původní majitelé tu mají spoustu věcí, které nechtějí, abychom my vyhazovali a oni si je chtějí odvést potom až do nového domova, který si budují teď na Slovensku, až my to odkoupíme. To znamená, tam pak bude vítaná každá ruka, která bude chtít přijet, byť na den nebo na dva, ale opravdu bychom chtěli potom takhle dát výzvu do éteru i pro ten misijní nějaký pár, ať z Čech nebo ze zahraničí, který by tu s námi třeba chtěl bydlet a sloužit natrvalo nebo na delší.
0: Já myslím, že to je dobrá příležitost, protože lidé někdy hledají to svoje místo a někdy se můžou přidat na krátký čas, někdy můžou zakotvit natrvalo. A je dobré vědět, že když se dělá nějaká dobrá práce a dobrá služba, tak pomocníků není nikdy dost, že? Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Ještě něco, co by si chtěla tak nějak na závěr říct prostě lidem, kteří nás dnes poslouchají? Chtěla by si v něčem povzbudit nebo nějakým způsobem jim ukázat na něco, co by mohli podniknout oni?
1: No, Já bych chtěla jenom říct, že asi v životě se vždycky vyplatí poslechnout Pána Boha a jít za tím, co on člověku říká, protože jedině v tom si myslím, že je člověk spokojený, když naplňuje Boží vůli. To jsem si ověřila mockrát, že když si člověk dělá své věci, tak mu to třeba na krátký čas přinese radost, ale když dělá ty Boží, tak ta radost je prostě taková mnohonásobně větší a trvalá.
0: Určitě nemusíme rovnou zakládat misijní základnu.
1: Určitě ne.
0: Ale určitě můžeme, přesně jak říkáš, hledat to svoje místo, anebo hledat i to, kde můžeme pomoct druhým budovat to Boží království. Tak já vám moc přeju, abyste tady na tomhle místě to Boží království rozšiřovali, a vám, kteří jste nás dnes poslouchali, tak moc přeju, abyste Boží království rozšiřovali tím způsobem, ke kterému Bůh povolal vás a tam, kde vy teď jste. Od mikrofonu se z Rozmaríny dnes loučí Lída Pohanková.
1: Radka Krupičková.
0: Hezký den.
1: Naschledanou.

Dnešní díl Rozmaríny naladíte na Rádiu 7 ještě v úterý ve 13 hodin. Další vydání je připraveno ve čtvrtek od 10. Líba Pavelková si do něj pozvala rodinnou konzultantku Kateřinu Okáčovou a povídat si budou o tom, jak mluvit s dětmi a teenagery, aby se neuzavřeli do sebe. Před námi je nedělní poledne, ke kterému nás doprovodí písnička Toužím skupiny Kamis a v éteru zavoní také skladba Kvítí v podání kapely Světlo. Ať jsou vám libou vůní, která vás potěší u srdce.

0: Právě odbyla 12. hodina. I do druhé poloviny neděle s datem 13. září 2026 vstupujete ve společnosti Křesťanského rádia 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. V tuto chvíli dostane prostor sváteční slovo Lidy Pohankové s názvem Dobrého je víc. Po něm se můžete těšit na hudební pohovku, která nám blíže představí tvorbu kapely Lindy, a s 13. hodinou pozvu k poslechu děti všech věkových kategorií, pro které je připravené kormidlo, se kterým vyrazíme za poklady do světa geologie. Přeji vám dobrý poslech.
1: Sváteční slovo. Jsem křesťankou už pěknou řádku let a vždycky jsem slýchala, že Bůh je dobrý. Jsou období, kdy tomu člověk věří snadněji, a období, kdy s ním cloumají pochybnosti, protože nechápe smysl těžkostí, kterými prochází. Nevždy se období důvěry Bohu překrývají s těmi, kdy se nám daří. Zdá se mi, že navzdory tomu, jak jasně a základní zpráva to je, že Bůh je dobrý, potřebujeme čas od času nějaké ujištění nebo upozornění na to, že tomu tak opravdu je a že je to věc stálá a neměnná. Jedno takové ujištění jsem od Boha zaslechla nedávno. A to, když jsme se s manželem rozhodli, že se letos přidáme k tradiční šifrovací hře, kterou před asi 20 lety začali pořádat naše děti s přáteli v organizaci Royal Rangers. Jistě, před 20 lety jsem se na to cítila stará. Tentokrát jsme tedy vyrazili jako bezkonkurenčně nejstarší tým. Hra začíná večer vstupní šifrou, pak je možné se buď pár hodin prospat, anebo vyrazit do noční temnoty. My jsme zvolili krátký spánek a brzké ráno. Od první chvíle jsem zažívala tichou vnitřní radost z Boží blízkosti. Když jsme procházeli spícím městem s modlitbou, šplhali z rána na místa nezrušenými výhledy a kochali se rozvíjejícím se jarem. A právě na jedné takové stráně plné rozkvetlých třešní se mě dotkl Bůh. Uviděla jsem tu neuvěřitelnou záplavu květů na jedné větvičce a uvědomila si, že jich mnohem víc než ten strom potřebuje. A že rozkvétají v úplně stejné nádheře i tam, kde je nikdy nikdo neuvidí. Vždyť my jsme se jen díky hledání šifer dostali na opuštěná místa, kam bychom jinak nezavítali. Zasáhlo mě poznání, jak moc je Bůh ve svém rozdávání dobra a krásy marnotratný. Najednou jsem uviděla, že pro každého člověka má připravené tolik požehnání, tolik dobrého a tolik krásného, že to nemůžeme pobrat za celý svůj život.

0: nebo kterými nám třeba ublížili druzí. Úplně to mnou proniklo, jak je to vlastně zbytečný a ztracený čas. Čas, kdy nejenže se trápím něčím, co není v kompetenci mé, ale ještě navíc mým dobro, které pro mě má v tomto okamžiku Bůh připravené. Vlastně jediné, co má smysl udělat, je podívat se na Ježíše. Zjistit, kde jsem se třeba i já minula cíle a nechat to pod Kristovým křížem. Přece právě v tom je smysl jeho oběti, abych jak s tou zátěží hříchu, ať už svého nebo cizího, nemusela vláčet dál. Ve světle toho, jak velké je to dobré od Boha, se najednou všechny křivdy, ztráty, zklamání a ublížení zdají tak malicherné. I to, že nám někdo ublížil, zdá se, že přestože nečinil pokání, tak mu Bůh žehná. A najednou to dostává nový rozměr. Vždyť přece, když je toho dobra tolik, proč by ho nemohli zažívat ti, kdo na něj očekávají, i když možná všechny věci ještě nemají dobře vyřešené. A kdo ví, kde se mýlím já a co nemám vyřešené. A přesto Krista následuji a beru i jeho dobrotu a požehnání. Dokonce ho zažívají i ti, kdo ho ještě neznají a nenásledují. Nebo si snad opravdu my křesťané myslíme, že jako jediní máme nárok zažívat od Boha něco dobrého? V Biblii v Římanům 2:4 se říká, že je to dobrotivost Boží, která vede lidi k pokání. Čím víc dobrotivosti Boží, a zřejmě i naší, lidé kolem nás zažijí, tím lépe se může jejich srdce otevřít na Boha a na evangelium. A jak bychom mohli rozdávat, když nebudeme přijímat? Ústa přece mluví to, čím srdce přetéká, jak řekl Ježíš. V 1. Korintským máme zaznamenáno, že co oko nevidělo, ucho neslyšelo a co člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Pokud tedy Boha milujeme, máme jen tu výhodu před nevěřícími, že Boží dobroty rozeznáváme víc. A neužívat té dobroty, to by mohlo být opravdové minutí se cíle. A tak jsem se tenkrát na té stráně rozhodla. Kdykoliv mě zasáhne něco zlého, nejen, že to složím pod Kristův kříž, ale hned také začnu vyhlížet dobro od Boha s jistotou, že s největší pravděpodobností je velmi blízko a jeho víc, než dokážu vzít. Tak co říkáte? Stálo by za to se přidat?
1: Sváteční slovo Lídy Pohankové s názvem Dobrého je víc si můžete poslechnout ještě dnes v 18 hodin. Teď už vás zvu na pohovku s Kristýnou Exnerovou a kapelou Lindy.
2: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Od mikrofonu zdraví všechny posluchače Kristýna Exnerová a s ní i pořad Pohovka, který pro vás připravuji. A jak už jste si všimli, dohrála první píseň, takže je jasné, že to dnes bude taneční, svižnější a energičtější. Představím vám totiž sourozenecké trio, které si říká Lindy. Píseň, která právě dohrála, se jmenovala Higher, ve které znělo S tebou je strach ten tam, dostáváš mě výš do nebe, činíš mě silnější, že věřím, že mohu létat. Jsi motivací, inspirací, nikdo není jako ty, vím, že jsi jediná cesta. Tato píseň ale nepatří do alba, které vám chci představit. Album, o kterém převážně budeme mluvit, se jmenuje Honest to God, což můžeme přeložit jako upřímný k Bohu. Těšit se můžete na prvky gospelu, R&B a skandinávského popu. A první píseň z alba pouštím právě teď. Move, ve které se zpívá Nehledám publikum, dýchám pro slávu Pána. Řekni mi, Pane, kam mám jít a budu tě následovat.

Lindy, sourozenecké trio složené ze dvou sester, Emmy, Ellie a jejich bráchy Denise Lindéje, který se ujal role producenta, zatímco všichni tři přispívají k psaní vlastních písní. Čerpají ze své výchovy v církvi, dlouholetých zkušeností s bohoslužbami, s koncertováním od útlého věku a třeba produkcí šesti alb. Jsou velmi aktivní na sociálních sítích a mají statisíce sledovatelů, což je parádní, když vším, co děláte, je touha hlásat evangelium o Ježíši. Stejně, jako se zpívá v následující písni. Po zbytek svého života budu zpívat o tvé dobrotě. Dávám ti všechnu slávu i čest, Synu Boží, buď povýšen. Píseň Praise You.

Čím víc jsem se zaposlouchávala do textů našich interpretů, tím víc mě zajímaly další jejich písně. A tak jsem si poslechla skoro všechny. A musím říct, že jedna se mě velice dotkla a chtěla bych ji přidat do dnešního pořadu. Vznikla už v roce 2023 a zpívá se tam: Jak ti mohu oplatit za všechno, co jsi pro mě udělal? Jak ti mohu poděkovat za všechno, co jsi pro mě získal? A teď to vyznání, které se mě dotklo nejvíc a chci ho mít na rtech každý den, zní takto. Už nechci přinášet jen části sebe, jen něco. Chci ti dát celé své srdce. Cokoliv budeš chtít. Píseň Anything.

Když vyrůstala Emmeline Day, měla pocit, že musí změnit svůj vzhled, aby byla spokojená. Věřila lžím nepřítele, který tvrdil, že její hodnota spočívá v jejím vzhledu a potřebě uznání ostatních lidí. Ale čím víc poznávala Ježíše osobně, uvěřila pravdě, že Bůh miluje bezpodmínečně a že to vůbec nesouvisí s tím, jak vypadá nebo jak vystupuje, i když miluje i to, jak ji stvořil. Sama říká, v Markově evangeliu v 5. kapitole se můžeme dočíst o tom, jak Ježíš obnovil identitu ženy. Žena trpěla krvácivostí a slyšela o Ježíši, který chodil kolem a zázračně uzdravoval. Prodírala se davem a pouhým dotykem lemu Ježíšova roucha byla uzdravena. Její víra ji nejen uzdravila, ale Ježíši obnovil identitu tím, že ji především nazval dcero. Dal jí hodnotu, důstojnost a novou identitu milované Boží dcery. A možná pro tuto zkušenost vznikla píseň Foolish Mind, obnov mi zrak, odhal, jak mě miluješ, uzdrav ten falešný obraz, který jsem si o sobě vytvořila.

Další píseň je o bolestivé ztrátě našich interpretů. Sami řekli, před pár lety zemřel náš dědeček po boji s rakovinou. Byl pastorem, který zasvětil svůj život šíření zpráv o Ježíši, modlitbám za svou zemi, Švédsko, a lásce ke své rodině a přátelům. Založil církev, jejíž jsme součástí celý náš život, a křesťanskou školu, do které jsme chodili jako děti. Byl to opravdový boží muž. Co děláte, když se modlíte za zázrak a ten se nestane? Procházet tímto obdobím byla jedna z nejtěžších věcí, které jsme jako rodina zažili. Ale naučili jsme se toto. Bůh se dokáže vypořádat s našimi otázkami. Nebudeme mít všechny odpovědi, dokud nebudeme v nebi. V Janovi v 16. kapitole Ježíš mluví ke svým učedníkům a říká: toto jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Na tomto světě budete mít soužení, ale vzmužte se, já jsem přemohl svět. Tak tedy píseň Lord, I need you. Pane, potřebuji tě. Jsi má jediná naděje.

V Jakubovi první kapitole se píše: Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. A píseň o vděčnosti, o požehnání, které skrze Ježíše Krista máme, Counting My Blessings, jsme právě doposlouchali. Ještě jednou vás za mikrofonem vítá Kristýna Exnerová a pořad Pohovka, dnes s kapelou Lindy a jejich albem Honest to God. Bavíme se o třech sourozencích, kteří vyrůstali v křesťanské rodině a přesto si každý z nich prožil nějaký osobní zápas. Jak sami napsali při spolupráci s biblickou aplikací YouVersion. Nepřítel ti bude lhát doslova každý den. Bude se tě snažit zahanbit a manipulovat s tebou, abys věřil věcem o sobě a svém životě, které prostě nejsou pravda. Dobrou zprávou je, že máme tu pravdu, o kterou se můžeme opřít a na které můžeme stavět své životy. Všichni tři jsme se s nepřátelskými lži v našich životech potýkali. Ela s přehnaným pochybováním, zda je dost dobrá, Denis cítil vinu a stud a Emmy s extrémně temnými myšlenkami. Je snadné se v tom zaseknout. Co můžeme s temnotou udělat, je pokusit se do ní vnést světlo. A právě zde přicházejí na řadu verše z písma 1. Petrova 1.18. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu. A nebo v Korinským 10.5, abychom zajali každou myšlenku a učinili ji poslušnou Kristu. A tak můžeme společně vyznat v písni Lies, prosím zatkni mé myšlenky, vždyť si mi koupil svobodu svou krví.

Během příprav tohodle pořadu Lindy vydali ještě jeden single a já se rozhodla ho zařadit do dnešního playlistu, protože opravdu stojí za poslech. Píseň Priority je krásným vyznáním. Nic pro mě není důležitější než ty, synu boží. Odteď jen já a ty. Jsi mou prioritou.

Nemůžu se dočkat, až budeme navždy v nebeském domě. Budeme slavit, připojíme se ke všem svatým. Andělé zpívají haleluja, chválíme tě, Jahve, buď povýšen. To je ale slib. Slib nebe a věčnosti. Všechno ostatní mizí. Jeden z oblíbených veršů interpreta Denise je Koloským 3. kapitola 1. až 4. verš. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po pravici Boží. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Pokaždé, když si ho Denis přečte, znovu se zaměří na konečný cíl a smysl. V době, kdy vydali píseň Jahve, kterou vám za chvíli pustím, bojovala jejich babička s rakovinou a krátce poté zemřela. Slova budeme slavit, připojíme se ke všem svatým, pro všechny tři dostala zcela nový význam a hloubku. Celou dobu jim babička říkala, že má klid, nebojí se smrti. A víte proč? Protože si byla tak jistá, kam jde. To je ten absolutní klid, který přesahuje veškeré chápání. A tak i já přeju každému z vás Boží pokoj, ať už se nacházíte v jakékoliv situaci. Loučí se s vámi Kristýna Exnerová a s poslední písní také sourozenecké trio Lindy a píseň Jahve. Už nebude žádný pláč, žádná bolest. Bože, slibuješ, že bude všechno v pořádku, až se jednoho dne setkáme v nebi.

0: Poslouchali jste sourozenecké trio Lindy. Doufáme, že vás dnešní písně povzbudili k tomu, abyste před Bohem nemuseli nic skrývat. Právě v upřímnosti totiž často začíná proměna, uzdravení i nový začátek. Další vydání Pohovky naladíte na Rádiu 7 v pondělí od 21 hodin. Přinese album Mount Zion, Hora Sion, Josiah Queena s písněmi plnými naděje, upřímnosti i osobních příběhů. Neděle 13. září dospěla na Rádiu 7, jehož vysíláním vás stále provází Milan Remeš ke 13. hodině. A to je chvíle, kdy zdravím všechny děti. Ahoj! Vítá vás pořad Kormidlo, se kterým vyrazíme do světa geologie. Divíte se tomu zvláštnímu slovu? No, geologie je věda, která zkoumá zem naší planety Země. Stále je to zamotané? No tak víte co? Půjdeme ty věci ze Země společně s Myškou Bětkou a Klárkou objevit. Tímto prohlašuji výpravu za zahájenou.
1: Kormidlo.

0: Ahoj děti, v kormidle vás vítám já, Klárka
1: a myška Bětka.
0: Z paluby dnešního pořadu směřujeme přímo dolů.
1: Kam dolů, Kláry?
0: Dolů, do podzemí.
1: Co? Ke mně domů, do myších chodbiček. Tam se asi s dětmi nevejdete. Museli byste vyhloubit pořádnou díru, ale jestli chcete.
0: No, hrabat jámu zrovna nebudeme, ale podzemský povrch namířeno máme.
1: Tak to se těším. Tam jsem totiž jako myška vyrostla. Podzemí se skvěle vyznám, proto se mnou rozhodně nestratíte.

0: zvenku nejsou, ale zevnitř můžou. Některý jsou třpitivý už zvenku, některý nemusí být ani třpitivý, ale jsou to takový kamínky.
1: Jak poznáš, že je to minerál?
0: Buď ti někdo může poradit, pokud to nevíš sám. Já, když něco najdu a vypadá to jako nějak vzácně třeba, že to vypadá jako nějak hodně barevně, nebo to nevypadá jako normální kámen, tak se zeptám třeba táty, nebo když zrovna někdy blízko je výstava, tak se zeptám třeba na výstavě.
1: To znamená, že ty si je odneseš domů, odtud, kde je najdeš?
0: Jo, zatím jsem našla jeden. Jeden mi dal pán a jeden jsem si koupila na výstavě.
1: No a kde se nachází takový minerál?
0: No já třeba ten minerál našla náhodou. Táta zrovna byl v myčce, umýval auto. Já jsem seděla na lavičce a kolem mě byly kamínky, tak jsem se na ně koukala a našla jsem tam takový žlutý kamínek, který vypadal nějak jako, že něco to bude, jako že nějaký minerál. Tak jsem se zeptala táty. Táta řekl, že by to mohlo nějak vypadat, tak a jelikož blízko, potom hnedka třeba za 2 týdny byla výstava, tak jsme se zeptali na té výstavě.
1: A co vám tam řekli?
0: Že to je minerál kalcedon.
1: Tak ho máš vystavený doma?
0: Jo, mám. Mm-hmm. Potom ještě jeden jsem dostala od pána, to je pískovec. A ten třeba je takový pískovej, takový hnědo, světle hnědej.
1: Mm-hmm. A to asi není minerál, viď? To je hornina. Už jste se to učili ve škole?
0: Tak jako napůl jsme se to učili. Mm-hmm. Ještě ne, ale úplně.
1: Že ty minerály jsou takové čisté kameny. Je to ta jedna látka.
0: Mm-hmm. Je to krásný kámen.
1: Takže máš pískovec ještě?
0: A potom mi táta koupil na výstavě geodu. To hnědý kámen, který když se kladívkem rozbouchne, tak v tom jsou ty malinký třpitivý kamínky, které vypadají trošku jak malý diamantíky, ale nejsou to diamantíky. Kdyby jsi to nějak extra hledal, tak se to podle mě jako někde na různých místech dá najít, ale jen tak jako, že myslím si, že to nenajdeš normálně někde na pískovišti.
1: Ty máš s sebou minerály.
0: Jo, mám je zabalený v kapesnicích, aby se nerozbily cestou, jak jsme jeli. A mám s sebou tu geodu. No, z vrchu je taková světlé hnědá a vevnitř jsou třpitivý kamínky a některý můžou být i od přírody třeba hnědý.
1: A ten kámen je rozdělen na 2 poloviny, viď? A když bychom je dali k sobě,
0: tak by to mělo do sebe zapadat. Teď to vypadá jako obyčejný pískovec, který by si nikdo nevšiml.
1: A rozděláš to a nádhera. Tak co tam ještě máš?
0: Pak tady mám ten, co jsem našla, ten žlutý, ten kalcedon. Žlutý a některé místa jsou průhledný. A pak tady mám ten, co mi dal ten pán. Je to z každé strany čouhá nějaký malinký placatý kamínek. Některý jsou větší a některý jsou menší a dohromady je to taková kulatější hvězdička.
1: Tak děkuji, že jsi nám to ukázala. Tvoje poklady. Který minerál by si chtěla doma mít?
0: No, já bych chtěla najít třeba nějaký ametyst. Nevím, jestli jako se mi to povede, ale chtěla bych to někde zkusit najít.
1: Máš už nějaký šperk s nějakým minerálem doma?
0: Mám doma jeden, který je zelený a jmenuje se aventurín. To je taková zelená, ale taková trošku tmavší zelená.
1: Jakou barvu máš nejoblíbenější?
0: Žlutou.
1: A takový zrovna máš, viď?
0: Jo, mám.
1: Víš ještě název nějakých minerálů, který má žlutou barvu?
0: Citrín určitě. No, pokud se počítá i zlato, tak zlato je takový, no, žlutý.
1: A co tě na nich baví? Co tě na nich láká?
0: Mně se líbí, že jsou barevný, třpitivý a vlastně, že můžeš mít doma a že vlastně se na ně můžeš podívat a držet je v ruce.
1: Našla jsi třeba nějaký kámen a umíš ho pojmenovat?
0: No, ne všechny, ale myslím si, že pár bych jí mohla možná říct. Znám křemen třeba, ten jsme měli i doma, jsme měli 2 křemeny, tak jsme s tím šli ven a zkoušeli jsme si to udělat nějaký záblesky. A vlastně, kdybys to dělal dlouho a kdybyste k tomu dali papír nebo nějaký suchý dřevo, tak by z toho mohlo vzniknout možná i nějaký oheň.
1: Co ještě znáš?
0: Třeba růženín, ještě to je takový růžový

0: kamínek nebo achat. Potom ještě magnetit, který by mohl i magnetizovat. Když k tomu dáte magnetku, tak by to možná mohlo i držet.
1: A ten má takovou černou barvu. No a doma máš ještě jeden nerost. V kuchyni ho má maminka.
0: No, sůl?
1: Ano, správně, je to sůl. Ale tam už je rozdrcená, viď? A viděla jsi někdy veliký kus soli?
0: No, my máme doma činčilu. Ona tam má takovou sůl, kterou může lízat, nebo třeba srnky mají v zimě v krmelci. Ale mám hodně ráda himalajskou sůl, mě to chutná.
1: Kristýnko, já ti moc děkuju za rozhovor. Přeju ti, aby si našla další zajímavé minerály. A měj se moc hezky. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj, kamarádi.

0: vedlo.
1: The world. Svět. Pán Bůh stvořil svět a řekl: It's good. To je dobré. Udělal i květiny. Flowers are red and blue. Jsou červené a modré.

0: Obloho, obloho!
1: Co se děje? Kdo mě volá? Ale ne, zase ty, Jiřičko. Jen co vstaneš, pusu nezavřeš.
0: Nezlob se na mě. Ty jsi včera tak krásně vyprávěla, že bych chtěla slyšet něco dalšího. Třeba něco o tom, jak to všechno začalo.
1: Tak dobře, ale jenom kousek, potom mi dáš pokoj. Když všechno začalo, stvořil Bůh nebe a zemi, podíval se a všechno bylo prázdné, tak řekl.
2: Světla, vody, hory, skály, trávo, květiny, stromy, měsíce, slunce, mraky, ptáci, zvířata, broučci, ryby.
1: Podíval se na to všechno, prošel se ranní trávou, plnou rosy, napil se ze studené vody z řeky, zkusil první lesní jahodu, která právě dozrála, a řekl.
2: Je to dobré. Je to moc dobré.
0: To musela být nádhera.
1: To taky byla. Už nikdy potom to nebylo tak krásné a dobré. Jednou se tak opřel o strom a začal si prstem hrát s beruškou, která ho přiletěla pozdravit. A přitom se zadíval na své ruce a povídá.
2: Uděláme člověka z prachu země. A taky mu vdechnu život, aby se radoval z toho, co je dobré. Tvé jméno bude Adam. To znamená člověk. A tvé Eva, to je živa.
1: A dal jim všechno, co na zemi stvořil. Jen je varoval, že nesmí jíst z jednoho velice zvláštního stromu.
0: Byl jedovatý.
1: No, nebyl jedovatý. Přesto byl smrtelný. Nazývali ho strom poznání dobrého a zlého.
0: Tak to je mi jasné, jak to dopadlo. Snad každý malý člověk, teda dítě, když mu něco zakážeš, okamžitě tu zakázanou věc vyzkouší. A velcí lidé nejsou o nic lepší.
1: Říká se dospělý.
0: No jo, ale řekni mi, oni něco z toho stromu snědli. A zemřeli?
1: No, tak přímočaré to nebylo. Adam s Evou byli okouzleni tím vším kolem.
3: Adame, podívej se na ty ptáky.
4: Kde? Jo, no, to jsou plameňáci.
3: Jsou tak nádherní. A k tomu ještě ten západ. Jakoby slunce byla jejich sestra, která jim vdechla do peří kousek sebe. No ne, zlaté rybky. A tam jsem viděla delfína. Pojďme se koupat.
4: Evi, já potřebuji trochu nabrat dech, odpočnout si. Jdi se koupat sama.
3: No ne, on usnul. Motýlku, počkej, kam letíš? Zahrajem si na schovávanou, tady se.

0: že mi pomůžeš rozlousknout takový oříšek. Totiž slyšel jsem, že vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě.
1: Ale ne, jen nesmíme jíst ani se dotknout tamtoho stromu uprostřed. A proč taky? Znám mnohem lepší. Pojď, ukážu ti je.
0: Bůh to zakázal proto, že když to ovoce

0: dobré i zlé.
1: Budeme jako Bůh? On nás ale varoval, že umřeme, když to budeme jíst.
0: Ale Evo, neumřete. Věř mi. Jen se ti otevřou oči.

0: neuposlechnutím zabili kus duše, kus života. Odmítli žít s Bohem na věky v ráji, šťastní a bez hříchu. Lidi už takoví jsou, že?
1: No jo, nic se nezměnilo za tu dobu.
0: Ani Bůh. A protože je miloval, zabil první zvíře a z jeho kůže jim udělal oblečení, ale potom je vyhnal. Nevím, jestli si to uvědomili, ale nikdy je neopustil. Tak a teď už dost, musím dělat i jiné věci, než si tady povídat.
1: Děkuji, oblohu, děkuji. Je to přesně tak, jak to říkává babička. Komu není rady, tomu není pomoci. Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. 7krát upadneš

0: kormidlo.
1: Co to máš v Bětko v tom vaku? Táhne se za tebou jak velký ocásek.
2: To jsem nazbírala, Kláry. Jsou to různé kameny a kamínky. Třeba mezi nimi bude nějaký minerál.
3: Tak to se s dětmi budeme muset vydat do oblasti geologie. To je věda, která zkoumá, z čeho je naše planeta složená, jak se v průběhu let měnila a co v ní probíhá dnes.
2: Myslíš jako třeba výbuch sopky, zemětřesení nebo posouvání kontinentů?
3: Přesně tak. Nebo i kde je naleziště vody, ropy, zemního plynu, kovů, uhlí a nebo písku.
2: Nebo jak voda a vítr tvarují krajinu a vytvářejí třeba právě písek.
3: Přesně tak, Bětko. Kristýnka mluvila o křemeni, soli, achátu, růženínu, magnetitu, zlatu, diamantu a chalcedonu. A některé z nich najdeme i my.
2: Jo, tak to mi s tím vakem už budeš muset pomoct, Kláry. To neutáhnu. Ale bude to skvělá výstavka.
4: Válej, válej, pozor, ať se neskoulí tam dolů, do té rokliny. Pozor na ten kámen. No tak, co to děláš? Kam to šlapeš?
5: No tak, nožičko, proč tolik křiku? Odpočiň si, uleví se ti a pak půjdeme dál.
4: Půjdeme dál, pořád jenom to samé. Já jsem ti říkala, zůstaňme na tom krásném zahnojeném poli a ty si pořád vedeš tu svou. Nožičko, moje nožičko, dělám to jen pro tvé dobro, pro tvůj blahobyt. Jaký blahobyt tady asi mám, když se trmácíme ze dne na den touto divočinou?
5: Ale broučínku, ty to vůbec nechápeš. Já jsem ti přeci říkal, že se něco děje. I cvrček od vedle byl nějaký ustaraný. Nepamatuješ si?
4: Ty a ti tvoji přátelé. Už jen ta podivnost, že se cvrček obecný stýká s hovniválem lesním. Takový nepoměr, takové nic. A ty se s ním nejen vybavuješ, ale považuješ ho za přítele. A to je zase co? Tady není chvíle klidu. Prosím tě, udělej s tím něco.
6: Je, mravenci. Hola, halo, tady za tím stéblem. No, vedle sedmi krásky. Vidíte nás?
7: Mimochodem, hezká písnička.
8: Ahoj, ahoj, kam pak s takovým nákladem?
4: On ani nepozná kuličku. No to je teda inteligence. No to máme společnost.
7: Dovolte mi představit mou ženu.
8: Vy budete Hovniválová, že?
4: Paní Hovniválová, pro vás vždy paní, mravenče.
8: No jistě, promiňte, Hovniválová, paní Hovniválová. No a tady to je moje žena, paní Mravencová.
4: No, tak jste si povykládali a my můžeme jít, ne?
8: A kam pak?
4: To bych taky ráda věděla, ale vám do toho vůbec nic není. Takže s Bohem a ty pojď.
7: Ale Hovniválko, Hovniválečko, přece je tu nenecháme, když už jsme se tak sešli. To není jenom tak, měli bychom pobít chvíli spolu, popovídat si. No, cesta je nebezpečná. Podívej se, kolik je tu trávy. Nejde vidět ani na krok. Sama si říkala, že je to divočina. Když nás bude víc, máme větší šanci.
4: To si jako myslíš, že síkorka raději zobne mravence než hovnivála?
7: Pusinko, mysli na naše děti. Každým dnem budou venku, no co si potom počneme bez pomoci?
4: No to nevím, jestli taková výžírka mravenec něco umí. A vůbec. Není to snad tvoje chyba, že jsme opustili ten ráj na zemi?
8: Myslíte tu kupu hnoje tam za kopcem? To je teda ráj, jen co je pravda.
4: Cože, vy?
5: Jak jsi poznal, že jsme přišli?
8: No podívám se na vaši kuličku a je mi to jasné. A prosím tě, ukáž, já ti pomůžu. To je teda kousek. Tam budete mít minimálně paterčata, ne-li víc.
4: Tohle? To je úroveň teda.
5: Díky. Nevěděl jsem, jak dlouho to ještě vydržím. Je to vážně tíha. A co tvoje žena? Nebude jí to vadit? Proč nic neříká?
8: Naštvala se, že jsem mi vytáhl pryč z mraveniště. Od té doby se mnou nemluví. Už měsíc neřekla ani slovo.
5: Fíha, tak o tom si můžu nechat jenom zdát. No a proč jste vůbec opustili mraveniště?
8: Neuvěříš, co se mi stalo. Jednou takhle k ránu se probudím a mám hlavu plnou mravenčení. Nechápu, co se děje. Vůbec, jako bych to nebyl ani já sám. Cítím, jak by vedle mě někdo stál a něco mi říkal. Vůbec nechápu, co. Najednou všechno zmizí a je při starém. A já začínám zpívat. Pořádně ani nevím, co to zpívám, ale zpívám. Sám se poslouchám, sám se divím, a od té doby nejsem schopen dělat nic jiného.
5: Zaspívej to, prosím, to mě zajímá.
8: Bylo už kránu, když dostavěl schránu, zatloukl poslední hřeb.
4: Co to je za randál? Okamžitě toho nechte. Zapomněli jste, že jsme v divočině? Ještě nás někdo uslyší a... Co to bylo? Neříkala jsem to. Okamžitě zmlkněte. Koulejte a mlčte.
8: No to je divné. Nestalo se vám náhodou, že jste potkávali zvířata různého druhu po dvou a jakoby strašně někam spěchala?
5: No, to je přesně to, co jsem zažil minulý týden. Ležím si tak odpolední siestu a najednou cítím... Musíš jít. Vůbec nevím kam, ale cítím, že musím jít rychle. Cítím šílený spěch, jsem nervózní a vím, že mi jde o život. Ta moje to vůbec nechápe. A kdybychom nečekali malé, tak se mnou nejde vůbec.
8: No, to by byla škoda.
5: No, počkej. Teď za tu cestu se nám to stalo už několikrát. Přefičí přes nás nějaká zvířata, šílenou rychlostí a všechna stejným směrem. V podstatě nás to všechny táhne někam na jedno místo.
8: No, doufám, že to nebude nějaká černá díra. Možná to souvisí s tou mojí písničkou, která je o nějakém člověku.
5: Člověk? Ale fuj, to slovo ani neříkej nahlas. Ten by nás zamáčkl, ani bychom nevěděli jak.
8: Moment, já tam zpívám, že ten člověk něco stavěl a pozval k sobě všechna zvířata.
5: Tyjo, tak tohle rozhodně není černá díra. To je spíš nějaká hnědá díra, ale teda obrovská.
8: Kde? Nic nevidím.
5: No tam, na tom kopci. No podívej se, podržím kuličku. Vidíš?
8: No, to není díra. To je... Já vlastně nevím, co to je.
4: Ať je to, co je to, my jdeme okamžitě pryč. Vidíte tam ty ptáky? To je snad nějaký sled. A my jim nebudeme dělat večeři, že?
5: Tam nejsou jenom ptáci, ale i zebry, koně, žirafy... Prostě spousta zvířat.
7: No co se to tady děje?
4: Hovni vále, mravenci a tím jdou dělat cvačinu. Ale my jdeme okamžitě pryč. Ale okamžitě! Posloucháš mě vůbec? Co to děláš? Se vrát! Stůj!
8: Hovni vále, kolik dní odhaduješ, že to potrvá, než se k tomu dostaneme?
7: To nevím, ale cítím, že je to ono. Cítíš to taky?
8: Co tvá žena?
7: Ona děti neopustí. Neboj, půjde za námi. Cítím, jak už se v té kuličce hýbou. Je to paráda, že?
8: Co? Ty děti? Nebo ta věc tam nahoře?
7: Všechno. Koulej, příteli, koulej.
4: Zastavte. Okamžitě přestaňte. To je sebevražda.
7: Nožičko, já vím, že je to těžké pochopit, ale my tam musíme.
4: No, to snad...
0: Ale ne, vy taky.
4: Co?
0: No, jestli jdete za Noem.
8: Za kým?
4: Hovní
8: vál. Střevlíku, mluv jasně, jaký Nom?
0: Ne Nom, ale Noe.
4: Já jsem říkala, že nás to zabije.
9: Jděte na severovýchod k palmovému háji. Snažte se nevybočovat z trasy, je to nebezpečné. Hlavně se vyhněte lvům a tygrům. Mohli by vás zašlápnout. Haló, haló.
4: Co se to tu děje? Proč ta beruška tady lítá a...
0: Opravdu nevíte, proč jste tady? Tak já vám to povyprávím. Bylo už k ránu, když dostavil schránu, zatloukl.
10: Poslední hřeb.
8: Mravenečko, ty mluvíš? A teď už mě nic nezastaví.

0: Proč dešť nejde spát? Pořád padá, kape, bubuje. Co za zprávu přidáši, když čuká na okno i na ukap? Proč dešť nejde spát? Nemůže usnout asi proto, že pán Bůh i s deštěm počítá. To je fáše, teď se nemusí bát. Proč dešť nejde spát? Půjde spát a se naplní jeho čas. Bůh dává lidem zemitovou a když se nechá slunce vysvítat.
1: Duha spruží zelené, Bůh si na nás vzpomene. Červená, žlutá, modrá, potopa není dobrá. Modrá, modře, modření, Boží je to znamení. Ještě dáme růžovou, nikdy více pod vodou. Duha spruží zelené, Bůh si na nás vzpomene.

0: Harry, už se s dětmi vypravíme za minerály.
1: Jasně. A jak jsme se dozvěděli od Kristýnky, nemusíme za nimi chodit daleko do přírody nebo hledat pod zemí, protože minerály, česky nerosty, máme přímo u sebe doma. Třeba v kuchyni.
0: No jo, tam najdeme kuchyňskou sůl. To je minerál, který nám chutná a naše tělo ho potřebuje. Jo, třeba slaný rohlík, to je dobrota.
1: Se solí si děti mohou zkusit jeden fajn pokus. Do sklenice nalijte trochu teplé vody a rozmíchejte v ní lžíci kuchyňské soli. Na špejli uvažte provázek a položte ji přes okraj sklenice, aby provázek visel do vody. Nechte stát sklenici 3 a víc dní v teple, třeba na okně nebo blízko topení. Jak se bude voda odpařovat, na provázku začnou růst krásné, čisté kostičky soli.
0: Jo, to si vyzkouším, Kláry. Vytvořím si svoji sůl kamennou.
1: A to není všechno z minerálů, které najdeš doma. Když vezmete obyčejnou tušku, Bětko, děti, tak ta černá nebo šedá tuha v ní je minerál, který se jmenuje grafit. Je měkký, snadno se otírá o papír a zanechává stopu.
0: Tušku znám, Kláry, taky s ní kreslím nebo píšu.
1: No a v koupelně narazíš na další minerál. Jmenuje se fluorit a zajímavé je, že česky se mu říká kazivec. Ale zuby rozhodně nekazí. Naopak je v zubních pastách a zoubky nám pomáhá chránit. Stará se o jejich povrch a bojuje proti kyselinám, které se tvoří z cukru, tedy hlavně ze sladkostí.
0: Ještě nějaký minerál najdeme doma, Kláry?
1: Ještě dost. Třeba sádrovec. Ten se skrývá v křídách, se kterými kreslíte na tabuli nebo na chodník. Je i v sádrových omítkách. A pokud jste někdy měli zlomenou ruku, je i v lékařské sádře. A po dalším příběhu se vypravíme za minerály do přírody.
2: Proč je na světě tolik zemí?
3: Protože se každým dnem život mění.
2: Byla vždycky země stejná?
3: Depak, byla různá, jak ptačí hejna.
2: Vonila vždycky země z rána?
3: Až v době, kdy Bůh stvořil rána.
2: Jaká na začátku tedy byla?
3: Pustá, jako tmavá díra.
2: Neměla snad ani kapku vody?
3: Bůh až třetí den ukázal vodní plody.
2: A kde se nám zelenou stala?
3: Až kapky rosy země dala.
2: A zvířata v zemi žila?
3: Jistě, v den pátý stvořena byla.
2: Byla země jeden celek?
3: Ano, do doby, než se narodil Pelek.
2: Pak se stala jaká změna?
3: Za jeho dnu byla rozčleněna.
2: Proč se tolik věcí mění?
3: Protože život chvíli je a pak už není.

Ahoj všichni. Právě jsem dorazila a něco jsem vám přinesla. Takovou krásnou maličkou šperkovnici. Je to skřínka drahokamů. Jsou to drahokamy Božího milosrdenství a lásky. Jsou to kouzelné drahokamy. Každý drahokam je jeden den v životě jedné maminky, jednoho tatínka a jejich tří synků Matěje, Marka a Michálka. A v každém tom drahokamu, v každém dni je ukryta vzpomínka, zážitek, nějaká radost, kterou jim darovala Boží láska. Úplně z toho září světlo. Poslouchejte, budu vám vyprávět, co v každém drahokamu uvidím. Český granát. Je vlahý podvečer. Slunce zapadá a obloha se barví karmínově. Maminka se pomalu prochází po zahradě. Najednou vidí na zemi v trávě divnou žížalu, takovou krátkou. Zhýbne se a položí si ji na dlaň. Kde pak? Vůbec to není žížala. Je to čerstvě vylíhnutá můra. Má ještě celé tělíčko, i křidélka mokrá a vypadá jako nohatá housenka. Dokonce i čtvrtá, pátá a šestá nožka je ještě k tělíčku přilepená. Maminka rychle utíká k chalupě, postaví se k otevřenému oknu a svolává všechny, kteří jsou ve velkém pokoji. Kluci, pojďte rychle sem, něco vám ukážu. Teto Libuše, strýčku Jiří. Za chvilku je okno plné zvědavých hlaviček. Je, je, jú, ozývá se. Jiří, pojď se podívat, Maruška našla čerstvě vylíhnutou můru, volá teta Libuše. Všichni se dívají, jak se křidélka natahují. Jsou bledě béžová a za další chvilku jsou vidět i jemně načrtnuté světlounce hnědé proužečky a skvrnky. Maminka si je pozorně prohlíží. Doma se podívám do atlasu, jak se tahle můra jmenuje, říká. Když se všichni dost vynadívali, odnáší ji zpět na zahradu. Věší ji na list jabloně. Můra se chytá třemi nožičkami a zůstane bez hnutí viset. Děkuji ti, pane, že jsi nám tohle ukázal, říká si maminka v duchu. Naposledy se zahledí na křehký zázrak pod listem. List i s můrou se jemně zachvěje v závanu vlahého vzduchu, co letí zahradou.

0: Marí, pojď hledat minerály ven, do přírody.
1: Bětko, děti, vyrážíme. A víte co? Vezměte si sebou, kdo máte lupu. Ta nám zvětší a přiblíží to, na co se právě díváme. Pak si vemte magnet, igelitový sáček a tmavou mělkou plastovou misku nebo starou pánev. Tak třeba tady na hřišti v písku. Když si naberete hrst písku do dlaně, uvidíte spoustu malých zrníček. Ty průsvitné kamínky, které vypadají jako miniaturní ledové střepy nebo úlomky skla, to je minerál křemen. V písku je ho nejvíc. Ty sytě růžové až oranžové kamínky je minerál živec a ty světlé nebo černé ploché šupinky, které se třpití na sluníčku, to je slída.
0: Vidím, Kláry, a dívat se na ty drobné kamínky lupou je úplně skvělá věc. Vidím to, co jsem předtím neviděla.
1: A uvidíš ještě něco. Tady mám silnější magnet. Vložím ho do igelitového sáčku a tímto magnetem přejíždím v písku nebo nad pískem. Na magnet se nachytávají černé kuličky nebo prach. To je minerál magnetit. Sáček pak jen stáhnu a černé kuličky magnetitu sundám ze sáčku stranou na čistý papír. A mám čistý minerál magnetit. Víc než na pískovišti ho ale najdeme v písku, v potoce nebo v řece. Tak jdeme tam? Tady na kraji potoka, kde teče do zatáčky, je nanesený písek. V něm najdeme ještě víc minerálů. Voda totiž sebou přináší kamínky z hor, takže v jejím písku vidíme krásně vyhlazené kousky křemene. Taky barevné chalcedony.
0: A můžeme to zkusit i pokus s magnetem na hledání magnetitu?
1: Určitě ano. Tady najdeš magnetitu daleko víc než na pískovišti. Ale víte co, Bětko, děti? Já vás naučím ještě jeden způsob, jak získat z potoka co nejvíc minerálů.
0: Jo, to chci, Kláry.
1: K tomu budeme potřebovat tu misku. Máš ji, Bětko? Budeme totiž rýžovat.
0: Mám, Kláry, tady je, ale rýži jsem nevzala.
1: Tou rýží jsou právě minerály, které získáme z vodního říčního písku. Naberte trochu písku do mělké misky a celou misku ponořte pod hladinu vody. Prsty, písek v misce pořádně prohrábněte, aby se odplavil jemný jíl a prach. Voda se vám zakalí. Děti, jestli je voda pro vás moc studená, držte misku s vodou nad hladinou a kružte pískem v misce. Pak špinavou vodu opatrně slijte zpět do potoka a napustte tam novou. Opakujte to, dokud není voda v misce čistá. Kromě hlíny se bude odplavovat také lehčí minerál křemen. Zatímco ty těžší minerály zůstanou na dně misky. Tyto kamínky opatrně vyklopte na bílý kapesník a nechte uschnout. Když je kámen mokrý, vypadá totiž úplně jinak než suchý. Po uschnutí přijde na řadu lupa a magnet v sáčku. Můžete spatřit růžové a bílé oblásky živce, ploché šupinky slídy, olivově zelená průsvitná zrnka olivínu, poloprůsvitné kamínky chalcedonu s voskovým leskem nebo sytě červené cihlové a hnědé neprůhledné kamínky jaspisu. No a také černý magnetit. Ten chytíte na magnet v sáčku.
0: Kláry, jak se dívám lupou, zdá se mi, že se ze mě stal úplný detektiv přírody.
1: Paní geoložko, vedete si výborně.

0: Milé děti, stavili jste někdy komín z kostek? A podařilo se vám postavit velikánský až do stropu? Že ne? Spadl? Povyprávím vám příběh o lidech, kteří stavili obrovský komín. Říkali mu věž. A nebyl z kostek, ale z cihel.
1: Ebele, vstávej. Už je moc hodin. Musíme do práce. Honem, honem.
2: Jo, však už vstávám.
1: Práce je hodně, musíme si pospíšit. Takhle věž nepostavíme.
0: Věž. Tak tehdy lidé říkali babylonské věži. Její jméno z pouhé věže na babylonskou věž změnili až mnohem později, když si tento příběh vypravovali. Věž byla vysoká a když žil Ébal, tyčila se skoro až do nebe. Ébalovi bylo 9 a jako děti u nás by měl správně chodit do školy. Ale ten na učení neměl čas. Jeho tatínek byl hlavní stavbyvedoucí věže. Ébal musel chodit každý den do práce s ním, protože babylonská věž byla největší stavba na světě a bylo potřeba, aby všichni na ní pomáhali. Ébal a tatínek posnídali a vyrazili na cestu. Každý den jim trvalo půl hodiny, než došli ke stavbě. Bydleli v údolí pod kopcem. První polovinu museli jít přes les a vždycky si dlouhou chvíli krátili zpíváním.
3: Věž

0: Tati, proč zpíváme, že postavíme věž až do nebe?
1: No, protože stavíme nejvyšší věž na světě.
0: A proč?
1: No proč, no? Aby o nás na celém světě všichni věděli. Aby jsme byli slavní. Aby si o nás lidi povídali.
0: A to si budou povídat i o mně?
1: Tyjo, no jasně.
0: To se mi líbí.
2: Ebal s tatínkem vyšli až na vrchol kopce a uviděli věž. Byla neuvěřitelná. Měla 1000, 1000 a ještě mockrát 1000 pater. Některá byla vyšší než mraky. A to bylo skvělé, protože když pršelo, tak pršelo jenom dole. A na vyšší patra pořád svítilo sluníčko. Ptáci lítali kolem a museli si dávat pozor, aby do věže nenarazili. Všude kolem na zemi hromady písku, slámy, hlíny a kamení. Lidé vyráběli cihly a vozili je do nejvyšších pater, kde zedníci stavěli dál a dál.
3: Ebale, dneska budeš pomáhat při vyrábění cihel. Budeš nosit hlínu, kde bude potřeba. Já jdu na 1348. patro. Mám tam poradu s architekty.
2: Ebal přikývl, rozloučil se s tatínkem a šel za svou prací. Bylo už pravé poledne a Ebalovi kručelo v břiše, když náhle začal foukat silný vítr. Byl to velice zvláštní vítr. Normálně slyšíte šustění stromů. Někdy vám hučí v uších. Ale tohle byl prapodivný vítr, protože nebylo slyšet vůbec nic. Foukal kolem dokola a ve vzduchu začal lítat prach. Ale nebyl to prach ze země, který poletuje ve vzduchu. Byl to prach, který měl modrou a fialovou barvu. Ebal se strašně vylekal a začal utíkat nahoru na 1348. patro a volal:
0: Táto! Tati! Kde jsi?
2: Všude bylo vidět modro-fialový vítr, který se teď proháněl uvnitř věže. Ebal vyběhl pár pater a uviděl nějakého zedníka, jak staví kus zdi. Popadl dech a zeptal se ho:
0: Pane zedník, prosím vás, neviděl jste náhodou mého tátu?
4: Ich verstehe,
2: mluvil nějakým cizím jazykem. Ebal se vylekal ještě víc a utíkal dál nahoru. Na dalším patře potkal jiného zedníka a zeptal se ho:
0: Pane, prosím vás, neviděl jste mého tatínka?
4: Je ne comprends pas,
2: odpověděl zedník a nechápavě se na Ebala podíval. Ebal se celý zachvěl. Vůbec nevěděl, co se to děje. Proč všichni mluví tak divně? Modrofialový vítr létal a létal a pletl jazyky lidí, kteří pracovali na babylonské věži, aby tak zabránil jejímu dokončení. Ebal běžel pořád výš a výš a potkával lidi, kteří vždycky mluvili nějakou divnou řečí, kterou nikdy předtím neslyšel. Najednou uviděl svého otce, jak běží po schodech dolů.
0: Tati, co se to tady děje?
1: What language are you speaking, Ebal?
0: Ne, tobě taky nerozumím.
1: Why are you speaking in a strange way?
2: Ebal se rozplakal, protože nebyl nikdo, s kým by si mohl povídat a kdo by mu rozuměl. Modrofialový vítr se všude proháněl a najednou začal unášet každého někam pryč. Neuvěřitelnou silou nesl všechny dělníky, zedníky a architekty do všech koutů světa. A tak byl rozehnán lid, který stavěl babylonskou věž. Pýcha je zlo, které působí bolest a se kterým musíme bojovat, i když jsme malí nebo velcí. Pýchu vždycky následuje pád a tak padla i babylonská věž a zbyl z ní jenom tenhle příběh.
5: Bětko, víš, že máme minerály i v našem těle?
6: Myslíš? Ale já jsem žádný z těch kamenů nespolkla, Kláry.
5: To ani polikat nemáš. Naše tělo si minerály bere z toho, co běžně jíme. Potřebuje minerály ke správnému růstu a síle. Například z minerálu vápníku máme kosti a zuby. Nejvíc ho naše tělo dostane z mléka, sýrů, z máku, brokolice nebo květáku. Minerál hořčík zase zahání únavu, pomáhá svalům a uklidňuje nervy. Obsahují ho banány, kakao, ovesné vločky a ořechy. Železo je důležité pro krev, aby správně roznášela kyslík po těle. Najdeme ho v červeném mase, vaječném žloutku nebo listovém salátu.
6: To je zajímavý, Kláry, to všechno mi chutná.
5: Zinek pomáhá tělu bojovat proti bacilům. Posílí naši imunitu, abychom nebyli nemocní, a také hojí rány. Je v různých semínkách a luštěninách. Jo, a proto, abychom dobře přemýšleli a rostli, potřebujeme i minerál jod. Ten je v rybách a také se přidává do kuchyňské soli.
6: To jsou samé dobré věci. Už se mi zbíhají sliny. Co si dáme, Kláry?
5: Jen co se s dětmi rozloučíme, bychom si mohli udělat domácí smoothie. Rozmixujeme banán, mléko nebo jogurt, přidáme lžičku mletého máku a lžičku kaká. Na doslazení čekankový syrup.
6: Tak to bude bomba plná vápníku a hořčíku. Udělejte si ji také, kamarádi. Ahoj, mějte se zdravě.
5: Ahoj, děti. Vlastně teď už malí geologové. Mějte se krásně.
7: Kormidlo.

0: Příběhy pro dnešní pořad Kormidlo poskytli autoři Lucie a Artur Římanovi a Mária Lehocká, kterým tímto moc děkujeme. Dnešní výpravu si můžete, děti, zopakovat ještě ve čtvrtek od 17 hodin a na další Kormidlo se můžete těšit zase v neděli v 1 hodinu odpoledne.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.

I 14. hodina záříové neděle s datem 13.9. je minulostí. Sváteční odpoledne trávíte ve společnosti Rádia 7, se kterým se nyní můžete vypravit za obzor do slunného Španělska. Tam si pořídil dům host Karolíny Vološinové Miroslav Matějíček. V následujících minutách se s námi podělí o své zážitky a dojmy z přímořské oblasti Alicante. Sluncem i boží přítomností prozářený poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.

0: Vítejte u poslechu dalšího dílu pravidelného pořadu Za obzor, kdy vyjíždíme do zahraničí a vypravujeme se na zajímavá místa. Pozvání na tuto výpravu přijal i dnešní host Miroslav Matějček. Ahoj, vítej.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Jak jsi si našel cestu zrovna ke Španělsku? Jak se to stala tvoje srdcovka?
1: Tak jestli můžu, tak to trošku rozvinu. Moje rodina a já, tak jako spousta lidí z Česka, jsme pravidelně jezdili někam na dovolenou. Vždycky nás spíš táhly ty jižní země. A je pravda, že, a už si nespomínám, který to byl rok, možná to byl rok 2016, kdy jsme odjeli na dovolenou do Itálie přes cestovní kancelář. A s tím pobytem tam jsme nebyli absolutně spokojeni. Pamatuji si, že něco jiného tato společnost prezentovala a potom ta realita byla někde úplně, ale úplně jinde. Vím, že to nebylo poprvé, vím, že to nebylo naposled a vím, že toto se nám dělo. Vzpomínám si, že pravidelně jsme přijížděli na dovolené do těchto jižních zemí, kde jsme byli jak kdyby rukojmími

0: Tehdy v té Itálii jsme si pronajmuli menší domek, trošku dál od pláže, a vlastně v té době ve mně se vzbudil takový pocit, že by to bylo hodně fajn už jezdit někam, co budeme znát a kde se nebudeme nervovat a kde nebudeme překvapení z toho, že to, co jsme očekávali, že tak není. A tam vidím prvopočátek toho, kdy jsme začali přemýšlet o tom, že bychom si pořídili někde v zahraničí nějakou nemovitost. Cílili jsme na Itálii. Byl to rok 2016 a v roce 2018 jsme se rozjeli do Itálie, kde přes jednu realitní kancelář, která měla českou majitelku, jsme navštívili určité portfolio nemovitostí, které nám tato majitelka zaslala k tomu, aby jsme se na ně přijeli podívat. Pamatuji si, že to bylo v Toskánsku, kousek bylo město Viareggio, bylo to tam fakt nádherný a vybrali jsme si tam jeden nádherný, skutečně nádherný dům, který byl jak kdyby dál od toho města, byl na takových skaliscích, byl to kamenný dům a začali jsme řešit koupit tohoto domu. Vznikl tam obrovský problém, protože tento dům, a to se zjistilo až záhy, byl v exekuci a byl v insolvenci, takže jeho koupě byla neproveditelná, ale do dneška toho nelituji, protože nás to naučilo to, jak máme postupovat v těchto jižních zemích, pokud si chceme koupit nějakou nemovitost. Zkrátka jsme prošli nějakým kolečkem a vzhledem k tomu, že já jsem věřící, věřím v Boha, tak vím, že Bůh mě tím něco naučil a k tomu se potom dostanu.
1: Ale zajímá mě, co rozhodlo o tom, že jste se z Itálie potom přesunuli tu pozornost a vlastně i nakonec koupili dům ve Španělsku.
0: Samozřejmě Itálie v nás pořád byla, my jsme neustále hledali v Itálii, ale nedokázali jsme tam nic najít. A pamatuji si, že jsem hledal na určitých portálech, které inzerovaly právě domy ve Španělsku v Itálii, a rozhodl jsem se v podstatě nějak intuitivně, že bychom teda mohli zkusit Španělsko. Myslím si, že k tomu, že jsme se rozhodli pro Španělsko, tak vlastně hrálo i to, že majitel realitní kanceláře, který prodával domy ve Španělsku, byl z Brna, tedy my jsme ho přímo navštívili a bylo to pro nás daleko víc uchopitelnější, než komunikovat s někým v Itálii nebo přímo ve Španělsku.
1: Jak se stalo, že nakonec určitě z množství, protože Španělsko jako takové dovolenková destinace, ať už hory nebo přímořské oblasti, tak jak z těch, věřím, že širokých nabídek množství nakonec zvítězilo Alicante?
0: V podstatě je to jednoduchý. Tam šlo o to, že tento člověk, tento majitel této realitní kanceláře se zaměřoval na určitý region a konkrétně to byl region kolem Alicante. Vzpomínám si, že jsme se s tímto člověkem domluvili na osobní schůzce ve Španělsku a pro mě to byla vlastně jak kdyby první cesta do Španělska, musím říct.
1: Že předtím si nikdy nebyl?
0: Ne, my jsme předtím, nebo já, moje rodina, jsme nikdy ve Španělsku nebyli. Bylo to hodně intuitivní, tak jak v mém životě je zvykem. Ještě předtím jsme si pustili nějaké posty o Španělsku a o Alicante konkrétně, kde vlastně nějaká skupina Američanů točila nějaké posty o Alicante, o Španělsku. A musím říct, že jsem byl z toho úplně jako nešťastný. A říkal jsem manželce, říkám Janí, hele, tak to v žádném případě, to je strašný.
1: Co tě zklamalo?
0: V podstatě nějaký ulice, které tam byly natočeny, pomalované, zdi, docela i z těch videí, jako kdyby špína a tak dále.
1: Je to to, co ti turisté jakoby nevidí?
0: Je to to, co konkrétně tito turisté z Ameriky viděli právě.
1: Jo, takže
0: a proto to,
1: bylo... to
0: natočili. A já vím, že v té době jsem řekl, hele, tak to asi ne, jo. Ale každopádně tento majitel té společnosti mi říkal, přijeďte, ono je potřeba přijet. Jsem neváhal, vzal jsem auto a vzhledem k tomu, že je to 2500 kilometrů, protože letecky jsme tam tehdy neletěli, tak jsem si sebou vzal svého zetě. A vydali jsme se do Španělska 2500 kilometrů autem. Přestávka ve Francii, v Lyonu. Do toho Alicante je to 24 hodin, v podstatě čistého času, bez přestávek, takže jedeš 2 dny. Přejeli jsme hranice se Španělskem a já jsem samozřejmě předtím měl nějaké informace, co se děje na těch silnicích před Barcelonou, a ono se nám to vlastně stalo. Jedeš v autě.

0: autě a najednou ve vedlejším pruhu na tebe někdo volá, pomalu tě vybržďuje a smotá okýnko a říká, ukazuje, protože ten člověk nemluvil anglicky, ukazuje, máš problém s kolem, zastav. Já jsem možná tušil, co by se mohlo stát, nicméně zastavil jsem, vyšel jsem z auta, svému zeti jsem řekl, hele ty, ale v tom autě zůstaň, ať není nějaký problém. A to jsme udělali dobře, protože jednalo se o skupinu lidí, kteří přepadávají turisty, kteří míří z Francie do Španělska a kompletně to auto vykradou. Takže pokud někdy pojedete do Španělska, dejte si obrovský, ale obrovský pozor právě tady na tohle. Je to jejich biznis, oni to takto dělají. Samozřejmě na tabulích máte upozornění, jako pozor, nezastavujte, ale pokud už se vám to stane, tak vždycky nechte někoho vpředu v autě. Já jsem teda vystoupil, pán se mě snažil přesvědčit o tom, že mám obrovský problém a neustále šel do mě, aby vystoupil ten druhej, jak kdyby můj zeď. To jsme neudělali a měli jsme kliku. Nebyli jsme okradeni.
1: Naskočil si zpátky do auta.
0: Naskočil jsem zpátky do auta, odjel.
1: Zkontroloval teda kola.
0: Tento pán, samozřejmě, když odjížděl, tak nehodí se to, ale nikdo to neuvidí, můžu to říct, ukázal na mě tohle. Takže možná, že tušíte, co na mě ukázal. To byla moje první zkušenost se Španělskem, která nekončila. Jedeme dál, jsme před Barcelonou a chceme natankovat. Zastavím a jdu natankovat. A benzín nikde. Stojan byl zamčen a říkám, co se děje. Už teda v angličtině a oni, no, musíš jít dovnitř prvně zaplatit. Říkám, co? No, protože tady se běžně stává, že lidi natankují a ujedou. A říkám, a tak do takové země a tady zrovna chci jako dům. Tak to jako nikdy, jo. Tak jdu na pumpu, jdu platit, řeknu, hele, chci plnou nádrž, dobře, paní mě odblokovala, mohl jsem si natankovat. Mm-hmm. A říkám, teď už dojíždím, že jo, jedu přes to Španělsko. A říkám, tak to v žádném případě. Tohle není místo pro mou rodinu. Nicméně, už jsme měli domluvený schůzky, takže říkám nic, dojedem tam a uvidíme, jak to bude.
1: A změnil se ten názor, předpokládám.
0: Rozhodně. Rozhodně, jinak bych tam nebyl, že? Posléze jsem se dozvěděl, že toto se děje. Děje se to v Katalánsku a Katalánsko je tímto známo. Možná teď nějaké realitní kanceláře, které prodávají domy v Katalánsku, nebudou mít ze mě radost, ale v Katalánsku rozhodně ne. Každopádně, opakuji, dejte si pozor, v Katalánsku před Barcelonou se tyto věci dějí.
1: My se teda teď nacházíme ve Valencii, nedaleko v okolí Alicante. Je něco, co by si vypíchl z této lokality nebo vyloženě z města, kam třeba rád chodíš, že jestli máš nějaká oblíbená místa, ať už z historického centra nebo z okolí, příroda.
0: Jasně. My jsme nakonec se rozhodli pro nemovitost, která není přímo v Alicante, je od Alicante asi tak 30 minut až 45 minut, 30 minut z letiště, což je úplně skvělý.
1: Autem.
0: Přesně tak, autem. Pro tuto destinaci jsme se rozhodli, nebo respektive pro tuto oblast, s tím, že v jeho nabídce bylo asi 5 nebo 6 nemovitostí. Paradoxně jsme se rozhodli hned pro tu první, kterou jsme tam viděli. Mělo to vícero důvodů. V té době samozřejmě, když jsem tu nemovitost kupoval, tak jsem netušil, proč nás Bůh zasadil přímo tam. To člověk poznal až posléze, ale bylo to velice skvělý, protože konkrétně v této destinaci, v této oblasti žije asi tak 60 až 65% cizinců, že je tam spousta lidí z Anglie, spousta lidí ze Švédska. Moji sousedé jsou z Norska, další soused je teda ze Španělska, další soused je z Anglie. A je tam velká výhoda to, že se tam všude domluvíš anglicky, což je úplně skvělý.
1: Jsou tam i Češi? Nějací
0: jsou tam i Češi. Moje sousedka je Češka, která tam ale teda nejezdí. Myslím si, že to má vyložený jako prázdný nový dům, že jezdí tam jak kdyby občas.
1: Když člověk se vypraví na dovolenou, tak si chce odpočinout. Když má člověk nějaké nemovitosti ve správě, tak se o to musí starat. A to sebou přináší i nějaké zodpovědnosti a povinnosti. Tak nevím, jestli je něco, co by si vypíchl, co třeba není úplně jednoduchý při obstarávání nemovitosti. A zároveň ty jsi to kupoval proto, aby jsi tam jel s rodinou odpočinout, protože to znáš, to zázemí, protože víš, kam jedeš a víš, čím můžeš počítat. Tak bylo něco, co ti to komplikovalo, ať už při koupi, nebo při, nevím, renovaci, anebo potom při nějaké dovolené?
0: začnu jak kdyby od začátku, řekla jsi přikoupi. A samozřejmě tím, že jsem byl na to nějakým způsobem připraven z té Itálie, tak pro nás tady v Česku ten proces té koupě, aspoň pro mě, byl neuchopitelný, protože samotná koupě toho domu ve Španělsku, nebo ve Španělsku, vůbec v těchto jižních zemích probíhá trošku jiným způsobem. V Česku, když si chceš koupit nemovitost, šílený smlouvy, úschovy, poté se čeká na katastru, než katastr to zapíše, pouští se peníze a tak dále. Ve Španělsku, když si chceš koupit nemovitost, ale i v Itálii, tak je to strašně jednoduchý. Za vše zodpovídá notář. To znamená, peníze se nedávají do notářské úschovy. Možná v současné době z části ano, ale pořád tam platí jak kdyby typ obchodu, který tam byl už historicky nastaven. Jinými slovy, notář vše kontroluje. Je tam obrovský rozdíl mezi tím, když kupuješ nemovitost tady nebo tam. U nás si koupíš nemovitost a zjistíš posléze, že něco nemáš skoloudovaný. Je tam něco na černo postavený. Je tam nějaká bouda, která na té zahradě neměla co dělat, která je třeba z cihel. Přijde ti z finančáku doměr, protože vlastně máš tam nějakou nemovitost a ty o tom ani nevíš. Musíš z toho platit, musíš ji skoloudovat, máš tam černou stavbu. Ve Španělsku se tohle stát nemůže, ani v Itálii se toto stát nemůže. Nebo když ty budeš kupovat nemovitost ve Španělsku, a jestli je to byt, anebo je to dům, tak za vše zodpovídá notář. Před samotnou koupí ten prodávající musí mít všecko zapsáno v katastru, musí mít všecko schválený, musí mít všecko zkreslený. Notář nemůže prodat nemovitost, která nemá všechno v pořádku, což je první záruka. A pro mě ta koupě, která byla nestandardní, spočívala v tom, že tedy notář sepsal notářskou smlouvu, zodpovídal za to, za stav nemovitosti, úschova se tam nedělá, funguje to tak, že sedíš u stolu, notář řekne ano, zkontroluje tvůj šek, který máš z banky, na danou částku, ty dáváš šek, prodávající dává klíče. A tím notářský akt končí. Poté se jdeš do auta, s prodávajícím jdeš a prodávající ti předá klíče na místě samém. A je hotovo. Pro mě to bylo neuchopitelné z toho důvodu, že jsem byl vlastně zvyklý na něco jiného. Ale pro ně je to naprosto běžný. Takže vlastně bylo to zjednodušené, ale pro českého člověka, který má obavy, protože je zvyklý na jiný proces, než je tam, tak je to nějakým způsobem nestandardní, ale musím říct, že to funguje. Takže moje obavy, protože jsem tyto obavy měl v Itálii, že přijdu o peníze, byly i zde, ale o peníze jsem nepřišel a proces byl naprosto jako transparentní. Že to dopadlo velice dobře, musím říct.

0: Co je možné v okolí Alicante nebo i přímo v Alicante vidět? Máš tam nějaká oblíbená místa?
1: Tak jak už jsem zmínil, tak ten dům je v oblasti, která je asi 45 minut od Alicante. Jmenuje se to tam Quesada. Bylo to tam založeno možná 150 roku zpátky. A těch oblíbených míst je tam samozřejmě hodně. Není to na to, aby tam člověk byl bez auta. To rozhodně ne. Pokud chceš na pláž, konkrétně z té mé destinace, tak musíš sednout do auta. Za 10 minut seš na krásných, průzračných, nádherných plážích. Tam vlastně ty pláže v okolí Alicante, okolí Torrevieji, tak ty pláže jsou nádherný, jsou čistý, jsou blankitný, jsou písečný. Když pojedeš trošku dál směrem na Kartagenu, tak narazíš na pláže, které nejsou písečné, které jsou kamenné, kde jsou útesy. Spousta lidí jezdí do Chorvatska, kde hledá právě to průzračné moře, protože tam není ten písek. To ve Španělsku najdeš taky. Ale musíš tam být, musíš to tam znát. Jo? Takže jsou pláže a pláže. Jsou pláže, které jsou vyloženě turistické, kde nechceš být, pokud už to znáš, ale jsou pláže, které nejsou turistické, které znají jenom Španělé a tam chceš být. Takže najdeš tam od písečných pláží, přes kamenné pláže, přes útesy, v podstatě co se týká moře, tak tam najdeš úplně všechno.
0: Je možné třeba navštívit nějaký národní park? Nebo národní
1: Určitě.
0: Parky?
1: Národních parků konkrétně v okolí je spousta. Španělé si velice potrpí tady na to jejich vnitřní bohatství, které jim bylo dáno a velice dobře se o to starají, musím říct. Takže je tam spousta národních parků.
0: Jak vypadají třeba?
1: Vesměs to jsou parky, kde oni se starají o to, aby ta populace toho různého ptactva, které tam je, protože je tam moře, jsou tam jezera, tak aby byla zachována. Tyto parky jsou oplocený, je tam přístup v určitou hodinu, v podstatě každý den, ale je to omezeno.
0: Přístup je spoplatněný?
1: Ne.
0: Těch národních parků?
1: Ne, není. Projíždíš tím národním parkem nebo se procházíš tím národním parkem a je to velice hezký zážitek, musím říct. No. Ve Španělsku máš úplně všechno. Jak jsem řekl, od písečných pláží, přes kamenné pláže, přes útesy. Máš tam nádherný města, moderní města. Když sedneš do auta, dáš si 45 minut od té destinace třeba, kde bydlím já, tak se ocneš úplně v jiném prostředí, ocneš se v nádherných horách s úplně jinou krajinou, v nádherných, malinkých, typických španělských vesničkách. Je tam možnost zažít úplně všechno.
0: To okolí Alicante je docela hornaté. To mě překvapilo, když jsem byla se podívat do toho okolí, nebo když jsem tam přiletala a je dost vyprahlé v létě. Je tam nějaká oáza zeleně?
1: Ono záleží, v jakém období tam přijedeš. Jo.
0: To byl listopad, když jsem tam byla.
1: Jo, ale ono záleží, jaký je rok. Jo. Pokud je samozřejmě rok suchý, tak ono to vypadá, nebo ono to ne, že vypadá, ono to je vyprahlý. Ale pak máš rok, kdy ten rok prostě suchý není a je tam všechno zelený. Jo. Musím říct, tento rok, nebo vlastně minulej rok, 25, jak jsem tam byl, tak bylo všechno nádherně zelený. Protože víme, co se stalo. Víme, co se stalo ve Valencii. Té vody minulej rok tam bylo skutečně hodně v tom okolí. Pro ty lidi to tam mělo hodně katastrofický dopad, ale samozřejmě pro tu přírodu to bylo jako dobrý. Jo. Takže minulý rok byl zelený. Ale z toho samozřejmě období, kdy skutečně vyprahlo, kdy moc neprší. Já jsem byl připravený na to, že tam moc neprší a když prší, tak oni říkají u nás jako hodně prší, tak je to jak kdyby v Česku nějaký jarní deštíček, tak tam už to berou jako za pořádný déšť. Což by spousta lidí si říkala, no dobře, a proč tam teda měli takový problémy a tak. No proč? Protože ta země je vyprahlá a ta země nedokáže pojmout tu vodu, takže pak stačí vlastně, aby jenom chvilku zapršelo a je z toho obrovský problém.
0: Dotklo se vás to nějak, ty povodně?
1: Ne, tam ne, jako mého domu ne, ale vím, že v té Valencii byl obrovský problém, byli jsme se tam podívat, vím, že ten problém byl proto, protože to město opomnělo čistit ty kanály, které jsou tam jak kdyby vytvořeny pro odtok té vody do toho moře a to vím, že bylo zapomenuto, jo. Takže proto se tam stalo, co se tam stalo vlastně.
0: Když se vrátíme do Alicante, do města, vybavíš si nějaké památky, které stojí za návštěvu, když už mluvíme o těch turistických místech, ale třeba i místa, která stojí za návštěvu a v nějakých turistických průvodcích je nenajdeme?
1: Já nevím, co nenajdeme v turistických průvodcích, protože jsem turistický průvodce jako nikdy nečetl. Jo, my jsme, pokud jsme jakoby fungovali, tak jsme se rozhodli a buď jsme letěli, nebo jsme jeli. Jo. Ale každopádně, co můžu vyzdvihnout, konkrétně v Alicante, tak rozhodně je to promenáda, která je úžasná, palmová, nádherná, vydlážděná.
0: Má takovou specifickou mozaiku.
1: Ano, má specifickou mozaiku. Jsou to jak kdyby staré historické památky a myslím tím, jakoby v centru jsou nádherné staré domy, které jsou opravené. Můžu vyzdvihnout pevnost, která je v Alicante Santa Barbaru, která je úplně úžasná, kde vlastně procházíte ve skále tunelem, pak jdete do výtahu, výtah vás vyveze až nahoru a máte úplně úžasný, nádherný pohled na celý Alicante. Těch míst je tam jak kdyby spousta. Mně už to tak trošku jak kdyby splývá, musím říct, protože tam žiji, ale určitě každý tam najde to, co je mu blízký.
0: Já jsem se dočetla i o bazilice svaté Marie, která je ze 14. století. Jaká je tvoje zkušenost s tamní církví nebo komunitou křesťanů, když tam půl roku žiješ a pak si půl roku v Česku?
1: Já to vezmu trošku obecněji, jak tam vnímám život a jak vnímám život tady. Spousta lidí, a teď malinko, jenom malinečko odbočím, ale spousta lidí, protože jsem křesťan, věřím v Boha, věřím v Ježíše Krista, tak nemá srovnání. A vlastně je to úplně to stejné. V momentě, kdy ty někam jedeš a jedeš jako turista, vnímáš to trošku jiným obzorem, než člověk, který tam je. Je to to stejné, jak mít víru v Boha, nemít. To, že někdo, kdo nemá víru v Boha, tak říká, hele, já jsem takhle spokojený, já mám úplně všechno. Já vždycky říkám, jo, ale já jsem zažil to, že jsem v Boha také nevěřil a teď v Boha věřím. A vidím tam ten obrovský rozdíl. Já to srovnání mám. V momentě, kdy ty tam přijedeš jako turista, tak to vidíš úplně jinak. Vidíš to jiným obzorem. Já tím, že tam vlastně žiji, tak se na to dívám jinak a pak začnu vidět i ten rozdíl, který je. Samozřejmě na tvou otázku, tak tím, že jsem se tam nějakým způsobem zabydlel, chtěl jsem se tam zabydlet, chtěl jsem tam vytvořit druhý domov pro svou rodinu, proto jsem tam zůstával delší dobu, než jenom přijet tam na prázdniny, tam týden, 14 dní. Tak jsem věděl, co musím udělat a věděl jsem to od Boha, že se musím implantovat do toho prostředí, který tam je. Takže jasně, prázdniny s dětma, s rodinou, pak jsem tam chvíli zůstával sám. A říkám, nikdy jsem nebyl sám, byl jsem s Bohem. Ale chtěl jsem to udělat proto, abych právě navnímal ty věci, které jsou tam blízky těm místním lidem. Ono to chvilku trvalo, ale za nějaký čas jsem tam našel kostel evangelický, s tím, že do tohoto kostelu jsem začal docházet. Je to kostel Salt Church, tento kostel je z Anglie. V podstatě v Anglii oni mají nějakou síť kostelů. A bylo mi tam velice fajn, bylo mi tam velice příjemně a do dneška si pamatuju na jednu paní, my jsme se pak skamarádili jsme se jak kdyby s celou tou rodinou, když jsem tam přišel poprvé a teď, hele, vlastně jsi někde poprvé, je to společenství, ne o 50 lidech, ale co je tam 300 lidí. Teď jako nevíš, že jo. Pamatuju si do dneška, že přicházím do toho kostela a byl tam welcome team, byl tam vítací tým a teď oni ti podávají ruku a já jsem té paní podával ruku a ona mi říká v angličtině. A ona mi říká, o synu, nepodávej mě ruku, obejmí mě, ne? A mám husí kůži teďka, jak jsem to udělal. A to bylo jako úplně úžasný. A já jsem jako pochopil, že to je ono, že tam chci být a chci být s těma lidma. A začal jsem jakoby docházet každou neděli do tohoto kostela, kde je teda kázání v angličtině, ale hlavně každou neděli se tam Bůh chválí, jsou tam nádherné chvály, v podstatě rockové písničky a je to úžasný, je to fajn, je to mezinárodní kostel, jsou tam lidi ze Švédska, z Finska, jakoby ze všech zemí, ale samozřejmě je tam nejvíc lidí z Anglie, musím říct. Jo.
0: A místní jsou tam taky? Chodí tam Španělé?
1: Chodí tam i Španělé, ale samozřejmě Španělé, oni mají, Španělsko je katolické, to znamená, že hodně chodí do katolických kostelů, ale samozřejmě Španělé, kteří jsou inklinující k evangelickému protestantství, tak ti tam chodí také. Ale těch evangelických kostelů je tam víc a je to jako kdyby úžasný. Měl jsem tam pocit, že je normální věřit v Boha, že naopak, pokud člověk nevěří v Boha, tak tomu moc tam ti lidi nerozumí, musím říct. A to byla jako úžasná zkušenost. No. Cítím se tam velice dobře. Můžu říct takový příklad, když jsme se teď bavili o víře, byl jsem tankovat v tom okolí, kde já mám ten dům a měl jsem na tričku nápis Jesus saved my life. Ježíš zachránil můj život. A byla tam paní A ona říká, are you Christian? Jako jsi křesťan? Já říkám, jo, já jsem křesťan. A ona, a já jsem taky křesťanka. A začne se s tebou bavit, jako úplně úžasný. Nebo jsi na pláži, jsem na zase tečko put God first, dej Boha na první místo. Sedíš u baru, já nepiju alkohol, já jsem tam měl svou kolu zero s tonikem. A najednou se na mě dívá nějaký pán a říká, to jsou pravdivý slova. Já říkám, no to jo. A on říká, a já jsem taky křesťan, a jsem ze Švédska. A najednou, jak kdyby vidíš, těch křesťanů je tam hodně. A vy jste jak kdyby jedna rodina. Vy si máte co říct. Tak jsme seděli jsme tam 2 hodiny a vykládali jsme na baru o tom, co tam dělá, proč tam je a tak dále. A právě tyto momenty já tam hodně zažívám. V podstatě všude. No. Je mi tam dobře, musím říct.
0: Když máš volno s rodinou a ať jste tam tady na dovolené nebo třeba máte volný víkend, tak kam zamíříš? Na nějaké konkrétní místo, kde to můžeš víc jako objevit.
1: Které bych jako teď vypíchl třeba. Mm-hmm.
0: Nebo které fakt máš rád, rád se tam třeba vracíš.
1: Jo, jo. Tak já tam mám rád všechny místa, ale pokud bych měl teda vypíchnout pár míst, asi vypíchnu 2 možná. Před chvíli jsem mluvil, že jsem posléze našel kostel, do kterého jsem začal chodit, tak vypíchnu 1 místo, ještě než jsem kostel neměl, tak je to jak kdyby kousek od toho našeho domu. Je to v Bennyhoferu a je to úžasné místo, kdy ty vylezeš na takovou horu a na té hoře je kříž a tam vnímáš to prostředí. Je to úžasné místo, protože ve Španělsku je samozřejmě teplo, v létě tam máš 40 stupňů, 45 stupňů, ale když vylezeš tady na tuto horu, v podstatě je to místo, kde je kříž a kde pořád vane svěží vítr. Takže nejenom to, že seš tam s Bohem, seš tam s Ježíšem, ale on ti posílá ten fén, aby ti bylo dobře. Jo. Takže to je 1 místo, které bych vypíchal. Je to fakt krásný.
0: Já jsem slyšela, že jste to místo trochu zkulturnili.
1: A nevím, jestli zkulturnili, ale každopádně...
0: Očistili.
1: Jo, jo, každopádně tím, že tam seš, tak máš k tomu nějaký vztah. A je pravda, a teď trošku odbočím, že možná, když přijede turista do Španělska, a přijede tam a řekne, tyjo, tak tady už nechci jako být, protože tady je v podstatě nepořádek a je to tady takový, jako kdyby špinavý, jo. Ale pravda je úplně někde jinde, jo. Pravda je ta, že ten nepořádek a tu špinu vlastně dělají ti turisti z těch ostatních zemí. Musím říct, že Španělé jsou velice čistotní, fungují, možná se k tomu ještě dostaneme, ale konkrétně tohle místo právě bylo po sezóně, bylo někdy konec září a je pravda, že na tomto místě byly všude odpadky, byly vyházeny pedlahve, flašky od piva a všechno možné. A já jsem si říkal, tyjo, tak přeci to i tak nemůžu nechat. No, tak jsem vzal igelitový sáčky a jeden den jsem to tam kompletně jako kdyby vyčistil. Co se mě nepovedlo, jak se mě nepovedlo vyčistit od sprayerů, co tam byly za malůvky, ale je pravda, že za půl roku už to tam nebylo, tak někdo se o to asi postaral další. Takže tohle bylo 1 místo a proč o tom mluvím? Protože samozřejmě opět vypíchnu 2 místo. To 2. místo není tolik duchovní, ale je fajn. Tak jak říkám, ve Španělsku je fakt teplo, tak my občas sedneme do auta, máme to zhruba do hoďky a odjíždíme do hor. Odjíždíme směr Valencie, směr Benidorm, kdy před Benidormem, vlastně když se dáš doleva, tak jedeš do těch nádherných hor a tam je úžasný prostředí. Najednou jsi úplně někde jinde. Jsi jak kdyby ve staré Itálii, kde jsou úzké uličky, kde fakt jakoby vnímáš tu starou, dávnou atmosféru a je tam chládek, že jo? Že ono se to takhle stavělo tady v těch jižních zemích. Oni ty ulice nedělali široké, oni dělali schválně úzký, aby se chránili před tím světlem. Před tím teplem, pardon. A částečně jich možná před světlem. Ale každopádně to je další místo. Ta vesnička se jmenuje Relé a je jako úplně úžasná. Samozřejmě může to být dobrý i pro nějaký lidi, kteří si dávají určitou challenge a my jsme si dali challenge, protože je to jako hodně do kopce a je tam hodně jako kdyby cyklistů na kole, kdy je to výzva, kdy jako vyjet tohle je skutečně jako umění, musím říct. Jo. My s manželkou jsme to teda zvládli a vím, že tam byl jeden případ, dokonce je tam pomník, že někdo to vyjel a pak zemřel jakoby nahoře, jo. Že fakt je to jako hodně do kopce, ale těch cyklistů je tam dost.
0: Tak to bych si vzal elektrokolo.
1: Jo, jo, to se tam dá půjčit, každopádně všude možně, to není problém. Jo. Ale tohle místo bych vypíchl. Tam člověk skutečně zažije siestu, to znamená, že v těchto vesničkách skutečně ty obchůdky, ty hospůdky jsou zavřeny. Tuším, že jsou zavřeny od 1 hodiny do 5. Ale co se týká velkých měst nebo větších měst, tak tam siesta neexistuje. Tam jako je to úplně naprosto v pořádku. Jo. Tam můžeš odpoledne, můžou ti děcka skákat do bazénu a nikdo ti nenadá. Ale v těchto vesničkách to jako nejde, si myslím, jo, že tam se to jako fakt drží. Mm-hmm. No.
0: A je třeba, není třeba problém si dát oběd v těch městech? Jsem viděla někde dokument, myslím, že to bylo z Madridu, že tam právě v určitých hodinách ten život jakoby zamrzne a pak se zase otevřou krámky a obchody a všechno až třeba v 8 večer.
1: Jo, to je pravda. Ono to tam, dobře, ale Madrid je jakoby víc ve vnitrozemí, jo? To znamená, že tam si to můžou dovolit, ale samozřejmě tyto přímořské oblasti, tak tam jsou turisti, že jo? A oni nechtějí přijít o zisk, o peníze, protože to je to, co je živý, proto je to tam vlastně pořád otevřený, takže můžeš si tam dát jídlo. Je tam úžasný to, že v podstatě ten den tam začíná, jestli jsem o tom mluvil, možná nemluvil, ten den tam začíná v 9 ráno a končí ve 12 v noci. A je to všechno posunutý. Znamená, snídaně jsou 9, 10, 11, 12. Já když jsem tam cvičil, když jsem šel do posilovny, bylo 11:45, tak tam to je good morning. To není jako dobrý den, to je dobré ráno. Bylo to takový zvláštní, občas pro mou ženu vždycky ona se pak opravila, že vlastně ještě oni to říkají jinak. Jo. Žije se tam jinak, je to všechno posunutý. To znamená, firmy začínají v 9 hodin, takže je vše posunutý. Snídá se až do těch 12. Je tam teda zvykem chodit do restaurací na snídaně, seženeš snídaně úplně všude za velice dobrý peníze, k tomu se možná dostaneme. Pokud bys chtěl nějaký srovnání s Českem, jak to je pro českého člověka, co se týká finančně, jestli je to srovnatelný.
0: Můžeš říct, co stojí.
1: Tomu se teda dostanu, ale každopádně, tak to tam je. Mm-hmm. Znamená, den začíná v 9 a končí ve 12. Překvapí tě to, že jsi ve 10:45 v noci někde v nějaké restauraci, nebo chceš si dát umeka nějaký jídlo a prostě na těch hřištích, co tam jsou, tak si tam hrají děti, kterým je 2 roky, 2,5. Španělé žijí jinak, skutečně, jsou velice soudržní. Když jdou na oběd, tak oběd tam začíná ve 14:00, ve 2, ne jak u nás, ve 2:30. Začíná to tak, že jdeš do té restaurace, a najednou vidíš ty číšníky, jak spojují stoly. Oni jsou zvyklí jíst dohromady. Funguje to tak, že na ten stůl dají milion jídel různých, ne že by ten někdo ti tam šáhl rukou, to ne, ale všichni jí ze všeho. Tak to tam funguje a jsou soudržní. Vykládají si, smějí se. Je tam babička, která je 90 roků a je tam chlapec, kterýmu jsou 2. Jsou tam obrovské rodiny. Jako na to oni hodně dbají, musím říct. To stejný platí i večer. Španělé nejsou přes den na plážích, protože pláže jsou přelidněné. Takže když...
0: A taky je tam velký horko, že?
1: Je tam velký horko, písek. Jo. Ale samozřejmě turisti tam jsou, že? Takže tam se to střídá. Turisti mizí z pláže, je 8:30 večer a přichází Španělé. Španělé rozloží svoje velké deky, rozbalí piknik, rozbalí jídla a společně jí. Mezitím kluci hrají fotbálek kolem na pláži, jak kdyby v písku, baví se. A jsou schopni tam být třeba do 12, do 1, pak si tam dají nějaké lampy. Co je dál typický pro Španělsko, nebo aspoň pro to okolí, kde já bydlím, a mám zkušenost z Itálie, neuvidíš tam jako slunečník na slunečníkovi. Jo? Možná v Alicante ty slunečníky trošku jsou, ale jinak ty ostatní pláže, každý si donese svůj slunečník, pichne si to tam někde. A to se mi velice jako líbilo, jo? Že to nebyly jak kdyby řady slunečníků, řady lehátek jedno vedle druhého. Jo? Je to takový jako svobodnější a aspoň mě to bylo velice příjemné, musím říct.

0: Co třeba podnikáte s přáteli místními?
1: Dobrá otázka. Samozřejmě ono to chvilku trvalo, než jsme si našli nějaké přátelé. V podstatě ono to začalo tak, že když jsme koupili tento dům, tak tento dům byla novostavba, ale bylo potřeba tam začít ještě něco jakoby dodělávat. Tak jak když si koupíš dům tady, tak si řekneš, jako je to fajn, dalo by se to, no ale líbilo by se mi ještě, kdybych měla tohle, tohle, tohle. Takže já vlastně, když jsem tam začal, tak to bylo velice složitý, protože jsem tam vlastně vůbec nikoho neznal. Ale měl jsem to štěstí, že s tím, jak jsem bývalý sportovec, tak jsem tam objevil jedno fitcentrum, jednu posilovnu, kterou mimochodem mám kousek od domu. Pěšky v podstatě do 10 minut jsem ve fitku, takže ráno vstaneš, pokud máš čas, tak jdeš do toho fitka, jdeš pěšky, jdeš po chodníku, u sousedky si utrhneš kus fíku a zakousneš a kousek dál si můžeš utrhnout mandarinku nebo pomeranč, voloupeš, jdeš, takže máš nějakou snídaní, máš energii, dojdeš tam a můžeš cvičit. Takže moje, jak kdyby první kamarádi skutečně byli lidi, co cvičili v posilovně, byli to jako kdyby sportovci. S těma jsme se tam nějakým způsobem seznámili, nebo respektive já jsem se s nima seznámil, pak manželce jsem je představil, jsem tam připravoval, jak kdyby tu půdu pro to přátelství. Mm-hmm. Takže máme tam pár přátel, s kterými jsme v kontaktu, s kterými se stýkáme.
0: I se Španěly?
1: Jo, i se Španěly. Španělé, jak kdo, ale oni neumí moc anglicky, musím říct. Jo? Tam je někdy problém, oni mluví jako kdyby lámanou angličtinou. Je to pochopitelný, oni zase říkají, hele, když seš tady, nauč se španělsky, jo. Ale máme i Španělé kamarády. To jako,
0: a jak jsi na tom se španělštinou?
1: Vůbec nijak.
0: Vůbec. Já, funguješ v angličtině?
1: Funguji v angličtině, no. Španělština je pro mě španělská vesnice.
0: Do které si uděláš výlet na kole.
1: Jo, přesně například. Tak, jo, to je hezký.
0: Já jsem ještě slyšela taky o tom, že tady ta lokalita kolem Alicante, že je tam spoustu slaných jezer. Stojí to za návštěvu, nebo může se člověk třeba v nich koupat, nebo třeba se projet na ní na lodi?
1: Jo, určitě. Říkám určitě, ale myslím to tak, že určitě je tam spoustu jezer slaných. Každopádně máš pravdu, máš dobré informace. To bylo úžasné, když jsme to vlastně viděli poprvé. Jsme jeli jak kdyby z letiště a jedeš do toho našeho domu a jedeš právě kolem těch slaných jezer. Ale tyto slané jezera jsou oplocený, jsou chráněný, protože to je lokalita pro plameňáky. Znamená, že ty jedeš a vidíš plameňáky a můžeš tam jít na nějakých, jak kdyby jenom pěšky po nějakých cestičkách, ale nemůžeš jakoby jít přímo jak kdyby k těm jezerům. Jo? To nejde, protože to je jak kdyby chráněná oblast. Ale je to kdyby úžasný, když jsi tam na jaře, tak ti plameňáci samozřejmě nejsou ještě tak zbarvení. Když už jsi tam potom na podzim, tak už vidíš, jak jsou nádherní červení, jak mají červený křídla. A je to jak kdyby úžasný. No. Těchto lokalit s těmato jezerama je tam spoustu. Mezi tím je teda i nějaká cyklostezka, takže dá se to projet na kole. Ale říkám, Španělé si toho velice váží, váží si toho jejich bohatství a fakt se o to jak kdyby starají. Jo. Když jsem jel s taxikářem, se Španělem, tak mu říkám, co oni jako jí, jako, protože jako jedeš a vidíš ty plameňáky v tom slaném jezeře. A on říká, já vlastně ani nevím, ale vím, že jsou hlavou furt pod vodou. Jo. Takže skutečně nějakým způsobem ta slaná voda jak kdyby přitahuje. Takže slané jezera tam jsou, Španělé využívají, jednak těch slaných jezer a jednak i z moře, protože samozřejmě těží sůl, že? Když je problém s vodou, tak vlastně ze slané vody dokážou vyprodukovat pitnou vodu. To tam je jako taky hodně, no.
0: Když jsme u té vody, byli jsme na výletě na kolech nebo autem, byl jsi třeba na výletě na lodi, nebo ano. Třeba s přáteli takhle, že jste byli třeba na nějakém ostrově i?
1: Ostrově nebo ne? Ne. Ale samozřejmě, co se týká té lodi, tak já jsem, tak jak pro Ježíše Krista jsem zahořel, tak jsem zahořel i pro loď, protože jsem byl ve Španělsku a říkám, hele, tak když už jsem ve Španělsku, tak měl bych si udělat lodní průkaz. Tak vlastně v České republice jsem si udělal lodní licenci a pak jsem si tam jak kdyby loď půjčoval.
0: Jaký typ? Jako jachtu? Anebo jachtu plachetnici?
1: Ne.
0: Nebo?
1: Ne, plachetnici vůbec. V podstatě klasickou motorovou loď pro 11 osob třeba. A musím říct, že to bylo jako úplně úžasný, protože samozřejmě půjčíš si tu loď, mám v plánu si koupit loď, ale zatím k tomu ještě jako nebyl vhodný čas. Takže půjčíš si loď a jedeš právě na ty malé ostrůvky, které jsou jak kdyby mimo ty destinace, kde je spousta těch turistů, tam zakotvíš a je tam pár lodí a je to úžasný, protože skočíš do vody a plaveš mezi rybama třeba a fakt si jako kdyby odpočneš. Tohle bylo úžasný. Konkrétně jsem brázdil moře u Altej, což opět je u Benidormu. Benidorm je španělská Dubaj, protože v Benidormu jsou výškové budovy, mrakodrapy. Takže u Benidormu je Altea, tak tam jsem si půjčoval loď a brázdil jsem moře. Bylo to hodně zajímavé, minimálně ze začátku. No.
0: Často, když lidé jezdí na dovolenou, tak na koruny moc nehledí, ale tím, že ty tam žiješ půl roku, dá se třeba nějak srovnat to, kolik stojí třeba snídaně nebo oběd, večeře v Alicante, nebo tam, kde ty pobýváš? Samozřejmě, že v centru to bude jinak než na okraji. A v Česku?
1: Určitě. Doteď jsem žil v tom, že ty ceny jsou srovnatelné, ale vlastně minulý rok, jak jsem se vrátil, my jsme byli s manželkou někde na večeři, myslím, že s náma byla ještě jedna dcera, tak v podstatě jsem zjistil, že dokonce tam je to levnější než u nás. Myslím si, že tady jsme dali za, to byl tuším oběd, 700, 800 korun a tam to třeba bylo 20 euro ve vybraných restauracích. Ten život jako takovej pro mě, nebudu říkat pro českého člověka, ale řeknu pro mě, můžu říct, že já to aspoň vnímám tak, že je daleko kvalitnější než v Česku. Jednak co se týká potravin, jednak co se týká čerstvosti těch potravin, jednak i cen, jednak i služeb, které jsou jak kdyby okolo a nehledě na to, že myslím, že to bylo minulý nebo předminulý rok, Španělsko bylo vyhlášeno jako za destinaci, která má nejlepší služby pro turisty, ale to platí i obecně. Musím říct, že v každém ohledu tam vnímám kvalitnější život. Teď někdo může říct, jo, dobře, tak ten pán má na to čas, tak to vnímá jinak než možná místní Španělé. Jo. Ti Španělé samozřejmě tím, že žijí v této destinaci, tak musím říct, že oni nejsou moc nároční. Co se ve Španělsku nenosí, tak se tam nenosí vlastnictví jako takové. Oni si radši ty byty a ty domy pronajímají, než aby si je kupovali. A je to z jednoho prostého důvodu, oni jak kdyby nedosáhnou na ty úvěry, které poskytuje ta banka. Takže naprosto normální je ve Španělsku to, že lidi se zkrátka stěhují. Stěhují si za prací, stěhují se vlastně tam, kde chtějí být a tam potom jak kdyby jsou. Ale ten život je tam fakt jak kdyby fajn. Jo? Já vždycky říkám, když to mám někomu přiblížit, tak dám pár příkladů. Představ si brněnský globus, velký. Představ si, že tam sedí pokladní. Ty přijdeš za tou pokladní a řekneš, ať ti jde ukázat, jaký je rozdíl mezi červeným a zeleným mlíkem. Když bych to řekl tady, tak řeknem, to není možný, já tady musím být, mám tady frontu. Paní ve Španělsku, pokladní, s úsmívem zamče pokladnu, jde s tebou přes celý globus a tam s úsmívem ti to vysvětlí. A když neví, zavolá si svého hlavního manažera, který přijde s úsmívem a vysvětlí ti to. Jsme kupovali dceři, jsme nemohli najít, měla narozeniny, jsme jí chtěli koupit svíčky na dort, opět paní zamče, jde a ještě ti zaspívá. Dá ti ty svíčky. Ale to je pravda. Jo. Takže tam přibližuju ten přístup těch lidí. Jedeš po dálnici, jedeš po silnici, na dálnici je 120. Nikdo nejede 120. Každý jede 90, 100. Fakt se mi nestalo, že by mi tam někdo vytroubil. Já si pamatuju, jsem přijel. A to nemůžu říct, že to bylo jenom v Česku. Jo. Už ve Francii. Ta nervozita tam byla šílená. Takže přijedu do Francie a už na mě někdo troubí, je prostě nervózní. Tam se mi to fakt nestalo v tom Španělsku.
0: Kromě teda setkání s kriminálníky.
1: Jo, jasně, jasně.
0: To té kvalitě, to si musíme říct, to té kvalitě trošku ubírá.
1: Jo, ale to se přejede a když budeš mít plnou nádrž, tak tam ani nemusíš tankovat, takže půjdeš za chvilku pryč. Samozřejmě, ten život je tam kvalitnější, je tam dobrý podnebí, můžeš plánovat. U nás člověk jak kdyby moc plánovat nemůže, protože v podstatě nevíš, jaký bude počasí. Že jo? Tam to počasí je stabilní, takže není problém. Je tam dlouho světlo, tím, jak je to posunutý o ty 2 hodiny, tak kolikrát jsem volal manželce, že jo, přes WhatsApp a tady už manželka a děti už pod dekama. A říkám, co tam dělat? Nám už je hrozná zima, my už jsme tady pod dekama, bylo 7 hodin večer, jo, a tam lidi chodí po pláži. Lidi tam žijou daleko aktivněji. Tím, že je tam to podnebí, že to dovolí, tak tam žijou skutečně velice aktivně. Staří lidi tam žijou aktivně, musím říct. Jo. Konkrétně, co jsem viděl v té posilovně, co vidím na těch plážích, v té posilovně spousta lidí, kterým je 70 roků, 75, 80, jsou fakt aktivní.
0: Starají se o sebe.
1: Starají se o sebe, ale zase to umožňuje to podnebí, že jo, tak oni chodí po té pláži jako walking. Co si budeme vykládat? Je tam spousta Švédů, spousta Norů, spousta Finů, Anglánů. To jsou destinace, kde je tma, kde hodně prší a to slunce dokáže svít.
0: A jaké to je pro tebe, když kombinuješ půl roku ve Španělsku a půl roku v Česku? To jako půl roku máš dovolenou? A...
1: Ne. Tak v podstatě díky Bohu se nám povedlo vybudovat společnost, která funguje pod vedením managementu, který jsme tam vytvořili. Takže co se týká nějakého vedení této společnosti, tak kompetence byly předány kompetentním lidem. Samozřejmě pokud něco hoří, je někde nějaký problém, tak sedneš do letadla a jsi za 3 hodiny ve Vídni a tam na tebe čeká někdo a už jsi doma. To není problém. Pokud by nastal jakýkoliv problém, tak lety jsou 4x týdně, 5x.
0: Takže ta dostupnost je
1: pořád. Jo. Letenku můžeš sehnat v předstihu. Já jsem letěl do Španělska za 400 korun. To když tady sednu do auta, tak nedojedu pomalu ani domů. Jo. Takže to je úplně v pohodě. Tu společnost, pokud něco hoří, tak dokážu řídit i na dálku, takže jsem tam. Řekla z půl roku, nejsem tam půl roku dohromady, ale mixuju to. Jo? Znamená třeba 2 měsíce jsem tam, měsíc jsem tady, 2 měsíce tam, měsíc tam, tady.
0: A to se stěhuješ s celou rodinou takhle?
1: Ne. Tak samozřejmě tím, že máme 4 dcery, byť 3 dcery už jsou soběstačný, tak máme pořád ještě tu naši poslední, která je 11 roků. A pokud by to tak nebylo, tak manželka už je tam se mnou, ale nestěhuju. V podstatě lítám s notebookem a to je všechno, že mám tam dům, mám tam všechno. A manželka vždycky za mnou lítá a dneska už je to i pro ňu, je to jako daleko jako jednodušší, než to bylo třeba před těma tento rok už 4 rokama, protože ta naše nejmladší už je starší. A samozřejmě ona už může zůstat se svou sestrou, která už je plnoletá, takže to nějak tak jakoby zvládáme. No. Každopádně půl roku tam, půl roku tady, s tím, že proč půl roku, možná dobře by to bylo říct, já nejsem rezident ve Španělsku. To znamená, pokud nejseš rezident, tak máš omezený počet dnů, jak dlouho tam můžeš být a ten omezený počet dnů je právě půl roku. Pokud už bych tam chtěl trávit víc času, být tam díl než půl roku, tak je to trošku složitější, tak už bych tam musel jak kdyby začít odvádět daně z příjmu, které mám v České republice. Zatím to tak není, uvidíme, jak to bude v budoucnu, protože samozřejmě plány jsou. Možná, že v budoucnu se tam přestěhujeme jako celá rodina. Možná plánujeme to, že pro tu naši nejmladší dceru bude dobrý, když by na střední školu chodila ve Španělsku, ale uvidíme. To je budoucnost všechna. Nechme to Bohu.
0: Já moc děkuju, že jsi si udělal čas a trošku toho svého života a Španělska přinesl i sem do studia na Rádiu 7. Přeju ti, aby tě i tvou rodinu pán Bůh dal provázel a děkuju. Byl ve všech těch plánech s
1: děkuju
0: vámi.
1: Moc. Já děkuju tobě, děkuju vám a samozřejmě děkuji všem posluchačům. Mějte se krásně, ať vám všem Bůh žená.
2: Za obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.

S pořadem Za obzor jsme na Rádiu 7 doputovali k 15. hodině nedělního odpoledne 13. září 2026. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. Do Španělska se můžeme s Miroslavem Matějíčkem a Karolínou Vološinovou vrátit ještě ve středu od 23 hodin a v pátek v 10 dopoledne bude cílem naší výpravy další ze slunných perel jižní Evropy, Itálie. Následující hodinku vyplní písničky z archivu, ve kterých si připomeneme plzeňskou rockovou kapelu Ram Adonai. Otevřeme společně kalendárium a nyní vás zvuk modlitby za Ukrajinu a další země, ve kterých pokračují válečné konflikty.

Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť on mi naději vlévá. Lidé v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel. Bohu patří moc, i milosrdenství je panovníku tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků. Nebeský Otče, i dnes přicházíme k tobě a chceme před tebou vylévat svá srdce. Trápí nás ty pokračující války ve světě i v blízkosti naší země. Trápí nás, když vidíme všechnu tu bezohlednost, násilí a utrpení našich bližních. Ale v tom všem si naději nás všech a my chceme doufat v tebe. Vyznáváme, že tobě patří veškerá moc i milosrdenství. Ty jsi naše útočiště i spása. Ať se šíří moc tvé pravdy, spásy a lásky po celém světě, navzdory rozuřené temnotě, která se snaží vše ovládnout a zničit, zašlapat všechnu naději, světlo a život do prachu země. Na tebe je ale krátká, ty jsi svrchovaný Bůh nade vším. Žádná tma nepohltí světlo života ve tvém synu Ježíši Kristu. Vlij do srdcí a žil všech, kteří prochází válečným soužením, novou sílu a odvahu. Pozdvihni jejich srdce k sobě a vlij do nich naději. Dnes bych k tobě chtěl pozdvihnout zejména všechny staré, opuštěné a nemohoucí lidi, kteří jsou často stranou zájmu a na které mnohdy zapomínáme. Přiveď k ním potřebnou pomoc, aby prožili dotek zájmu, lásky, soucitu, lidské blízkosti, vlastní hodnoty. Nebeský Otče, spaluj v našich srdcích lhostejnost a otevři je, abychom viděli tvýma očima všechny potřebné a byli ochotní a otevření ku pomoci. Dej se při nás i při nich tvá svatá vůle. A ochraňuj i dnes všechny, kteří přinášejí do válečných oblastí materiální, duševní i duchovní pomoc. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

0: Písničky z archivu.
1: Dobré odpoledne. Začínají písničky z archivu, které pro vás tentokrát připravila Lenka Malinová. Dnes zabrouzdáme do trochu jiného žánru, než jste možná v tomto pořadu zvyklí, ale i tak vás pamětníky snad potěší a vás ostatní mile překvapí.

Dnes si v písničkách z archivu na Rádiu 7 připomeneme plzeňskou rockovou kapelu Ram Adonai. Začínala kolem roku 1995 v křesťanském prostředí nebývale tvrdým stylem. Hráli hard rock s prvky metalu. Později zůstali u rockové muziky. Díky tomu nezůstávali jako ostatní křesťanské kapely převážně v církevním prostředí. Naopak nejčastěji hráli v různých klubech. První píseň je z jejich debutového alba z roku 1997, které se jmenovalo prostě Ram Adonai.

Hlasem kapely Ram Adonai, kterou si dnes v písničkách z archivu připomínáme, byl Pavel Peggy Bečvář. V roce 1998 skupina Ram Adonai vydala druhé album Getsemane, u kterého někteří zklamaně konstatovali, že Ram Adonai polevili od tvrdého hard rockového pojetí hudby. No, asi ano. Pro mnoho jiných se tak jejich hudba ale stala poslouchatelnější a když jste odcházeli z jejich koncertů, slova písní vám ještě hodně dlouho zněla v uších.

Texty druhého alba skupiny Ram Adonai jsou přemýšlivější a poetičtější. Objevují se tam prvky mnoha dalších hudebních stylů. Kapela Ram Adonai patřila na přelomu století v České republice k tomu nejlepšímu, co se v oblasti křesťanského roku dalo slyšet.

Zpěvák Pavel Bečvář, který byl zpěvákem a charakteristickou osobností Ram a Donaj, odešel studovat do Brna a to byl začátek konce kapely. V roce 2004 skupina ukončila svou činnost. O 5 let později se ještě sešli k pár koncertům, ale v roce 2010 činnost kapely a tuhle etapu života navždycky a na dobro uzavřeli.

písničkách z archivu, které tentokrát připravovala Lenka Malinová, jsme si připomínali plzeňskou rockovou skupinu Ram Adonai. Mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a těším se na slyšenou zase za týden.

Za týden ve stejném čase se můžete v písničkách z archivu těšit na Spiritual Quintet a jeho album Rajská zahrada. Blížíme se k 16. hodině, která na Rádiu 7 přinese vyprávění Dalibora Cichého v pořadu Řeka života. Předtím ještě písničky a také nahlédneme do kalendária s dnešním datem, tak zůstaňte s námi.

0: Kalendárium.
1: Pojďme se společně podívat na události a osobnosti spojené v historii s datem 13. září. Píše se rok 1938 a po Hitlerově rozhlasovém projevu ze sjezdu NSDAP v Norimberku vypukl na více než 70 místech českého pohraničí ozbrojený puč, takzvané sudeto-německé povstání. V roce 1993 byla ve Washingtonu podepsána takzvaná mírová smlouva z Osla. Jedná se o první dohodu mezi Palestinci a Izraelci a první dokument, v němž Palestinci uznávají existenci samostatného Izraele. Své podpisy k ní připojili zástupce Organizace za osvobození Palestiny Yasser Arafat a izraelský premiér Yitzhak Rabin. Oba byli později za tento čin odměněni Nobelovou cenou míru, což ovšem vyvolalo mnohé komentáře a kontroverzní reakce. září roku 1868 se narodil český básník Otokar Březina. Završuje u nás období symbolismu. Jeho život je spjat s Vysočinou, což se výrazně odráží také v jeho díle. Jeho vrcholnými sbírkami jsou Svítání na západě, Větry od pólů nebo Stavitelé chrámů.

Dnes je tomu 110 let, co se narodil Roald Dahl, anglický spisovatel norského původu. Roaldovi rodiče se přestěhovali z Norska do Walesu, aby svým dětem poskytli vzdělání na britských školách. Jejich syn přilnul k Velké Británii. Během druhé světové války sloužil v královském letectvu. Celý jeho život i jeho tvorba byly velmi ovlivněny britskou atmosférou, myšlením a humorem. Z četné tvorby zmíníme především novely pro děti Karlík a továrna na čokoládu, Jakub a obří broskev, Obr dobr, Danny mistr světa a Matilda. Psal i pro dospělé, kromě povídek i romány, literaturu faktu a rozhlasové hry. Poslední, koho zmíníme v dnešním kalendáriu s datem 13. září, je Dante Alighieri, italský básník. Ten umírá v roce 1321. Svou tvorbou přispěl Alighieri mimo jiné i k vývoji jazykovědy a italského jazyka. Jeho bezesporu největším dílem je Božská komedie. Z původně zamýšlené oslavy milované dívky Beatrice se nakonec stalo dílo hluboce filozofické, které zachycuje středověký náhled na věci pozemské i nebeské, současné i posmrtné. To je z dnešního kalendária vše, na další se můžete těšit zase zítra. Nyní už Jan Knížek a jeho písnička Jméno Ježíš, ať tu zní.

0: Právě dnes se ve Spojených státech slaví také Národní den prarodičů. Tento svátek slouží k uctění babiček a dědečků, upevnění mezigeneračních vazeb a k tomu, aby si mladší generace uvědomili moudrost a zkušenosti, které jim starší lidé mohou předat. Symbolem tohoto dne je pomněnka, v angličtině forget me not, tedy nezapomeň na mne, která představuje věčnou lásku a vzpomínky. A jak se ve Spojených státech tento den slaví? Organizace Generations United, tedy Spojené generace, každoročně zaštiťuje kampaň s heslem Do Something Grand, tedy udělejte něco velkolepého. Mezi typické aktivity patří společné vaření a pečení podle tradičních rodinných receptů, prohlížení starých rodinných alb a zaznamenávání vzpomínek, společné kreativní tvoření, procházky v parku nebo deskové hry a pokud rodina nežije blízko sebe, posílají se ručně psaná přání, pohlednice nebo se pořádají videohovory. Myslím, že by to mohlo být inspirací i pro nás, abychom dnes navštívili své prarodiče, pokud ještě máme rodiče nebo seniory z našich sborů nebo v okolí, projevili jim svou lásku a vděčnost, úctu, věnovali jim čas. Mnoho toho prožili a mohou nám toho stále hodně dát, předat. A také se mohou něco naučit od nás. I ve svém věku se mohou naučit něco nového. Například můj táta, který před pár týdny oslavil své 88. narozeniny, si minulý týden pořídil svůj první chytrý telefon a učí se s ním pracovat. A ku podivu, mu to jde velice dobře. Před námi jsou písničky skupiny Onmi Žít na pořád a také skupiny For King and Country Unity, tedy jednota, ve které se zpívá, že jsme tu pro sebe navzájem a můžeme i mezigeneračně podepírat jeden druhého. Přál bych si, aby se tato vzájemnost projevovala v našich životech víc a víc.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

Nevím, jak vy, ale já mám opravdu rád svatby. Včera jsem na jedné byl, vdávala se dcera našeho bratra kazatele a já bych rád tomuto novému manželskému páru Kašparovi a Bětce popřál na jejich společnou cestu životem spoustu radosti, vděčnosti, boží blízkosti a moudrosti. A nejenom jim, ale všem, kteří vstupují do manželství a také všem, kteří v něm už žijí. A kéž ve vašich srdcích zní a zůstávají známá slova apoštola Pavla o lásce, která zaznívají i v písni Miriam Kaiser, kterou věnuji a posílám vám všem.

S hymnou lásky jsme ve vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš, překročili 15. hodinu neděle s datem 13. září 2026. Nyní se ponoříme v řece života do vyprávění Dalibora Cichého. Přeji vám občerstvující poslech.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Přirovnání života člověka k řece odpovídá v mnohem. Vždycky řeka někde pramení, rozlévá se potom do mnoha potůčků, aby se v závěru ve svém ústí vlila do velikého moře. A proto je důležité o životě přemýšlet nějak v celku a také se umět ohlížet. A i to je důvod dnešního setkání. Sedíme ve Strážovicích v krásném hotelu, který celý zařídil, postavil a vybavil pan Dalibor Cichý. Já vás moc vítám u mikrofonu.
2: Dobrý den, zdravím taky všechny i posluchače.
1: Pan Cichý je nejenom hoteliér a podnikavý člověk, ale taky a možná především křesťan, člověk, který patří Kristu. A tak kde vlastně začal ten váš život? Co vás ovlivňovalo od útlého dětství?
2: No, od útlého dětství mě nejvíc ovlivnila moje babička, to říkám vždycky, protože to byla taková ta správná křesťanka, jak se dá říct, a ona mě fascinovala tím jejím optimistickým přístupem k životu. Nikdy nic nenutila a vždycky člověk od ní pocítil i takové pohlazení, jakby celoživotní. Takže to bylo něco, co mě jako na ní velice fascinovalo.
1: Takže jste vyrůstal ve věřící rodině.
2: Ano, vyrůstal jsem ve věřící rodině, kompletní věřící rodině, jak tatínek, tak maminka byli také věřící a moje babička dokonce byla zakladatelka sboru v Komorním Hradci.
1: Můžu se zeptat na rok narození?
2: 1958.
1: Ptám se proto, že tyhle ty roky, už ne těsně poválečné, ale přesto s doznívajícími zážitky z války a z tohoto nelehkého údobí, vlastně formují, nebo to okolí, ta společnost, společenství lidí a doba nás formují také. Co si pamatujete z tohoto úhlu pohledu ze svého dětství?
2: Ze svého dětství si nejvíc pamatuju rok o 10 let později, rok 68, kdy opět tady vystupuje moje babička a v tom srpnu z kopce volá na moji maminku: Neško, zle je, bude válka, když nás navštívili sovětské a ty okupační vojska. Takže ta babička, jak říkám, pořád zasahovala nějak do mého života, jinak těch 10 let zpátky si moc nepamatuju, ale toto se silně zapsalo do nějak mého povědomí.
1: Rok 68 ovlivnil mnohé do budoucna. Jak to vnímali vaši rodiče, ta vojska Varšavské smlouvy?
2: Rodiče nevím, taťka možná té politice trošku rozuměl, ale mě vždycky říká, chlapče, do politiky se necpí, tam se za to zavírá. Tak já jsem taky byl silně apolitický, se dá říct. A v té době v mých 10 jsem politice vůbec nerozuměl, já jsem nevěděl, co se děje. Pochopil jsem to, že konečně mohu jet svobodně na dětský tábor, tak jsem byl poprvé jednou v životě na dětském táboře křesťanském. Takže to bylo pro mě jako takový ten pocit svobody, ale nerozuměl jsem situaci vůbec jako politice, co se děje.
1: Každý, když se narodí do věřící rodiny, tak nicméně dojde někdy k okamžiku, kdy si tu víru rodičů nebo prarodičů musí nějak přisvojit. A musí si umět říct, nejenom Bůh je, protože to říkají mý blízcí, ale Bůh je, protože já to vím. A já jsem to zakusil. Nastal u vás někdy takový moment?
2: Tím, že tatínek byl taky hluboce věřící, i maminka, od malého děcka jsem chodil prakticky do společenství věřících, takže takový ten zlom od toho dětského jako vnímání do toho většího nebo pozdějšího věku, prakticky to v člověku, když v tom vyrůstá, ani nějak ten zlom nenajde. Jako já nemohu říct, tak to je okamžik, kdy jsem se obrátil, nebo jak někteří dokážou říct, tak to je okamžik, kdy jsem se znovu zrodil, nebo něco. To já jsem zatím v životě nezažil a nemám ten pocit. Někdy je situace, že to skoro závidím těm lidem, kteří toto mohou říct.
1: Já jsem možná ani nemyslela zlom ve smyslu obrácení, ale takový ten okamžik, kdy třeba v nějakém rozhodování se už člověk postaví v té víře na vlastní nohy.
2: No tak víceméně mě to bylo jasné, že Pán Bůh pro mě v životě existuje a že má nějaká pravidla a vždycky jsem stál na jeho straně. Nikdy jsem nebyl v Pioníru, nikdy jsem nebyl v SSM, kde jako po mě to chtěli. Když jsem se dostal na učiliště, učil jsem se jako důlní zámečník, tak tam si mě zavolali a řekli, proč nejsem v SSM, a já říkám, já tam klidně budu, ale budu jim vypravit o Pánu Bohu.

0: jsem se vyučil jako důlní zámečník, tak se mě podařilo se dostat na elektroprůmyslovku do Třince. Udělal jsem si měřicí automatizační techniku, slavoprout, pak jsme se ve čtvrtém ročníku studia stěhovali tady na Jižní Moravu za manželkou a můj energetik mě říká, dodělej si školu, já jsem to nechtěl, protože říkám, já to nikdy nevyužiju, jako tím, že nejsem na straně komunistů. Přesto se mě to podařilo, když jsem tam musel jet na Třinecko si tu školu dodělat. Ano, a pak mě dokonce nabídli dělat i revizního technika, to už byla funkce, o které jsem ani jako kluk nikdy nesnil, že dosáhnu jakoby devítky paragrafu nejvyššího možného jako pomyslného vzdělání v oboru elektro.
1: To jsme na severní Moravě, ale teď natáčíme ve Strážovicích. To je úplně někde jinde, to je zase jižní Morava. Jak jste se dostal sem?
0: Možná to zní až tak neuvěřitelně, ale jako mladež z komorní hlodky jsme občas jezdívali na takové tajné tábory pod Strečno na Slovensko. A z komorní hlodky z našeho společenství jeden bratr se dostal jako dělat kazatele tady na jižní Moravě. A říká, oši, jedeme z mládeží pod Strečno a mám tam babinec, je tam 18 děvčat, dojďte za náma. Tak jsme tři kluci jeli, no a z toho byly dvě svatby, tak střetli jsme se pod Strečnom.
1: Takže jste se přiženil.
0: Tak jsem se přiženil, já jsem se přiženil na Moravu a ta druhá žena, ta šla do komorní hlodky.
2: Pane, ať si stéblo trávy, nebo obyčejný

0: Malebné moravské Toskánsko tvořilo kulisu rozhovoru s panem Daliborem Cichým. Sešli jsme se, abychom v prostředí, kde buduje zázemí pro setkání lidí, odpočinek i inspiraci k víře, mluvili o jeho životě. Já jsem na začátku říkala, že jste hoteliér. Vy jste začal u toho, že jste se učil jako zámečník a elektrikář. Tak jak se vlastně došlo k tomu posunu? Nebo kudy dál vedla ta vaše cesta profesní?
1: No tak do revoluce prakticky se já říct, jsem dělal revizního technika na dolách tady na Jižní Moravě. No a po revoluci potom, když byla možnost podnikání, tak ta moje cesta k podnikání byla trošičku složitější, nebo taková všestranná. Byly dotace na pekárny. No tak jsem si udělal projekt na pekárnu. Koupil jsem pozemky, musel jsem

0: vybudoval ještě studnu, abych dostal kolaudaci, jako, nebo vůbec stavební povolení, tak v únoru 92 jsme dostali stavební povolení na pekárnu, ale už nebyly dotace. Takže z mého platu 3000 nešlo postavit pekárnu, to je jasné. Takže jsme to vzdali. Tak říkáme, co budeme dělat? Tak mezi tím jsme postavili vegetariánské bistro v Tatrách, v Tatranské Poliance, ale tam pod náma žádní Slováci nechtěli dělat. Zase, jak postavit tamto bistro? Taťka byl stolář, tak mě naučil dělat různé věci ze dřeva. Vyučený zámečník, nakoupil jsem železo, posvářoval jsem si nábytek, protože za něho chtěli stolaři kolem 300 tisíc, které jsem neměl. Tak jsem skončil na šachtě na podzim 99 a vyrobil jsem si nábytek sám. A na prázdniny za půl roku jsme to tam stěhovali a zvládli jsme to nějakým způsobem. Jenomže Slováci pod náma dělat nechtěli, takže za 2 měsíce jsme byli zpátky, protože se to nedalo vůbec fyzicky, psychicky zvládnout. Manželka v kuchyni, přijít ke stolu, vzít objednávku, uvařit oběd, vydat, skasírovat, protože mezi tím jsem byl pro zboží, přijel jsem se zbožím, přišli tam lidé v 7:30, električka nám jede v 8 hodin, my potřebujeme za půl hodiny se navečeřet, o prázdninách tam byly ještě děti s náma a to se nedalo. Takže jsme nakonec prázdnin šli dom a řekli jsme si, tam a cesta nevede, musíme něco jiného. V září jsme byli na dlažbě pomyslně a říkali si, co teď budeme dělat. Jako elektrotechnik jsem myslel, že se neuživím, protože po revoluci to byly takové zmatky, nikdo je nepotřeboval. Tak říkám, nic, zkusíme zasobovat lékárny. Tak jsme najeli v září na lékárny. No a do konce roku jsme ještě otočili 3 miliony. Začali jsme v tomto oboru pracovat. První nákup byl nějakých těch vitaminů od firmy Vitar ve Zlíně za 23 tisíc. Z toho jsem v noci nespal. Jak to zaplatíme? Dali nám to na fakturu. Ale protože byly státní lékárny, tak jsem je poprosil, aby nám to hned zaplatili. No a do týdne byly peníze zpátky a za týden jsme zaplatili fakturu, jeli pro další zboží. No a tak to šlo tak, že do konce roku jsme zjistili, že tam to asi je zajímavé. Na severní Moravě sestra neměla co dělat, tak jsem tam v roce 1993 zřídil sklad u nich. Ona mě jezdila na severní Moravě po lékárnách, tady jsem jezdil já. Tak jsme se dostali k tomu zdravotnickému biznisu trošičku.
1: No ale vy jste u zásobování lékáren nezůstal.
0: U zásobování lékáren jsme nezůstali, protože samozřejmě tento biznis se začal vyvíjet na různé směry. No a pak to dopadlo tak, že jsme pomáhali rozjet sojové mléko v jedné firmě, kde objednávka dodnes tam u nich visí. Oni potom to sojové mléko dovezli, ale nám už ho nedali. Tu práci kinťernou, kterou jsme za ně udělali po těch lékárnách, tak oni za sobotu a pondělí rozvezli sojové mléko a my jsme utřeli nos. No tak říkáme nic, no tak já si objednám sojové mléko sám. Bylo z Ameriky, bylo kvalitnější, lepší, no ale už hlavní hygienik to neschválil jako sojové mléko, jako sojový nápoj. No a my jsme měli 16 tun sojového mléka doma a nevěděli, co s tím. A volali městama, když si neobjednáte další, tak dáme dalším firmám v Česku. Tak já jsem ještě první neměl várku prodanou a už jsme objednali dalších 16 tun, kde jsem si musel vzít úvěr na to. No a na konci roku 94 jsme měli doma 30 tun sojového mléka. Chlapi chtěli zboží do lékáren, já jsem neměl jim co dát a nevěděl jsem, co s tím, jak to prodat. Tak se dělala coffee creamer do kávy, ten sojový nápoj, všechno možné. No a tak jsme zjistili, že asi tam cesta nevede. A říkám, pan Bůh nám dovolil vlastní čuňou, že to řeknu tak blbě, se vymáchá v tom obchodním bahně až na samé dno a nějakým způsobem nás zastavil, že tam cesta nevede a ukázal nám jiný směr.
1: Ale pořád jsme v oblasti farmacie.
0: Ano.
1: Tak řekněte, jaký směr vám ukázal?
0: Ano, takže byla situace taková, že jsme si řekli, tak zasobování lékáren, tam cesta asi nepovede dál. Zkusíme vyrábět vlastní výrobky. No a tím, že manželka zkoušela nějaký přípravek, který se musel míchat ve vodě a vypít a nechutnal ji, tak říká, zkusme vymyslet něco, co se nemusí pít, nemusí to být složité na polikání, aby by to bylo snadné. A já jsem znal jednu firmu, kteří vyrábí nativní kolagen, tak jsem je navštívil a po nějaké dohodě nám surovinu dodali, kterou nám dodávají doteď, již 30 let. No a uvedli jsme na trh Colafit. Přípravek, který opravdu jako funguje. Sám ten autor tohoto produktu nebo té suroviny říká, že to jako biochemik nemůže fungovat, ale tím, že jsme měli vlastní síť do lékáren, tak jsme to přes naši vlastní síť pustili a z lékáren za 3-4 měsíce byla taková odpověď, že to začíná u těch lidí fungovat. Babička, která nemohla vylézt na půdu, tak tam po těch schodech najednou vyběhne a tak dále. Tak jsme jeli potom do Viskumaku do Pěšťan, pak se dělali klinické studie, jezdili jsme na sjezdy reumatologů. No a do dneška víme, že tento produkt opravdu jako funguje a tímto způsobem jsme se dostali k farmacii. Bereme to jako boží dítě v našem životě, protože kdyby ne Colafitu, tak jsme zůstali možná v roce 97 jsme definitivně skončili s velkoobchodem. No a já jsem se někde by nechal zaměstnat a tím to všechno skončilo.
1: Naštěstí to tam neskončilo. Jedna věc je, že člověk v životě projde nějakou cestu a dejme tomu, že se mu na ní začne dařit. Ale věřící člověk vždycky vidí zpětně takové to boží jednání a zásahy v konkrétních situacích. Kdy jste vy během svého života, a teď myslím toho podnikatelského, zažil, že jste dostal dobrou radu, nebo napomenutí, nebo nasměrování?
0: Zase se vracím k naší babičce, protože oni, když se přistěhovali do Komorní Lhotky, tak tam založili sbor v Komorní Lhotce. První zhromažďování bylo u nich v kuchyni nebo v ložnici, děda byl starší sboru. No a to zase bylo pro mě takovým motivem z té severní Moravy. No a když jsme začali s podnikáním, tak v roce 94 jsme věděli, že už ty naše zásoby zboží do lékáren v našich sklepních prostorách nestačí, tak jsme museli koupit nějaký objekt v Kyjově. Když jsme koupili objekt v Kyjově, tak mě bylo jasné, že tam bude místo na scházení, protože my jsme byli v pronájmu u evangeliků v Kyjově a ty prostory tam byly pro nás takové nevyhovující. To bylo v listopadu 95, jsme otevřeli modlitebnu v našem firemním baráku, která tam slouží doteď. Takže to jsem měl takový první moment z toho podnikání.
1: Byl jste někdy opravdu v úzkých?
0: No, v podnikání je to určitě několikrát. Člověk jako těch chyb nadělá strašně moc. V úzkých bylo ten okamžik, když jsme jako se rozhodovali, jestli skončíme s podnikáním. To byl konec roku 95, kdy prakticky, když jsem spočítal všechny naše zásoby a závazky, tak na závazkách jsem byl o milion výš než v zásobách na skladě. Takže jsme zvažovali, jestli neskončíme, protože navíc za ten objekt, který jsme kupovali jako firemní, tak jsme museli ručit firemním objektem, objektem od manželky a objektem ještě od sestry od manželky. Takže kdyby jsme skončili jako v exekuci, tak to mohlo dopadnout velice škaredě. Ale jak říkám, přišlo asi takovéto vnuknutí od Pána Boha, že ta cesta toho vlastního výrobku bude někde jinde. A tím pádem jsme v roce 97 mohli skončit s velkou obchodem se zasobováním lékáren. V roce 97 jsme dokonce doplatili i 5,5 milionový úvěr na ten objekt, který jsme koupovali. Začínali jsme s úvěrem 18% a končili s 21% úvěru. To si pamatuju, jak teď v roce 94 v březnu nebo v dubnu první splátka úroku 83 tisíc. To bylo v té době neuvěřitelné. Takže tam jsme si šáhli na dno, jako se dá říct, v tom podnikatelském nějakém tom ovzduší a člověk cítil, že to nasměrování opravdu je někde jinde. Nejenom nákup, prodej, ale pomáhat lidem. Do dnešní doby se dá říct, za 30 let jsme pomohli neuvěřitelnému množství lidí, kteří opravdu měli problémy s kloubama a fungují.
1: A co osobní život? Tam jste někdy byl na dně, takže jste věděl, že bez Boha se nepohnete?
0: To nevím, těžko tady toto říct. Jako v roce, když jsme se s manželkou vzali v listopadu v roce 80, manželka chodila ještě do školy, já jsem 2 roky ještě chodil na střední školu nebo jezdil po práci. 83 se nám narodila první dcera, 85 se narodil syn Aleš. Rodinný život byl jako celkem v pohodě, bydleli jsme u rodičů manželčiných, takže i přes to, že těch příjmů moc nebylo, manželka mezi tím chodila i jako šička, přestože měla gymnázium skoro se samýma jedničkama, tak v době komunismu pro ní moc místa nikde nebylo. Ráda by dělala někde učitelku nebo něco takového, ale nemyslitelné. Takže se naučila šít a potom, když jsme měli děti, tak jim ušila oblečení na zimu, kabáty a další věci. Takže i s tím mým platem jedním a tím, že jsme bydleli u manželčiných rodičů, jsme si vystačili a myslím si, že nějaká super krize, nějaká jsme naštěstí nemusela být. No.
1: Já se ptám, protože někdy to lidé tak vnímají, že až v těch nejtěžších životních situacích se opravdu projeví Boží přítomnost, požehnání a tak dále. Jak vy vnímáte Boží požehnání ve svém životě?
0: Já to vnímám právě úplně opačně. Právě když vám Pán Bůh něco dá, tak cítíte za to velkou vděčnost. Jo, že Pán Bůh vám to dal.
1: Jenom si člověk musí být vědomý toho, že není sám ředitelem svého života.
0: Přesně tak.

0: Život lidí, které vám představujeme v tomto pořadu, by zhusta vydal na román. Inspirativní čtení o odvaze a neochotě se vzdávat. Pozvání k mikrofonu přijal pan Dalibor Cichý, aby vyprávěl o svém životě a hlavně službě lidem okolo. Co je teď před vámi?
1: No, nevím, jestli to můžu nahlas říct vůbec, protože jednak v mém věku už za 2 roky 70 někteří už užívají plně důchodu. Já taky už jsem 13 let v hornickém důchodě, ale mám ještě pořád 50 zaměstnanců. Máme 3 firmy, nebo 4, se dá říct, ještě jednu na Slovensku, aby jsme se nenudili. Teď jsme dokončili dostavbu před 4 lety hotelu, doděláváme teď konkrétní bazén u hotelu, dokončujeme stavbu muzea, teď končíme s našima kozíčkama tady v areálu hotelu, kde nám chybí nějakých 20 pokojů, takže tam bude další dostavba ještě. No a co se týče firemních věcí, tak mě čeká ještě dokončit fabriku na výrobu kosmetiky a rozšířit vlastně výrobu jako tady tohoto. Stavající výroby kolafitu, teď dokončujeme další větší liofilizák, než co máme, teď ho zrovna spouštíme. Technologii si děláme kompletně sami, jenom ty obaly jsme si dovezli z Číny za ani ne desetinové ceny, kdybych si to měl pořídit jako někde jinde. A protože máme ještě něco i stavebních pozemků, tak pokud pan Bůh mě dá zdraví, a já počítám aspoň do stovky, takže tady by mělo vyrůst 5 rodinných domků u stavby hotelu, aby zaměstnanci měli možnost kde být. No a pořád se mám čím bavit.
0: Ještě mi řekněte, vaším životem a vaším vyprávěním se tak nějak přirozeně prolíná to, že Boha znáte a od malička s ním v životě jste a počítáte. Ale kdybyste měl někomu, kdo nás možná dnes poslouchá, jednoduše říct, kým pro vás Bůh je, kým pro vás Ježíš je?
1: No, je to to, co je tím motorem mého života. Pán Ježíš pro nás udělal to nejvíc, zemřel na kříži a chce, aby jsme znovu byli s ním v Božím království. No a to je něco, co vám dává ten motor života tady, protože tady jste jako v předsíni a já mám k tomu pocit, jako že to, co vám Pán Bůh dává, jste jenom správcem toho, ne majitelem, ale správcem. No, protože nás teprve ten správný život čeká v Božím království. A i přesto, že tady člověk má možnost žít, tak chce, aby to, co vám Pán Bůh dává, taky využívali i jiní lidé. Možná tady nezazněla otázka, proč jsem vůbec stavěl hotel.
0: A proč jste stavěl hotel?
1: Co nemá nic společného s tím biznisem, který děláme. No. Takže když bych se měl k tomu dostat, tak když jsme si stavěli rodinný dům ve Svatobořicích Mistříně, tak jsme na dvoře si tam postavili takový malý srub, 7x7 metrů. No, jako na takové rodinné sešlosti a takové věci, protože jako chatu. No, mně se vždycky líbila chata, ale jezdit na chatu už prostor a čas nebyl. No, tak jsem si říkal, někteří lidé nemusí jezdit na chatu, ale chodit, tak jsem si tam postavil takový malý srubeček, 7x7 metrů, jak jsem říkal. No a manželku napadlo, že bychom mohli udělat dětský tábor. Tak v roce 2012 jsme udělali první dětský tábor. Prvně, že s jedněma známýma, kteří si vzali několik dětí z dětského domova, takže bychom si je k sobě vzali. A ten jejich tatínek mě říká, prosím tě, a má se ti kdo starat o ty děcka, co tam budeš mít? A já říkám, no ne, já mám, víš, zkoušky junácké a všechny papíry, takže abych se ti o děcka postaral, klidně si jich pozvi víc, tak tam bylo jenom 50 děcek na první tábor dětsky na zahradě naší. No a protože to bylo v půlce července, tak to počasí nebylo moc dobré. Postavili jsme tam 4 typíčka, několik stanů a ten srub zase těch 7x7 metrů už byl malý pro ty děti. No takže jsme potom se rozhodli, že na té zahradě teda postavíme něco většího. Zjistil jsem, jak spojit 2 dřevostavby do sebe. Takže to bylo v únoru a o prázdninách v už tam stál ten srub 9x14 metrů, kde děcka už mohly tam spát, no a další roky tam mohly fungovat, takže celkem jsme měli asi 11 táborů dětí, většinou v tom počtu 40 až 50. No. Vystřídali se tam i jiní vedoucí, než jenom ti známí z Frýdecka. No a protože ten prostor byl celkem slušný, byl tam i prostor jako až pro 70-80 lidí, když se spojili ty dva sruby do sebe a nějakých 35 spání přímo na srubu, takže všichni nemuseli spát ve stanech. Tak potom začala fungovat nějaká společnost mládežnická INRI a PTD. No a oni se scházeli na nějakých, v Přerově, na katolické faře se tam nějakou dobu scházeli, byl jsem se tam jednou taky podívat a nechápal jsem, že tam vůbec ty děcka jezdí, to, že všechno se tam muselo dovést, i jídlo a tady tyto věci. No a tak neteř říká, protože pro ně vařila, říká tomu, kdo to měl na starosti, řekni Daliborovi, jestli by to tam nemohli mít na zahradě. No tak slovo dalo slovo, no a začali jezdit k nám na zahradu. Takže tam nejezdilo jenom INRI a Peterečko, já jsem jim vždycky ještě nakoupil spousty pití a naučil jsem se dělat zmrzlinu, aby se tam měli dobře. No a tak toho tam přibývalo tolik a tolik, že potom, když už nakonec ty akce byly třikrát za měsíc, tak manželka mě říká, prosím tě, postav něco těm dětskám. No, tak když jsme pro kozičky koupili areál bývalého družstva, kde byly dva kravíny, tak v jednom kravínu jsou doteďka ještě kozičky, které už tam dlouho nebudou, a z druhého areálu, z druhého kravína jsme postavili stolužkový hotel.
0: To je neuvěřitelný příběh. Měl jste vizi, jak ten hotel bude vypadat a komu všemu bude sloužit? Nebo jste to zase nechával na tom procesu?
1: Určitě částečně na tom procesu, ale protože k nám jezdívalo třeba z těch 50, 60, někdy 80 děcek až, neměli skoro kde spát, protože naštěstí na firemním objektu ve vrchním patře byly ještě nějaké madračky, které jsme nakoupili, takže i tam mohlo spát 30 lidí. Na některou akci dokonce toho INRI mě vedoucí říká, ty už tam máme 80 lidí nahlášených, mám už to stopnout, a já říkám, víš co, nech to, uvidíme, kolik se přihlásí. Přihlásilo se 101 děcek. No, pro ty místo nebylo, naštěstí jsme věděli, že vždycky všichni nepřijedou, ale těch 60 až 80 děcek jezdívalo na ty akce. Tak říkám, dobrá, tak když postavíme nějaký koncept toho hotelu, tak bude jako mít dvě kategorie, takový ten základní, vícelužkový pro ty mládežnické akce do těch 60 míst, no a potom takové ty VIP, kde by mohli přijet lidé, i kteří mají něco, čím by mohli zaplatit ty dětské akce, aby zase pro ně to nebylo moc drahé. A takže tak ten koncept, ale to, co je teďkom, tak to se vyvíjelo během stavby. To nebylo jako naplánováno dopředu.
0: Když se ohlédnete, jste spokojený?
1: Já myslím, že celkem jo. Jako, vždycky si říkám, pane Bože, proč mě to dáváš? Já jsem to nikdy nechtěl.
0: A proč vám to dává? Máte odpověď?
1: Asi, aby to sloužilo i druhým.
2: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života.
3: Co byste chtěl, aby vlastně po vás, jako určitě nejenom ten hotel nebo ty firmy, které budujete, jako co byste chtěl, aby zněla ta zpráva toho vašeho života?
1: To je to, o čem já nikdy moc nepřemýšlím, jako... Já žiju tak, že člověk to bere ten svůj život a druhý zase až si to řídí každý po svém. Jako návod jednoho člověka a doporučení, ty dělej to tak, jak jsem to dělal, to nefunguje a neexistuje. Každý má úplně jiné představy.
3: Proč se věnujete dětem? Proč děláte pro ně zázemí, aby měli kam jezdit?
1: Ne, asi protože že mám tu možnost. Kdybych tu možnost neměl, kdybych byl někde zaměstnaný, tak určitě bych tuto možnost neměl. Ještě možná jedna taková zajímavá věc. Když jsme začali ten hotel stavět, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby tady mohly probíhat nějaké pobožnosti na tom hotelu. No a aniž bych to řekl někomu, tak za mnou došli mladí lidé, že by tady ty pobožnosti chtěli dělat. Takže to říkám, to snad ani není možné.
0: Vy máte dokonce i hotelového kaplana. Využívají vaši hosté té možnosti promluvit si s duchovním?
1: Zatím ještě ne, protože nejezdí tady skupiny lidí. Teď, jak máme novou manažerku od podzimu, tak chceme to rozšířit víc na jiné skupiny, protože většinou tady jezdí z 80-90% křesťané a mají svoje programy. Víkendové, pátek, sobota, neděla, dělají si tady svůj program a víceméně toto začne fungovat, až tady začnou jezdit jednotlivci, si myslím.
0: Ty bohoslužby, které se tady pořádají, ty jsou přístupné všem hostům, nebo je to prostě církevní věc?
1: To je to právě, o co nám jde, aby to bylo naprosto mezidenominační. Vůbec nám nejde o to, kdo je z které církve, nebo je úplně ateista, a hlavně pro těch, kteří vůbec nikdy o Pánu Bohu neslyšeli, tak pro těch to se to hlavně dělá. Jako nám nejde už říkat těm, kteří jsou věřící, věřte dál, nebo více ještě Pánu Bohu, ale ti, kteří o Pánu Bohu nic neví, tak hlavně o ty nám jde, aby tady měli možnost přijít a cítili se tady dobře, protože to je něco, co jako nám říká Pán Bůh taky, neste to evangelium dál, no a nepotřebujou zdraví lékaře, ale nemocní, proto Pán Ježíš taky nechodil jenom tam, kde byli věřící lidé, ale to, co muži jde vyčítali, že jí a sedí s těmi pohany v těch hospodách nebo restauracích dnešních. No, a on říká, právě pro těch to je. Takže chceme, aby tady toto poselství právě bylo pro lidi z okolí a měli možnost. Není to kostel, je to právě hotel, kde můžou přijít, nemají pocit, že jdou někde na nějaká taková místa, kde by mohli mít nebo museli mít zábrany, že jdou do kostela. Účast bývá celkem zajímavá, není sice moc velká, ale většinou na těch pobožnostech bývá tak od 50 do 80 lidí a z toho bývá tak někdy 10 až 15 lidí, kteří přijdou úplně cizí a z různých míst. Jako, a celkem mě překvapuje, že se i to obměňuje, ta skupina lidí, kteří tady chodí jako ti cizí lidé, že nechodí pořád stejní.
0: Hotelů je mnoho, zážitkových věcí jsou miliony. Čím se váš hotel liší?
1: Náš hotel je trošičku koncepčně jinak postavený, a to proto, aby ti lidé, kteří tady přijdou, se cítili dobře. Máme tady jednak Muzeum života na vesnici, co mě imponuje a dává smysl, je Muzeum Biblí. Je tady už celkem slušná sbírka starých Biblí. Ale nebráníme se právě ani tomu vyžití těch lidí, protože tady bowling, bazén a fitko a další věci, protože to lidé taky potřebují, ale mají tady možnost právě načerpat i ty duchovní věci.
0: A Muzeum Biblí provádíte vy?
1: Většinou já, protože vím, kde, odkud která Bible přišla. A samozřejmě chceme i to muzeum rozšířit, protože jsme teď opravili jednu z budov, kde bude jednak největší soukromá sbírka mušlí a bude tam i vernisaž obrazu a nesmí tam chybět ani to muzeum Bible, kde ty Bible budou vystavené, otevřené, kde je bude vidět i ze zadní strany, jak vypadají. A chtěli bychom, kdyby se nám to podařilo i zpracovat to tak, aby si mohl vzít člověk to sluchátko a poslouchat, co
0: audio průvodce. A jakou Bibli tu máte nejvzácnější?
1: No, asi to bude buď ta od Martina Lutera, kterou překladal Martin Luther. To jsem slyšel, že prý je jako vzácná Bible. A samozřejmě máme tady velice moc českých Biblí od roku někde 1850-70. Je tady ta velká stará katolická Bible s těmi linoritami, obrázky. Nechybí samozřejmě ani hebrejská Bible. No, pak je tady spousty těch zlatá Bible klasiků, starý, nový zákon s těmi obrázky barevnými. Je tady určitě co vidět.
0: A čím je Bible pro vás osobně?
1: Bible je to, co dává další smysl života. Kdyby Bible nebyla, tak člověk tady odžije si ten svůj život a končí definitivně. No a právě v Bibli člověk může najít poselství o Pánu Ježíši a naději na život na nové zemi, protože to, co tady člověk jenom odžije, já se divím těm lidem, kteří nejsou věřící a je před nima několik let života a konec, nic prázdno, což je pro mě naprosto nepochopitelné. Já tady tento život na této zemi beru jako takovou předsíň toho života na nové zemi, takový ten první zákusek, no a pak teprve to zajímavé začne. Setkání se s Bohem a s Kristem, já si to nedovedu ani představit vůbec, protože člověk tam končí jakékoliv představy, ale to, co pro nás udělal opravdu Kristus, že přišel tady na tuto zem, stal se člověkem, zaplatil za člověka, když Pán Bůh se dívá na člověka přes Pána Ježíše, tak jedna paní říkala, že to je tak, jak by se díval na nás přes tlusté sklo, kterým je Pán Ježíš, a za tím sklem nás vidí v tom bílém rouše jako bez hříchu. Že to, co jsme udělali v životě špatně, za to zaplatil Pán Ježíš, a to je to, co v té Biblii najdeme, co tam je, a je to nabídnuto všem lidem. A je škoda, že lidé jako to mnohdy nechápou, nevnímají, necítí. Je to něco, co je nadstandardní, co nám Pán Bůh za tak málo nabízí uvěřit tomu. Je to obrovská milost od Pána Boha, že fakt jsme mohli uvěřit. A člověk, když uvěří a vnímá to, tak cítí, že to není moje zásluha, jako že tady Pán Bůh pro vás něco dělá, vy mnohdy tomu nerozumíte, nevíte, ale když to dostanete, no tak chcete to dát dál, no.
2: Zájem o lidi kolem a touha dělit se o to, co jsme sami dostali, je životním motem pana Dalibora Cichého, se kterým jsme natáčeli v hotelu, který vybudoval, aby lidé zažili klid a nadechnutí a zároveň měli možnost začít nově přemýšlet. Ta snaha poslat dál, co sám dostal, je patrná všude. V plánovaných dětských táborech, mládežnických prázdninových setkáních, každoměsíčních bohoslužbách i pozici hotelového kaplana, která u nás ještě zdaleka není obvyklá. Celým naším rozhovorem se linula jako červená nit vděčnost Pánu Bohu za život i všechno, co jej plní. Jestliže žijeme, jsme bohatí. Protože máme každý den novou příležitost dávat své vděčnosti konkrétní podobu. Od mikrofonu se s vámi loučí a v tuto chvíli vděčností přetéká Kateřina Hodecová.

Další vydání Řeky života, které premiérově naladíte v úterý od 10 hodin, přinese první díl šestidílného cyklu o životě faráře, disidenta, mluvčího Charty 77, zpěváka, písničkáře a člena rady ČT Miloše Rejchrta. Před námi je na Rádiu 7 17. hodina a s ní i večer pod lampou, ve kterém opět otevřeme knihu Andrew Murrayho Pokora, tajemství svatosti a radosti. Jsme rádi, že i dnes zůstáváte s námi.

milovat, na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli vzít.

0: Je neděle 13. září 2026 a právě bylo 17 hodin. Na Rádiu 7 začíná Večer pod lampou, čas pro poslech čtení dobrých knih. Dnes se můžete podruhé zaposlouchat do textu knihy Andrew Marie Pokora, tajemství svatosti a radosti, vůbec nejznámějšího spisu tohoto autora. Do duchovní služby se Marie zapojil už v mládí, ale byla to spíše volba povolání než akt víry. Až když dokončil všeobecné studium, zažil obrácení srdce. V dopise rodičům Marie napsal: váš syn se znovu narodil, dal jsem se celý Kristu. Další kapitoly uslyšíte opět v podání Petra Stoje. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Pátá kapitola. Pokora v Ježíšových učednících. Kdo je mezi vámi vedoucí, buď jako ten, který slouží. Lukáš 22:26. Už jsme studovali pokoru v Ježíšovi samotném a v jeho učení. Teď se na ní podíváme do skupinky jeho vybraných společníků, 12 apoštolů. Pokud u nich v pokoře najdeme nedostatek, vynikne ještě jasný kontrast mezi Kristem a lidmi a pomůže nám to pochopit velikou změnu, kterou v učednících způsobily letnice. Ukáže se, jak opravdově se můžeme účastnit dokonalého triumfu Kristovy pokory nad pýchou, kterou Satan do lidí vdechl. Při citování úryvků Ježíšova učení jsme viděli, v jakých situacích učedníci prokázali, že mají ve ctnosti pokory hluboké mezery. Jednou se přeli, kdo z nich je největší, jindy synové Zebedeovi s matkou prosili o přední místa po Ježíšově pravici a levici. A později, během poslední noci u večeře Páně, mezi nimi opět vznikl spor o to, kdo z nich má být považován za největšího. Ano, byly i okamžiky, kdy se před Pánem pokořili. Například, když Petr vykřikl: odejdi ode mne, Pane, protože jsem hříšný člověk. Lukáš 5:8. Nebo když všichni učedníci padli před Ježíšem a uctili ho, když utišil bouři. Ale takové příležitostné projevy pokory pouze jasněji ukazují, jak byla jejich mysl naladěna obvyklým způsobem. Toto naladění vychází najevo, když se u nich někdy zcela spontánně a přirozeně projeví postavení jejich já a jeho síla. Pokud si chování učedníků prostudujeme s ohledem na pýchu a pokoru, naučíme se různé velmi důležité věci. Za prvé, jak může být křesťanství upřímné a živé, když pokora stále ještě smutně čeká opodál. Podívejte se na učedníky. Měli v sobě k Ježíši vroucí náklonost. Opustili kvůli němu všechno. Otec jim zjevil, že Ježíš je Božím pomazaným. Věřili v něj, milovali ho a poslouchali jeho příkazy. Opustili všechno, aby ho mohli následovat. Když od něj ostatní odešli, oni k němu přilnuli, byli připraveni s ním i umřít. Ale hloub a níž než toto všechno se nacházela temná moc, jejíž existenci a šerednost si sotva uvědomovali a kterou bylo předtím, než se mohli stát svědky o Ježíšově moci k záchraně, nutné zlikvidovat a odvrhnout. Dnes je situace stejná. Jsou vyznavači a služebníci, evangelisté a pracovníci, misionáři a učitelé, ve kterých je mnoho různých darů ducha, ale kterým chybí milost pokory. Někdo je možná požehnáním pro spoustu lidí, ale když přijde čas zkoušky, nebo když v užším společenství lidé dotyčného lépe poznají, je až příliš bolestivě zjevné, že trvalý rys milosti pokory u něj nejde najít. To vše potvrzuje poučku, že pokora patří mezi hlavní a nejvyšší milosti. je mezi nimi jednou z nejobtížněji dosažitelných, ale zároveň bychom se na ní měli zaměřit nejdřív a nejusilovněji. Je to milost, která přichází v moci jedině tehdy, když nám plnost ducha dává podíl na trvale přítomném Kristu, který v nás žije. Za druhé, jak slabé je všechno vnější učení a veškeré vlastní úsilí o přemožení pýchy a o získání tichého a pokorného srdce. Učedníci byli v Ježíšově výcvikové škole 3 roky. Řekl jim, že tím hlavním, co by si je přál naučit, je: učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. Matouš 11:29. Opakovaně k ním, k farizeům i k zástupům, mluvil o pokoře jako o jediné stezce k boží slávě. Nejenže před nimi ve své božské pokoře žil jako boží beránek, nýbrž jim také několikrát odhalil nejvnitřnější tajemství svého života. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil. Marek 10:45. Nebo: já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukáš 22.

Když Satan vymítá Satana, je to jen proto, aby znovu vešel s ještě větší, ač skrytější mocí. Pomoct nemůže nic než to, že se nová přirozenost ve své božské pokoře zjeví v moci, aby zaujala místo toho starého. To nové se naší pravou přirozeností stane stejně skutečné, jako bylo naší přirozeností to staré. Za třetí, skutečně pokornými se stáváme pouze tehdy, když je nám trvale přítomen Kristus ve své božské pokoře. Píchu nemáme od sebe samých, ale od někoho jiného, od Adama, a tak musíme mít od někoho jiného i pokoru. Pícha je naše a vládne v nás tak strašnou mocí proto, že to jsme my sami, je naší skutečnou přirozeností. Stejně musí být naše vlastní i pokora, musí být naším pravým já, naší pravou přirozeností. Stejně jako nám samo od sebe šlo být pyšným, musí pro nás být, a bude pro nás, přirozené a snadné být pokorným. Slib zní, a kde, to platí i pro srdce, se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost. Římanům 5.20. Všechno vyučování, kterým Kristus učil své učedníky, i všechny jejich marné pokusy, byly nutnou přípravou na to, aby do nich Ježíš mohl vstoupit s božskou mocí, aby jim dal to, po čem podle jeho vyučování měli toužit, a aby se tím v nich stal. Při své smrti Kristus zničil ďáblovu moc. Odstranil hřích a přinesl věčné vykoupení. Při vzkříšení přijal od Otce naprosto nový život. Byl to lidský život v boží moci, který mohl být předán lidem a který mohl vstoupit do jejich životů, obnovit je a naplnit je boží mocí. Při nanebe vstoupení přijal Otcova ducha, kterým mohl vykonat, co během svého života na zemi vykonat nemohl. Proto byl schopen stát se jedním s těmi, které miloval, a dokonce za ně žít jejich životy. Díky tomu před Otcem můžou žít v pokoře, jako byla ta jeho, protože to je on sám, kdo v nich může žít a dýchat. O letnicích přišel a ujal se svého vlastnictví. Dílo jeho učení, které učedníky připravovalo a usvědčovalo, a které v nich probouzalo touhu a naději, bylo dokonáno hlubokou změnou, kterou přinesly letnice. Životy a dopisy Jakuba, Petra a Jana dosvědčují, že se všechno změnilo a že se jich zmocnil duch tichého a pokorného Ježíše. Co k tomu říct? Jsem si jist, že je mezi vámi několik skupin. Někteří o pokoře takto ještě nikdy moc nepřemýšleli a nedokážou si hned uvědomit, že je pro církev i pro každého jejího člena životně důležitá. Jiní se odsuzovali za svou nedostatečnost a začali se upřímně snažit, ale selhali a nakonec se nechali odradit. Další třeba můžou vydat radostné svědectví o duchovním požehnání a moci, ale stále ještě je potřeba, aby byli usvědčeni a poznali, co jim ve vztazích s lidmi v jejich okolí schází. A ještě jiní mohou svědčit o tom, že jim Pán dal vysvobození a vítězství i v otázce této milosti a že je zároveň učí, kolik jí ještě potřebují a kolik jí ještě z Ježíšovy plnosti mohou očekávat. Ať patříme do kterékoliv skupiny, trvám na tom, že všichni musíme hledat hlubší přesvědčení o jedinečné úloze, kterou pokora v připodobňování se Ježíši hraje. Je naprosto nemožné, aby se církev nebo i jen jeden věřící stali tím, čím je Kristus chtěl mít, dokud si neuvědomí, že jeho pokora je jeho největší slávou, jeho prvním příkazem a naší nejvyšší blažeností. Vzpomeňme si, jak málo učedníci postoupili, dokud jim tato milost scházela. Modleme se k Bohu, abychom kvůli spokojenosti s ostatními dary nikdy nezapomněli, že nepřítomnost této milosti je skrytou příčinou, proč v nás Boží moc nemůže dělat své velké.

0: velké dílo.
1: Pouze tehdy, když stejně jako syn budeme vědět a dávat na vědomí, že sami o sobě nemůžeme udělat nic, pouze tehdy bude Bůh dělat všechno. Církev si obleče své nádherné šaty a na jejich učitelích a členech se bude zračit pokora jako krása svatosti, až trvalou Kristovu přítomnost, o níž se tolik káže, začnou věřící skutečně zažívat.
2: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
1: 6. kapitola. Pokora ve všedním životě. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 1. Janův 4.20. Jak závažná myšlenka, že naše láska k Bohu bude změřena podle našeho každodenního obecenství s lidmi a podle lásky, která se v něm zračí. Jak závažně zní, že o naší lásce k Bohu vyjde najevo, že je iluzí, pokud se její pravdivost neprokáže tím, že snese zkoušku všedního života ve styku s našimi blízkými. Stejně je tomu i s naší pokorou. Je snadné si myslet, že jsme před Bohem pokorní. Ovšem proto, že naše pokora před Bohem je skutečná, bude jediným dostatečným důkazem pokora vůči lidem. Ta bude jediným důkazem, že si v nás pokora udělala příbytek a stala se naší pravou přirozeností, že i my stejně jako Kristus jsme zmařili sami sebe, že jsme nedbali na svou pověst. Když pro nás mírnost srdce nebude přechodným postojem, který zaujmeme tehdy, když přemýšlíme o Bohu nebo se k němu modlíme, nýbrž když se v Boží přítomnosti stane přirozeností našeho života, pak se bude projevovat v celém našem chování k bratřím a sestrám. Toto naučení je bytostně důležité. Jediná pokora, která je skutečně naše, není ta, kterou jevíme před Bohem při modlitbě, nýbrž ta, kterou si nosíme sebou a kterou prokazujeme ve svém běžném vystupování. To, co je v každodenním životě bezvýznamné, je významné na věčnosti. Jde také o zkoušku věčnosti, protože se přitom prokazuje, jakému duchu skutečně patříme. Právě ve svých nejnestřeženějších okamžicích opravdu ukazujeme a vidíme, kým jsme. Abyste věděli, co znamená být pokorným člověkem a jak se pokorný člověk chová, musíte ho následovat v obyčejném plynutí běžného života. Co pak právě toto neučil Ježíš? Po naučení o pokoře sdílel, když učedníci diskutovali, kdo je největší, když viděl, jak farizeové milují přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, a když dal učedníkům příklad tím, že jim umyl nohy. Pokora před Bohem není ničím, pokud ji nepotvrdí pokora před lidmi. Stejně je tomu i v Pavlově vyučování. Římanům píše: v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Římanům 12, 10 a 16. Korinským píše o lásce a láska neexistuje bez pokory jako svého kořene. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se. 1. Korinským 13, 4 a 5. Galackým píše: skrze lásku služte jedni druhým. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviťme. Galackým 5, 13 a 26. Efeským hned po třech úžasných kapitolách o nebeském životě píše: prosím vás tedy, abyste se s veškerou pokorou a mírností, strpělivostí navzájem snášeli v lásce. Vždycky za všechno děkujíce se podřizujte jeden druhému v bázni před Kristem. Efeským 4, 1 a 2 a 5. kapitola 20 a 21. Filipským píše: Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, ponížil se. Filipským 2, 3, 5, 7 a 8. Koloským píše: oblečte se tedy v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, jako Pán odpustil vám. Koloským 3, 12 a 13. Právě v našich vzájemných vztazích a styku má být vidět skutečná nízkost mysli a pokora srdce. Naše pokora před Bohem je bezcenná, pokud nás nepřipravuje na to, abychom Ježíšovu pokoru zjevili svým bližním. Zkusme pokoru ve všedním životě studovat ve světle těchto slov. Pokorný člověk se vždy snaží jednat podle zásad: v prokazování úcty předcházejte jeden druhého, služte jedni druhým, pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, podřizujte se jeden druhému. Často si lidé ptají, jak můžeme ostatní pokládat za lepší než sebe, když vidíme, že v moudrosti, ve svatosti, v přirozených darech nebo v přijímané milosti jsou hluboko pod námi. Taková otázka ukazuje, jak málo rozumíme tomu, co skutečná nízkost myslí je. Skutečná pokora přichází, když v Božím světle spatřujeme, že nejsme ničím, a když svolujeme, že se sami se sebou rozloučíme a že sebe samé odvrhneme, abychom umožnili Bohu být vším. Duše, která to udělala a která může říct: při hledání tebe jsem ztratila sebe, se už s ostatními neporovnává. V Boží přítomnosti se navěky vzdala veškerých myšlenek na své já, na sebe samou. Se svým bližním se potkává jako někdo, kdo není ničím a kdo pro sebe samého o nic neusiluje. Je to duše, která slouží Bohu a kvůli němu slouží všem. Věrný služebník může být moudřejší než Pán a přesto si udržet skutečného ducha a postoj služebníka. Pokorný člověk se na každé Boží dítě, i na to nejslabší a nejnehodnější, dívá jakožto na syna krále a také ho tak ctí a přiznává mu větší čest než sobě. Duch toho, který mil učedníkům nohy, způsobuje, že je pro nás radostí být opravdu těmi nejmenšími, být jeden druhému služebníky. Pokorný člověk necítí žárlivost ani závist. Když jsou před ním ostatní velebeni a když je jim před ním dávána přednost, klidně chválí Boha. Když slyší, jak jsou ostatní chváleni, zatímco na něj se zapomnělo, klidně to snese, protože se v Boží přítomnosti naučil říct s Pavlem: nejsem nic. 2. Korinským 12.11. Za přirozenost svého života přijal ducha Ježíše, který neměl zalíbení sám v sobě a nehledal svou slávu. Tváří v tvář tomu všemu, co lidé považují za pokušení k netrpělivosti a vznětlivosti, ke zlým myšlenkám a břitkým slovům, to znamená tváří v tvář všemu, co má původ v selháních a hříších křesťanů kolem nás, si pokorný člověk v srdci nese často opakovaný příkaz a ukazuje ho na svém životě: snášejte se navzájem a odpouštějte si, jako Pán odpustil vám. Koloským 3.13. Pokorný člověk se už naučil, že oblékáním Pána Ježíše se oblékl v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Koloským 3.12. Ježíš v pokorném člověku zaujal místo jeho já a tak pro dotyčného není nemožné odpustit, jako odpustil Ježíš. Jeho pokora nespočívá v myšlenkách a slovech sebeponižování, nýbrž ve slitovném soucitu, dobrotě, pokoře, vlídnosti a trpělivosti. Srdce pokory je srdce obklopené soucitem a dobrotou, vlídností a trpělivostí. Je to sladká a mírná jemnost, která je poznávacím znakem Beránka Božího. Při úsilí o vyšší zkušenosti křesťanského života se věřící často dostává do nebezpečí, že se jeho cílem a radostí stane to, co by šlo nazvat lidskými ctnostmi. Těmi jsou smělost, radost, pohrdání světem, horlivost, sebeobětování. Těm vyučovali a uplatňovali je už staří stoikové. Naproti tomu na hlubší, jemnější, božtější a nebeštější ctnosti člověk sotva pomyslí a sotva je ocení. Na zemi těmto ctnostem poprvé učil Ježíš, protože je přinesl z nebe. Jsou to ctnosti, které jsou zřetelně spjaty s jeho křížem a s jeho smrtí sobě samému. Chudost ducha, mírnost, pokora, nízkost. Proto se oblečme v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Dokažme svou podobnost Kristu nejen horlivostí pro záchranu ztracených, nýbrž především svým jednáním s bratry, tím, že se vzájemně snášíme a odpouštíme si, jako Pán odpustil nám. Spolukřesťané, opravdu studujme biblický obraz pokorného člověka. Ptejme se svých bratrů a ptejme se světa, jestli se podobáme originálu. Nespokojme se s ničím menším, než každý z citovaných textů vezmeme jako zaslíbení toho, co v nás Bůh bude působit. Vezměme je jako slovní zjevení toho, co v nás zrodí Ježíšův duch. A každým selháním a nedostatkem se nechme pobídnout k tomu, abychom se pokorně a poddajně obrátili k pokornému a poddajnému Beránku Božímu. Buďte si zcela jisti, že kde v srdci trůní on, bude jeho pokora a jemnost jedním z proudů živé vody, které z nás budou plynout. George Fox říká: Znal jsem Ježíše a mé duši byl velmi drahý. Setkával jsem se však v sobě s něčím, co nevydrželo být milé, trpělivé a laskavé. Dělal jsem, co jsem mohl, abych to udržel na úzdě, ale bylo to tam stále. Prosil jsem Ježíše, aby mi nějak pomohl. Když jsem mu vydal svou vůli, vstoupil mi do srdce a vzal pryč všechno, co nebylo milé, všechno, co nebylo laskavé a všechno, co nebylo trpělivé, a pak zavřel dveře. Tolik George Fox. Ještě jednou zopakuji, co jsem řekl už dřív. V hloubi cítím, že máme velmi nedostatečnou představu o tom, jak církev trpí kvůli nedostatku této božské ctnosti, nicoty, která Bohu dává prostor, aby projevil svou moc. Není to dlouho, co jeden pokorný a láskyplný křesťan, který znal mnoho misijních stanic různých společností, vyjádřil hlubokou lítost nad tím, že duch lásky a schovívavosti v některých případech na neštěstí chybí. Když se muži a ženy dostanou do bližšího styku s druhými lidmi, kteří mají nepřívětivou mysl, je pro ně těžké je snášet, milovat je a zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Ti, kteří si měli navzájem pomáhat k radosti, si překážejí a navzájem se vyčerpávají. To vše má jedinou příčinu. Nedostatek pokory, která sebe pokládá za nic, která se raduje, když se stává tím nejmenším a když je za to nejmenší pokládána, a která se stejně jako Ježíš pouze snaží být služebníkem, pomocníkem a utěšitelem ostatních, dokonce i těch, kteří si to zaslouží nejméně. Jak je možné, že pro lidi, kteří se radostně vydali Kristu, je tak těžké vydat se svým bratrům? Není to snad vina církve? Skutečnost, že je Kristova pokora první ze všech ctností a nejlepší ze všech milostí a projevů moci ducha, učila církev své syny velmi málo. Nekladla kristovskou pokoru na první místo, tak jako Kristus, a nekázala ani, že je potřeba jí mít více než jiné věci, ani že to je možné. Nestrácejme ale odvahu. Když jsme nedostatek této milosti odhalili, A tě nás to vyburcuje k většímu očekávání na Boha. Podívejme se na každého bratra nebo sestru, kteří se nás snaží naštvat jako na Boží prostředek milosti. Podívejme se na něj nebo na ní jako na Boží nástroj, který nás chce očistit a vycvičit v pokoře, kterou do nás vdechuje Ježíš, náš život. A mějme v to, že Boží je všechno a my jsme nic, takovou víru, že se budeme snažit pouze o to, abychom v Boží moci skrze lásku sloužili jedni druhým.

0: Sedmá kapitola. Pokora a svatost. Říkají, zůstaň kde jsi, nepřistupuj ke mně, protože jsem světější než ty. Izajáš 65:5. V současnosti mluvíme o hnutí svatosti a je správné vzdát za ně Bohu chválu. Hodně slyšíme o hledačích a vyznavačích svatosti, o vyučováních o svatosti a o setkáních svatosti. Na požehnané pravdy o svatosti v Kristu a o svatosti z víry se klade důraz jako nikdy předtím. Avšak svatost, o které prohlašujeme, že ji hledáme a že ji dosahujeme, bude prověřena. Velkou zkouškou toho, je-li naše svatost pravdivá a životodárná, bude, zda v nás plodí rostoucí pokoru. Pro člověka je pokora tím jediným, čím může Boží svatosti umožnit, aby v něm přebývala a aby skrze něj zářila. Ježíšovi, svatému Božímu, který nás posvěcuje, byla božská pokora tajemstvím jeho života, smrti i oslavení. Jedinou neomylnou zkouškou naší svatosti bude pokora, kterou se vyznačujeme před Bohem a před lidmi. Pokora je květ a krása svatosti. Nedostatek pokory je hlavním znakem falešné svatosti. Každý hledač svatosti si musí dávat pozor, aby to, co začalo duchem, nevědomky nedokonával tělem a aby se pýcha nevplížila tam, kde by ji čekal nejméně. Do chrámu se přišli pomodlit dva muži, farizeus a celník. Žádné místo či postavení není příliš svaté na to, aby si do něj člověk s farizeovým postojem nedovolil vstoupit. Pýcha pozvedá hlavu i v samém Božím chrámu a pod zástěrkou uctívání Boha vyvyšuje sama sebe. Když Kristus demaskoval farizeovu pýchu, oděl se farizeus do hávu celníka. Ve střehu musí být jak ten, kdo se hlásí k nejvyšší svatosti, tak ten, kdo se přiznává k hluboké hříšnosti. Právě když si nejusilovněji přejeme, aby naše srdce bylo Božím chrámem, spatříme, jak se přicházejí pomodlit dva lidé. Celník zjistí, že mu nebezpečí nehrozí od farizea, který stojí vedle něj a pohrdá jím, nýbrž od farizea v jeho nitru, který ho vychvaluje a vyvyšuje. Když jsme v Božím chrámu a myslíme si, že jsme na nejsvětějším místě, v přítomnosti Boží svatosti, dávejme si pozor na pýchu. Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina, mezi nimi přišel také Satan. Job 1:6. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, nebo i jako tento celník. Lukáš 18:11. Naše já si hledá důvod k samolibosti v tom, co je ve skutečnosti důvodem k děkování. I v samém děkování, které vzdáváme Bohu, ba dokonce v samém vyznání, že to všechno vykonal On. Ano, dokonce i v chrámu, když jsou slyšet pouze slova pokání a víry v Boží milost, se do vzdávání chvály může vmísit farizeus a v děkování Bohu blahopřát sám sobě. Pýcha se může oblékat do roucha chvály i do roucha pokání. Přestože slova nejsem jako ostatní lidé odmítáme a odsuzujeme, jejich duch se v našich pocitech a slovech vůči našim bližním a těm, kteří se na bohoslužbě podílejí spolu s námi, možná objevuje často. Pokud se chcete přesvědčit, zdali je to tak opravdu, stačí poslouchat, jakým způsobem o sobě sbory a křesťané navzájem mluví. Tak málo je vidět Ježíšovu mírnost a jemnost. Tak málo si pamatujeme, že hluboká pokora musí být základní tóninou všeho, co Ježíšovi učeníci říkají o sobě samých i o sobě navzájem. Co pak není mnoho sborů či společenství svatých, misijních stanic či shromáždění, společností a výborů a dokonce i organizací, které vysílají misionáře mezi pohany, kde je soulad narušen a boží dílo brzděno? Copak to není proto, že lidé považovaní za svaté projevili vznětlivost, zbrklost a netrpělivost? Bránili a prosazovali sebe samé? Pronášeli tvrdé soudy a nevlídná slova? A nepokládali ostatní za přednější než sebe? Copak to není proto, že jejich pokora zahrnuje jen málo mírnosti svatých? Hannah Whitelová-Smithová říká: já je ta nejnáročnější osobnost, vyžadující pro sebe to nejlepší sedadlo a nejvyšší místo, a která se cítí bolestně zraněná, když její požadavek není splněn. Většina hádek mezi křesťanskými pracovníky vzniká z povyku toho obřího já. Jak málo nás rozumí skutečnému tajemství zaujímání sedadel na nejnižších místech. Ve své duchovní minulosti lidé možná prošli obdobím velkého pokoření a zlomenosti, ale být pokorou oblečen a mít pokorného ducha je něco zcela odlišného. Je to něco úplně jiného, než mít nízkost mysli, v níž každý pokládá sebe za služebníka ostatních a tak ukazuje smýšlení, které bylo také v samotném Ježíši Kristu. Zůstaň, kde jsi, protože jsem světější než ty. Jaká je to paraduje svatosti? Svatý Ježíš je přece pokorný Ježíš. Nejsvětější vždy bude nejpokornější. Svatý není nikdo než Bůh. A naše skutečná pokora je závislá na tom, kolik toho máme z Boha, protože pokora není nic než zmizení našeho já ve světle toho, že Bůh je vším. Nejsvětější bude nejpokornější. Běda, ačkoliv nepokrytě se chvástající žid z Izajášovy doby nebývá k vidění tak často, naučili jsme se, že se tak nemluví. Jeho duch se objevuje běžně, ať už při jednání se spolusvatými nebo s dětmi světa. Ačkoliv roucho patří celníkovi, v duchu, v němž vyjadřujeme názory, konáme práci a odkrýváme chyby, je často slyšet hlas farizea: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lukáš 18:11. Je tedy vůbec možné najít pokoru, v níž se lidé skutečně pokládají za služebníky všech, za menší než nejmenší ze všech svatých? Efeským 3:8. Ano, je to možné. Láska se nevychloubá a není domýšlivá, nehledá svůj prospěch. 1. Korinským 13:4-5. Síla skutečné lásky zapomíná na sebe samotnou a své blaho nachází v žehnání ostatním, v trpělivosti s nimi a v úctě k nim, i kdyby byli sebe slabší. Síla této lásky je dávána tam, kde je duch lásky v srdci doširoka rozléván, kde se plně rodí božská přirozenost a kde je uvnitř skutečně formován Kristus, tichý a pokorný beránek boží. Kam vstoupí tato láska, tam vstoupí Bůh. A kam se svou mocí vstoupí Bůh a kde se zjeví jako všechno, tam se člověk stává ničím. A kde se člověk stává ničím před Bohem, nutně bude jedině pokorný i vůči svým bližním. Boží přítomnost pak není záležitostí časů a příznivých období, nýbrž příkrovem, pod nímž duše stále přebývá. Její hluboká pokora před Bohem se stává svatým místem jeho přítomnosti, z nějž vycházejí všechny její slova a skutky. Kéž nás Bůh naučí, že naše myšlenky, slova a cítění vůči našim bližním jsou jeho zkouškou pokory vůči němu. Kéž se naučíme, že tím, jak přemýšlíme o svých bližních, jak s nimi mluvíme a co k ním cítíme, tím Bůh prověřuje, jakou před ním máme pokoru. Kéž nás naučí, že naše pokora před ním je jedinou mocí, která nám může dát schopnost být vždy pokorní ve styku s našimi bližními. Naše pokora musí být životem Krista, beránka Božího v nás. Ať se všichni učitelé svatosti, ať už za kazatelnou nebo na pódiu, i všichni hledači svatosti, ať už ve svém pokojíku nebo na shromáždění, nechají varovat. Žádná pýcha není tak nebezpečná, nenápadná a zákeřná jako pýcha na svatost. Není to tak, že by člověk řekl nebo si jen pomyslel, zůstaň, kde jsi, protože jsem světější než ty. Nikoli. Na takovou myšlenku bychom se dívali s odporem. Ale v skrytu a bez povšimnutí vyrůstá v duši zvyk cítit při úspěších uspokojení. Člověk pak nemůže přestat sledovat, jak daleko vyniká nad ostatními. Ne vždy se to projeví zvláštním prosazováním sebe samého či v sebechvále, ale lze to rozpoznat podle toho, že mu chybí sebeponížení, podle kterého se pozná duše, která viděla Boží slávu. Job 42:5-6 nebo Izajáš 6:5. Prozrazuje se nejen slovy a myšlenkami, nýbrž i tónem či způsobem, jakým mluvíme s ostatními. Ti, kteří mají dar duchovního rozlišování, v něm nemohou nepoznat sílu vlastního já. Všimne si toho dokonce i svět, když bude mít otevřené oči. A bude na to poukazovat jako na důkaz, že žít nebeský život nenese nebeské ovoce. Bratři a sestry, mějme se na pozoru. Pokud cílem našeho snažení nebude růst pokory, možná zjistíme, že jsme se těšili z krásných myšlenek a pocitů, ze závažných činů posvěcení a víry, zatímco jediný neklamný znak Boží přítomnosti, zmizení našeho já, celou dobu chyběl. Pojďme a utečme k Ježíši a schovejme se v něm, dokud nebudeme oblečení jeho pokorou. Ta jediná je naší svatostí.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Osmá kapitola. Pokora a hřích. Kristus Ježíš přišel do světa zachránit hříšníky, z nichž první jsem já. 1. Timoteovi 1.15. Lidé pokoru často stotožňují s kajícností a zkroušeností. Následkem toho se zdá, že jediný způsob, jak pokoru pěstovat, je stále se v duši zaměstnávat hříchem. Už jsme se, myslím, naučili, že pokora je něco jiného a většího. V kázáních Pána Ježíše i v epištolách jsme viděli, jak často o této ctnosti učí, aniž by se o hříchu i jen zmínil. V samotné přirozenosti světa, v celém vztahu člověka ke Stvořiteli, v Ježíšově životě tak, jak ho žil a jak nám ho dává, je pokora podstatou svatosti a blaženosti. Jde o sesazení vlastního já z trůnu, aby tam byl uveden Bůh. Kde je Bůh vším, není já ničím. Přestože jsem cítil, že tuto stránku pravdy je potřeba zdůraznit obzvlášť, ani nemusím říkat, jakou novou hloubku a sílu dávají pokoře svatý, lidský hřích a Boží milost. Stačí se podívat třeba na apoštola Pavla, abychom viděli, jak si je po celý svůj život vykoupeného a svatého člověka nezvratně a dobře vědom toho, že byl hříšníkem. Mnozí známe oddílky, kde Pavel říká, že žil jako pronásledovatel a rouhač. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů, nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Usilovně jsem pracoval více než všichni ostatní, nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. 1. Korintským 15:9-10. Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům. Efeským 3:8. Ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník, došel jsem však milosrdenství, protože jsem to činil z nevědomosti v nevěře. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky, z nich jsem já první. 1. Timoteovi 1:13-15. Boží milost Pavla zachránila. Bůh už na jeho hříchy nevzpomínal, ale Pavel to, jak strašlivě hřešil, nemohl nikdy zapomenout. Čím více se radoval z Boží záchrany a čím více ho prožívání Boží milosti naplňovalo nevýslovnou radostí, tím jasnější bylo jeho vědomí, že je zachráněným hříšníkem. A více si uvědomoval, že spasení dává smysl a je sladké pouze za skutečnosti, že byl hříšníkem. A jen díky tomu je pro něj tak skutečné a vzácné. Nikdy nemohl ani na chvilku zapomenout, že je hříšníkem, kterého Bůh zvedl, objal a korunoval svou láskou. O textech, které jsme si právě připomněli, se někdy mluví jako o Pavlově vyznání, že denně hřeší. Stačí si ale pozorně přečíst v kontextu, aby člověk viděl, že to tak není. Mají mnohem hlubší význam. Mluví o něčem, co trvá po celou věčnost a co bude úžasem a uctíváním hluboce podbarvovat pokoru, se kterou se vykoupení lidé skloní před trůnem jako ti, kdo byli od svých hříchů umyti beránkovou krví. Nikdy ani ve slávě nemohou být nikým jiným než vykoupenými hříšníky. V tomto životě nemůže žít Boží dítě nikdy ani chvíli v plném světle Boží lásky, pokud nechápe, že hřích, ze kterého bylo zachráněno, je jeho jediným oprávněním ke všemu, co mu milost slíbila. Pokora, se kterou mělo Boží dítě co do činění nejdříve jako hříšník, nabývá nového významu, když zjistí, jak se ho týká co by člověka. A pak stále znovu, v pokoře, do které se Boží dítě narodilo jako člověk, znějí tóny uctívání nejsilněji a nejplněji tehdy, když si pamatuje, co to je být pomníkem Boží podivuhodné vykupující lásky. Skutečný smysl toho, čemu nás citované výroky svatého Pavla učí, se ještě silněji ukáže tehdy, když si povšimneme jedné pozoruhodné skutečnosti. Během celého jeho křesťanského životního běhu u něj nikdy nenajdeme nic, co by připomínalo vyznání hříchu. Dokonce ani tam, kde je Pavel v epištolách nejosobnější, kde se nejvíce odhaluje a snaží se to vysvětlit, nevyznává hříchy. O nějaké své vadě či nedostatku se nikde ani nezmíní. Nikde čtenářům ani nenaznačuje, že by v nějaké povinnosti selhal nebo zhřešil proti zákonu dokonalé lásky. Naopak je mnoho úseků, kde se hájí slovy, která nedávají smysl, pokud nemluví o bezchybném životě před Bohem a před lidmi. Vy i sám Bůh jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě a bez úhoně k vám věřícím chovali. 1. Tesalonickým 2.10. Neboť toto je naše chlouba, svědectví našeho svědomí, že jsme si na světě a obzvláště mezi vámi počínali v prostotě a Boží upřímnosti. 2. Korinským 1.12. Pavel zde nepopisuje svůj ideál ani cíl tužeb, nýbrž se odvolává na to, jaký je jeho skutečný život. Ať už tuto nepřítomnost vyznání hříchu budeme vysvětlovat jakkoliv, všichni připustí, že musí poukazovat na takový život v moci Ducha Svatého, jaký se v dnešní době žije a očekává jen zřídka. To hlavní, co bych si přál zdůraznit, je toto. Protože Pavel v Bibli hříchy nevyznává, ještě více se tím potvrzuje pravda, že tajemství hlubší pokory netkví v tom, jestli každodenně hřešíme. Nachází se však v postoji, který je potřeba si osvojit a na který nesmíme ani na chvilku zapomenout. Naživu bude tento postoj udržován milostí tím zřetelněji, čím hojnější tato milost bude. Jde o postoj, ve kterém pro nás jediným pravým domovem, jediným přístupem k požehnání, jediným trvalým postavením před Bohem a nejvyšší radostí bude vyznání, že jsme hříšníci zachráněni milostí. Pavel si velmi dobře pamatoval nejen to, jak strašně hřešil v minulosti, předtím, než se s ním potkala milost a než si uvědomil, že teď už hřešit nemusí. Zároveň pořád pamatoval i na temnou, skrytou moc hříchu, která byla stále připravená vstoupit a kterou venku udržovalo jen to, že uvnitř se svou mocí trvale přebýval Kristus. Ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré. Římanům 7.18. Tato slova popisují, jaké je tělo až do konce života. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Římanům 8.2. Toto slavné osvobození není ani zahlazením těla, ani jeho posvěcením, nýbrž nepřetržitým vítězstvím, které nám dává duch, když umrtvuje skutky těla. Jako zdraví vyhání nemoc, světlo pohlcuje temnotu a život přemáhá smrt. Stejně tak Kristus, který v nás svým duchem trvale přebývá, je zdravím, světlem a životem duše. Věříme-li, že Duch svatý jedná bez ustání a nikdo mu to nepřekazí, tato víra zároveň působí na vědomí bezmocnosti a ohrožení a mění je na pročištěné pochopení závislosti, ve které jsou víra a radost pomocnicemi pokory. Tato pokora žije pouze z Boží milosti. Všechny tři výše citované úryvky ukazují, že to, co Pavla tak hluboce pokořilo, byla podivuhodná milost, která mu byla udělena a jejíž potřebu si uvědomoval každý okamžik. Boží milost, která byla s ním a která ho uschopnila, aby pracoval více než ostatní. Milost kázat pohanům Kristovo nepostižitelné bohatství. Milost, která přišla nadmíru hojně s vírou a láskou, které jsou v Ježíši Kristu. To, že je to milost pro hříšníky, je její nejzákladnější vlastností i slávou. A právě ona udržovala Pavlovo vědomí, že kdysi hřešil a že je k hříchu náchylný, naživu a při síle. A kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost. Římanům 5.20. Tento verš ukazuje, že v samotné povaze milosti je jednat s hříchem a odstraňovat ho a že to tak musí být vždy. Čím hojnější je prožitek milosti, tím silnější je vědomí toho, že jsme hříšníky. Nikoli hřích, nýbrž Boží milost, která člověku stále připomíná a ukazuje, jakým byl hříšníkem, ho udrží skutečně pokorným. Není to hřích, ale milost, která mi dá poznat, že jsem hříšník a která způsobí, že hříšníků v postoji nejhlubší pokory nikdy neopustím. Bojím se, že je mnoho lidí, kteří se snažili pokořovat se silnými projevy sebeodsouzení a sebeodmítání a přesto musí zarmouceně přiznat, že pokorný duch provázený dobrotou, soucitem, vlídností a trpělivostí je od nich stejně daleko jako kdykoliv předtím. Zaměstnávat se sebou samým, svým vlastním já, byť v nejhlubším odporu k sobě samému, nás od našeho já nikdy nevysvobodí. Pokorné lidi z nás udělá zjevení Boha, a to nejen pomocí zákona, který odsuzuje hřích, nýbrž pomocí Boží milosti, která od hříchu osvobozuje. Zákon může zdeptat srdce strachem. Pouze milost však vypůsobí sladkou pokoru, která se pro duši stane radostí jako její druhá přirozenost. Právě zjevení Boha v jeho svatosti způsobilo, že se Abraham, i Jákob, Job i Izajáš tak hluboce sklonili, když se k ním přibližoval, aby se jim dal poznat ve své milosti. Bůh jako stvořitel je vším pro člověka v jeho nicotě. Bůh jako vykupitel je vším pro hříšníka v jeho hříšnosti. V duši, která proto na Boha stvořitele a vykupitele takto čeká, která mu věří, uctívá ho, a je naplněná jeho přítomností, pro já není místo. Pouze takto může být naplněn slib. Bude snížena hrdost lidí. Hospodin sám bude v ten den vyvýšen. Izajáš 2.17. Právě hříšník, přebývající v plném světle Boží svaté vykupující lásky, v poznání plné a trvale přítomné božské lásky, která přichází skrze Krista a svatého ducha, nemůže být jiný než pokorný. Od svého já budeme osvobozeni, ne když se budeme zaměstnávat hříchem, nýbrž Bohem.

0: Večer pod lampou na Rádiu 7 se uzavírá. Poslouchali jste další kapitoly z knihy Andrewa Murrayho Pokora, tajemství svatosti a radosti. Četl Petr Stoj, technická spolupráce Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2015 v nakladatelství Křesťanské misijní společnosti. Pokračovat budeme opět v pátek od 21 hodin. Na Rádiu 7 už klepe na dveře 18. hodina a to je čas, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Přeji vám příjemný a požehnaný zbytek neděle i s naším vysíláním. Dobré vykročení do nového týdne a zůstávejme s Bohem.
1: Poslední roky nebyly jednoduché asi pro nikoho z nás. Pokud tě něco trápí, neváhej se ozvat. Rádio 7 @radio7.cz nebo volej 515 535 487.
2: Osmnáctou hodinu nám ohlásila znělka Rádia 7. A to znělka, která zároveň značí, že je tu večerní vysílání. Je 13. září, je neděle a od mikrofonu vás tímto zdraví Kateřina Fridrichová, která vám přeje příjemný poslech i těch několika následujících hodin, které nám ještě z neděle zbývají. A co nás čeká a nemine, tak to si poslechneme v přehledu pořadu, ale hned teď ne, protože jak už zaznělo, je neděle a to je čas pro sváteční slovo.
3: Sváteční slovo. Jsem křesťankou už pěknou řádku let a vždycky jsem slýchala, že Bůh je dobrý. Jsou období, kdy tomu člověk věří snadněji a období, kdy s ním cloumají pochybnosti, protože nechápe smysl těžkostí, kterými prochází. Nevždy se období důvěry Bohu překrývají s těmi, kdy se nám daří. Zdá se mi, že navzdory tomu, jak jasně a základní zpráva to je, že Bůh je dobrý, potřebujeme čas od času nějaké ujištění nebo upozornění na to, že tomu tak opravdu je a že je to věc stálá a neměnná. Jedno takové ujištění jsem od Boha zaslechla nedávno. A to, když jsme se s manželem rozhodli, že se letos přidáme k tradiční šifrovací hře, kterou před asi 20 lety začali pořádat naše děti s přáteli v organizaci Royal Rangers. Jistě, před 20 lety jsem se na to cítila stará. Tentokrát jsme tedy vyrazili jako bezkonkurenčně nejstarší tým. Hra začíná večer vstupní šifrou, pak je možné se buď pár hodin prospat, anebo vyrazit do noční temnoty. My jsme zvolili krátký spánek a brzké ráno. Od první chvíle jsem zažívala tichou vnitřní radost z Boží blízkosti. Když jsme procházeli spícím městem s modlitbou, šplhali z rána na místa nezrušenými výhledy a kochali se rozvíjejícím se jarem. A právě na jedné takové stráně plné rozkvetlých třešní se mě dotkl Bůh. Uviděla jsem tu neuvěřitelnou záplavu květů na jedné větvičce a uvědomila si, že jich mnohem víc než ten strom potřebuje. A že rozkvétají v úplně stejné nádheře i tam, kde je nikdy nikdo neuvidí. Vždyť my jsme se jen díky hledání šifer dostali na opuštěná místa, kam bychom jinak nezavítali. Zasáhlo mě poznání, jak moc je Bůh ve svém rozdávání dobra a krásy marnotratný. Najednou jsem uviděla, že pro každého člověka má připravené tolik požehnání, tolik dobrého a tolik krásného, že to nemůžeme pobrat za celý svůj život. Jeho nabídka trvá v každém okamžiku a vždy je toho víc než dost. Ne, nejsem naivní. Vím, že je na světě i mnoho zlého a jsou těžkosti a bolesti, kterým se nemůžeme vyhnout a které mají sílu po nějakou dobu zcela zaujmout naši pozornost. Ale nemusíme v tom setrvat, protože toho dobrého od Boha je i na takových místech víc. A když se nám podaří pozvednout hlavu z místa, kde nás život srazil na kolena, zase ho uvidíme. Hned další myšlenka ale byla, není to úplná hloupost vkládat svoji energii, čas a úsilí do přemýšlení nad tím, co dobro od Boha není? Do věcí, které se nepovedly, které jsme pokazili my sami, a nebo kterými nám třeba ublížili druzí. Úplně to mnou proniklo, jak je to vlastně zbytečný a ztracený čas. Čas, kdy nejen, že se trápím něčím, co není v kompetenci mé, ale ještě navíc mým dobro, které pro mě má v tomto okamžiku Bůh připravené. Vlastně jediné, co má smysl udělat, je podívat se na Ježíše. Zjistit, kde jsem se třeba i já minula cíle a nechat to pod Kristovým křížem. Přece právě v tom je smysl jeho oběti, abych je s tou zátěží hříchu, ať už svého nebo cizího, nemusela vláčet dál. Ve světle toho, jak velké je to dobré od Boha, se najednou všechny křivdy, ztráty, zklamání a ublížení zdají tak malicherné. I to, že nám někdo ublížil, zdá se, že přestože nečinil pokání, tak mu Bůh žehná. A najednou to dostává nový rozměr. Vždyť přece, když je toho dobra tolik, proč by ho nemohli zažívat ti, kdo na něj očekávají, i když možná všechny věci ještě nemají dobře vyřešené. A kdo ví, kde se mýlím já a co nemám vyřešené. A přesto Krista následuji a beru i jeho dobrotu a požehnání. Dokonce ho zažívají i ti, kdo ho ještě neznají a nenásledují. Nebo si snad opravdu my křesťané myslíme, že jako jediní máme nárok zažívat od Boha něco dobrého? V Biblii v Římanům 2:4 se říká, že je to dobrotivost Boží, která vede lidi k pokání. Čím víc dobrotivosti Boží, a zřejmě i naší, lidé kolem nás zažijí, tím lépe se může jejich srdce otevřít na Boha a na evangelium. A jak bychom mohli rozdávat, když nebudeme přijímat? Ústa přece mluví to, čím srdce přetéká, jak řekl Ježíš. V 1. Korinským máme zaznamenáno, že co oko nevidělo, ucho neslyšelo a co člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Pokud tedy Boha milujeme, máme jen tu výhodu před nevěřícími, že Boží dobroty rozeznáváme víc. A neužívat té dobroty, to by mohlo být opravdové minutí se cíle. A tak jsem se tenkrát na té stráně rozhodla. Kdykoliv mě zasáhne něco zlého, nejen, že to složím pod Kristův kříž, ale hned také začnu vyhlížet dobro od Boha s jistotou, že s největší pravděpodobností je velmi blízko a jeho víc, než dokážu vzít. Tak co říkáte? Stálo by za to se přidat?

Nechci nic jiného než tebe. To byl Corey Asbury ve večerním vysílání Rádia 7. Je neděle 13. září a vy posloucháte večerní vysílání Rádia 7. A tak si pojďme ještě poslechnout, jaké pořady nás dnes večer čekají. A od 18.30 tuto hodinu nás ještě čeká domácí pobožnost, je tu totiž další díl pořadu Séla. A od 19 hodin nás čeká další díl naší rozhlasové akademie. Tentokrát nám Dalemil Staněk bude vyprávět o tom, co jsou konspirační teorie.

Na Kristovo ukřižování se zaměří další vydání Relace ke kořenům. Setkání Petra Vaďury a Jáchyma Gondáše je věnované vyvrcholení Kristova života na tomto světě. U textu závěru 15. kapitoly Markova evangelia se sejdeme 15 minut po 8. večerní. Dobrodružnou výpravu do Nitra Beethovenova srdce slibuje vydání pořadu Concertino po 21. hodině. Výběr z díla německého hudebního skladatele a klavíristy připravil Dalibor Bakala. Jak vypadá víra uprostřed obyčejných dnů, kdy se zdánlivě nic zvláštního neděje? Příběh Izáka inspiruje k vytrvalosti, důvěře a každodennímu chození s Bohem a k modlitbě jako prostoru pro rozhovor s Bohem. I naslouchání jeho vedení. Dana Kenningová vás zve v 10 večer k poslechu modlite podle Bible, druhého dílu série s názvem Upřímné modlitby. Po 11. večerní se

vydáme na cestu obrácení. Církevní historik František Holeček se v životním příběhu Františka z Assisi zastaví u dramatického obratu mladíka z bohaté rodiny, který pocítil touhu, aby se celým světem rozezvučilo jméno Krista. V začátcích, ať už je otevíráme my sami, nebo máme vstoupit do něčeho, co se otevírá, hraje důležitou roli rozlišování. Proč a jak k němu přistupovat, to rozebírá druhé setkání věnované začátkům, které nabízí pořad Uši k duši. Lucie Endlicherová rozmlouvá s psychologem Markem Macákem také o odložených začátcích a o promarněných příležitostech. Poslechněte si více od 11:30.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil,

0: Je 13. září a v kalendáři dnes najdeme mužské jméno Lubor. Toto staročeské jméno je odvozeno od základního slovanského tvaru lub. Z něhož hláskovou změnou vznikla například i slova libý a líbezný, což je také význam tohoto jména. Dříve připadal na den, tento den svátek Jana Zlatoustého. Ten přišel na svět zřejmě kolem roku 354 v Antiochii. Když se stal knězem a kazatelem, všechny uchvacoval svým zápalem a obsahem svých promluv. Díky tomu získává Jan v průběhu příštího desetiletí příjmení Chrysostomos, čili Zlatoustý. Ještě dnes mají Janova kázání pro mnohé teology i historické badatele velký význam.
1: Kalendárium.
0: Září 1938 si připomínáme, že po Hitlerově rozhlasovém projevu ze sjezdu NSDAP v Norimberku vypukl na více než 70 místech českého pohraničí ozbrojený puč, takzvané sudetoněmecké povstání. 13. září 1993 ve Washingtonu byla podepsána takzvaná mírová smlouva z Osla. Jedná se o první dohodu mezi Palestinci a Izraelci a první dokument, v němž Palestinci uznávají existenci samostatného Izraele. Své podpisy k ní připojili zástupce Organizace za osvobození Palestiny Yasser Arafat a izraelský premiér Yitzhak Rabin. Oba byli později za tento čin odměněni Nobelovou cenou míru, což ovšem vyvolalo mnohé komentáře a kontroverzní reakce. Září 1868 se narodil Otokar Březina, český básník. Završuje u nás období symbolismu, jeho život je zpět s Vysočinou, což se výrazně odráží také v jeho díle. Jeho vrcholnými sbírkami jsou Svítání na západě, Větry od pólů nebo Stavitelé chrámů. 13. září 1321 umírá Dante Alighieri, italský básník. Svou tvorbou přispěl Alighieri mimo jiné i k vývoji jazykovědy a italského jazyka. Jeho bezesporu největším dílem je Božská komedie. Z původně zamýšlené oslavy milované dívky Beatrice se nakonec stalo dílo hluboce filozofické, které zachycuje středověký náhled na věci pozemské i nebeské, současné i posmrtné.

0: A teď už je tu pro vás připravený další díl pořadu Séla.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Zde je další Séla z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, pěkně vítejte.
0: Dnešní Séla je 264. a neděle je 24. v mezidobí.
1: Tak a teď už se na chvilku stišíme. Modleme se.
0: Bože, ty jsi všechno stvořil a všechno řídíš ke spáse. Ujmi se nás, ať poznáváme tvou moc a dobrotu a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Skrze tvého syna a našeho pána Ježíše Krista. Amen.
1: Čtení z knihy Exodus ze 14. kapitoly. Hospodin otvírá svému lidu únikovou cestu Rákosovým mořem.
0: Tu se zvedl boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře. Všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.
1: Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jítro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal do prostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný, ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva.
0: Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Amen.
1: Amen. Následuje modlitba žalmu 114.
0: Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči,
1: stal se Juda boží svatyní, Izrael božím vladařstvím.
0: Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil.
1: Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata.
0: Moře, co je ti, že utíkáš? Jordáne, že se zpět obracíš?
1: Hory, proč poskakujete jako berani a vy pahorky jako jehňata?
0: Chvěj se země před pánem, před Bohem Jákobovým.
1: On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům ze 14. kapitoly. Nikdo z nás nežije ani neumírá sám sobě.
0: Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.
1: Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých, i živých.
0: Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se před mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Matouše, 18. kapitola, 21. až 35. verš. Jak je to v Božím království s odpouštěním?
0: Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.
1: Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na koleno prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen.
0: Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dneska máme na pořadu evangelní texty o odpuštění, což je taková jasná a současně citlivá otázka.
1: Citlivá? V jakém smyslu?
0: No, že teoreticky moc dobře víme, že máme odpouštět, ale praxe bývá trochu horší. Nemyslíš?
1: Inu, jak se to vezme? Ale ne, máš pravdu. Praxe bývá trochu horší. Víme to, že máme odpouštět. Někdy s tím nemáme žádný problém, ale občas nastanou situace, kdy to moc nejde. To záleží na tom, co a komu má být odpuštěno. Když to jsou maličkosti, žádný problém.
0: Ale někdy to může být velká křivda. Víš, že ano.
1: Zažila jsi někdy něco takového? Myslím, velkou křivdu?
0: Asi ani ne, nevzpomínám si, ale víš, jaké to je s mou pamětí, viď?
1: No, řekl bych, že báječné. Myslím, s tou pamětí. A jinak, to jsi asi měla štěstí. Nic a nikdo tě netraumatizoval, což je skvělé.
0: A ty?
1: Myslíš jako s mou pamětí? No, bývalo to lepší, ale pořád dobrý.
0: Ale ne, myslela jsem s nějakým tím příkořím, traumatem a tak, prostě s věcma, který je třeba odpouštět.
1: No, bylo pár věcí, které se mi ale z dnešního pohledu jeví jako prkotina. Takže vlastně taky ne. Ne, že bych si nepamatoval, ty situace se mi vybavují, ale ztratilo to nějak ten bolavý osten. To je možná ten odstup, který přináší zkušenost.
0: Myslíš moudrost stárnutí, ne?
1: Tak nějak. Avšak podívejme se na to evangelium.
0: Navazujeme přesně tam, kde jsme minulou neděli skončili.
1: To jest Matouš 18:20. Řeč byla o bratrsko-sesterském napomínání, pak o vykladečském svazování a rozvazování a nakonec o svorné modlitbě. A hned na to přichází Šimon Petr se svou otázkou.
0: Kolikrát má odpustit svému bratru, když proti němu zhřeší?
1: Chudák Šimon Petr, vždycky něco plácné a ono se to pak po staletí čte ve všech kostelích a lidé si říkají, jak si mohl Petře něco takového myslet a říkat.
0: Ale někdo prostě musel něco říct. Když se učitel zeptá žáků, tak nemůžou všichni mlčet. Někdo by měl promluvit.
1: Ano, aspoň ten, kdo cítí zodpovědnost a ví, že se to od něho čeká. Ale já to vůbec nemyslel špatně. Já toho Petra chápu. Ono ve všem, co on udělá a řekne, a zvlášť ve své slabosti a neznalosti, přece jen je velkým svědkem evangelia. A v tom, co teď říkám, není ani kapka ironie.
0: Jak je tu tady v tomto příběhu přesně svědkem evangelia?
1: No, jednoduše.
0: Jak jednoduše?
1: No, už ví, že v nebeském království se hodně odpouští. A prostě Bůh ve své vládě je velkorysejší než ti nejvelkorysejší lidé. A teď je otázka, jak moc velkorysí. Kolik? Kolikrát mám odpustit bratrovi, který pořád a pořád se proti mně provinuje? Kolik? No a navrhne sedmičku. Neboť číslo 7...
0: Jak známo, je symbolem plnosti.
1: Výborně. No vidíš, a když je něčeho 7, tak je to vrchovat. 7 odpuštění, to vypadá dosti velkoryse.
0: To by mohla být taková míra nebeského království, že?
1: Ano, ale kde pak, milý Petře, ne až 7krát, ale až 70krát 7krát.
0: Takže 77krát nebo 70krát 7?
1: Inu, většina překladů, co jsem se díval, má spíš to první, tedy 77krát. Někteří mají to 70krát 7krát, tedy 490, ale není to důležité, protože tady vůbec nejde o číslo a odpočítávání. Konec konců, kdo by se s tím počítal? Prostě odpouštěj, Petře, a nepočítej. Odpouštěj a neptej se. Nebeské království ti nebude dávat za vinu, že si někomu odpustil víckrát, než si měl.
0: O tom je to podobenství.
1: Ovšem, to rámuje všechny ty naše zkušenosti s křivdami, vinami a odpouštěním, protože si neuvědomujeme jisté skutečnosti.
0: Nebo na ně zapomínáme.
1: Což je jinými slovy totéž. Bůh nám odpustil to, co bychom nikdy nedokázali napravit. Všimni si, že vina, provinění, prostě jakékoliv narušení, ne-li přímo rozbití vztahu, se znázorňuje obrazem dluhu. Případně jinými obrazy z oblasti účetnictví. Jo, to, co se děje mezi Bohem a námi.
0: Asi spíš námi a Bohem.
1: Tak, je podobné tomu, co se děje v obchodu a financích. Tím ovšem neříkám, že je to na chlup stejné, ale jen, že to má v něčem podobné rysy. Avšak vraťme se k dluhům našeho podobenství. My všichni jsme se totiž šíleně zadlužili vůči Bohu. Astronomicky.
0: Vlastně ta prosba v Otčenáši, odpusti nám naše viny, zní doslova odpusti nám dluhy naše.
1: Ano, staroslověnsky třeba to zní ostavi nám dlhy naše, jako i my ostavlajem dlžníkom našim. Ale najdeš to už i v řeckém originále ofejléma.
0: Což je dluh, závazek nebo povinnost.
1: Latinsky je to debitum.
0: Znamená vlastně to též.
1: Tak, vlastně tam proznívá takové to slovo debetní, což známe. Mít záporný stav na účtu nebo na kartě.
0: Takže naše dluhy vůči Bohu narostly do astronomických rozměrů.
1: Tak, a náš problém je, že to nevidíme.
0: A co nevidíme? To jakoby neexistovalo.
1: Tak jest. A teď, co s tím enormním dluhem vůči Bohu uděláme?
0: Což je situace toho služebníka.
1: Přesně, a tady ho máme. No co s tím? No co? No exekuce, prodej do otroctví, je to nepěkné, ale tak se to hád dělalo.
0: Dej mi ještě čas a všechno ti splatím do puntíku.
1: Jistě, ale to kecá, protože tuhle cifru prostě nemá šanci splatit. Je to absurdní.
0: A pán to vyřeší v skutku originálně.
1: Ale on, ten sluha, to prostě nepochopil. Nedochází mu, co to znamená a k čemu ho to motivuje.
0: A v tom spočívá jeho zkáza.
1: A ta je veliká a smutná. Poučení je jasné. Odpouštěj, odpouštěj a pořád odpouštěj.
0: Je to tak jednoduché?
1: No to ví, že není. Podobenství vždycky věci zjednodušuje tak, aby se dali lépe pochopit. Je to vlastně takové schémátko. A my si to pak potřebujeme dosadit do svého života a do svých složitostí.
0: Tak, co s tím?
1: Jednoduše řečeno, právě v té složitosti života platí to, co už bylo řečeno. Odpouštěj, odpouštěj a pořád odpouštěj. Složitější je to s tím provedením.
0: Vysvětlit, prosím.
1: Neříkej, že tomu nerozumíš.
0: Když ty to tak motáš a komplikuješ, úplně bys člověka popletl. Tak na jednu stranu to platí, na jednu je to složitější a pak to zase úplně jednoduše platí. Tak jak?
1: No, myslel jsem, že ta cesta k odpuštění nebude tak přímočará. Chce to čas, chce to podívat se na věci z odstupu, chce to vybojovat si v sobě takový ten vnitřní zápas, jo, takový to, vždyť mi ukřivdil, ukřivdila, vždyť já jsem v právu, vždyť to nemůžu jen tak pominout, vždyť si to nemůžu nechat líbit a mnohé, mnohé další.
0: Jejda, teď mi to připomnělo, tu zlodějku, jak nás okradla v Římě. To tě pěkně naštvalo, viď? Vzpomínáš na tu tvou nazlobenou modlitbu? Ta rozhodně nebyla o odpuštění.
1: O ano, nebyla. Velmi zahanbující, přiznávám. Nakonec ale to byla velmi užitečná duchovní a lidská lekce z Říma. I když trvalo to, než jsem to strávil. To máš tedy pravdu zase jednou.
0: No, pojďme zpět k odpuštění.
1: Prostě nemusíš tu odpuštění tak nějak sekat hned. Jo, je to spíš takové směřování. Prostě držet ten směr. Jo. Třeba teď to momentálně ještě nejde. Teď by to ode mě byla křeč. Ono to musí uzrát. Ale celou tu dobu bych měl pamatovat na to, že cílem je určitě odpuštění a tenhle ten směr nevzdat.
0: A v odpuštění se pak potkáváme s Bohem.
1: Přesně tak. Amen.
0: Dobře. A teď něco k epištole. Kdo jsou ti slabí a kdo silní?
1: Zapeklitá otázka. Jsou to dva typy přístupů k evangeliu. Nevíme, jestli ty výrazy slabí a silní vymyslel sám svatý Pavel.
0: Možná si tak prostě říkali. A Pavel jen převzal jejich hantýrku.
1: I to je možné, docela pravděpodobné. Každopádně ty výrazy nejsou neutrální. To máš podobné, jako máš tým A a tým B v Cimrmanovi. Už v tom cítíš to pořadí a hodnocení. Prostě někdo je první a někdo až druhý. Kdo pak asi?
0: Kdo by chtěl být slabý?
1: No já, klidně.
0: No ovšem, to mě nepřekvapuje. Tváříš se jako, že je ti to jedno, kam tě zařazují. Ale nedělej se. Vzpomeň si, jak tě rozhodilo, když tě jeden tvůj kolega jednou označil za teologicky liberálního.
1: No, ale to jsem byl ještě moc mladý a nezralý. Ale máš, jo, máš prostě pravdu.
0: Tak čím se vyznačují silní a čím slabí v tom Římě?
1: Řekněme, že silní nepotřebují tolik dílčích pravidel. Prostě jsou svobodnější. Neřeší pořád odkud, pokud. Prostě věří v Ježíše a nebojí se tolik, co můžou a nemůžou slavit, co můžou a nemůžou jíst a tak dále a tak dále. Slabí ti taky věří v Ježíše, ale pro svou víru potřebují různá pravidla. Jsou takový, řekněme, úzkostlivější. A Pavel naznačuje, že se sám cítí spíš jako ten silnější.
0: Dobře, ale kdo má potom pravdu?
1: Hádej.
0: Silní? Nebo počkej, obojí? To je těžký.
1: Je, ale taky bych řekl obojí. Silní mají tu svobodu evangelia, ale právě oni mají brát ohled na ty slabší, což ovšem neznamená, že ti slabší mají pravdu. Inu, není to lehké.
0: Takže je to otázka soužití v rámci církve nebo sboru. Aby se pořád nehádali, nevyčítali si a netrápili se.
1: Tak by se to dalo říct. Máš svobodu, ale také požadavek lásky. Nebo přijetí druhých, protože i nás přijal Bůh. Vy všichni, kdo jste uvěřili v Ježíše jako Krista, byli jste přijati Bohem, i když mezi námi existují rozdíly. I když někteří z nás bazírují na různých pravidlech a směrnicích, přece u nás všech platí, Bůh nás přijal. A to je víc než všechny rozdíly a to platí.
0: A za co se považuješ ty?
1: Nerozumím, teda otázce pochopitelně rozumím, ale nevím, jak odpovědět, protože myslím, že dnešní církev to má prostě jinak rozděleno a pojmenováno. Těžko se s některou tou tehdejší skupinou identifikovat. Já fakt nevím.
0: No to nevadí. Ale to soužití různých skupin asi nebude vždycky úplně ideální a jednoduché.
1: Taky si myslím, máme se snažit v podstatě o nemožné. A v tom nám pomáhá Duch Svatý.
0: Takže mít své přesvědčení, za ním si stát a zároveň neodsuzovat ani nezlehčovat toho, kdo k následování přistupuje jinak.
1: Ano, tak nějak bych to zhrnul. Být v církvi je dost velká výzva, ale tak je to v pořádku, protože tam se to učíme a cvičíme.
0: A jsme u Rákosového moře. Proč vlastně Rákosové? Kde bychom ho našli? A našli bychom ho dnes?
1: Těžko říct, nevíme to. Existuje několik variant. A proč Rákosové? No tak se jmenuje ve staré hebrejské tradici. Řecká Septuaginta má Eritra Thalassa a latinská Vulgáta má Mare Rubrum.
0: V obou případech rudé nebo červené. Víš, jako erytrocity třeba.
1: Asi to označuje nějakou lagunu, záliv s mělčí vodou, kde rostl nějaký rákos, možná někde v Suezském nebo Akapském zálivu.
0: Jak to tedy vypadalo?
1: To moře nebo ta událost?
0: Událost.
1: No, tak to taky přesně nevíme. Máme příběh, který se vyprávěl a aktualizoval po generace. Oni si to vyprávěli a vyprávějí prostě jako svůj příběh. To jsme my. My v našich předcích jsme taky prošli tím mořem. Takže si to můžeme představit různě. Jako událost mezi bezpečným provedením lagunou a na druhé straně až po takovéto spektakulární projítí mezi vodami, jak se to maluje v dětských biblích, nebo to vidíme ve výpravných filmech.
0: Dobře, ale co teda s tím?
1: No vzít jádro příběhu a ostatní ponechat naší představivosti.
0: A jádrem příběhu je?
1: Hospodin vysvobodil své Izraelity z Egypta a potvrdil to zázrakem u Rákosového moře. Tahle ta zkušenost se hluboce vepsala do povědomí vznikajícího Izraele. A k ní se pak přidávali další. Prostě na této zkušenosti postavili svou identitu a vyznání víry. To jsme my a toto je Bůh, který nás takto přijal a získal jako svůj lid. Tam, kde nebylo cest, tam, kudy se vůbec nedalo jít, on otevřel pro nás jedinečnou, perfektní únikovou cestu.
0: Když k tomu navíc připojíme i teologický význam moře pro tehdejší lidi.
1: Myslíš moře jako nepřátelské děsivé moci?
0: No.
1: Pravda. Moře to je nevyspytatelná hrůza. Kdo ví, co všechno číhá v jeho hlubinách? Mysleli si a říkali lidé tenkrát.
0: Třeba draci, velcí vodní hadi, Leviatan.
1: Přesně. Tak tohleto děsivé moře bylo takhle maličké před naším Bohem.
0: Stejně jako rozvodněný Jordán a hory a pahorky.
1: Tak, a to máme krásně shrnuto v tom žalmu 114. To se ukázalo při tom výjití z Egypta a potom při slavném výjití do země zaslíbené na konci té cesty.
0: Bůh se ukázal jako pán, kterého poslouchá moře a vody a ostatní živly.
1: Amen, tak jest. Tento Bůh nám otevřel cestu, to je on. Podobně i nám dnes otvírá své podivné cesty uprostřed nejrůznějších nebezpečí a skutečností, kterých se bojíme.
0: Tam, kde se bojíme a kam bychom sami nešli ani za nic, tudy nás Bůh vede do svobody.
1: Vyvolává to bázeň, ale nakonec to přináší velikou úlevu. A to se děje taky nám. Díky Bohu. Amen.
0: Amen.
1: Ještě se pomodlíme, Otče náš.
0: Otče náš, který jsi v nebesích,
1: posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
0: 264. séla končí.
1: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Děkujeme za pozornost.
1: Přejeme hezkou neděli a celý týden.
0: A za týden opět
1: naslyšenou.

0: svírá v ruce pán.
1: Posloucháte Rádio 7.
2: Je 19 hodin, posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a to 13. září v neděli. Od mikrofonu vám společnost dělá Kateřina Fridrichová, ale teď uvolní prostor Dalimilu Staňkovi, aby s dalším dílem pořadu Akademie vám nejen dělal společnost po 19. hodině, ale také, aby vám představil téma, které si pro vás připravil. Tentokrát to budou světe divce konspirační teorie.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
3: Začínáme seminář na téma konspirační teorie. Mé jméno je Dalimil Staněk. To, co dneska společně tady budeme dělat, je, že se podíváme na pár aktuálních známých konspiračních teorií. Pak se zanoříme do jedné biblické knihy, do knihy Ester. Podíváme se, jakým způsobem tato kniha, její teologie, nasvicuje to, jak žít v současné době pro nás. A pak se ponoříme do světa myšlení a prožívání člověka, který věří v konspirační teorie. A pak uvidím, co si z toho odnesete. Část budu povídat, část vám dám nějaký úkol k vlastnímu přemýšlení nebo ke krátkému sdílení v malých skupinkách, takže bude to takové trochu interaktivní. Konspirační teorie byly v lidstvu od nepaměti, jsou jedním z prvků toho, jak může fungovat společnost za určitých podmínek. Určitě znáte ze středověku, byly oblíbené konspirační teorie ohledně židů a židovských spiknutí. Okolo Velké francouzské revoluce bylo spoustu konspiračních teorií, takový jako zednáři a ilumináti a tak dále, tak to byly takové jako pojmy a skupiny, uskupení, okolo kterých se vlastně vytvářelo v představě jiných lidí to konspirační myšlení. Zajímavé, jakmile na začátku 20. století se začalo s vakcínami a s očkováním, tak okolo toho začaly konspirační teorie. C.S. Lewis dokonce napsal jednu esej, ve které se vyrovnává mimo jiné s lidmi, kteří nějakým způsobem se příliš bojí očkování, což mě docela překvapilo, že to není jenom něco úplně jako nového, že už to nějakou tradici má. Určitě znáte známé konspirační teorie okolo smrti prezidenta Kennedyho, okolo 11. září, že to nebyla vůbec žádný muslimové, ale vnitroamerická záležitost. A kdo ví, co ještě? Když jsem seděl na večeři s jedním človíčkem, který se mě snažil přemluvit o tom, že svět je placatej a že to je geniální nápad a že to je to, co Bible říká. Myslím si, že mu to poměrně hodně jako pomáhalo v životě, tady tato představa, že země taková je. Mohli bychom pokračovat. A těch konspiračních teorií je neskutečné množství. Nevím, jestli jste zaznamenali, ale i po tom, co přišli povodně v Česku, tak byli lidi, kteří říkali, nic takového nebylo. Tady to je všechno fake, žádná povodeň v Jeseníku, Jeseník je úplně v pohodě, nic se tam nestalo. Jo, i takhle. V podstatě ten princip je takový, že ať se stane jakákoliv významná událost, která projde médií, tak v podstatě okamžitě můžete si být celkem jistý, že do pár hodin se začnou vyrojovat alternativní výklady, než je ten klasický nebo ten hlavní nějaký mainstream, že to je prostě takhle. Tak najednou začnou vyskakovat nápady, že to je prostě úplně nějak jinak. Vlastně o to nějakým způsobem jde. Ta specifičnost současné doby ohledně konspiračních teorií je o tom, že to jde vlastně všecko strašně rychle. To znamená, že my se hrozně rychle dozvíme o tom, co se děje na druhém konci světa a hrozně rychle na to lidi zareagují tím, že nebo někteří lidé zareagují tím, že to začnou vykládat jiným způsobem, než je to předkládáno. Ta základní myšlenka, která zatím nějakým způsobem je, jsou takové jako dvě. Není to, a teďka za to si dostaňte cokoliv, jakákoliv událost, která se stane. Jo? Kdyby tady vybuchl kulturák v Brodě, Tak bude nějaké oficiální vysvětlení, že jo, třeba tady praskl tam nějaký plynovod a vybuchlo to, ale bude taky se najednou začnou rojit spousty dalších teorií ohledně toho, že zatím byli určitě třeba muslimové, kteří nemají rádi křesťany. A nebo jsme tady, já nevím, prostě někde si někdo něco vytvoří, takže zatím to je nějaká důležitá, významná událost, která proletí světem. A takže není to tak, jak se nám to jeví a jak je nám to předkládáno. Prostě je to takový ten jako červíček, který mi vrtá v hlavě, že to je možná ještě nějak jinak, než jak je mi to předkládáno. A to druhé, co je v pozadí, je představa, že za zdí je nepřítel, který mi škodí a já jsem vůči němu bezmocný. To je vlastně už víc takové jako vnitřní, psychologická nebo psychické nastavení, že žijeme ve světě, který je jednak propojený neskutečně, takže víme o všem, co se děje, a zároveň to, že se něco stane někde v Americe anebo třeba jenom v Jeseníku, vlastně pro mě je mi to dostupný skrz zprávy, ale není mi to dostupný, nejsem tam. Je to v něčem, já se tady budu hrát s takovou metaforou zdí, je to v něčem pro mě za zdí. Takže tady mám monitor, tady to vidím, co se tam děje, tady za tou zdí. Takže mám pocit, že to je vlastně blízko, ale přitom je to za zdí. Moje tělo není v kontaktu s tím, co je tady. Moje tělo, nebo lidské tělo funguje tak, že to, co je za zdí a to, co je potenciálně nebezpečný, tak se toho bojím. Takže já pak takhle stojím před tou zdí, koukám na ten monitor, tady se mi to nějak jeví, ale já vím, že tady je možná něco, co mě vlastně děsí, možná je to ještě nějak jinak, je to tady za tou zdí. A já jsem bezmocnej, protože tam nedošáhnu za tu zeď a zároveň mi to nějak škodí, nějak mě to ovlivňuje. Třeba jenom tak, že mě zpráva na internetu rozruší. Přestávám věřit ve stabilní svět, o to, že moje investice, které jsem si někde uložil, se budou dál rozvíjet a že nebudou přicházet o peníze, ale že se budou rozvíjet. Jakákoliv zpráva, která je pro mě strašivá, děsivá, je někde pro mě za zdí, tak mě děsí v tom, že zároveň nějakým způsobem na mě má vliv, protože žijeme v globálním světě, který je propojený. A to, že se někde neurodí mandarinky v jedné části světa, má prostě vliv na druhou část světa. Takže není to tak, jak se nám to jeví a jak je nám to předkládáno. Za zdí je nepřítel, který mi škodí a já jsem bezmocný. Mým cílem vám dneska není brát jednotlivé konspirační teorie a vysvětlovat vám, jak ta konspirační teorie funguje a jestli je to pravdivý nebo nepravdivý. To není můj cíl. Já beru teď si vezmeme konspirační myšlení jako nějaký fenomén, jako způsob myšlení. A protože pravda je taková, že největší pravděpodobnost, že člověk nebo typ člověka, který s největší pravděpodobností uvěří v konspirační teorii, je člověk, který už kdysi v nějakou konspirační teorii uvěřil. Takže nejde o tu konkrétní konspirační teorii, o to, že věřím v placatou zemi třeba, nebo v to, že nás tady práškujou z letadel ilumináti a díky tomu tady máme ty hormonální změny a díky tomu tady máme ten boom transgenderu třeba, jo? Tak dejme tomu nějaká konspirační teorie, jak to teda jakoby funguje. Tak to, že tomu takhle věřím, je prostě, dobře, je to má to nějaký obsah, ale důležitá je vlastně spíš ta, aspoň tak z tomu já rozumím, spíš ta struktura myšlení, která je zatím. To znamená, že když tomuhle věřím a třeba mi to někdo vyvrátí, že to tak není, nebo třeba se najednou objeví nová konspirační teorie o tom, že tady

se kterým se o tom bavíte, který tomu propadl, nebo vy sami vám samotným je to způsob, jakým brouzdáte na internetu a co hledáte, nebo je to něco, co je vám úplně vzdálený. Zkuste si sami uvědomit, jakou s tím máte zkušenost. Dobře, zeptám se jenom tak jako obecně, vás zkusím rozdělit na dvě kategorie lidí. Ty, pro který je to jakoby osobní téma v tom, že to řešíte, buď to vy sami, anebo někdo hodně blízký, někdo s kým tady tohle téma řešíte, to je jedna kategorie lidí. A druhá, je to vlastně dost vzdálený, spíš tak jako zpovzdálý to pozoruju, vím, že takový lidi jsou a jsem tady na semináři, abych zjistil trošku víc o nich. Jo, tak zkuste, kdo to máte takhle vzdálený? Zkuste zvednout ruku, pro koho je to vzdálený? Aha, dobře, že ta ruku dolů. Pro koho je to hodně blízký? Nějakým způsobem, že někdo blízký? Aha, píš menšina. Dobře. Slíbil jsem vám knihu, jednu biblickou knihu, a to konkrétně knihu Ester. Takže Ester a konspirační teorie. Důvod, proč kniha Ester? Protože kniha Ester je psaná, jedna z hlavních metafor, kterou kniha Ester používá, je v podstatě právě ta metafora zdí a oddělených prostor. Jo? Tak já si s tím tady trošku jako pohraju. Děláme tady takové oddělené prostory. Kniha Ester odehrává se na dvoře krále, perského krále Xerxe a v podstatě je to jako, taková jako politická satyra v něčem. Tady na tom dvoře perského krále je to perský král, který vládne ohromné říši, takže je to vlastně jako globální společnost, která je hrozně dobře provázaná, protože už vynalezli psaní. To znamená, že si píšou spoustu dopisů, takže ten technologický boom tehdejší době je tam prostě velkolepej a konečně se dostane, jako on dovede tu říši řídit od Indie až po v podstatě střední Afriku, obrovská říše, a řídí podle toho nejrychlejšího média, což je psaný text a dekrety, které se tam kolují po celé té říši. Takže sice to trvá ty měsíce a roky, ale je to prostě rychlejší než kdykoliv předtím. Takže je to globální spět, globální společnost, která je provázaná. A zároveň je tam neskutečné množství zdí, že ty lidi, kteří tam žijou, tak vlastně jsou v něčem bezmocní vůči tomu, co se děje za zdí. Pojďme si to ukázat. První scéna knihy Ester. Poprosím někoho, kdo by mi představil krále Achašveroše, perský král Xerxes. Jestli jste viděli Bitva 300 u Termopil, takový krasavec, svalnatej. Poprosím krále Xerxe, nějaký dobrovolník. Nebudete nic říkat, jenom budete stát, dělat krále Xerxe. Pojď. Tak, postav se sem, jsi perský král Xerxes, tak to je tady tvoje místo. A poprosím k němu dva rádce, jeden rádce, ještě jeden rádce, potom potřebuju ještě jednoho rádce, rádci si budou k němu, pak potřebuju Vašty, manželka královna, budeš dělat královnu, potřebuju jednoho nějakého poslíček, pojď dělat poslíčka, tak. Královna Vašty, teďka, je banket. Král tady slaví a je tady jako na svém party, na svém místečku. Královna slaví ve svém vlastním paláci. Vy jste tady s ní, jo? Vy jste spolu, tak jako tady paříte spolu. Takže jsou, jo, první scéna knihy Ester, oddělené prostory. Jo? Prostor, kde slaví král a prostor, kde slaví královna. A král si jednou usmyslí, a už jsou opilí, už slaví hodně dlouho. Král si jednou usmyslí, že si pro královnu pošle, takže pošle služebníka. Pošli ho, tak. Řekne mu, ať přivede královnu. A ten, to je důležitý, on obejde tu zeď do toho úplně jiného světa, do toho světa vstoupí a řekne královně, co jí řekne? Že má jít zatančit králi a má si vzít korunu a nic dalšího asi ani mít nemusí na sobě. Jo? A nejenom teda králi, ale taky všemu tomu, vy jste tady taky na tom banketu, jo? Vy jste jako... Tak, co královna na to? Ne, dobře, tak. Posel jde, zase obejde zeď. Řekne královi, ona nechce, tak, a jíka, král se rozčílí do běla, tak, a teď si všimněte, vidí král královnu, vidějí na sebe, nevidějí, vidí královna krále, nevidějí na sebe, jak spolu komunikujou, přes nějakého poslíčka, jo, který to nějak předá, ale prostě takhle komunikují. A teďka král se rozčílí a rádci potřebujou, jsou taky opilí, ale mají trošku ještě víc příčetnosti, potřebují krále sklidnit. Tak, to by možná bylo dobrý. Chtělo by to studenou vodu a trošku to rozdejchat a pak jít třeba za manželkou, jo, obejít tady tu zeď a domluvit se, jak to teda bude. Místo toho tady rádci vytvoří v podstatě konspirační teorii o tom, že tady za zdí
je ženský svět.

A ten ženský svět je ve vzpouře proti jejich mužskému světu. A tady to bobtná a roste. A dokonce, jakmile tady, vy jste taky za zdí, jo? Vy jste teďka dav Perské říše, vy jste za zdí. A tady tenhle ten rádce začne jako spekulovat. No jo, ale počkej králi, to není jenom, že ona tě neposlouchá. Všechny ty ženský tam v tom světě, jakmile tohle to uvidí ve zprávách, tak se začnou bouřit proti svým manželům a bude z toho prostě hrozná tragédie. Úplně tu situaci vyhajpuje, že to není tady mezi panem králem a paní královnou, který spolu nekomunikují přes zeď, ale že to je prostě globální aféra. Hrozný problém. Takže úplně krále vyhajpuje úplně nejvíc, takže on je ještě bělejší, než byl. Tak. A potom, zkuste mi poradit, kdo znáte příběh, jak to vyřešej, jaký nabídnou řešení. Tak, rozveď se s ní. Jo? Takže posel, ne? Běž jí říct, že se král rozvedl. Že se s ní rozvedl, že už není královna. Co jí řekneš? Teď si jenom představte, jako, co tady tato královna zažila. Jo? Někdo jí přišel něco říct, ona řekla, že ne, a další, teďka taky neví, co se děje za zdí, neví, že se tady tak jako strašně vyhajpovali ty chlapy a prostě najednou ona je rozvedená. A oni ještě vymyslejí další posel, nejenom, že půjde tady za královnou, ale ještě má za úkol obejít všechny ženy v celé říši a všem má říct, poslouchejte své manžele, hlavně poslouchejte své manžele, poslouchejte svoje kluky, poslouchejte je. To je první scéna knihy Ester, která rozehraje tady tohleto téma, že jsou tady zdi a my se domýšlíme o tom, co se děje za zdi. Oni mají strach, domýšlej se, co je tady. Ona taky neví, co vlastně po ní ten král chtěl, taky se může domýšlet, akorát ten její příběh neznáme, protože je pro nás prostě za zdi. Takže i pro nás, i pro čtenáře je za zdi. My o ní moc toho nevíme. Nevíme, máme strach, domýšlíme se, vytváříme konspirační teorie. Teď si představte ty lidi v té říši, který tady tohle to nic nevidí, to všechno tady bylo pro ně za zdí a teďka přijde jenom, představte si zeď, teďka přijde jenom posel a nové poselství od krále, poslouchej svého manžela, hlavně, že poslouchej svého manžela, jo, tak. A teďka si představte, co ty lidi, co jim to vrtá v hlavě, co to tam ty politici dělají, proč zrovna tohle nové vládní nařízení, jako jo, co se to tam děje. Si dovedete představit, jak tam bujejí ty teorie, co ten král asi, jako, co to je za chlapa, že vydává takovýhle nařízení. To byla první scéna z knihy Ester. Děkuji, můžete zatleskat těm. A ty další už s váma nechci takhle celé přehrávat. Bylo by to určitě zajímavý. Možná by to bylo někdy, říkám si, že by to bylo na zajímavou divadelní hru. Ale v podstatě ta kniha Ester dál s tím pracuje, s tímhle tématem. Když malá židovka Ester, nebo když potom král zjistí, že mu schází manželka, tak začne hledat novou, najde si, nebo udělá, jako sebere všechny ženy, mladé, krásné ženy z celé říše si nechá k sobě sebrat, což je mimochodem další dekret, takže zase posel jde celé říše a říká, hezký holky jdou na hrad. Mimo jiné je mezi nimi i královna malá Hadasa Ester, a Mordokaj jí říká, hele, ty jdeš teďka tady za zeď do královského paláce. A on říká, tam je hrozně nebezpečno. Tam prostě fuj, bu. Nesmíš říct, že jsi židovka. Takže ona jde za tu zeď a strašně se jako bojí. A nesmíš říct, že je židovka, protože jí Mordokaj naočkoval, že za zdí je něco nebezpečného. A vlastně měl docela pravdu. Mordokaj, pak je tam taková scéna, kdy vlastně tady zase za nějakou zdí jsou jako dva královi rádci, kteří si špitají o tom, že zabijou krále. A Mordokaj je chlap, který takhle tam poslouchá za zdí. A teďka to slyší, tak jde ke králi přes Ester, jde ke králi a řekne, co se děje za zdí, že tady je reálná konspirace proti králi, že ho chtějí zabít. A říká, vyšetřete to, pane králi. A pan král to vyšetří a dá je popravit. A teďka bychom čekali jako čtenáři, že teda ten Mordokaj, který takhle vlastně už se nám začíná rýsovat jako postava, která je mezi zdma, mezi různýma světama, dovede se mezi nima pohybovat, že dovede vnímat, co je tady a zároveň to dovede přenést někam jinam. Takže tahle postava bude jako dobrý rádce a místo toho najednou zase vůbec nevíme odkud, prostě zase něco je za zdí pro nás a najednou nové politické zřízení a máme tady Hamana. Prosím, toto je Haman, toto je můj nový pobočník, říká král. Jak se tu vzdal? Netušíme, je to za zdí. Můžeme zase spekulovat, nějaká konspirace, třeba podplatil krále, nebo svedl krále, nebo já nevím, co mohl udělat, zmanipuloval krále, já nevím. Je to za zdí, ale je to divný, pro pořádného čtenáře je to divný. Zažíváme to, co zažívali lidi v tehdejší době, že vlastně dostávali akorát nařízení a nevěděli přesně, co se děje.
Dál a dál celá ta kniha si hraje tady s tímhle s tím tématem. I to její velké vyvrcholení, kdy celá ta kniha je v podstatě jako dopis, který Ester a Mordokaj po všech těch zápletkách a zákrutech příběhu posílají všem lidem v říši, takže všichni dostanete knihu Ester a konečně se vlastně dozvíte, jak to bylo. Protože opravdu pro běžného občana Perské říše, žida, proti kterému tam se chystá pogrom a on o tom neví, i běžného Peršana, tak vlastně všechno je za zdí a vždycky vyleze jenom dekret, krátká zpráva, takhle to je, a lidi vůbec nevědějí. Jo? První dekret, ženy poslouchejte muže, druhý dekret, krásné ženy na hrad, třetí dekret, za rok zabíjejte židy, čtvrtý dekret, ne, nezabíjejte židy, židé se můžou bránit. Lidi jsou prostě úplně zmatený, jenom dostávají takhle dekrety. A nakonec, když se konečně vlády ujme Ester a Mordokaj, tak pošlou celý příběh a řeknou, takhle to tady zazdí bylo, tohle to je pravda, takhle to tady je. A zjeví to lidem, aby se lidi nemuseli bát toho, co je zazdí. Kniha Ester a konspirační teorie. Kdybychom z toho příběhu, nemám čas ho vykládat celý, kdybychom z toho příběhu knihy Ester vytáhli pár takových hodnot, které jsou užitečné pro život vlastně v dost podobném světě, jako byl svět královny Ester, tedy globální, ale fragmentovaný svět. Jo, globální svět znamená, že je všechno propojené a fragmentovaný znamená, že tady je spoustu zdí. Takže mě ovlivňuje velmi silně to, co je za zdí, ale já s tím nemůžu nic dělat. A v takovémhle světě je vlastně náročný žít. A jsou tam lidi, kteří budou věřit konspiračním teoriím, třeba ten král, který se nechá vyhypovat, že tady je spoura všech žen a udělá kvůli tomu hloupé rozhodnutí. Nebo když pak za ním přijde ten Haman a řekne mu, hele, v zemi je lid, který je hrozně nebezpečný, dej mi možnosti vyvraždit. A on řekne, jasně. A on nechá vyvraždit, nebo začne ten pogrom na židy. Tak tohle je svět knihy Ester a myslím si, že vlastně v něčem dost dobře odpovídá našemu světu. Tak, jak jsem ho popsal na začátku. Je globální, propojený, ovlivňuje nás cokoliv, co se děje kdekoliv na planetě významného. Nás přímo fyzicky ovlivňuje. Ráno, když se podívám na zprávy, tak mě to ovlivní. A zároveň je to pro mě za zdí. Spoustu těch věcí nemůžu ovládat. A často je to opravdu jako ty dekrety, které takhle přijdou, ten novinový článek, ten titulek. A já vlastně nevím, co zatím je. Jo? Ještě to bylo víc vidět třeba během toho covidu, že jo? Vláda vydala nějaké nařízení a teďka celý národ spekuloval nad tím, odkud to nařízení a proč, a teď je to přece úplná blbost a co s tím. Ale nemáme nic než krátký nařízení. Jak v tomhle světě žít? Co nás učí Ester a Mordokaj jako dvě pozitivní postavy v celé knize Ester? Učí nás za prvé obezřetnosti. Ta obezřetnost tam je v tom, že to, že je něco konspirační teorie, ještě neznamená, že to není pravda. To, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že mě nikdo nepronásleduje. Je to prostě možný. A ta realita opravdu je, že v té knize Ester, ano, tady je král a tady jsou ty, kteří ho chtějí zabít a to je pravda. A tady jsou židé a tady je Haman a ten je chce vyvraždit a to je pravda. Něco za zdí se děje k jejich škodě. Dávej si pozor, Ester, na svět, ve kterém žiješ, protože jsou tady lidi, kteří ti budou lhát. To je realita světa, ve kterém žijeme. Tedy dává smysl být člověkem, který obezřetně čte zprávy s kritickým myšlením. Možná si poslechne nějakou konspirační teorii. Druhý princip, a to je právě princip Mordokaje, který se řídí vždycky principem reality. To je strašně zajímavá postava. On tam, když tam bylo to spiknutí proti králi, tak ten Mordokaj jde za králem a řekne mu, králi, tohle jsem viděl, tohle jsem slyšel, běž to prošetřit, jestli je to pravda. Slyšíte to? Jakým je to rozporu oproti tomu, co říkali tady králi ti rádcové? Hele, jsou tady ženský a oni se budou bouřit. Nemají proto žádný důkaz. A Mordokaj ano, když říká, tak říká, prošetři to králi, jinak je nebudeme zabíjet, prošetři to. Princip reality, to, že se snaží nahlédnout za zeď, aspoň tak, jak může, aby zjistil, jestli je to pravda nebo není, aby si to nějak ověřil. A další princip, který Mordokaj a Ester v celém tom jako příběhu projevujou, je princip komunikace. A to je strašně jako krásný. Já bych poprosil jednu Ester, kdo mi bude, uděláš mi Ester na chviličku, prosím. Tady toto je prosím teďka prostor ženských komnat, ve kterých se Ester rok připravuje na to, že bude mít sex s králem.
Takže se připravuje a je připravována se vším všudy. A já jsem její strýc Mordokaj a nemám k ní přístup, protože prostě nesmím do ženských těch. Ale já jdu co nejblíž k té zdi a snažím se jako zjistit, co se to tam děje a snažím se s ní aspoň přes nějaké posly a přes nějaké lístečky komunikovat. Pojď tady takhle za mnou, budeme tak spolu, jo? Tak snažíme se komunikovat přes zeď. A ono se jim to jako daří, oni si přepinknou zprávy. Jo? Nebudu ten příběh vyprávit, ale daří se jim přepinkávat zprávy. A dokonce domlouvají společně strategii, jak to zvládat. Komunikujou, jsou schopní komunikovat přes zeď. Do těch, mezi těma různýma světama. Díky moc, můžu se sednout. A je to komunikace, která je pravdivá. Není to jenom taková, jako jsme tady viděli v tom prvním u toho krále, že pošle posla, ten řekne zprávu, donese zprávu a tím to hasne. Vždycky Ester s Mordokajem si vždycky komunikují víc zpráv. Ona mu řekne ne a on ji znova zkusí přemluvit. Takže prostě víc komunikují. A když potom komunikují k celému tomu národu, tak neposílá jenom jednoduchý dekret, krátkou zprávu, ale pošlou celý balík příběhu, celý příběh. Komunikují komplexně, komunikují pravdivě a komunikují jakoby bohatě. Jo? A protože ve světě, kde je plno zdí mezi náma lidma a kde nevíme, co se děje za zdí v mysli druhého člověka, tak prostě potřebujeme umět dobře komunikovat. A to dělá Mordokaj sester. Další prvek, další hodnota, kterou Mordokaj a Ester jaksi vtělují proto, aby mohli obstát ve světě, který je globální a přitom fragmentovaný, tak je odvaha. A je to konkrétně odvaha toho, že opravdu přecházejí za zeď. To znamená, že Ester je odvážná a jde za zeď do světa královského paláce. A potom, když jde k tomu králi, to zase nebudu vykládat ten příběh, ale když jde k tomu králi požádat o milost pro Židy a přiznat se, že je židovka, tak taky vlastně neví, jo, zazdí je její manžel, ten manžel se takhle na první dobrou rozvedl s první ženou a ona teďka má za zeď jít a říct mu, prosím tě, zachraň můj lid. A hrozně se bojí, ale přitom je odvážná. Je odvážná jít za zeď do prostoru, který je pro ní nebezpečný. A poslední hodnota, která se prolíná celou knihou Ester, je důvěra. Důvěra, víte, čím je specifická kniha Ester? Jedna naprostá jedinečnost v celé Bibli u knihy Ester, víte čím? Není tam ani jednou zmíněn slovo, je zmíněn Bůh. Jakoby ta kniha Ester pracuje s hypotézou, že Bůh je taky vlastně nějak za zdí. Že ho taky vlastně úplně nevidíme. Že nevíme, co teďka zrovna chce a co dělá. A přitom, a o tom to vlastně celý je, že mu důvěřujeme. Což je vlastně přesně ten opak toho, co je podstata konspiračního myšlení. Že totiž za zdí je něco, co mě ovlivňuje a co mě chce uškodit. A projev víry, důvěry v Pána Boha je, že za zdí je Pán Bůh, který je taky za zdí, nemám k němu přímý přístup, aspoň takhle, teďka necháme stranu Pána Ježíše a tak dále, v tuhle chvíli, je pro mě v něčem za zdí a přitom mu můžu důvěřovat. A dokonce ten vtip je, že tady ještě jsou tady jako politici, jsou tady rádci, jsou tady lidi, kteří nám chtějí uškodit jako křesťanům, jsou tady lidi v politice, kteří nás chtějí pronásledovat, kteří by nás chtěli vyvraždit a teďka se tam dějou velké zákulisní věci proti nám, věřícím lidem. A kniha Ester je o tom, že ten Mordokaj a Ester věřej, že nad tou mocí všech těch mocných je někdo ještě mocnější, kdo ještě líp tahá za nitky. Tedy ta hlavní konspirační teorie je tady Hospodin, který tahá za nitky a pro naše dobro, ne pro naše zlo. A to je vlastně pointa, teologická pointa knihy Ester. Když tam pak jsou právě takové vtipné momenty, kdy ten, kdo konspiruje proti Židům, najednou zjistí, že to vypadá, jako by všichni Židé konspirovali proti němu. A realita se najednou mu začne jevit tak, že prostě jakoby všechno bylo jako v souladu nějakým takovým jako zvláštním a všechno je proti mně a jeho manželka mu dokonce řekne, jestli se ti tohle to děje, tak jsou zatím určitě ti Židé. Takže ten, který rozsíval konspirační teorie, nakonec vlastně uvěří v konspirační teorii, že tady jsou Židé, kteří musí mít prsty všude a my přitom víme, že ne, nejsou, že to je jejich Bůh, který za ně bojuje, který je za zdí, ale je ještě mocnější než všichni ostatní. Tedy důvěra. Takže základní hodnoty pro člověka, který
žije v globálním fragmentovaném světě, podle knihy Ester, jsou obezřetnost, protože za zdí opravdu může docházet k něčemu temnému, co mě má uškodit. Princip reality, budu se ujišťovat, že za zdí, pokud teda můžu, tak budu hledat pravdu. Budu se učit komunikovat, tedy pokud si o někom myslím, že si o mě myslí něco zlýho, pokud se domýšlím o tom, co on si myslí, tak budu odvážný a budu komunikovat a budu se ptát, co je za zdí, pokud můžu, zvlášť v blízkých vztazích. Budu komunikovat, budu odvážně vstupovat i za zeď, abych zjistil, abych se přesvědčil, jak to je. A především budu trénovat důvěru, že přestože na mě můžou práškovat ilumináti, tak nad těma letadlama, kde lítají ilumináti, je ještě Pán Bůh, který je mnohem větší a který má svůj plán a který mu důvěřuju. To je teologická pointa knihy Ester. A s takovouhle důvěrou žít je mnohem lepší, protože všechny ty negativní postavy v knize Ester vlastně vždycky ztroskotají na tom, že uvěřili nějaké konspirační teorii o tom, co je za zdí, a neuměli s tím pořádně pracovat. Tak, dám vám teďka chvilku malý prostor. Jenom zkuste si zopakovat, jak souvisí kniha Ester s konspiračníma teoriema. Co jste teďka ode mě slyšeli? Zkuste si to zachytit nějak pro sebe do svých vlastních slov. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojďme se teď zkusit podívat za zeď. Řekli jsme si, že má smysl být odvážný, má smysl komunikovat, tak se teďka podíváme za zeď. Představte si, že tady nám za zdí stojí človíček, který má tendenci přemýšlet v kategorii konspiračních teorií. Chytá je, hledá je na internetu, stojí tady za zdí. Já jsem tady před ním. Mě teďka zajímá, trošku zkusíme tam nahlédnout, jaký to je. A vycházím teďka z osobních rozhovorů, z nějaké literatury, z různých výzkumů na toto téma. První, co bych chtěl, abyste věděli, je, že se nejedná o psychopatologii. Tedy není tady jako diagnóza člověk, který věří konspiračním teoriím. Psychiatrická diagnóza, člověk by se měl léčit. Nebo si by se měl jít popovídat za psychologem. To možná, jo, ale nemusí se léčit v tom smyslu. Není to jako prostě nějaký zásadní, jako opravdu jako, není to nemoc, je to prostě způsob myšlení. A to je důležitý, protože někdy zvláště blízcí členové rodin mají tendenci druhého, který je pro ně za zdí a který pro ně věří nesmyslným věcem, tak mají tendenci říkat, on věří bludům, má nějaký halucinace, je prostě úplně mimo. Není to pravda, není to psychopatologie. Když se dělali výzkumy na to, jaký typ lidí má tendenci k takovému přemýšlení, tak našli přece jenom pár takových jako podobných rysů. První je poměrně nízké sebevědomí, což je pravda o spoustě lidech, negativní pohled na svět. Obecně jsou to lidé, kteří mají spíš jakoby nedůvěru v druhý lidi, ve svět okolo sebe. Prostě jakoby měli takový černý brejle, kterýma se na to dívají, že to není tak, jak si myslíme. Je to prostě takový jako temnější pohled na svět. To je společné. Křehké ego většinou znamená opravdu taková jako osobní křehkost, těžko někdy jsou jakoby intimní, těžko by vám řekli, já se bojím. No, neřeknou vám, já se vlastně bojím a proto takhle přemýšlím. Je to moje nejistota vnitřní. Ne, řeknou vám, to jsou ty ilumináti a tady tohleto a tady tohleto a tamten je takhle a takhle a takhle a takhle. Takhle to vypadá navenek, jako hněv, jako odpor, ale vlastně pod tím je něco velmi křehkého. Já jsem nejistý. Já tady stojím před zdí, nějak mě to jako ovlivňuje, dotýká se mě to, nevím, co tam je a bojím se toho. Jsem tady nejistý. To neřeknou. Jo? To nějak, je to těžké to takhle sformulovat. Křehké ego. Intuitivní myšlení je to, že jsou různé způsoby, jak člověk přemýšlí, tak typické pro člověka, který věří v konspirační teorie, je intuitivní myšlení, který je takový jakoby rychlý, asociativní, že to je prostě první, co mě napadne. Takže když nevím, kdo vyhodil do vzduchu kulturní centrum, vám, že se nic nestane, protože to tady tak často. Když nevím, tak mi tam rychle naskočí nějaká odpověď a na to nevím, na tu nejistotu, tam najednou přijde jistota. Najednou vím.
Byli to oni. Jaký prožitek mám, když cítím jistotu? Vím. No to je sice dost blbý, že tady jsou muslimové nebo někdo, kdo nás tady ohrožuje. To je taky blbý. Ale je to lepší, že aspoň teď vím. Takže je to nějaké jako intuitivní myšlení, které souvisí s další, to ještě budu povídat dál, další jakoby princip je, že jsou jakoby nedůvěřiví a to, co už jsem tady říkal, s největší pravděpodobností člověk, který uvěří nové konspirační teorii, je člověk, který už kdysi nějaké konspirační teorii věřil. Takže jedná se o určitý styl myšlení. Ale není to psychopatologie, nemusí se léčit. To hlavní, co mi přijde, že vlastně, a to už jsem se teďka snažil vám trošku jako vysvětlit, že vlastně v pozadí je jakýsi způsob zase regulace emocí. Protože on život v globálním fragmentovaném světě, kde mě věci ovlivňují a já je přitom nemám pod kontrolou všechny, tak je něčem těžký, zúzkostňující, znejišťující. A já to potřebuji regulovat, tyhle emoce. To, že nevím, to, že se bojím. Můžete si to přehodit třeba ještě i do tomto, možná vám to bude jakoby bližší v blízkých vztazích, v partnerských vztazích. Když jste začali s někým chodit a ještě jste úplně neměli jako takovou jako vybudovanou tu bazální důvěru jeden z druhého a ten váš přítel nebo vaše přítelkyně se rozhodla, že dneska napsala, dneska večer s tebou nechci, já si půjdu zapařit na diskotéku. A teďka sedíte doma a říká vám to tam jako v hlavě, co se to tam děje za tou zdí, co ona, já vlastně vůbec nevím. A říká vám to tam bují v hlavě, že jo. Ty různý konspirace o tom, s kým tam tančí a co, a jestli teda vás má ještě pořád ráda, nebo už nemá ráda, nebo jak to teda vlastně je. A vytváříte si vlastně konspirační myšlení okolo toho, co se děje za zdí v životě druhého člověka. A z čeho to vychází? Co je ta emoce zatím? To strach, nejistota, nízký sebevědomí. Jo? Ale já to nevím. Když to nevím, tak pak jsem odkázaný na to vymýšlet a špekulovat nad těma představama. A ještě když mám pak jako ten král nechci se říct pohádce, ale v té knize Ester, ten král na začátku, když mám okolo sebe rádce, kteří mě ještě vyhajpujou, tak vlastně všimněte si, že ten král právě pomocí konspiračního myšlení zreguloval svůj hněv na královnu. Královna nechce přijít, je tady nějaký spiknutí, rozvedu se a vyřeším a pošlu dekret celé říši. Králi se ulevilo. Jo, ta kniha Ester tam má hodně zajímavá, tato emoční slova, že krále opustila zlost, ulevilo se mu, zreguloval svoji emoci a mě tam naskakují otazníky, jestli to udělal správně, jestli nebylo nějaká jiná možnost, jak mohl zregulovat svoji emoci, svoji úzkost. Třeba najít odvahu, jít za zeď a říct manželce, proč nechceš jít? A ona by mu řekla, já se tam nebudu producírovat nahá. A on by řekl, tak si vem pěkný šaty. A ona řekla, tak to pak jo. A už jdou spolu za zeď. A je to v pohodě. Možná, hypotéza. Jo? Ale tím, že reguluju svoji úzkost pomocí konspiračního myšlení, je způsob, jak reguluju svoji úzkost, svoji nejistotu, nic víc. To znamená, že když si večer sednu k internetu, začnu hledat alternativní výklady k tomu, co mě zúzkostnilo, že se děje v Americe, si najdu k tomu ten alternativní výklad a konečně to tam někde objevím v těch komentářích na nějaké stránce, v nějaké pochybné stránce někde dole, najdu to, co mi někde intuitivně zaklikne, že by mohlo být ono a řeknu si, jo, já jsem na to přišel a všichni mi můžou líst na hrb, protože já jíka vím, jak to opravdu je. Ale jenom se cítím líp. Způsob emoční regulace. Tohle hrozný pojem, jo. Atrofie dialogického já. Ale ono to jako dává dost dobrý smysl. Naše mysl, přemýšlení je dialogický. Od malička se učíme přemýšlet dialogicky. Určitě, když jste někdy se rozhodovali na jakou školu nebo jste byli v nějaké křižovatce v životě, tak jste tam měli ty argumenty pro a proti. Říkali jste si, ale jo, ale tohle by šlo takhle, no ale vlastně ne, tady tohle je blbý, tohle mi to kazí, no ale co kdyby ještě, znáte to. No? Každý ten jaksi, balíček, ten argument, jako by mohl patřit jinému hlasu v mé hlavě. Já si to tak někdy představuju, že tady je ten ambiciozní dalík v mé hlavě, který vždycky řekne, další akce, jo, jedu.
pak je tady takový ten trošku úzkostný dalík, no ale stihnu se připravit a ten ambiciozní dalík, to zase dáš? Jo, a pak takový ten dalík, co si ještě vzpomene na to, že má manželku doma a že to, a ten řekne, a neměl bys taky trošku brzdit, a ten ambiciozní dalík na to, tak vedu takový vnitřní dialog, jo, a hádám se sám se sebou, a dokud těch hlasů tam mám hodně, tak jsem zdravý. Není to schizofrení. Čím víc máte hlasů v hlavě, a víte, že to jsou různé hlasy ve vaší hlavě, tak jste v pořádku, jste zdraví lidi. Protože máte poměrně bohatý komplexní poradenský tým, který vám může radit. Často ty hlasy můžou být spojený s nějakým člověkem. Jo, pokud, jo, co by mi na to řekl táta, pan kazatel a já nevím, kdo ještě. Tak prostě takhle přemýšlím. Znova, jestli si vzpomínáte na tu první scénu, co jsme tady měli, tak tady byl král a měl tady ty dva rádce. A problém byl, že oba dva ti rádci, nebo ono jich tam bylo víc v tom příběhu, ale mu radili stejně. Tam byl ten Memúkan, jo, který řekl, vytvořil tu konspirační teorii, naplánoval řešení, způsob emoční regulace. No jo, ale oni tady byli další rádci a ti rádci mlčeli. Nikdo z nich neřekl, hele, počkejte, a je to pravda. To tam vůbec nezaznělo. Atrofie dialogického já znamená, že moje dialogické já přestává být dialogickým a je tady nějaký jeden Memúkan, jeden hlas, který prostě řekne, takhle to je a já, moje vědomé řídící já, tedy král sám sebe, to poslechnu. A nemám tady ty alternativní hlasy. Někdy proto, že myšlení bolí a že ta mnohost těch hlasů v hlavě někdy mi to komplikuje. Ale král podle té knihy Ester potřebuje lepší rádce. Potřebuje tam moudrého člověka, moudrý hlas v hlavě, který mu řekne, je to tak, který zpochybní i ten jeho způsob, jak emočně reguluje. Atrofia dialogického já je vlastně jakoby zprimitivnění způsobu přemýšlení, zrychlení rozhodování. A tady už trošku jakoby přeskočím k nějakým jako řešením. Vlastně jeden ze způsobů, jak pomoci lidem, kteří věří konspiračním teoriím, je být jim trošku jiným hlasem, který to může třeba trošku zpochybnit, který jim možná může říct, hele, možná to není o těch iluminátech, ale o tvojí úzkosti. A co děláš, když jsi nervózní? A jaký to je vlastně, když na to přijdeš na tom webu, kdo to byl? No to je takový úlevný. Takže to je vlastně to hezky, že ti to přináší takovou úlevu, že z toho máš radost, že se pak cítíš líp. Jo? Už všimněte si do toho jeho, toto je jeho konspiračního hlasu podle rádce Memúkana, tam vnáším jakoby jiný hlas a někdy ten hlas do toho dialogického já musí přijít zvnějšku. A zároveň nesmí být moc útočnej, jo, protože kdybyste na takového člověka říkali, a to je blbost, čemu věříš, to je prostě, jak jsi na to přišel, to je prostě úplná hovadina. Tak víte, co se stane? On si vás zařadí na stranu těch, kteří proti němu konspirujou. To znamená, že vy určitě jste spojeni, jste určitě financovaný Američanama, abyste mu teďka tohle řekli. A najednou je z vás nepřítel. A to znamená, že vy neproniknete do jeho mysli jako alternativní hlas. On vás bude odmítat, protože hlas, kterým vy promlouváte, je hlas, který on nechce. Takže proti němu bude bojovat. A takže proniknout jako alternativní hlas do mysli druhého nemůžu takhle jakoby přímo tím, že mu řeknu, věříš blbosti. Ale vlastně můj přístup by byl, nebo je, ale zase je to víc tak jako psychologický, že se snažím tam být hlasem toho, který mu ukáže na to, jak moc to používá jako způsob, jak reguluje svoje emoce. A najednou se otevírá širší paleta možností toho, jak může regulovat svoji úzkost. Další, co je tady za zdí v mysli člověka, který věří v konspirační teorie, je, že mu to naplňuje určité potřeby. Třeba potřebu toho, že má věci pod kontrolou. Nemám pod kontrolou to, co se děje ve světě, ale to, jak tomu rozumím, a já tomu rozumím jinak, než to je, a konečně to nějak jako uchopím, držím to, a dobrý, je mi líp, mám to pod kontrolou. Protože život v tom globálním fragmentovaném světě je vlastně v něčem dost náročný právě proto, že máme pocit, že to nemáme pod kontrolou. Že to nemůžeme nějakým způsobem ovlivnit. Další je pocit vlastní důležitosti. Protože jestli je tady nějaká konspirace a jestli je proti mně a jestli já jsem to teďka na to přišel a objevil to a nikdo jiný to neví a na iDNESu to nevěděj a na ČT1 to nevěděj, ale já to vím, tak to znamená, že já jsem někdo. Já jsem důležitý.
Přestože jsem člověk, který chodí ráno do práce a pak má pár kámošů, pak zajde na pivo a vlastně nic moc v životě nedělá, má pocit, že není moc důležitý, tak v tu chvíli, kdy na něco takovéhle přijdu, tak jsem důležitý. Mám hodnotu sám ve svých očích, pocit důležitosti. A taky určitá komunita. Ona kolem toho vzniká. Komunita s lidmi, se kterými si píšeme, který přemýšlejí stejně jako já. Máme společné weby, na kterých si spolu píšeme a diskuzní fóra. A vlastně vytváříme si takovou malou sektičku. A je to dost podobné, jako když se pár křesťanů sejde a řeknou si, jo, taky věříš toho Pána Ježíše. Jo, já taky věřím, já taky věřím Pána Ježíše. Včera jsem se napila z toho kelímku. A tak to je super, že jsi tady mezi náma. To je vlastně moc pěkný, vytváříme komunity. Ale taky můžeme vytvářet komunity o tom, no lítají tady ty letadla. A ten QAnon, to je ta, že to hnutí těch pedofilních satanistů, kteří se v Bílém domě scházejí někde pod zemí, nebo v nějakém bistru, v nějaké pizzerii, nebo kde se to scházejí a řídějí celý svět. Jo, ty tomu, no, oni tam jsou, no taky, tak vytvoříme malou skupinku a povídáme si o tom a dělá nám to dobře, protože mám komunitu. Je to způsob, jak komunitu vytvořit. Dám vám poslední úkol. A zkuste z toho, co jsem vám teďka povídal, o tom, že jsme nahlédli do mysli nějakým způsobem člověka, prožívání člověka, který má tendenci věřit konspiračním teoriím. Trošku jsme v tom viděli sami sebe, někteří. Tak co z toho pro nás vyplývá? Co si z toho můžeme brát pro rozhovor s člověkem, který takhle funguje? Co dělat, co nedělat? Co si z toho bereme pro sebe, když zjistíme, že máme trošku tendenci taky někdy konspirovat o tom, co se děje za zdí, protože jsme úzkostní. Tak zkuste pár takových jako praktických věcí, co se z toho dá vytáhnout. Tak zkuste, povídejte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nemáme čas teďka na to nějak. Byste měli možnost říct, na co jste přišli. Já jenom bych to chtěl zhrnout pár bodama, znovu se vrátit. Myslím si, že pro mě jako pro jednotlivce žít v dnešní době, tak jak je nastavená, se spoustou zdí a zároveň provázaností. Já sám pro sebe vím, že potřebuju být víc obezřetnej, protože jsem spíš naivní a spíš důvěřivý. Pro mě ten princip bát se, co se děje za zdí, je důležitý. Učej mě to vlastně trošku lidi, který věří konspiračním teoriím, to si od nich beru, že to tam tak fakt může být a jsem za to rád. Občas si s nima poslechnu i nějaký jako konspirační podcast a vím, že to potřebuju, abych byl jako Mordokaj, abych se uměl bát. Princip reality, chci se držet toho, co je pravda, co vím a odlišovat toho, co jsou spekulace a říct si, spekulace je to, co ve mně vytváří strach, já se teďka bojím, můžu zkusit něco zjistit, ale něco zjistím, něco ne. Způsob komunikace, chci být odvážný a především chci aplikovat svoji víru v Pána Ježíše, v Boha do svého života. Třeba tak, že věřím, že nad všema konspiracema všech undergroundových uskupení prostě je Pán Bůh a ten to se mnou, s náma myslí dobře. Když mám před sebou představu druhého člověka, který věří v konspirační teorie, tak chci sám se ujišťovat, že není blázen. Chci ho vidět jako člověka, který se učí regulovat svoje emoce. Chci být hlasem, který mu tam pomůže do toho vnést, tady třeba tenhle ten aspekt, jak moc mu to pomáhá regulovat jeho úzkost. Jestliže má nějaké potřebu kontroly, tak ta může být naplněná ještě jinak, než že budu brouzdat celý večer na internetu a hledat konspirační teorie. Možná můžu získat kontrolu nad životem jiným způsobem. Takže můžu mu to do života vnést nějak jinak, nebo pomoct mu naplnit tu potřebu jinak. Je potřebu důležitosti. Jenom tím, že mu řeknu, že si ho vážím, že ho mám rád, že je pro mě jedinečný, tak vlastně naplňuju potřebu výjimečnosti, důležitosti, aniž bych mu říkal, přestaň věřit těm konspiračním teoriím. Možná můžeme nabízet i komunitu, protože člověk ji potřebuje a může ji vytvářet různě a okolo různých věcí a když ji nebude mít, s blízkými lidmi a ve třídě a v práci a v církvi, tak si třeba vytvoří na internetovém fóru. Komunitu potřebujeme. Takže to je asi to, o co jsem se s váma chtěl podělit. Jenom tři knížky, ze kterých jsem čerpal. Konspiraci
To je hodně, hodně zajímavá knížka. Michael Shermer, spoustu právě těch jako psychologických důvodů. How to have impossible conversations je o tom, jak se bavit s lidma, který do vás budou hustit ty konspirační teorie a budou, a vyloženě to je hodně takový, jako jak vést dialog, hodně zajímavý. A Conspiracy Theories, to je už taková starší knížka, zase spíš jako přehled těch teorií. Tak to jenom, abyste věděli, z jakých zdrojů čerpám. A kdybyste měli zájem, celou knihu Ester mám zpracovanou v podcastech. Mám x sérií podcastových, jeden z nich se jmenuje Ester za zeď nevidí. A je to 50 dílů, 50, asi 20, 30 minut zamyšlení nad jednotlivými částmi knihy Ester. Takže a je tam právě ta témata jakoby domýšlení se, úzkosti, regulace emocí, zdravé, nezdravé. Tak to všechno tam najdete, je to vlastně výklad téhle z té knihy. Je to na YouTube, na Spotify, tak když si mě najdete, nebo na mém webu, tak je to dostupné. Dneska vlastně to byla jenom taková trošku jako ochutnávka té knihy Ester, ale takže kdybyste chtěli víc, tak to najdete tady.

A to je závěr dnešní akademie. Její brány se za námi zavírají, ale jen do úterka do 21 hodin. V repríze také si můžete poslechnout pořad ve čtvrtek ve 4 hodiny a v pátek v 17 hodin. Za týden v premiéře se na vás těší další přednášející.

Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. Přísloví 27:19.

0: námi nemusíte být sami. Rádio 7.
1: Po 20. hodině ladíte Rádio 7, je tu večerní vysílání a s ním Kateřina Fridrichová, která vám dělá společnost na vlnách Rádia 7, a to 13. září ve neděli. A tu následující hodinu nás čeká další díl pořadu Ke kořenům. Tentokrát nás Jáchym Gondáš a Petr Vaďura vezmou až ke Golgotě, což je téma, které je vždycky současné, ať už jsme křesťany 20 let, anebo třeba jenom půl roku.

Dnes je nový den, protože včerejšek je mrtvý, tak to byla píseň Josiah Queen, Yesterday is Dead, a to je možná také dobré si vždy a znovu uvědomovat, že včerejšek je mrtvý, zítřek tu ještě není a máme tento moment. Tak to byl komentář k písni Josiah Queena, ale teď je tu další píseň, která bude taková trošku prvoplánová, protože nám uvede to téma pořadu ke kořenům, které nás čeká hned v zápětí.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst a vykládat Markovo evangelium. Naším hostem bude tak jako obvykle kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali až do 15. kapitoly. Už jsme si přečetli i začátek této kapitoly, o čem pojednává.
1: Jsme vlastně sledovali v Markově podání, jak se postupně příběh Ježíšova utrpení blíží k tomu vlastnímu vrcholu. A v té 15. kapitole jsme se dostali do okamžiku, kdy jsme sledovali Ježíšovo zatčení a potom jeho odvedení, kdy už Ježíš začíná vystupovat ku podivu jako velmi pasivní postava v tom příběhu. Marek ale dával dobrý pozor, abychom si nemysleli, že je opravdu jenom nějakou obětí, a proto opakovaně předtím zdůrazňoval, že Ježíš ví, co ho čeká, že vstupuje do té své možnosti, svého utrpení vědomně, dobrovolně, a proto nás to jeho mlčení už teď neuvádí do takových pochybností, jestli tedy Ježíš je jenom takovou zbytečnou obětí. Sledovali jsme také, jak reagovali jeho učedníci na Ježíšovo zatčení, a viděli jsme, že vlastně jenom pokračovali v tom, co už na nich bylo patrné, v takové neschopnosti připojit se k této části Ježíšovy cesty a nějak ho na ní následovat. Nejdříve usínali v Getsemanské zahradě při Ježíšově modlitbě, potom se pokusili ho nějakým způsobem bránit před tím zatýkáním, což Ježíš odmítá používání násilí v tuto chvíli. A nakonec vidíme tu velmi vypjatou scénu Petrova zapírání, bylo vlastně to poslední, čemu jsme se naposledy věnovali při tom našem čtení. Viděli jsme také, jak Ježíš je konfrontován nejdříve s veleradou, potom také s Pilátem, s vojáky, kteří ho zesměšňují a vlastně se k němu chovají, jako kdyby byl židovským králem, i když to sami samozřejmě nemyslí vážně. A tak nechtěně zjevují tu pravou podstatu Ježíše, který je tím poníženým králem. Teď se ta pozornost začíná upínat na Ježíše v okamžiku jeho ukřižování, a to je ten zásadní

0: zlom, jeden z těch vlastně posledních zlomů v Markově evangeliu, kdy ten vrchol toho evangelia je to, co je vidět, to je vlastně to poslední, a po něm pak následuje možná vůbec to nejdůležitější, co ale zas tak dobře vidět není a co už velmi silně zůstává svou vahou ležet na nás jako na čtenářích, abychom to rozpoznali, abychom to sami vyjádřili, když to není tak zřetelně vyjádřeno, a to je Ježíšovo vzkříšení.
1: Ty jsi jmenoval řadu postav, které v evangeliu vystupují, ale vynechal zástup lidi, ty, kteří zde vystupují jako jakýsi zmanipulovaný dav, nicméně asi jsou důležití jako postava celého toho vyprávění, protože sehráli i docela významnou roli.
0: V tom zástupu jsme také přemýšleli, protože nejenom u Marka, vůbec v celé té synoptické tradici hraje zástup důležitou roli. Nějak to souvisí určitě i s antickou literaturou, kde ten zástup často představuje roli takového chóru, který různým způsobem poposouvá děj, vyjadřuje někdy místo řečníka to, co je důležité, aby zaznělo. A tady vidíme, že v Markově evangeliu ten zástup je velmi nestabilní v tom svém jednání, v tom svém směřování. Ve chvílích, kdy se Ježíšovi daří dobře a kdy můžeme říct se takovou hvězdou procházející tou krajinou a uzdravující množství lidí, tak zástup ho následuje, poslouchá ho, je místy až jakoby uhranutý Ježíšem a tím, co Ježíš říká a dělá. A potom následuje zlom, ve kterém najednou zástup se staví proti Ježíšovi, aniž bychom viděli, že k tomu vede nějaká konkrétní pohnutka. Vlastně stačí jenom to, že Ježíš se stává tím odsouzencem, který je vedený na popravu, a v tu chvíli ten zástup se mění vlastně v takovou klaku, která je proti Ježíšovi, volá po jeho smrti, volá po jeho ukřižování. Mluvili jsme také o tom, jak ten zástup je vlastně velmi neosobní silou, která je nebezpečná, a není radno se příliš spoléhat na to, když někoho zástup chválí nebo se k někomu přiklání, protože i ta historická zkušenost ukazuje, že to je velmi nestabilní síla.
1: My budeme dnes číst scénu Ježíšova ukřižování. Proč byl vlastně Ježíš popraven?
0: Tak tady musíme rozlišit určitě dvě otázky. Jednu otázku, která se týká Ježíšovy smrti, důvodu toho, proč Ježíš musel zemřít. Zemřít smrti násilnou, zemřít nějakou formou popravy nebo vraždy. To je jedna rovina věci a tady vidíme, že celou dobu v průběhu Markova evangelia se ukazuje, že to, co Ježíš dělá, to, co říká, je sice často rozpoznáváno jako pravdivé, nosné, nadějné pro budoucnost, ale zároveň je to nějak nesouladitelné s tím nastavením té společnosti, ve které Ježíš ta svá slova vyslovuje a své činy koná. Že to vyvolává neustále napětí, neustálý strach, strach ze změny, strach z toho, že se ten zaběhnutý řád věcí nějakým způsobem zhroutí, a vyvolává to agresivitu. Vyvolává to agresivitu tím víc, čím víc je Ježíš bezbranný, čím víc ukazuje, že nechce používat žádnou tvrdou moc k prosazení toho, co přináší, žádné násilí, tak tím větší je ta agresivita na té druhé straně. A myslím, že evangelia ve shodě ukazují právě určitou nevyhnutelnost toho konfliktu, že to není jenom tak, že Ježíš byl nešikovný a tak prostě to nakonec vedlo k tomu, že ho odsoudili a kdyby se choval třeba trochu jinak, tak by to bylo lepší, ale že to ukazuje tu nevyhnutelnost napětí mezi tím, co je boží a co je lidské. Toho konfliktu, který vede až k pokusu to boží úplně popřít, zabít, vyhnat ze světa. To je jedna rovina věci. Druhá rovina věci je potom ta samotná podoba Ježíšovy smrti, a to sice smrti na kříži. Tady víme, že historicky ukřižování představovalo velmi specifický typ popravy, který byl vyhrazen pro vzbouřence, pro lidi, kteří nějakým způsobem ohrožovali ten společenský řád. A byla to poprava, která v sobě nesla nezanedbatelný díl potupy, bohamby. Ježíš tudíž není popraven nějakou solidní popravou. Možná nám to může připomenout třeba některé typy popravy, které byly přijatelné třeba pro důstojníky a jiné naopak byly pro nějakoby nedůstojné a takové, které nechtěli. Třeba smrt oběšením byla velmi často vnímána jako nedůstojná smrt, kdežto například poprava zastřelením byla vnímána jako sice tragická událost, ale přece jenom zachovávající důstojnost toho popravovaného. Tak u Ježíše ta smrt na kříži vlastně odpovídá trochu tomu oběšení. A to je druhá důležitá rovina věci, protože my vidíme v Markovi a vůbec v evangeliích, jak se znovu a znovu zdůrazňuje, že Ježíš byl ukřižován a zemřel. Jsou dvě události, které se nemohou zkrátit jenom na jeden společný jmenovatel, protože vyjadřují na jednu stranu jak ten absolutní zánik a odmítnutí Ježíše, tak na druhou stranu také tu cestu poníženosti, která má tendenci velmi snadno vymizet z toho křesťanského myšlení a ztratit se vlastně v tom myšlenkovém horizontu křesťanství jako něco nedůležitého, co se nás netýká. Ježíš naopak, když mluví ke svým učedníkům, tak tuto cestu poníženosti zdůrazňuje a zdůrazňuje právě nesení kříže. Kříže jako nejenom popravčího nástroje, ale právě jako nástroje ponížení. Což samozřejmě má potom další důsledky pro konkrétní praxi křesťanského života a myšlení.
2: Řekni mi, chlapče, co máš na duši, ať už to tuším nebo netuším,

0: pořadu Ke kořenům. Dnes, milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 budeme číst 15. kapitolu Markova evangelia od 20. verše. Budeme číst od druhé poloviny tohoto verše až do verše 32. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali 2 povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali: Ty, kdo chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali: Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Jachyme, scéna, kterou jsme právě z Markova evangelia přečetli, je scéna popisovaná s velkou mírou podrobností, detailů. Proč je to tak důležité? Všechny ty místa, všechny ty okolnosti, ty jednotliví svědkové, kteří se účastnili těch dějů.
1: Myslím, že tady se nám nabízí takové dvojí čtení, dvojí možný přístup, který se navzájem nevylučuje a my můžeme jít oběma těmi cestami najednou. Ta první je chápat všechny ty detaily jako jakési potvrzení a zdůraznění autenticity toho, co se tam odehrává. Vždycky vidíme, že novozákonní texty ve chvíli, kdy popisují nějaký děj, občas přistupují právě k popisu těch nejrůznějších drobných detailů a tím se ten děj stává takovou uvěřitelnou momentkou, máme pocit, že ji popisuje nějaký očitý svědek a vlastně si to můžeme celkem dobře představit. To nemusíme vyloučit, tento pohled. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu, že to podání jednotlivých evangelií se v tomto liší. Ty motivy se částečně překrývají, částečně také ne. Někdy jsou popsány velmi odlišně a myslím, že proto by nebylo dobré to úplně přetížit. Někdy vznikají takové pokusy udělat z toho takový jeden společný obraz ukřižování, ve kterém se spojí všechny ty motivy, které se v evangeliích objevují. Velmi slavný je ten pokus dát dohromady všechno, co Ježíš na kříži říká. Jsou to ta Ježíšova slova z kříže, která potom se dají postupně třeba probírat, promýšlet. A nejsem si úplně jistý, jestli je to legitimní přístup, protože až dosud jsme četli jednu knihu a myslím, že musíme hledat, co právě Marek zdůrazňuje, a nemůžeme do toho úplně snadno zvenčí přinést něco dalšího. To druhé možné čtení, které se nám nabízí, myslím, odpovídá tomu, že celý ten pašijní příběh, celé to pašijní vyprávění v Markově podání je úplně prošpikováno nejrůznějšími starozákonními odkazy, nejrůznějšími narážkami, případně symboly, které můžeme potom my dále domýšlet, vykládat, dávat si do souvislostí. A určitě tomu není jinak ani v tom případě Ježíšova ukřižování. Tam můžeme právě sledovat, jak ty nejrůznější motivy vlastně v takové ozvěně nám rozezní něco, co už známe z toho předchozího evangelia, co už jsme předtím slyšeli a četli. Takže myslím, že můžeme podržet ty dvě roviny pohromadě, zároveň vnímat tu událost jako živou událost, která se opravdu odehrává, není jenom nějakou literární fantazií, a zároveň hledat, co všechna ta místa mohou znamenat a kam nám ukazují.
0: Objevuje se zde jedna postava, která až dosud v evangeliu nevystupovala, a to je Šimon z Kyrény, který je zde ještě uveden jako otec Alexandra a Rufa. Proč se tady tahle postava najednou zjevuje?
1: Působí tam na první pohled Šimon trochu nepatřičně, ale myslím, že celkem zapadá do toho Markova pojetí, do toho Markova způsobu vyprávění. My si musíme položit otázku, proč tam je. Pokud by ta jeho postava nebyla nějak důležitá, nebyla by nějakým způsobem smysluplná pro naše pochopení, tak by ji pravděpodobně Marek vynechal, protože vidíme, že vynechává velké množství věcí, které pro jiné autory jsou podstatné, důležité.
0: Hledě na to, že je zde jmenován ten člověk.
1: Já myslím, že to, co je důležité na jeho postavě, je, že nějakým způsobem zdůrazňuje, podobně jako ti dva muži, kteří jsou ukřižováni spolu s Ježíšem, že to Ježíšovo ukřižování není událost, která najednou stojí v nějakém jiném řádu, než je člověk, než je lidský příběh, než je příběh docela konkrétních lidí s konkrétními jmény, a že to je něco vlastně, přičem jsme vystoupali už nad tu lidskost do takové mytologické oblasti. Myslím, že to Marek odmítá a po celou dobu toho ukřižování se snaží zdůraznit, že Ježíšova smrt je lidská smrt, že patří do toho kontextu lidských příběhů, které my prožíváme, kterých se můžeme také účastnit, které se nás nějak týkají. Myslím, že to je velmi důležitý motiv, protože by samozřejmě bylo docela snadné zdůraznit právě tu Ježíšovu roli a posílit to jeho utrpení tím, že to ostatní lidské utrpení v tom nějak zmizí, někam se ztratí. Víme, že takové tendence se někdy objevují i v těch dnešních interpretacích Ježíšovy smrti, když se snaží autoři zdůraznit především to neobvyklost toho fyzického utrpení Ježíše a na ní vlastně vystavět ten jeho příběh. Tady Ježíš netrpí sám a dokonce vidíme to, co už jsme v jeho příběhu viděli dřív, že si nechává posloužit od někoho, nechává si pomoct od někoho, což k postavě Mesiáše tak trochu nesedí. Viděli jsme to dřív, když Ježíš hříšníky vyzýval k tomu, aby se stali jeho hostiteli. Viděli jsme to tehdy, když Ježíš se nechával hostit lidmi, kteří by se vlastně do slušné společnosti ani nedostali. A on se stával jejich hostem, čili ne tím, který jim slouží, který je zachraňuje, ale tím, který se staví do vlastně podřízené role, protože hostitel samozřejmě měl tu roli kněžskou, měl tu roli velmi výsadní v tu chvíli při té společné hostině, při tom společném jídle. Tady také Ježíš není tím, kdo pomáhá těm druhým, ale jakýsi Šimon, který se z nějakého důvodu připletl do toho příběhu, a Marek ani nemá potřebu nám vysvětlit, proč a jak, se stává tím, kdo pomáhá Ježíšovi nést jeho kříž. My v našich modlitbách často formulujeme tu prosbu opačně. Pane Ježíši Kriste, pomož nám nést náš kříž. Tady vidíme, že Ježíš je v tom s námi, že v tom jsme spolu. A myslím si, že to je už první důležitý teologický motiv týkající se ukřižování u Marka. Když říkáme, že Ježíš Kristus zemřel za nás, tak ve vztahu k Markovu evangeliu tím nemůžeme myslet, že zemřel za nás a proto my už nemusíme umírat, ale vidíme v tom jasně, že zemřel za nás s námi a proto my můžeme umírat. Proto už i ta cesta smrti je schůdná, protože on jí šel a my ho můžeme na té cestě doprovázet a už to není cesta beznadějná.
0: Popravčí místo, na kterém se odehrává ukřižování, se jmenuje Golgota. V překladu jste říká náš ekumenický překlad lebka. Je docela zvláštní, že návštěvníci Jeruzaléma dnes mohou navštívit dvě Golgoty. To znamená, že my vlastně nevíme, kde to bylo.
1: A je velmi důležité se ptát, jestli to potřebujeme vědět. Ona ta fixace na to konkrétní místo, případně na ty konkrétní památky spojené s Ježíšovou smrtí, případně s celým jeho životem, je na jednu stranu velmi pochopitelná. Mnohokrát můžeme slyšet od lidí, kteří se z nějakého zájezdu z Jeruzaléma, ze svaté země vrací zpátky a mluví o tom, jak velmi silnou impresi tam prožili na těch místech, jak to na ně zapůsobilo silně. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten Ježíšův příběh je svázán s konkrétním místem, ale díky tomu je univerzální, překračuje to konkrétní místo. A tím konkrétním místem Ježíšova ukřižování se stává jakékoliv místo na světě a musí mít ohlas také na jakémkoliv místě na světě. Pokud se evangelium zapne až v okamžiku, kdy se octneme v prostorové jeho blízkosti, když se octneme na těch místech, kde se odehrává, tak je něco v nepořádku, něco nezafungovalo tak, jak mělo, a možná jsme něco důležitého přeslechli. To, že tím místem Ježíšovy smrti je právě Golgota, že je to místo popravčí, že to je místo beznaděje, to je podstatné a takových míst je na celém světě i dnes velmi mnoho. A takových Golgot, ty nejsou jenom dvě, ale můžeme je najít i v našem životě, můžeme se na nich také my octnout. A teprve tehdy ten příběh začíná dávat smysl. Myslím, že to vlastně trochu zase souvisí s tím, co čteme i dál u Marka, a to je s takovou touhou Ježíše nějak zakonzervovat a soustředit se hlavně na toho historického Ježíše, tak jak se to dřív velmi často dělalo, soustředit se na tu postavu Ježíše z Nazareta, načíst ho, objevit ho někde v nějakých památkách, které po sobě zanechal, v dláždění, po kterém chodil, v kamenech, kterých se dotýkal, a tam se s ním nějak setkat. Trošku možná ten turistický zájem o Jeruzalém je nějakou obdobou třeba také té touhy po relikvích a to uctívání relikví, i když dnes už samozřejmě v trochu jiné podobě.
0: Je zajímavé, že tady tu myšlenku, kterou si teď zdůraznil, objevili filmaři a umělci vůbec, takže Kazantzakis napsal román Kristus znova ukřižovaný, který pak byl zfilmován, a Bohuslav Martinů napsal operu na tento námět. Známe také film Ježíš z Montrealu. To znamená, že umělci přesně tu myšlenku vnímají, že to je příběh modelový.
1: Na druhou stranu umělcům nemůžeme tak úplně fandit v tom ohledu, protože jsou na tom stejně jako my. To není nějaká zvláštní skupina lidí, kteří by měli větší zření než ti ostatní. Zase známe umělecká díla, která se soustředí naopak na ty konkrétní památky, na ta konkrétní místa, až takovým jakoby fetišistickým způsobem se upínají na ty předměty a reálie Ježíšova života. Napadá mě zase tady utrpení Ježíše Krista, ve kterém ta touha po té autenticitě šla tak daleko, že se vytvářely určité pokusy rekonstruovat znění té staré hebrejštiny, samozřejmě vyvolávající potom velké rozhovory o tom, jestli to bylo správné nebo nesprávné znění. A takové to uhranutí těmi konkrétními památkami, tou hmatatelnou historií fyzickou, je na druhé straně také. To znamená, spíš můžeme s překvapením zjišťovat, že ty oči otevírající se pro čtení evangelia nenacházíme jenom na půdě církve, jenom na půdě toho autoritativního křesťanského výkladu evangelia, ale nacházíme je i za hranicí. A stejně tak to platí i pro ty oči, které jsou zavřené před evangeliem. Ty najdeme nejenom venku, ale najdeme je také uvnitř. A tady se nám otevírá samozřejmě mnoho možností pro obohacující komunikaci s těmi, kteří třeba stojí venku, stojí za hranou křesťanské tradice a jsou tím Ježíšovým příběhem nějak osloveni a mohou někdy nám, kteří už to známe dobře a žijeme v tom, tak trochu uvěznění v tom příběhu, nám mohou otevírat oči pro věci, které jsme si nevšimli.
2: Vlaky nestaví ve stanicích deště, desítky tunelů a pozdě není ještě, dumění v podvozku vrací tíhu stínu domů. Pustá nádraží cestou ze Sodomy, bedlí hnit tušení, hoří zdi a domy, vyhlídek a jisto,

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes povídáme o 15. kapitole Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, proč Ježíši dávali víno okořeněné mirhou?
1: Tady se musíme vrátit trošku, já bych rád se podržel toho výkladu, který pro mě osobně je důležitý a srozumitelný. A musíme se vrátit k Ježíšovu poslednímu stolování s učedníky. Tam jsme viděli, jak Ježíš konstatuje při tom společném jídle: Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. A když jsme předtím přemýšleli o tom, jaký význam mají tato Ježíšova slova, tak jsem to připodobňoval k podpisu smlouvy, k tomu kalichu, který vlastně spečeťuje určitou smlouvu, kterou Ježíš uzavírá nejenom se svými učedníky, ale s celým stvořením. Obsahem té smlouvy, když ho hledáme, tak musíme číst celé evangelium a ten obsah k nám vystoupí jako zpráva, dobrá zpráva o odpuštění. O tom, že nemusíme si svou milost před Bohem zasluhovat, ani nemůžeme, ale že přesto nejsme odsouzeni, přesto nejsme zavrženi, ale můžeme tu milost nacházet v Božím odpuštění v Kristu. A když Ježíš říká, že už žádný jiný kalich na zemi pít nebude, že už nebude relativizovat tu smlouvu, nikdy ji nepřepíše, neudělá žádnou novelizaci, ve které by změnil to znění té smlouvy a třeba na nás naložil nějaké podmínky, kterými bychom si měli zasloužit Boží milost, tak je to samozřejmě velmi nadějná zpráva pro nás. Je to slovo, které potvrzuje definitivní platnost evangelia. A tady najednou nastává okamžik Ježíšovy smrti, Ježíšova ukřižování, a všechno, o co se opíral, ať už to byli jeho učedníci, ten blízký okruh učedníků, to všechno se hroutí. A v tuto chvíli vlastně takovým škodolibým hlasem mu tam najednou někdo nabízí víno, aby se napil. A tak trochu to vypadá, jako kdyby mu někdo říkal: tak vidíš, na ty, kterým si odpustil, se nemůžeš spolehnout, ti se rozutekli, nejsou ti ani vděční, ani natolik, aby tě provázeli v takovou těžkou chvíli. Nechtěl bys si to ještě rozmyslet, nechtěl bys tu smlouvu ještě změnit, nechtěl bys ji přepsat. A to, že Ježíš v tuto chvíli znovu odmítá ten kalich, je pro nás velmi důležité, protože to ukazuje, že tu smlouvu myslí vážně i v situaci svého utrpení a své smrti. Že ví, s kým tu smlouvu uzavřel, že si o nás nedělá žádné iluze, že si nedělá žádné iluze o člověku, a tudíž, že Boží milost je skutečná milost i ve chvíli, kdy my absolutně selháváme.
0: Tento motiv, nechceš si to ještě rozmyslet, se zde objevuje vlastně ještě dvakrát. Když kolem jdoucí se mu posmívají a urážejí ho, tak říkají: zachraň sám sebe a sestup z kříže. A velekněží ti zase říkají: jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili.
1: Je to určitě velmi silně se opakující nabídka, protože tam situace, ve které se Ježíš ocitá, je absolutně mezní. A my vidíme, že to pro něho není něco, co by zvládal nějak snadno. Viděli jsme ten zápas v Getsemanské zahradě, to, že i pro Ježíše je to věc velmi silného niterního zápasu, úsilí o to, aby neselhal a aby skutečně v té poslušnosti následoval, kam ho vede duch. Zase nám to připomene místo úplně na začátku evangelia, když Ježíš potom, co přijme křest, je veden duchem na poušť a je tam velmi rychlý střih. Hned, co se rozhodne se ujmout toho svého úkolu, tak ta první cesta vede do pouště, vede k pokušení, vede do nějakého nesnadného zápasu. A to vedení duchem, to je tady nějaký kontinuální pohyb v průběhu toho evangelia, který stále směřuje k tomu, co je těžké. Nevede Ježíše do bezpečí, nevede ho do ústraní, nevede ho někam, kde bude mít klid a kde se mu nic nestane, ale naopak zdá se, že ho vede stále hlouběji a hlouběji. A Ježíš to neodmítá. Neodmítá to ani v té nejvypjatější situaci, což je samozřejmě moment, který je pro naši víru zásadní oporou. Nejenom v tom, že víme, že se na Ježíše můžeme se spolehnout na jeho milost, ale i v tom, že nám ukazuje, že taková cesta se nabízí i nám a že je schůdná. Ne díky našim silám, ale díky jemu.
0: Zajímavé je, že vlastní Ježíšovo ukřižování je zde odbyto vlastně jedním slovem, ukřižovali ho, ale pak se tady mluví o tom, jak si dělili jeho šaty, že oni losovali, kdo si co vezme. Některé věci jsou detailně probrány a jiné jsou jen prostě nahozeny.
1: Zase tady vidíme, že tím hlavním těžištěm toho příběhu není to fyzické strádání Ježíše Krista. Není to to, co by Marek považoval za to nejnosnější, za to nejdůležitější. A naopak se uvolňuje prostor pro vidění nějakých souvislostí. Velmi mi to asociuje to, že my někdy snažíme se pochopit násilí nebo zlo ve světě, zejména když vidíme nějaké neobvyklé zlo, něco, co přerůstá možnosti našeho pochopení, něco, co je příliš drastické a to s námi dokáže pohnout, to s námi dokáže otřást. A vlastně tím tak trochu potvrzujeme tu falešnou domněnku, že zlo a násilí je nějak zajímavé, že je na něm něco zajímavého, poutavého, objevného. Vlastně se necháváme tím zlem a násilím hypnotizovat stejným způsobem jako ti, kdo mu podlehnou, stávají se násilníky a ubližují těm ostatním a ničí je, vraždí je. V tom velmi krátkém, strohém popise Ježíšova ukřižování se podle mého názoru odhaluje banalita zla. To, že na zlu není nic zajímavého, že na násilí není nic zajímavého a že to zajímavé a podstatné se děje v člověku, který je konfrontován s násilím, který trpí násilí, snáší ho a nějakým způsobem odpovídá na to násilí, které se mu děje. Proto myslím, že právě je velmi podstatné si uvědomit, že novozákonní text v tomto ohledu není morbidní a není uhranutý bolestí, není uhranutý zlem, jak se to někdy možná v tom přetížení toho motivu násilí zdálo a mohlo zdát, možná se to může zdát i dnes, když je násilí zase tak fotogenickým motivem v tom lidském přemýšlení, v populární kultuře, v kinematografii. To, na co se tady upíná pozornost hned, je zase ten motiv s dělením Ježíšova šatů, který v první chvíli samozřejmě nás napadne, že to je odkaz na starozákonní text, na 22. žalm, ve kterém se doslova píše dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Tak se nabízí vnímat tu epizodu především jako naplnění zase toho starozákonního textu, starozákonního proroctví a potvrzení.
0: Tak to má Matouš.
1: Tak to má Matouš, který zdůrazňuje ten motiv, který vlastně vytahuje ten 22. žalm až jako určitý leitmotiv, takový scénář toho, co se při ukřižování děje a velmi často ho cituje, takže v tom Matoušově podání Ježíšovo ukřižování až takovou dramatizací toho 22. žalmu. Tady ten odkaz sice zazní, slyšíme ho, ale myslím, že tam slyšíme ještě nějaký odkaz směřující dovnitř do toho textu Markova evangelia, do toho příběhu. Myslím, že to tak trochu připomíná tu tendenci, kterou jsme viděli vlastně v průběhu celého Ježíšova života, jeho působení, tendenci pohltit Ježíše, nějak se ho zmocnit, něco z něho získat. Opakující se motiv davů, které se tlačí na Ježíše, chtějí se ho dotknout, chtějí se dotknout alespoň jeho šatu. Na druhé straně zase lidi, kteří Ježíše odmítali a chtěli ho mít v hrsti, chtěli ho chytit, aby se ho mohli takto zmocnit a nějak ho odstranit. A vždycky to bylo takové sápání se po Ježíšovi, který z toho sápání ustupoval, někam mizel. Naposledy se v takové velmi výrazné ozvěně ten motiv toho pokusu někoho uchopit a zmocnit se ho objevil v tom krátkém motivu mladíka, který uteče při zatýkání těm vojákům, kteří po něm sáhnou a chytí jenom jeho plášť a mladík nahý uteče. A tady najednou se dostáváme do situace, kdy ten Ježíšův šat je rozdělován a vlastně Ježíš sám je tak porcován pro ty, kteří z něho chtějí mít nějaký kousek, chtějí si nějaký kousek vzít pro sebe, utrhnout si pro sebe. U těch vojáků samozřejmě nejde o obdiv k Ježíšovi, ale přesto všechno to jejich jednání není vzdálené opět tomu nejrůznějšímu uctívání relikví, protože Ježíšův oděv vždycky patřil mezi tu základní výbavu těch relikví, které se objevovaly, scháněly, hledaly a vystavovaly nějakým způsobem. Stejně tak třísky z Ježíšova kříže, kterých je obrovské množství a už dávno si z toho i křesťanští autoři dělali legraci z toho shromažďování těchto důkazů Ježíšova ukřižování. Takže ten motiv toho pokusu zmocnit se něčeho materiálního, co s Ježíšem souvisí, a tak ho vlastně zakonzervovat, nechat si ho pro sebe, ten, myslím se, tady znovu v nějaké ozvěně ozývá. Na druhou stranu nám to ale může připomenout nejenom jednání lidí, kteří jsou fixováni na ten materiál, na tu hmotnou stránku věci, ale tak trochu to zase připomíná i nejrůznější biblické badatele a biblisty, kteří se soustředí až možná přehnaně na ty nejrůznější důkazy biblického textu, na ty nejrůznější památky biblického textu, rukopisy, které ještě nebyly objeveny. A samozřejmě, že ta práce badatelská je velmi důležitá, ale nemůžu se zbavit dojmu, že je to všechno podobné právě těm šatům, ze kterých Ježíše svléknou a on sám v nich nezůstane. Je někde venku. Je to takový pokus z Ježíše udělat takovou skamenělinu, takového trilobita, kterého se můžeme díky těm textovým archeologickým památkám zmocnit, ale on je už přitom někde jinde. A v tom textu se jasně ukazuje, kde je. On jde dál tou cestou kříže a nezastavuje se, nezůstává, nemůžeme si ho rozdělit mezi sebe.
0: V našem evangelním textu vystupují ještě dva zločinci, kteří byli ukřižováni spolu s Ježíšem. Ty jsi zmínil 7 slov z kříže, které dávají lidé dohromady, a jedním z těch výroků je také výrok jednoho z těchto dvou zločinců, který zaznamenal evangelista Lukáš, kde prosí Ježíše, aby na něj pamatoval, až bude u svého otce ve svém království. Zde ovšem nic takového nečteme. Ti zločinci byli s ním ukřižováni a dokonce máme napsáno ve 32. verši, tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Takže se od něj odvrací úplně všichni.
1: A je to velmi silný motiv, aspoň pro mě, té neschopnosti sdílet utrpení jako něco, co lidi může spojovat. V tomto ohledu Lukáš právě zdůrazňuje, že tam ta možnost toho sdílení utrpení je. A myslím si, že i to slovo, o kterém jsi mluvil, kdy ten jeden z těch ukřižovaných se vlastně obrací na kříži ke Kristu, není jeho voláním o pomoc, ale je spíš s takovou solidarizací těch, kteří společně trpí. A to je také důvodem, proč je mu potom velmi nadějně odpověděno Ježíšem. Protože to ukazuje, že ta solidarizace, že to sdílení vzájemného utrpení vede k Bohu, že to je cesta, která skutečně směřuje k Bohu a může i nás přivést k Bohu. A oproti tomu Marek zdůrazňuje ten temný tón toho, že ta jiskra mezi těmi spolutrpícími nepřeskočí. Víme, že je to věc, která nějak souvisí i se zkušeností člověka ve velkém utrpení. Můžeme číst mnoha svědectví například o lidech, kteří dlouhodobě byli v koncentračních táborech za druhé světové války, kdy popisují, jak se ta solidarita vzájemná v určité míře utrpení rozpadá a mizí. A myslím, že to je velmi podstatný motiv, který je dobré nepřehlédnout a opravdu ho nechat zaznít a zapůsobit ho. A v tom Marek je zvláštní autor, moderní autor, že se nesnaží nic zahladit. Někdy někteří evangelisté jiní se snaží harmonizovat ten text, trochu tam přidat něco, co by ty ostré hrany nějakým způsobem otupilo, kdežto Marek to nechává všechno takové neskladné, ostré, takže když ten text do sebe vstřebáváme, tak úplně cítíme, jak nás popichuje na všech možných stranách. Naposledy takovým motivem bylo například to uťaté ucho při Ježíšově zatýkání. Tam ostatní evangelisté dodávají ten motiv toho vrácení, toho ucha, uzdravení, kdežto Marek je velmi tvrdý a nijak to dál nerozvádí, nepopisuje. Takže i tady si myslím, že ta neschopnost sdílet utrpení je možná těžší a hlubší nouze lidská než neschopnost sdílet radost. Nenadarmo také čteme, že máme plakat s plačícími, protože tam se pozná to, že člověk je schopen vystoupit sám ze sebe, z toho vlastního příběhu, z toho vlastního života, který je vlastně poměrně úzké řečiště, a spojit se s někým druhým, vstoupit do příběhu toho druhého. Kdyby Kristus nebyl toho schopen, tak nikdy ten novozákonní evangelijní příběh nebudeme číst a prožívat.
0: Jachim, my ukončíme dnešní úvahu nad scénou Ježíšova ukřižování, navážeme zase příště na ní. Dnes snad ještě jedna myšlenka. Jestli na tebe působí ta scéna tak jako na mě, že Ježíš je zde popsán jako úplně osamělý, jako někdo, od koho se všichni odvrátili, komu se všichni smějí, komu nikdo nerozumí, kdo prostě zůstal v tom všem sám.
1: Určitě je to tam silný motiv, já to tam čtu a ještě víc na mě působí ta samota v tom, že tady právě v té chvíli, v tom okamžiku nevidíme nějak ani tu boží přítomnost. Nevidíme, že by Ježíš měl nějaký vnitřní pokoj v tom, že je vnitřně spojený v modlitbě s Bohem. Naopak je to opravdu taková chladná scéna, scéna, ve které není opora. A myslím, že v tom zase je další motiv, který je spojený s křížem, že Ježíš zůstává stát, zůstává ve světě vlastně už jenom díky tomu, že je s ním propíchnutý, probodený, že je k němu přikovaný. A někdy možná právě ta bolest, to utrpení je ten jediný způsob, jak zůstat stát ve světě, jak z něho nevypadnout, jak se z něho nestratit. A je to cesta, kterou člověk prostě musí procházet a musí nějakým způsobem projít až na druhou stranu. Což není nějak snadná cesta, je to cesta, které se nejenom vzpírá lidská pohodlnost, lidská sebeláska, ale i vůbec naše pojetí toho, co je správné, co je dobré, o co máme v životě usilovat, o co se máme snažit. V tom zase to vyprávění Markovo je tak tvrdé a je tak realistické, až nás to překvapuje.
0: Děkuji za dnešní výklad Markova evangelia 15. kapitoly. Text, který následuje od 33. verše, budeme probírat zase v našem dalším setkání. Naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Posloucháte Rádio 7, je 21 hodin a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová, která vás dnes provází dnešním večerním vysíláním. Má datum 13. září a také vás teď chci pozvat do společnosti nejen Dalibora Bakaly, který si pořad Concertino pro vás dnes připravil, ale také do společnosti německého hudebního velikána Beethovena.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
3: Vážení a milí posluchači, následující chvíle na Rádiu 7 jsou vyhrazeny pro malý koncert Concertino. A cože nám to dnešní přinese? Kromě hudby Ludvíka van Beethovena, a to vybraných částí z jeho chor fantazie, sonáty měsíčního svitu, koncertu pro klavír, osudové a pastorální symfonie, otevřeme také knihu Památník z Beethovenových slov. Její autor, Richard Benz, který v ní nashromáždil množství skladatelových myšlenek, říká: tak jako neznáme Beethovena hudebníka, dokud jsme nevyposlechli a neprocítili alespoň některé z jeho výsostných děl, neporozuměli bychom ani Beethovenovi člověku, kdybychom se nezmocnili klíče k nejvlastnějšímu pokojíku jeho srdce. Kdybychom si nepřečetli, co svěřoval bílým stránkám, důvěrníku nejspolehlivějšímu, ať už v zápiskách, dopisech nebo poznámkách, ve chvílích smutku i radosti, víry i pochyb, v naději i v zoufalství. Drazí posluchači, přijměte nyní od autora dnešního koncertina Dalibora Bakaly pozvání na dobrodružnou výpravu do nitra Beethovenova srdce.

Ludvík van Beethoven se narodil roku 1770 a zemřel star 56 let. Od čtvrtého roku svého věku sloužil hudbě oddaně a pokorně. Ale od nějakých 25 let se mu hudba stala pomocníkem a utěšitelem, aby snáze překonal trýzeň ran, útrapy, kruté nemoci, těžký osud mučedníka. Korunoval-li devátou symfonii Oudou na radost, to je důkazem, že obstál v boji čestně a zmužile. A říkáme-li Franci Schubertovi muzikant boží, tím spíše můžeme nazvat Beethovena božím bojovníkem, vítězným bojovníkem s osudem, s křehkou, nedostatečnou nádobou těla, s vlastním srdcem vášnivým a neukojeným, s bolestí neobsáhlou jako nebe a nevyčerpatelnou jako hlubiny mořské. Jeho hudba nám otvírá dveře do nadskutečna, do nekonečného štěstí, do záplavy oslňujícího nebeského světla. Ale co říci o jeho památníku, který je průhledem do nejvnitřnější komůrky věčně zraňovaného lidského srdce, do tajuplné laboratoře, kde duch nad jiné probudilý a poctivý hloubal a pracoval o lepším, pravdivém a spravedlivém uspořádání světa, kde cit, tisíckrát zasažený, se znovu a znovu vzpínal k zápasu s nočními temnotami o slunce, se svírající smyčkou zoufalství o dech, o radostný, zelený ostrůvek úlevy v příboji muk, o bílý kvítek ušlechtilosti a dobroty ve vyprahlé poušti sobectví a zloby. Kdykoliv nasloucháme jeho symfoniím, jako bychom s ním stoupali do nadoblačných výšin, osvobozeni ze zajetí těla, podobní bohům v nesmírné píše vítězů. Ale probíráme-li se v jeho zápiskách, propadáme se až na dno do propastných, hrmutných vírů, hroužíme se, nepatrní ličtí červíčkové, v úděsnou jeskyni muk, kde se v krvi a v bolesti rodí radost a krása.

Otevru-li oči, musím vzlikati, neboť co vidím, je proti mému náboženství a musím pohrdati světem, jenž netuší, že hudba je vyšším zjevením než veškerá moudrost a filozofie. Ona je vínem, které budí nadšení pro novou tvorbu, a já jsem Bakchus, který lisuje pro lidstvo toto nádherné víno a uvádí je v duševní opojení. Když pak vystřízlivý, lecos si z tohoto opojení podrží pro svůj všední život. Nemám přítele, musím žít sám pro sebe. Dobře však vím, že v mém umění je mě Bůh blíže než ostatním lidem. Stýkám se s ním bez bázně. Pokaždé jsem jej poznal a jemu porozuměl. Ani se nestrachuji o svou hudbu. Ta se nemůže dočkati zlého osudu. Komu se stane srozumitelnou, ten se musí oprostiti od veškeré bídy, s kterou se ostatní vlekou.

kdekoliv svým uměním sloužil ubohému, trpícímu lidství, neboť nic jiného nepotřebují než vnitřní pocit blaha, který mě přitom provází. Nikdy, nikdy mne neshledáte nešlechetným. Od dětství jsem se učil milovat ctnost a vše, co je krásné a dobré.

Tvůj Beethoven žije velmi nešťastně, v zápase s přírodou i tvůrcem. Mnohdy též tiše mluvícího člověka sotva slyším, jen tóny, slova však ne. A přece, jakmile někdo křičí, je mě to nesnesitelné. Co se nyní stane, ví milý Bůh. Často jsem již proklínal Stvořitele i svůj život. Chci, je-li to vůbec možné, vzdorovat ti svému osudu, ač v mém životě přijdou okamžiky, kdy budu nejnešťastnějším stvořením Božím.

Pomoz, o Bože, vidíš mne opuštěna veškerým člověčenstvem. O tvrdý osude, o ukrutné dopuštění. Ne, můj nešťastný stav se nikdy neskončí. Utrpení, odevzdanost. Tak vítězíme ještě v největší bídě a zasloužíme si, aby nám Bůh odpustil naše chyby. Bůh, jenž známe nitro a ví, jak všude plním co nejsvědomitěji své povinnosti člověka, které mě lidskost, Bůh a příroda přikázali, mne jednou zajisté zas vyprostí z těchto strastí.

Bůh zajisté vyslyší mou prosbu a ještě jednou mne vysvobodí z tolika nesnází, když jsem mu od dětství pln důvěry sloužil a dobročinil, kde jsem jenom mohl. Proto důvěřuji též zcela jen v něho a doufám, že Nejvyšší mne nenechá zhynouti ve všelikých mých trápeních. Bože, Bože, mé útočiště, má skálo, mé vše. Vidíš mé nitro a víš, jak mne to bolí, musím-li někomu způsobiti hoře.

Jaký to pocit, když bez péče, bez přátel, bez všeho sám sobě trpící přenechán musím trávit i čas, to může člověk jen sám zakusiti. Mohu tedy hledati oporu opět jen ve své vlastní hrudi, ve svém okolí ji nenacházím. Nikoliv. Nic jiného než rány má pro mne přátelství a jemu podobné vztahy. Tak je tomu pro tebe, ubohý Beethovene, není žádného vnějšího štěstí. Musíš si vše vytvořit sám v sobě a jen v ideálním světě nacházíš své přátele.

Nejen jako většího umělce, ale též jako lepšího, dokonalejšího člověka mne máte spatřiti. A až se poněkud zlepší blahobyt naší vlasti, nechť mé umění slouží jen pro dobro chudých. Klidně se chci podrobit ti všem změnám a jen ve tvou nezměnitelnou dobrotu, o Bože, chci vložit ti svou veškerou důvěru.

Hudba je klima mé duše. Tam kvete a nevyraší jen zeleň listů jako myšlenky jiných, kteří se nazývají skladateli. Avšak málo jich chápe, jakým trůnem vážně je každá jednotlivá hudební věta. A málo jich ví, že sama vášeň je trůnem hudby. Žít jen svému umění. Ač tvé smysly jsou nyní tak ochromeny, je přec umění pro tebe jediným bytím.

Vážení posluchači, v pořadu Concertino na Rádiu 7 si čteme z knihy Richarda Bence Památník z Beethovenových slov. Poslyšte, co slavný skladatel řekl o umění. Umění. Kdo mu rozumí? S kým lze se domluviti o tomto velkém bohu? Každým dnem se blížím k cíli, to cítím. Nemohu to však popsati. Jen v tom může žít tvůj Beethoven. Pravý umělec nezná pýchy. Bohužel však vidí, že umění nemá hranic. Matně cítí, jak je vzdálen svého cíle. A zatím, co je snad jinými obdivován, truchlí, že ještě nedospěl tam, kde mu lepší genius jen jako vzdálené slunce svítí na cestu.

I když se mě zdá, že jsem tak vysoko povznesen, jsem-li za šťastných chvil v oblasti svého umění, sráží mne pozemští duchové zase zpět. Jen v božském umění, jen v něm jsou páky, které mě dodávají síly, abych obětoval božským můzám nejlepší díl svého života.

Vzlétej, nespokoj se pouhým pozorováním, ale pronikni též do nitra umění. Ono si toho zaslouží, neboť jen umění a věda povznášejí člověka až k božství. Neustaňte vždy výše pronikati v nebesa umění. Není nerušenější, neskalenější a čistší radosti než ta, která tím vzniká.

Chodím se svými myšlenkami dlouho, často velmi dlouho sem a tam, než je napíši. Přitom mě má paměť zůstává tak věrnou, že jsem si jist, že i po letech nezapomenu téma, který jsem jednou pevně uchopil. Leco změním, zavrhuji a znova zkouším tak dlouho, až jsem s tím spokojen. Ale pak počínám ve své hlavě zpracování do šířky, zhuštěně, do výšky a hloubky a ještě jsem si vědom toho, co chci. Nikdy mne základní myšlenka neopouští, stoupá, rozrůstá se, vidím a slyším obraz v celé rozloze jako ulitý jedním tahem.

Pokud jde o mne, ach, nejdražší nebe, moje království je ve vzduchu. Tak často, jako vítr víří tóny, tak často víří to i v mé duši.

Slyšel jsi již o mých velkých dílech? Velké, pravím, proti dílům nejvyššího je vše malé. Když za večera vzhlížím v úžasu k nebi, na moře v něm se věčně mihotajících světelných těles, jež nazývají slunci nebo zeměmi, můj duch se vznese přes tato tolik milionů vzdálená souhvězdí k onomu prazdroji, z něhož proudí všechno stvoření. Když se občas pokouším, abych dodal svým zaníceným pocitům určitého výrazu v tónech, ach, pak jsem strašně zklamán. Pln nevole odhodím svůj pomazaný list na zem a s pocitem přesvědčení, že žádný pozemšťan nebude sto, aby jednou v tónech, barvách anebo dlátem vyjádřil nebeské obrazy, které se v šťastné chvíli vznášely v jeho vznícené představivosti. Co je to všecko proti tomu velikému mistru tónu tam nahoře? Nahoře, nahoře.

Musím se opět zotaviti v neskažené přírodě a omýti svou mysl. Jak jsem někdy šťasten, že mohu kráčeti houštinami, lesy, pod stromy, mezi bylinami a skalami. Nikdo nemůže zem tak milovati jako já. Vždyť lesy, stromy a skály jsou ohlasem toho, co si člověk přeje.

Obklopen těmito výtvory přírody, často zde po dlouhé hodiny sedávám a mé smysly hýří při pohledu na tyto počínající a rodící se děti přírody. Zde mě špinavá střecha zhotovená člověkem neskrývá majestátní slunce, modré nebe je zde mou nejvyšší střechou. Všemohoucí, jsem blažen, šťasten v lese. Každý strom o tobě vypráví. O Bože, jaká nádhera! V takové lesní krajině ve výšinách je oddechem, odpočinkem, sloužití jemu. Jakoby každý strom ke mně mluvil v přírodě. Svatý, svatý. V lese je nadšení. Kdo to může vyjádřit?

Když za večera vzhlížím v úžasu k nebi, na moře, v něm se věčně mihotajících světelných těles, jež nazývají slunci nebo zeměmi, můj duch se vznese přes tato tolik milionů vzdálená souhvězdí k onomu prazdroji, z něhož proudí vše stvoření.

To, co má uchvátit i srdce, musí přijít i z hůry, jinak jsou to jenom noty, těla bez ducha. Co je tělo bez ducha? Bláto nebo země? Duch se má pozdvihnout ze země, v níž je dočasně zakleta božská jiskra. A podobně jako z hroudy, již rolník svěřuje božské sémě, má vykvésti a přinést mnoho plodů, a tak rozmnožena zpěti vzhůru k prameni, z něhož vyplynula. Neboť jen vytrvalým spřádáním propůjčených sil uctívá stvoření tvůrce a udržovatele nekonečné přírody. Není vyššího úkolu, než přiblížiti se božství těsněji než jiní lidé a odsud rozšiřovati paprsky božství mezi lidské pokolení.

0: To byl dnešní pořad Concertino a vy jste tímto slyšeli poslední tóny hudby, která byla pro vás pro dnešek připravena. Další díl pořadu nás čeká zase za týden, touto dobou, tedy v neděli v 21 hodin. A na přípravě pořadu se podílela řada lidí. Ani tento pořad by nebylo možné vysílat, kdybychom neměli potřebnou finanční podporu naší práce. Jsou to právě dary ochotných jednotlivců, rodin i církví, ze kterých Rádio 7 žije a funguje od počátku své existence. Chcete-li být součástí této služby i vy, navštivte web www.radio7.cz.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ve vysílání Rádia 7 se nám blíží 22. hodina. Po znělce, která nám ji ohlásí, nás pak čeká kromě jiného také Dana Kenningová, která nás provede modlitbami podle Bible. Tentokrát to budou otázka upřímných modliteb.

0: Bylo 22 hodin, posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Kateřina Fridrichová, vaše průvodkyně dnešním večerem. Tentokrát jsem tu zase jen naskok, protože předám slovo Daně Kenningové. Ta nás dnes provede modlitbami podle Bible, tak pojďte se k nám připojit a modlit. Ještě přidám, že dnes je neděle 13. září, tak kdy jindy přidat extra půl hodinku modliteb, než právě v neděli.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Každodenní vytrvalost v chození s Bohem. Jaká je vaše zkušenost? Daří se vám trávit s ním čas uprostřed práce a všedních starostí? Upřímné modlitby nemusí být plné dramatu. Stačí, když jsou součástí našeho běžného života. A to je příběh praotce Izáka, syna Abrahama, o kterém byla řeč v prvním díle série Upřímné modlitby. Druhý díl této série jsem nazvala Vytrvalý modlitebník. U pořadu modliteb podle Bible vás vítá Dana Kenningová.

Izák zažil výjimečnou situaci, když nad sebou viděl obětní nůž v ruce svého otce Abrahama. Zažil, že Bůh si nepřeje lidské oběti, ale naši úplnou vydanost se vším všudy, jak ji viděl u svého otce. Abraham je muž, který měl sílu jít proti proudu své kultury, svého kmene, být odlišný, uctívat místo mnoha bohů a model jediného boha, stvořitele, a toho následovat do neznámé země, i když to znamenalo nejistotu a riziko. To, co ho neslo, byla láska, chesed, boží láska k člověku. Jeho syn Izák věděl, že být dítětem smlouvy, nositelem božího vyvolení a povolání, není ani jednoduché, ani bezpečné. To, co neslo jeho, byla odvaha a vytrvalost. Postupně si přečteme části z jeho příběhu. Nejdřív požádáme Ducha Svatého, aby vedl náš společný čas modliteb. Duchu Svatý, děkujeme ti, že jsi s námi. Teď a tady, kolem nás i v nás. Přítomný, neměnný, tentýž včera, dnes i zítra a na věky. Duch živého Boha Izraele, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Duch Hospodinův, Duch Božího Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Prosíme, veď naše přemýšlení, promlouvej k nám, dotýkej se nás, dej, ať k nám Boží slovo hovoří aktuálně do naší situace a ať mu správně rozumíme. Ukaž nám, co se můžeme naučit na příběhu Izáka. Odevzdáváme se ti. Amen. Začneme příběhem, u kterého jsme minule skončili. Genesis 22. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Mórie a tam ho obětuj, jako oběť zápalnou, na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále a vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče. Ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi Boha bojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Hospodine, děkujeme ti, že jsi připravil zástupnou oběť místo Izáka, beránka v křoví. A přece si sám obětoval svého syna, beránka bez viny, abychom nemuseli zemřít věčnou smrtí kvůli hříchu. Prosíme, abychom obstáli ve zkouškách víry,
jako obstál Abraham, a nic ti neodepřel. Ani svého milovaného syna, který měl být nositelem požehnání. Pane, vyznáváme, že nerozumíme mnohdy tvým cestám, našemu životu. Proč bys chtěl od nás něco, co si nám sám dal, aby se stalo naplněním tvého plánu s naším životem? Dáváme ti své otázky, na které nemáme odpověď. Své pochybnosti ve víře. Dej se nám víc a víc poznávat, kdo skutečně jsi, a dej, ať naše důvěra v tebe, navzdory všemu, čemu nerozumíme, roste. Amen.

Věrnost v každodenním životě víry. To je příběh praotce Izáka, který si připomínáme v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Genesis 24. Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem

0: Ne.
1: Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, budeš své přísahy zproštěn. Jen tam mého syna nezaváděj. I položil služebník ruku na klín svého pána Abrahama a odpřísáhl mu to. Služebník tedy vzal 10 velbloudů svého pána a jel. Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to na večer, v době, kdy ženy vycházejí čerpat vodu. Tu řekl: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. Dívce, která přijde, řeknu, nakloň svůj džbán, abych se napil. Odvětí-li, jen pij a také tvé velbloudy napojím, předurčil si ji pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že si mému pánu prokázal milosrdenství. Pane, prosíme za všechny situace, kdy potřebujeme jasně od tebe odpověď, co máme dělat, protože si nevíme rady. Prosíme za křižovatky v našem životě, které jsou klíčové pro naše následování tebe a naplnění tvého plánu spásy. Dej, ať je správně rozpoznáme. Prosíme, veď nás svým duchem, abychom uměli rozlišovat své motivy od tvé vůle a nevydávali jedno za to druhé. Prosíme, abychom uměli dávat moudré rady těm, kdo se nás ptají, a přimlouvali se za sebe navzájem. Amen. Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betuelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni džbán. Byla to dívka velmi půvabného vzhledu. Panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj džbán a vystoupila. Služebník jí přiběhl naproti a řekl: Dej mi prosím doušek vody ze džbánu. Odvětila: Jen se napij, můj pane. A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít. Když mu dala napít, řekla: Načerpám i tvým velbloudům, aby se napili. Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy. Muž ji přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar či nikoli. Když se velbloudi napili, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a 2 náramky pro ni o váze 10 šekelů zlata. Řekl: Pověz mi prosím, čí si dcera? Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování? Odvětila mu: Jsem dcera Betuela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi. A dodala: Slámy i obroku máme dost, i místo k přenocování. Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl: Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Dovedl mě až do domu bratří mého pána. Pane, chválíme tě, že jsi vyslyšel prosby Abrahama i jeho sluhy, že jsi naplnil Abrahamovu touhu, aby manželka jeho syna nebyla z kenánského národa, protože to bylo důležité pro naplnění tvého zaslíbení, které si dal Abrahamovi. Prosíme, abys i našim dětem dal věřící partnery, aby tě společně následovali. Partnery, kteří tě budou milovat a tuto lásku a úctu prokazovat i svým manželkám či manželům. Aby byli moudří, opravdoví, čistého srdce. Prosíme za všechny, kdo touží po partnerovi, ale zatím žádného správného nepotkali nebo neví, jak ho poznat. Prosíme, veď je svým duchem a dej i jim jasnou odpověď, jako si dal Abrahamovu služebníku. Amen.

Rebeka měla bratra jménem Lában. Lában běžel ven k tomu muži u pramene. Viděl totiž nosní kroužek a na sestřiných rukou náramky a slyšel slova své sestry Rebeky, o čem s ní ten muž mluvil. Přišel k tomu muži, který dosud stál u velbloudů nad pramenem a řekl: pojď, požehnaný Hospodinův, proč stojíš venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy. I vešel ten muž do domu a odstrojil velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok. Jemu a jeho mužům dal vodu k umytí nohou. Pak dal před něho prostřít, aby pojedl. On však řekl: nebudu jíst, dokud nevyřídím svou záležitost. Lában odvětil: mluv. Pak následuje vyprávění služebníka, jak ho Abraham vyslal najít ženu pro Izáka, jak se modlil, aby potkal tu pravou, a jak mu Bůh přesně odpověděl na jeho modlitby. Na to Lában i Betuel odpověděli: toto vyšlo od Hospodina a my nemůžeme tobě říci ani zlé, ani dobré. Hle, tady je Rebeka. Vezmi si ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, jak mluvil Hospodin. Jakmile Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu až k zemi. Potom vyňal stříbrné a zlaté předměty a látky a dal je Rebece. Též jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. Pak jedli a pili, on i mužové, kteří byli s ním, a přenocovali. Když ráno vstali, řekl: propusťte mě k mému pánu. Ale její bratr a matka odvětili: ať s námi dívka ještě nějaký čas zůstane, aspoň 10 dní, potom půjde. On však jim řekl: nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. Propusťte mě, ať mohu jít ke svému pánu. Odvětili: zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí. Zavolali Rebeku a otázali se jí: půjdeš s tímto mužem? Řekla: půjdu. Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova služebníka a jeho muže. Rebece požehnali slovy: sestro naše, buď matkou nečíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Rebeka a její dívky vsedly hned potom na velbloudy a následovali toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel. Hospodine, dal si nám svobodnou vůli. Nechceš, abychom byli jen slepými loutkami tvé vůle, ale abychom se svobodně rozhodli, když nám ji dáváš poznat. Prosíme, nauč nás rozpoznávat, kdy je rozhodnutí na nás, co chceme, a kdy pro nás máš speciální cestu, člověka povolání. Ukazuj nám touhy našeho srdce, protože až teprve, když víme, co chceme, můžeme se opravdově rozhodnout pro tvou vůli. Prosíme za všechny, které voláš, aby opustili svůj domov a vydali se do neznáma. Za všechny služebníky tvého království, kteří ti slouží na novém místě, v cizí zemi, učí se cizí jazyk a poznávají cizí kulturu, aby lidem tam přiblížili tebe. Požehnej jim, chraň je a veď je. Prosíme za rodiče misionářů, aby měli porozumění a dokázali propustit své děti a vyslat je s požehnáním tam, kam ty je voláš. Amen.

0: Amen. Amen. Thank you, Emma. Thank you, Suki.
1: Dostáváme se k poslední části dnešních modliteb podle Bible, kterými nás provází Izákův příběh. Před písničkou jsme četli o tom, jak služebník našel manželku pro Izáka, jak mu Bůh odpověděl na jeho modlitbu a Rebeka i její rodina souhlasili s Boží vůlí. A co následovalo dál? Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru na pole, aby přemýšlel. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. Izák se šel projít a přemýšlel. Podle židovských rabínů se modlí, protože to hebrejské sloveso, přeložené jako přemýšlet, znamená také meditovat, ale i vést rozhovor. Jak píše rabbi Sachs, modlitba je rozhovor mezi nebem a zemí. Ale rozhovor je také modlitbou, neboť v opravdovém rozhovoru se otevírám realitě druhého člověka. Vstupuji do jeho či jejího světa. Začínám vidět věci z jiné perspektivy, než je ta moje. Ve spojení dvou já se obě mění. Tolik citát. A s modlitbou je to podobné. Naslouchám Bohu, vnímám jeho přítomnost, kdo je, a hovořím s ním. Tento verš je základem židovského výkladu tradice odpoledních modliteb. Podle tohoto výkladu je Abraham zakladatel ranních modliteb, Izák odpoledních a Jákob večerních. Abraham časně ráno vstává a stojí před Bohem. Je průkopník nové víry, svítání nového dne. Izák reprezentuje vytrvalost, protože odpoledne se nic zvláštního neděje. Žádný okouzlující východ či západ slunce. Je třeba dokončit, co bylo započato. A Izák nese dál víru i zaslíbení, které začaly s Abrahamem. O Jákobovi si povíme příště. Teď ale nás čeká ještě pohádkový happy end. Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka. Sesedla z velblouda a otázala se služebníka, kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc? Služebník odvětěl, to je můj pán. Vzala tedy roušku a zahalila se. Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou a zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky. Pane, prosíme za naše rodiny a manželství, aby si manželé vycházeli vstříc, vzájemně se podporovali, byli ochotni jeden pro druhého obětovat své pohodlí, dávali přednost jeden druhému a přijímali se v lásce i se svými odlišnostmi a slabostmi. Prosíme, chraň naše rodiny před rozdělením, svárem, neodpuštěním, zradou, nevěrou a sobectvím. Aby se dobře dařilo dětem, které v nich vyrůstají, a rodiče pro ně byli hodnověrným svědectvím o tobě. Děkujeme ti za posvátné tajemství manželství, které je připomínkou i zrcadlem, stělesněním Kristovy lásky k jeho nevěstě.

Modlitby podle Bible dnes končí, ale Izákův příběh pokračuje dál. Třeba tím, že hloubí studny, ze kterých pily i okolní pro národy. I v tom lze spatřovat přenesený význam jeho života jako hluboké duchovní studny, ze které můžeme čerpat i my dnes. S přáním vytrvalosti v každodenním chození s Bohem a aby ve vás tryskal pramen živé vody Ducha Svatého, vám přeje a z Rádia 7 se loučí Dana Kenningová.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

My jsme na Rádiu 7, to znamená, pokud vám darujeme nějaké ticho, tak se někde něco pokazilo. My jsme tu od toho, abychom vám přinášeli zvuk, ať už jsou to písně nebo mluvené slovo, ale pokud potřebujete ticho, tak samozřejmě můžete Rádio 7 také vypnout. Ale jsme rádi, že zůstáváte s námi a že jste si nás zvolili za společnost i dnes, tedy v neděli 13. září a že ten dnešní večer je pro vás něčím příjemný. Co nás ještě čeká a nemine, ještě dnes uslyšíme v té následující hodině příběh Františka z Assisi, tedy další kousek jeho příběhu a pořad Kaleidoskop pro vás připravil František Holeček a také tu bude pořad Uši k duši, to znamená, můžete se těšit na dvojku Marek Macák, Lucie Endlicherová, prostě zůstávejte s námi.

Píseň odkazující na žalm 62 dozněla ve večerním vysílání Rádia 7. Za 10 minut tu máme 23. hodinu.

Bylo 23 hodin, posloucháte večerní vysílání Rádia 7, ladíte ho ve neděli 13. září a společnost vám od mikrofonu ještě necelou hodinku bude dělat Kateřina Fridrichová, to vás také zve k poslechu té následující hodiny, kterou už jsem avizovala předem. Čeká nás příběh Františka z Assisi, a to zrovna teď a také od 24. tedy 23.30, půl hodinu před půlnocí, možná bude nejpřesnější výraz, tak nás čeká pořad Uši k duši.

Assisi se dostalo do války s Perugiou. V listopadu roku 1202 František, který pohnut maminkou snil také o tom, že se stane slavným válečníkem a bojovníkem, s vlastním koněm a v rytířské zbroji vytáhl společně s ostatními proti Perugii. V zuřivé bitvě byli Assisi poraženi. František se stal zajatcem. Jako zajatec byl také odveden do Perugie a uvržen spolu s ostatními do temného žaláře, kde prožil hned celý rok 1203 až 1204. Když byl konečně propuštěn a vrátil se domů, nemohli ho jeho rodiče a ani ti, s kterými tropil tolik výtržností ve vlastním rodném městě, poznat. Zdálo se, že je stále nemocný, ale především byl úplně jiného ducha. Hrůzy, které viděl v perugijském žaláři, včetně mučení a likvidace některých ze zajatců, na něj nesmírně silně zapůsobily. Přesto poté, když se vzpamatoval z choroby, ještě zcela neopustil své původní představy. Touhu stát se ve světě někým významným. Ale byla to právě ona skutečnost setkání, o kterém jsme hovořili v minulém pořadu, setkání s mužem trpícím leprou, malomocným, která definitivně zlomila jeho srdce a hluboce se ho dotkla. František se začíná v obchodě svého otce chovat naprosto nepřirozeně. Rozdává chudým tajně za otcovými zády štědré almužny. Stává se, že dokonce vydá ze skladu i celé postavy sukna, aby se měli do čeho obléci. Otec zuří. Snaží se syna napadat, zlomit ho výhruškami. Snad i trestat. František utíká do okolí Assisi a uchyluje se do polozbořených kostelů. Především do chrámu svatého Damiana, kde najednou zaslechne, tak jak na to později bude vzpomínat, před křížem, který pocházel z 13. století, tajemný hlas, který mu říká, aby opravil jeho chrám, nebo církev, italské slovo chiesa, má oba dva významy, který se celý hroutí. V té první chvíli pochopí Boží výzvu tak, že má vlastníma rukama začít znovu dostavovat chrám svatého Damiana. V téhle chvíli už se chová způsobem, který je pro otce zcela neúnosný. Uchyluje se na tato místa, v prostém chudém šatě, začíná sbírat kameny, vyprošuje vápno, dostavuje kostelík, usilovně se postí a modlí. Otec vidí celou situaci jako nesnesitelnou, chytne ho za pačesy a přivleče ho před asijského biskupa Gvída II. Z Assisi. A tam se dožaduje, aby biskup rázně zakročil a donutil jeho syna, aby žil jako normální a spořádaný člověk. A když už je zuřivostí zcela bez sebe, vytkne svému synovi, že ho přece celý život živil a že i všechno, co má na sobě, je vlastně jeho. V té chvíli se odehraje scéna, která se hluboce vtiskne do mysli všem, kdo v budoucnosti budou na život a počátky kajícího poustevnického života Františka z Assisi vzpomínat. Chlapec, kolik mladých chlapců by tak dnes s radostí učinil, jen aby mohlo jít svou vlastní životní cestou, ze sebe svlékne celý šat, zůstává na náměstí před očima davu, otce s pěnou u úst i úžasného biskupa zcela nahý. Biskup němu přikročí, zahalí ho svým pluviálem a přijme ho oficiálně do stavu kajícníku. V této chvíli nastupuje rozhodně počátkem roku 1206, v některém z jeho prvních měsíců, cestu dokonalého obrácení a hlubokého pokání. Biskup mu také odevzdal vlastně první kajícnickou tuniku. My jsme dnes zvyklí vidět jeho duchovní syny v celé řadě hábitů, ať už tam hnědém františkánském, nebo černém, či tmavohnědém hábitu minoritů, a nebo v hnědém hábitu kapucínu. V konventu svaté Kláry v Assisi je do dneška dochován hábit, který nosil.
Je to neuvěřitelná slátanina všech možných kousků hadříků. Střihem především připomínala šat těch nejúbožejších a nejchudších lidí jeho doby. Když František nastupuje cestu obrácení, chce se stát heroldem velkého krále. Ne už králů tohoto světa nebo mocných tohoto světa, ne mužem zvučného jména. Chce, aby se celým světem rozezvučilo jméno Krista, krále a pána našich srdcí. Aby dokázal v jediném zástupu těch, kteří mu budou vzdávat čest a chválu, spojit všechny, které chce obejmout stejně jako onoho malomocného, jako své bratry. Až po ty nejchudší. Pochopil, že musí začít sám u sebe. František se intenzivně modlí, hluboce rozjímá, usazuje se se společenstvím prvních bratří, je to zajímavé, první, kdo ho následují, jsou někteří z jeho druhů v těch někdyších výtržnostech páchaných v Asízi, ale to jsou muži, kteří v žádném případě nepatřili k nějakým okrajovým vrstvám asijské společnosti. Jeden z nich je právník, druhý z nich univerzitní student. Najednou si uvědomují, že tady začíná cesta k otevření čistých studánek srdce, k naplnění čehosi nezměrně velikého, čeho dobový svět má nejvíce zapotřebí. Usazují se u maličkého kostela Panny Marie v Porciuncule. Někdy kolem roku 1208. Od jednoho kněze si dává František lépe vysvětlit evangelium a rozhoduje se pro zcela zvláštní cestu následování Krista. Má to být cesta menších bratří. Tohle první společenství Františka a jeho druhů chce být vlastně v tomhle světě těmi nejmenšími. Vzdát se definitivně té skryté touhy lidského srdce zatínat drápky do hmotných statků tohoto světa anebo lidí jenom proto, abychom z nich urvali co nejvíce ke své službě a ke svému prospěchu. Žít jako ty polní lilie, které bude šatit sám nebeský otec. Vložit svůj život do otcových rukou, do rukou milujícího otce, bez jehož vůle přece nespadne z větévky ani jediný vrabčák. Je to neuvěřitelné, ale Bůh mu dává podivuhodnou vnitřní sílu snášet i všechna odmítnutí, posměch, urážky, protivenství s neuvěřitelnou vnitřní silou a radosti. První svědkové jeho života, jeho první biografové nám dosvědčují i situace, kdy v naprosté zimě, v hlubokých sněhových závějích, prochází takto rozedraný krajinou a upadne do rukou loupežníků, kteří ho o všechno i o to málo, co má, oberou, zbijí a polonahého hodí hluboko do sněhové závěje. V takové situaci dokáže velebit Boha. Jednomu ze svých nejbližších spolubratří, bratru Lvovi, který je také budoucím generálním představeným rodícího se františkánského řádu, řekne, víš, co je skutečně dokonalá radost? Když půjdeme takto zmrzlým krajem, vyčerpaní na smrt a zmrzlí na kost, jednou zabušíme u dveře některého z našich konventů a oni nám řeknou, co nás tady budíte? Táhněte odtud, odporní žebráci, nevpustíme vás dovnitř. A my, z lásky ke Kristu a svým bratřím, i v takové situaci dokážeme velbit Boha. Nikdo z nás nemusí pochybovat o tom, že člověk takovéhoto srdce nepotřeboval nějaká povrchní slova navíc k tomu, aby ke Kristu znovu přiváděl všechny kolem sebe. Stačilo, aby mlčky prošel místy a už jeho vzhled, čistota jeho srdce, jeho postoj a vztah k lidem i k celému stvoření byl největší výzvou k hlubokému evangelnímu obrácení.

Rodící se společenství kolem Františka z Assisi přiblíží církevní historik František Holeček více v příštím týdnu. Sérii o osobnosti Františka z Assisi nabízíme k poslechu při příležitosti letošního 800. výročí jeho smrti. Reprízu pořadu si můžete naladit v úterý v 16 hodin a ve čtvrtek v 5 hodin ráno. A premiéru, tak na to se můžete těšit v pátek v 9.30.

Byla kapela We Are Messengers a jejich akustický mix, který se jmenuje Moc, tedy Power. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a jak už jsem říkala, můžeme se těšit také na pořad Uši k duši, který od nového vysílacího schématu uslyšíte v repríze také ve neděli ve 23 hodin a 30 minut.

Pořadu Uši k duši se tentokrát v sérii, která je věnovaná začátkům, věnujeme rozlišování a to nás také čeká po následující písni.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Začátkům se věnuje program Uši k duši, program, ve kterém vás pravidelně očekávají moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej.
2: Ahoj.
1: I dnes tedy o začátcích. Jestli si dobře vzpomínám, tak my jsme minule, kromě toho, že jsme skončili u toho, že ostýchaví mají mít naději a odvážní mají umět odstoupit a chvíli se zastavit a rozhlížet se kolem sebe, tak jsme mluvili o jakési citlivosti, kterou ty začátky potřebují, a vycházelo nám z toho pořád dokola slovo rozlišování. Ty jsi říkal, tohle je to slovo, které křesťané používají. A rozlišování je rozhodně velká disciplína. A přijde mi, že je to disciplína, o které se sice hodně často mluví, ale vlastně pořád ne dostatečně, tak abychom zakotvili v tom, že je to dobré, je to správné a do života to potřebujeme, úplně v klidu s tímto nástrojem zacházeli. Tak o rozlišování bych byla ráda, kdybychom dneska mluvili. Pojďme ještě připomenout, proč je rozlišování tak důležité v těch začátcích.
2: Protože není úplně samozřejmost, že si všimnu, když už mluvím o těch začátcích, že si všimnu, že jsem na začátku něčeho nového, nebo že je třeba začít něco nového. A pak není samozřejmost, že sám rozpoznám, co to vlastně má být, když už. Jo. Můžu si všimnout, že jsem v období života, kdy potřebuji něco změnit, jo. A kdy je třeba s něčím novým začít, ale přijít na to, co to má být, bez vzorů a bez toho, abych dal hlavy dohromady s někým dalším, ideálně s Hospodinem a případně s dalšíma, tak je vlastně jako náročný. Je to kůzčí. Možná mám dobrý nápad, jo, ale větší jistotu v něm budu mít a lepší představu o tom, co s ním, tak je, když o tom s někým taky promluvím. Jako kultivace takové jako neindividuality v tomhle. Ale neznamená to nechat si jenom říkat druhým, co máme dělat. Jo.
1: No a co to teda znamená, když nejenom tohle?
2: Asi to znamená umět říct někomu, hele, tady se nalézám, mám dojem, že bych měl s něčím začít a mám dojem, že by to možná bylo tohle. Jako začátek rozhovoru. Ať už modlitbě s Bohem, anebo v rozhovoru s druhýma lidma, když jsou věřící, tak ideálně s modlitbou taky. Je. A potom se to nějak bude odvíjet dál. Třeba v té modlitbě, jo? My jsme zvyklí něco vymyslet a pak Bohu dávat úkol, aby nám to šlo. A já myslím, že by to mělo být jako většinou jinak. Většinou modlitba by měla být prostorem, kde Bůh nám může sáhnout do věcí. A kde si možná i v průběhu toho, když Bohu říkáme, jak věci vnímáme a co se děje, tak nejenom, že nutně slyšíme nějaký jako silný boží oslovení a vedení a tak, ale možná, že nám i jenom v té modlitbě, jak to říkáme, tak začne docházet jakoby trošku víc ze široka, jak to vlastně je. No, všimneme si víc věcí. Ale tam musíme mít otevřený oči, protože pokud jsme zaměřeni jenom na to říct mu tu jednu věc, pro kterou chceme to požehnání, tak si možná nevšimneme, že se tam děje něco úplně jako dalšího. Jo? Že ať už je to v dialogu s Bohem, anebo v rozhovoru s druhýma lidma, tak si myslím, že by to mělo být o společném zkoumání, kde já prostě předložím, tady jsem, tohle se mi děje, tohle, co si o tom myslíte, jak to vnímáte vy, tohle mě napadlo, tohle asi udělám, no a tak, ale jenom jako oznámení, ale jako začátek rozhovoru, ze kterého může přijít, ze kterého může vzejít propracování, prohloubení, rozšíření anebo konkretizování toho, co jsem viděl jako od začátku. Někdy ani nevím, jakoby, co vlastně se děje. Někdy jenom prostě přijdu a řeknu, hele, něco se děje. Něco je jinak. Nevím, zda bych něco neměl změnit. Nevím, zda tahle situace po něčem nevolá.
1: A tohle jsou rozhodně ta místa, kde je super mít někoho dalšího na tu komunikaci, na to rozpoznávání toho, co se děje a jak tu věc případně posunout. Ty jsi říkal, jak je důležité, aby to člověk, který věří v Boha, předkládal také Bohu. Co dělat ve chvíli, kdy to Bohu předkládám a mám dojem, že mi k tomu nic neříká?
2: Asi je dobrý se bavit taky s ostatníma lidma, protože někdy mi chce říct věci přes ostatní a někdy Pán Bůh mlčí, aby nás donutil mluvit dalšíma. Další věci jsou témata a období v životě, kdy musíme projít období mlčení, aby jsme na něco přišli. To se dobře ví i ve výzkumu tvůrčího myšlení, i z terapeutické práce s lidma, že nejvíc inspirované nápady přicházejí po období temna. Že dobré nápady přicházejí po delším období, kde to vypadá, jako kdyby se mysl vyprázdnila. Je tam prostě tma. Takže aby jsme mohli něco dobře rozpoznat, tak musíme umět trávit čas s Hospodinem i uprostřed toho nevědění. Pán Bůh není jako konzultant, jo. To není někdo, za kým máme jako přijít, říct mu, co jak to jako potřebujeme, a on nám jako řekne, co my s tím, a pak půjdeme zpátky do svého života. Pán Bůh je daleko někdo větší a hlubší a podstatnější než na to, aby nám dával rady. Jo, aby nám dával vodítka, přestože díky Bohu teda nám je dává, ale musíme v tu chvíli umět být v tom mlčení. A můžeme zároveň jako mu říkat, jaký to pro nás je, já můžu říct, Hospodine, už dlouho nic neřek, jo, a to mě to frustruje. Když se podíváte do žalmu a do proroku, jo, Hospodine, proč, jo, tak to jako patří k duchovní zkušenosti člověka, ale to neznamená, že to nefunguje. To, že musím občas Hospodinu říkat, proč se tohle děje, no proč nic neříkáš, nebo proč tam těm říkáš a já mám dojem, že ne, tak to není jakoby nefunkční duchovní život. To je ten duchovní život. Ale ještě jedna věc se nám může plést pod nohy, a to je naše představa o tom, jak má vypadat odpověď. My někdy přijdeme a dáváme Bohu jakoby takový multiple answers, jako otázky, jo. Pane Bože, A, B nebo C. A Pán Bůh prostě umí zaskočit a někdy na nás jenom bude koukat v tu chvíli a čekat, než nám něco dojde. Struktura komunikace Ježíšových současníků s Ježíšem, hlavně farizeů, byla taková, že přišli za Ježíšem a říká, Ježíši A nebo B. A Ježíš začal psát prostě dopisku.
1: Ježíš řekl čtvereček. Jo.
2: No, ale mu řekl X. Jo. Prostě Pán Bůh nás rád vykolejí, protože naše myšlení je příliš úzké, takže nemůžeme čekat, že odpovědi budou jako mít formát, tvar a časování, které my si jako usmyslíme. A když někdo to tak má, nechci nikoho zpochybňovat teda, ale i z vlastního života, i z dlouhodobějšího pozorování životu druhých lidí, tak mám dojem, že když to někdo má tak, že Pán Bůh odpovídá velmi snadno, velmi pohotově a v rámci předem daných očekávání, takže ten člověk se za nějakou dobu s velkou pravděpodobností na tuhle fázi svého života bude dívat ze schovývavostí a s mírným zahambením. Ale Pán Bůh jedná individuálně.
1: Ještě tady chci otevřít jedno téma, které možná je vlastní právě spíše duchovnímu životu, ale možná nejenom, totiž odložené začátky. Nevím, jestli si to taky zakusil, ale mně se rozhodně nejméně v jedné situaci, ale určitě ve více stalo, že jsem věděla, že mám nějakou věc dělat, ale zároveň jsem věděla, že ještě není její čas. A rok jsem čekala na to, než jsem věděla, že už je její čas, a naprosto všechno tomu začalo nasvědčovat. Všechny věci se najednou začaly skládat a najednou to fungovalo. A úplně jsem věděla, že kdybych začala dřív, tak by to vůbec nefungovalo, ale vlastně neuvěřitelné bylo to napětí toho, kdy já už jsem věděla, že mám něco dělat, ale zároveň jsem věděla, že ještě nemám něco dělat. A že celá ta doba byla vlastně jakoby příprava na to, aby teda ta věc byla dělaná dobře. Byla bych ráda, kdyby to tady zaznělo, protože mi přijde, že tohle taky někdy neumíme úplně, protože tím, jak prostě žijeme v době, kdy dáš si vařit vodu a ona je do minuty v té rychlovárné konvici uvařená a stejně máš dojem, že to dlouho trvalo, tak prostě fungujeme hrozně moc tou příčinou a následkem prostě tím, že ty věci strašně rychle na sebe navazují. A něco, co v bodě A zjistíš, že máš dělat, a bod B je od bodu A, totiž bod spuštění vzdálen třeba rok nebo i více, tak je to hrozně zvláštní. A přitom biblické postavy přesně tohleto žily.
2: Tak, přesně tak. Biblické časování nebylo v horizontu roku, ale v horizontu desetiletí. A když něco Bůh oznámil někomu, že nějak bude, tak to opravdu nebylo ze dne na den a většinou ani ne z roka na rok. Někdy to bylo z generace na generaci. A ti lidi to přesto vnímali jako zaslíbení, jako které Bůh dal a který je třeba věrný, a sami se museli učit tomu procesu. A ten proces, to, co nás Bůh učí v mezičase, je vlastně důležitější než, nebo je stejně důležitý jako výsledek. Když Pán Bůh si usmyslí osvobodit Izraelce z Egypta a dovést je do země zaslíbené, tak to je bezpečná a jistá věc, jo. Ale to, čemu se všemu oni museli naučit o sobě, o Bohu, v průběhu té cesty, to bylo velice podstatné a velice důležité. A také to, co jim Bůh zaslíbil, naplnil na generaci dětí. Za což oni určitě by byli vděční, ale není to ta instantní představa, že Bůh vás osvobodí z Izraele a zítra budete sedět na pláži Středozemního moře v Izraeli. Jo? To určitě takhle je. My totiž žijeme v době, kde nejvíc změn vidíme tím, že se něco vyrábí. My žijeme ve světě, kde se věci vyrábějí. A většinu své historie lidstvo žilo ve světě, kde věci rostly. Takže změna a začátek a dovršení věcí tak byla vnímaná jako obdělávání půdy, teď čekáte, jako zda to začne růst, potom koukáte, jak to roste, teď musíte ve správnou chvíli přijít, to trošku prostříhat, aby to neumřelo, aby to rostlo, jak má, pak jste čekali, pak jste doufali, že bude dobrý počasí. To přeci jenom člověka cvičí v trpělivosti a v jiném vnímání toho, že k někam dospěju, než jak to máme dneska, kde prostě něco zmáčknete a ono to bude, anebo něco zadáte a on to někdo udělá. Myslím, že jsme hodně, hodně v tomhle jako ovlivnění dobou. Proto je tak zdravé, když dnes čím dál tím víc lidí si začíná uvědomovat, že jednu z nejlepších věcí, kterou můžeme udělat pro to, abychom zůstali při smyslech, tak je chodit pravidelně do lesa, anebo si udělat zahrádku, nebo něco takového. Takže jinak, no ano, jsme konzumní.
1: Jak je důležitý ten proces, že? Marko, co se stane, když minu začátek?
2: No to já nevím, co se můžou stát různé věci. Může se stát, že zjistím, že unikla příležitost, budu muset zpětně nad tím truchlit a přijmout to, že jsem něco minul a že odjel vlak, který už nepojede. To se určitě může stát a nebudu nikomu říkat, že ne. Může se stát, že mě to nakopne k tomu, abych byl pohotovější v budoucnosti. To je celkem dobrý výsledek u té příležitosti. Může se stát, že naskočím do rozjetého vlaku a mám potom menší kontrolu nad tím a jinou roli, než bych měl, kdybych já byl na začátku. Například, já to mám zarámovaný tak, že nakonec Bůh je svrchovaný a dobrý. A že ve chvíli, pokud s ním jsem za dobře, ve chvíli, pokud jsem naskočil na jeho vlak, vezu se v něm, takže v tu chvíli i u té příležitosti tak nejsou katastrofa. Pán Bůh nechce, abychom byli dokonalí ve smyslu, že neuděláme chybu. To je západní představa dokonalosti. Ta židovsko-křesťanská, to teleios biblické, znamená zralost, neznamená bezchybnost. Takže když uděláme chybu a něco přehlédneme, tak si myslím, že v rámci zralého vztahu s Bohem žádná chyba není pouze chybou a není pouze něčím, co nemá žádný účel a využití. Už když by mě na tom jenom Bůh učil pokoře. A že Bůh je nějak svrchovaný nad našimi příběhy, takže všechny ty varianty, co jsem řekl, tak můžou být součástí dobrého příběhu, pokud žiju v dobrém příběhu. Ale může to být stejně těžký.
1: Ještě se tam chci vrátit k jedné věci, protože ty to teď odpovídáš, ale stejně si uvědomuji, jak je to někdy těžké, jak je třeba těžké vypnout výčitky svědomí, nebo takový ten dojem, něco jsem propásla. Tamhle v tom bodě jsem potkala člověka, který mohl být můj manžel, ale já jsem to prostě nerozpoznala. A teď jsem o 5 let dál a pořád mám tendenci vracet se do toho bodu před těmi 5 lety, kdy jsem to nerozpoznala. A je moc těžké to pustit.
2: Je moc těžké.
1: Pojďme dál.
2: Určitě. A to je proces. To taky není tím, že to říkám rozhodně jako teď nechci, aby lidi někomu, kdo je v takovéhle situaci, tak na něj skočili a řekli mu, ať neblbne a ať je v pohodě. Jo. To je proces. Proto jsem říkal to slovo truchlení. Truchlení trvá a bolí. A je to určitý pláč srdce, který vede k tomu, že se z něčeho, co se stalo v minulosti a je těžký to vstřebat, tak stane doopravdy minulost. Stane se z toho vzpomínka, která nás netrýzní v přítomnosti, ale to se neděje ze dne na den. A zase to, co potkáme v tom procesu, kde se učíme přijmout svoji vlastní konečnost, přijmout to omezení časem a prostorem, přijmout to, že nakonec nemáme takovou kontrolu nad životem ani nad sebou, jak bychom si rádi představovali, tak to je součást procesu.
1: Úplně mě napadá, že možná k tomu dnešnímu povídání o rozlišování se úplně hodí to konstatování, je to v pořádku. Že prostě ano. Je to v pořádku, když to rozliším a je to v pořádku, když se to nepovede, protože budu mít další možnost znovu se do toho postavit a rozlišovat dál příště.
2: Ano, jestli je Bůh Bůh a jestli Ježíš za náma přišel a vstal z mrtvých, tak všechno ostatně pohoda a jazz. Tak to někdo řekl, zase se to dá zneužít to tvrzení, co říkám, ale v podstatě to tak jako je, jo. Jenže prostě tam se dorůstá, no. Ona ta naděje, ta jistota, kterou člověku dává Bůh, tak se vůbec nevylučuje s utrpením a se zmatkem a s nejistotou. Takže je to spíš o tom, že to získá další dimenzi, která vám umožní žít v tom životě a v jeho rozporech a v jeho ztrátách a v jeho bolesti způsobem, který je jiný než bez toho. Ale není to o tom, že ty věci zmizí. Spasení není magie, říkal Francis Schaeffer.
1: Marko, děkuji. Děkuji i za dnešní podněty k přemýšlení, k uvažování, ke vstupování do začátku. Budu se těšit na začátek našeho příštího pořadu, protože dnes jsme na konci. A proto se loučí Lucie Endlicherová.
2: A Marek Macák.

končí dnešní Uši k duši a v premiéře se na další díl pořadu můžete těšit v pátek od 8.30 a to s podtitulem Začátkem pro druhého. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

A to je z dnešního večerního vysílání vlastně všechno. Už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a pozvat vás k dalšímu vysílání, protože samozřejmě Rádio 7 je tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a tak se můžete i po půlnoci těšit na noční vysílání. Pokud zůstanete s námi, tak příjemný poslech, a pokud půjdete spát, tak klidné a příjemné sny. Vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Fridrichová.

0: S půlnocí začíná nový týden, s půlnocí začíná nový den, tím je pondělí 14. září a s půlnocí začíná na Rádiu 7 i noční vysílání, u jehož poslechu vás vítá Broňa Procházková. Než se do toho nočního programu pustíme s první písničkou, tak se pojďme podívat, co nás v něm čeká. Pokojnou dobu tisíciletého království na zemi líčí 12. kapitola knihy Zjevení. Přesto se v jejím závěru setkáváme s ještě jednou, tentokrát už opravdu poslední vzpourou proti Bohu. Jak tato rebélie dopadne, uslyšíte v relaci Světem Bible z výkladu teologa Johna Vernona McGeeho ve 13:15. V písničkách z archivu si připomeneme plzeňskou rockovou kapelu Ram Adonaj. Připojte se k poslechu v 13:00. V 8. kapitole Danielova proroctví pokračujeme v jeho viděních, která odhalují další události týkající se budoucnosti. Bible Guide začíná s 14:00. V životě křesťanů Bůh občas působí velmi zvláštní věci. Například při nečekaném setkání s Chřestýšem, jak uslyšíme z vyprávění Pavla Kolegara z Jeseníku. Jiřina Džina Čunková s ním natočila rozhovor o tom, jak v jeho životě působí Duch Svatý, že modlitba v jazycích je pro něj důležitá a jak konkrétně se projevilo slovo poznání k jedné ženě. Dary z rukou mistra začínají o 14:30. Ve 15:45 čteme z knihy Pavla a Evy Dolejších Plavčík Žán. Mezi 16:45 se vydáme za obzor, vydáme se do Španělska, které nám přiblíží Miroslav Matějíček. Pět základy se Štěpánkou Paluchníkovou, která nám přiblíží, jak sdílet dobrou zprávu o Ježíši s ostatními. A pokud se podíváme ještě dále k ranním hodinám, pak o 17:30 je tu 3D Talk s Vojtou Barotem a s Nelly Musilovou. Povídat si budou o tom, jak pomáhat vedoucím ve službě. Tématem se stane péče o vedoucí. Tolik nahlédnutí do přehledu pořadů, přidám přání dobrého poslechu a pokojného nočního času.
1: Přijď svatý duchu,

0: S teologem Johnem Vernonem McGeeem otevřeme v dalším dílu pořadu Světem Bible 20. kapitolu knihy Zjevení. Klíčovým poselstvím je důraz na zaslíbení o tisícileté vládě i konečném odsouzení zla a postavení víry nikoli na lidských alegoriích či falešných nadějích, ale výhradně na autoritě Božího slova. Pořadem provází Pavel Vopalecký.
1: Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli stěti pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. Milí posluchači, to je zopakování textu 20. kapitoly knihy Zjevení, veršů 4., 5. a 6. Věřím, že trůny v tomto našem textu jsou doslovné, povídá náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech doprovází svými komentáři. Stejně jako jsou doslovní mučedníci, Ježíš, Boží slovo, šelma, její obraz, znamení šelmy, čela, anebo ruce lidí, tak také i 1000 let. Věřím tedy, že 1000 let znamená 1000 let. Kdyby tím Bůh mínil věčnost, tak by to podle mne řekl. Jinde mluví o věčnosti jako o věčnosti. Podobně vzkříšení. Řecký výraz pro vzkříšení znamená doslova vstát, vzpřímit se, postavit se na nohy nebo být tělesně vzkříšen. Zase tedy přemýšlíme nad tím, co ten text, který čteme, znamená, prostě podle toho, co říká. Je totiž trochu problematické, aby vstal jenom duch. Ti, kdo tento oddíl

písma chtějí spiritualizovat, zduchovňovat, upadají do problémů, když mají vysvětlit, jak se duch postaví na nohy. Totéž slovo pro vzkříšení totiž použil apoštol Pavel v 1. Korinským 15. Viděl jsem trůny a usedli na nich ti, jimž byl svěřen soud. O koho tu jde? Podle mého pohledu na tyto verše jsou to všichni, kdo mají podíl na prvním vzkříšení. První vzkříšení začalo vzkříšením Ježíše Krista a pokračovalo vzkříšením jeho církve. Při vtržení před velkým soužením. Na konci velkého soužení jsou vzkříšeni jak svatí z doby soužení, duše sťatých pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, tak také starozákonní svatí, jak o tom hovoří Daniel 12. kapitola. Z jednotlivých fází vzkříšení by bylo možno sestavit přehlednou tabulku. Nicméně Kristus jako první plod vzkříšení je v čele průvodu všech vzkříšených věřících. Zdá se mi poněkud zjednodušující a naivní, když si někdo myslí, že tak či onak svět dospěje ke konci. Přijde Ježíš, mrtví budou vzkříšení, dobré ovce postaví na jednu stranu, zlé kozly na druhou stranu, všem se dostane věčnost a hotovo. Příteli, Bůh vždycky má velice konkrétní program a postupuje rozumně podle něho. Z našeho textu je zřejmé, že svatí z doby soužení a starozákonní svatí budou s Kristem na zemi vládnout. Věřím, ubezpečuje nás ve svém zde možná zvláště odvážném přístupu náš fundamentalista, že církev, Kristova nevěsta, bude bydlit v Novém Jeruzalémě a z tohoto vyvýšeného místa bude spolu s Kristem královat. Kristus se bude jakoby pohybovat mezi Novým Jeruzalémem a Starým Jeruzalémem na zemi. A předpokládám, že i církev bude mít svým způsobem v dosahu obě místa, svůj nebeský domov i zemi. Tolik tedy pohled našeho učitele. Množství Izraelců i pohanů vejde do království v přirozených tělích, neboť nezemřeli. Oni a všichni další, co se ještě narodí během tisíciletého království, budou v té době trvající tisíc let podrobení zkoušce. Na druhé straně, stejně jako se Pán Ježíš po svém zmrtvých vstání v oslaveném těle setkával se svými apoštoly a následovníky, věřím, že tak podobně bude církev, vykoupení v oslavených tělích, vcházet mezi lidi, kteří budou na zemi ve svých přirozených tělích. Církev, jak to můžeme pozorovat v příbězích o Pánu Ježíši po jeho vzkříšení, díky oslaveným tělům, podobným tělu Pána Ježíše, nebude tak podřízena všem hmotným omezením, jako jsme my nyní. V ten den mě gravitace už nebude schopna lapnout za sedací část kalhot a stáhnout zpátky k zemi, usmívá se náš vykladač. Budou kněží boží, kralický překlad z našeho textu. To je označení, které se vztahuje na celý izraelský národ. To byl totiž původní boží plán s Izraelem, 2. Mojžíšova 19. 6. verš. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která budeš mluvit k synům Izraele. Abraham byl knězem ve své rodině. Později pokolení Lévy se stalo kněžským pokolením. V něm rodina Árona dostala úlohu nejvyššího kněze. V teokratickém, čili bohovládném království, které bude tady na zemi, bude celý izraelský národ složen z kněží. Přátelé, v písmu je o miléniu, čili o tisíciletém království, více prorockých výpovědí, a to více než o kterémkoliv jiném období. Tohle království bylo hlavním tématem starozákonních proroků. Nevím, jak jinak byste si zmínky o království všude v proroctvích chtěli vykládat. Mimochodem, v současné době se ve všech možných kázáních velice zřídka citují malí proroci. Ku podivu panuje jakési hluboké ticho.
Existuje velké vákuum, mezera ve výuce malých proroků. Ale oni všichni se těšili na milénium. A když se vyplní 1000 let, 7. verš ve 20. kapitole, propuštěn bude Satan z žaláře svého a vyjde, aby svodil národy, kteří jsou na 4 stranách země, Goga i Magoga, a aby je zhromáždil k boji, kterýchto počet jest jako písku mořského. I vstoupili na širokost země a obklíčili stany svatých, i to město milé. Ale stoupil oheň od Boha z nebe a spálil je. Tolik tedy zjevení 20. kapitola, verše 7, 8 a 9. Ačkoliv celá kniha zjevení pojednává o posledních věcech, zvlášť se jimi zabývá těchto několik závěrečných kapitol. Dochází k poslední vzpouře Satana, ale i člověka proti Bohu. Přečtený úsek ukazuje, že milénium je čas prověřování člověka za zvláštních ideálních podmínek. Jakmile je Satan propuštěn, přeběhne k němu obrovský dav lidí. Lidí, kteří za osobní, v jistém smyslu absolutistické Kristovy vlády, žili v ideálních poměrech. Kde se vezme taková spousta lidí jako písku mořského? I když ve velkém soužení mnoho lidí zahynulo, bude ještě mnoho těch, kteří vstoupí do milénia. A navíc se jich během milénia velice mnoho narodí. Viz Izajáš 11.6. verš a Izajáš 65.20. verš. Na zemi dojde k největší populační explozi. Budou k tomu totiž ideální podmínky. Nemoci budou vyloučeny a tato planeta bude svým způsobem zbavena prokletí hříchu. Země vydá dostatek potravin pro nasycení obrovského počtu lidí. A tak bychom mohli ve výčtu těch pozitivních změn na Zemi pokračovat. Jen samo lidské srdce ve své hloubce zůstane i za těchto mimořádných okolností nezměněno. A nakonec se ještě mnozí obrátí k Bohu zády a půjdou za Satanem. Zdá se to být neuvěřitelné, ale taková je zaprodanost člověka. Vzpoura na konci milénia odkrývá, jak hrozné je lidské srdce. Prorok Jeremiáš řekl, nejúskočnější ze všeho je srdce působící zkázu. Kdo pak je zná? Jeremiáš 17, 9. verš. Po 1000 let Kristova králování budou lidé žít v ideálních pozemských podmínkách. A já si myslím, že je to trochu unaví, komentuje docela lidsky náš biblista. Pán Ježíš bude skutečně vládnout jako svrchovaný panovník, ale lidé neradi poslouchají, neradi se podřizují. A tak, když se jim po uvolnění Satana potom naskytne jasná a snadná příležitost k odporu, mnozí se vzbouří. Národy na zemi se znovu nechají okouzlit a zmámit Satanem a zosnují povstání. Jelikož je ta vzpoura označena jako Gog a Magog, mnozí písmáci ji stotožňují s Gogem a Magogem podle Ezechiele, kapitoly 38. a 39. Je to ovšem naprosto nemožné, podává své pochopení náš teolog, protože popisovaná střetnutí se nezhodují ani časově, ani místem, ani pokud jde o účastníky. Jenom ta jména jsou stejná. Vpád Goga a Magoga ze severu v Ezechieli 38 a 39, k němuž dochází asi uprostřed velkého soužení, poruší falešný mír Antikrista a ten pak musí ukázat svou ruku doopravdy.
Tato vzpoura bezbožných sil ze severu udělá na lidstvo tak silný dojem, že i poslední projev lidského vzdoru po tisíci letech ponese stejnou vinětku, stejné označení, totiž Gog a Magog. Podobnou situaci jsme prožili v tomto století. První světová válka napáchala tolik škod, že když v Evropě propukla válka na novo a tytéž a další národy byly do ní zavlečeny, byla rovněž nazvána světovou válkou, ale byla odlišena číslem 2. Máme tedy první světovou válku, druhou světovou válku a někteří lidé občas předpovídají třetí světovou válku. Mohu uvést ještě další ilustraci z osobního života, povídá náš stařec. V naší rodině bylo v obou větvích příbuzenstva tolik Janů, že moje maminka rozhodla, že já budu John Vernon McGee. To je zastupuje Jana, ale nikdy mi Jendo nebo Honzo doma neříkali. Můj strýc, dva dědečkové i tatínek byli Janové, Johnové, takže už chápete, proč se jmenuji John Vernon. Musel jsem být od nich nějak odlišen. Podobnost či shoda našich jmen přece neznamená, že jsme byli všichni jedna a tatáž osoba. V 9. verši naší 20. kapitoly knih Zjevení čteme o dopadu poslední atomové bomby, abych tak řekl. Sestoupil oheň od Boha z nebe a spálil je. Upřesnění, že to bylo od Boha, se ve skutečnosti v nejlepších původních biblických rukopisech nevyskytuje. Správněji tedy oheň z nebe, podle ekumenického překladu. Prostě to znamená, že přírodní síly, které zničily Goga a Magoga prvního, zničí také Goga a Magoga druhého. Tato poslední vzpoura proti Bohu je stejně pošetilá a marná, jako ona první lidská vzpoura v zahradě Eden. Zde ovšem nejde o začátek, ale o konec neposlušnosti člověka vůči Bohu. Jde o definitivní skoncování s lidskou pýchou a lidským vzdorem. Teď už nezbývá nic, než poslední soud.

A ďábel, kterýž je soudil, uvržen jest do jezera ohně a síry, kdež jest i šelma, i falešný prorok. A budou ť mučeni dnem i nocí na věky věků. To je snad nejvážnější prorocké upozornění a přece v naší době zcela odmítané. Pro boží děti je úlevou, když vědí, že nepřítel, jejich i boží, bude nakonec definitivně potrestán. Není tu nic, co by uspokojovalo zvědavost nebo snad nějaké sadistické choutky. Skutečnost je konstatována s uctivou stručností a rezervovaností, která budí posvátnou bázeň. Kdyby to byl napsal člověk a prozradil už tak mnoho, pravděpodobně by se nedokázal zdržet, aby neřekl víc. Tak podobně při pohledu na různá proroctví lidé často ve své fantazii neváhají jít dál, než jde Boží slovo. Boží slovo je velice zdrženlivé, moc málo je v něm řeč o pekle, dokonce i o nebi. Jen tolik, kolik je nám zapotřebí, abychom v to obojí mohli věřit. Jinak nutno říci, že je zde několik faktů, které odporují různým lidovým představám. Předně ďábel dnes není v pekle, ale je knížetem mocností v povětří. Satan je bytostí, která ve velké míře ovládá tento svět. Samozřejmě v současnosti má Bohem omezené pole působnosti, dokud je tu církev. Ale v době velkého soužení bude mít na chvíli otěže plně v rukou. Dále vidíme, že ďábel není první, kdo je uvržen do ohnivého jezera. Dravá šelma a falešný prorok mají před ním tisíciletý náskok. A konečně peklo je zde popsáno jako jezero ohně a síry. Byl to Pán Ježíš, kdo nám peklo vylíčil slovy nanejvýš slavnostními. Zamysleme se nad následujícími verši.

Matouš 25:41. Potom řekne těm na levici: jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Matouš 8:12. Budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš 13:42. A hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Marek 9:44. Červ jejich neumírá a oheň nehasne. Nad tím by se někdo mohl zarazit a spekulovat. Jak může být v pekle tma a zároveň věčný oheň? Oheň považuji za výstižný symbol k zobrazení toho, čím peklo ve skutečnosti je, ujišťuje nás bratr John Vernon. Jsem přesvědčen, že octnout se ve tmě a v propasti znamená být odloučen od Boha a bez přestání se ohlížet za životem promarněným v tomto světě. Můžete pomyslet na palčivější oheň, než jaký bude prožívat člověk v pekle, až třeba zaslechne hlas svého vlastního syna: tati, já jsem tě sem následoval. Kdo si se zeptal doktora Billa Andersona? Dejme tomu, že se tam dostaneme a zjistíme, že nic z toho, co jste kázal o pekle, není pravda. Doktor Anderson odpověděl: pak se vám budu muset omluvit a přiznat, že jsem si špatně vykládal písmo, že jsem špatně pochopil, co Bůh říká. Ale dejme tomu, že se tam octnete a zjistíte, že to pravda je. Co pak? Příteli, to je pravda, tak to říká Bůh. Je to Boží slovo, na které hledíme, které si čteme. Možná mnozí milujeme Jan 3:16, ale co soudíme o tomto našem dnešním textu? Oheň je velice slabé znázornění toho, co znamená být zatracen, být navěky oddělen od Boha. Citované popisy nemůžeme redukovat na něco mírnějšího, než je skutečnost, kterou sami vyjadřují. Ani je nemůžeme nechat rozplynout v oparu nějakého předstírání, že to není tak zlé. Skutečnost dalekosáhle přesahuje popis, který tu máme k dispozici. A lidský jazyk je slaboučký, pokouší-li se vylíčit dobrou i tuhle strašlivou realitu, o nějž mluví Bůh. Věřím, že peklo je místo a že je to také stav. Od jedné významné události v těchto prazvláštních budoucích dějinách postupujeme k další. Nyní je před námi velký bílý trůn, jako soud nad ztracenými. 11. verš čtu podle kralického překladu. I viděl jsem trůn veliký, bílý a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe a místo jim není nalezeno. Velký bílý trůn lidé někdy mylně nazývají všeobecným soudem. Je všeobecný jen v tom smyslu, že všichni nespasení, všichni ztracení lidé všech dob budou vzkříšeni a budou zde souzeni. Všichni spasení, čili všichni zachránění lidé, byli vzkříšeni při prvním vzkříšení. Dokonce i svatí z doby velkého soužení měli podíl na prvním vzkříšení. Tohle druhé vzkříšení se týká ztracených lidí. Před velkým bílým trůnem dostanou zasloužené, poctivé a spravedlivé ohodnocení svých skutků a postojů vzhledem ke spasení. Jistý muž na smrtelné posteli mi řekl: pane kazateli, nemusíte mi vůbec nic říkat o tom, co mě čeká. Riziko beru na sebe.
Věřím, že Bůh bude spravedlivý a dovolí, abych mu předložil své dobré skutky. Odpověděl jsem, máte pravdu, milý pane, Bůh je spravedlivý a určitě vás nechá, abyste mu předložil vaše dobré skutky. Sám řekl, že přesně tohle má v úmyslu, ale mám pro vás novinu. Z toho soudu nikdo nevyjde jako spasený, protože Bůh jasně varuje, že nikdo nemůže být spasen pro své vlastní skutky. Až budete stát v jasném světle spravedlivé Boží přítomnosti, vaše dobré skutky budou prostě nicotné. V té souvislosti náš kazatel ve výslužbě vzpomíná na další názorný příběh ze života. Onehdy náš vnouček přinesl babičce nějaké květiny, které sám natrhal. Musím dodat, že ta kytička vypadala hodně utrápeně. Chlapec je babičce předal s velkou pýchou. Babička ho pohladila po vláskách a poděkovala za krásné květiny. Pozoroval jsem tu scénku a musel jsem se smát. A taky jsem si v zápětí uvědomil, jak slavnostně vážné to bude, až se hromada takových hodňoučkých chlapečků postaví se svými malými kytičkami před Kristem, kterého předtím odmítli. Očekávají, že Kristus se zachová jako babička, která je uznale pohladí a řekne, býval si vzorný chlapeček. Příteli, tohle je ale nesmírně vážné. Kristus musí být tvým spasitelem, máš-li v jeho přítomnosti obstát. Musíš mít oblečený plášť Kristovi spravedlnosti, jak to říká písmo. Což nevíš, že bez něho jsme a zůstáváme hříšníky a že jsme tudíž ztraceni? Samuel Jones řekl, každý o sobě ví něco, co se neodváží prozradit ani tomu nejlepšímu příteli. Znáš sám sebe? Jsi sám k sobě poctivý? Vždyť máš leccos, co si ukryl a ututlal a za nic na světě bys to neprozradil. Smůla je v tom, že Pán Ježíš jednou na soudu všechno zveřejní. Zatímco budeš předkládat svou malou kytičku, on ti poví, jaký v jádru jsi. Příteli, ještě dnes potřebuješ spasitele. Nenalhávej sám sobě, že jsi dost dobrý na to, abys obstál před Bohem.

Apelem uzavřel Pavel Vopalecký dnešní díl pořadu Světem Bible. Ten vzniká na podkladě komentářů doktora Johna Vernona McGeeho. Připomeňme, že veškeré díly najdete na stránkách ttb.bible a také připomeňme, že tento pořad najdete na webových stránkách v archivu a také na podcastových místech.

Pomalonku pokojně hrajeme v nočním vysílání Rádia 7. Jen s jednou hodinou to na chvíli přestane být, pravda, na půl hodinky. Čekají nás písničky z archivu s kapelou Ram Adonai.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Z pondělí 14. září uplynula první hodina. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Před námi repríza pořadu Písničky z archivu. Pokud vám přijde, že při vyslovení Písničky z archivu nás čeká půl hodinka, řekněme usedlá, tak jste vedle jak ta jedle.
1: Písničky z archivu.

Dobré odpoledne. Začínají písničky z archivu, které pro vás tentokrát připravila Lenka Malinová. Dnes zabrouzdáme do trochu jiného žánru, než jste možná v tomto pořadu zvyklí, ale i tak vás pamětníky snad potěší a vás ostatní mile překvapí.

Dnes si v písničkách z archivu na Rádiu 7 připomeneme plzeňskou rockovou kapelu Ram Adonai. Začínala kolem roku 1995 v křesťanském prostředí nebývale tvrdým stylem. Hráli hard rock s prvky metalu. Později zůstali u rockové muziky. Díky tomu nezůstávali jako ostatní křesťanské kapely převážně v církevním prostředí. Naopak nejčastěji hráli v různých klubech. První píseň je z jejich debutového alba z roku 1997, které se jmenovalo prostě Ram Adonai.

Texty druhého alba skupiny Ram Adonai jsou přemýšlivější a poetičtější. Objevují se tam prvky mnoha dalších hudebních stylů. Kapela Ram Adonai patřila na přelomu století v České republice k tomu nejlepšímu, co se v oblasti křesťanského roku dalo slyšet.

Zpěvák Pavel Bečvář, který byl zpěvákem a charakteristickou osobností Ram a Donaj, odešel studovat do Brna a to byl začátek konce kapely. V roce 2004 skupina ukončila svou činnost. O 5 let později se ještě sešli k pár koncertům, ale v roce 2010 činnost kapely a tuhle etapu života navždycky a na dobro uzavřeli.

V písničkách z archivu, které tentokrát připravovala Lenka Malinová, jsme si připomínali plzeňskou rockovou skupinu Ram Adonai. Mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a těším se na slyšenou zase za týden.

Další písničky z archivu jsou nachystané k poslechu v neděli v 15 hodin. Posuneme se do oblasti spirituálů. Čeká nás Spirituál Quintet a jejich album Rajská zahrada.

Posloucháte noční vysílání Rádia 7, kde ve 2 hodiny začíná Bible Guide s Jiřím Zdráhalem. Otevřeme knihu Daniel ze Starého zákona a o 14:30 jsou tu dary z rukou mistra.

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Koloským 4. kapitola, 5. až 6. verš.

Skutečný pokoj a síla pramení z toho, když zůstáváme v něm. Stojí v pozadí písničky před námi. Písničky od Solu Izrael.

0: Pokojný noční čas vám krátce po druhé hodině v pondělí 14. září přeje z Rádia 7 Broňa Procházková. Hodina před námi nabídne nejprve Bible Guide Jiřího Zdráhala. Opět otevřeme knihu Daniel, velmi zajímavou starozákonní knihu Daniel. A o půl třetí začíná relace Dary z rukou mistra, která se zabývá osobou Ducha Svatého. Jak působí Duch Svatý v životě konkrétního člověka, i o tom budou Dary z rukou mistra o půl třetí.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 8. kapitola. V této kapitole je další Danielovo vidění. Tentokrát viděl berana, který byl napaden a poražen kozlem. Čteme. Spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih. Žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co chtěl a stále mohutněl. Zatímco jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima. Sotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl na břehu, zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak na berana vstekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi, dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomoci. Daniel se tehdy zeptal anděla na význam tohoto vidění. Ten mu vysvětlil. Ten dvourohý beran, jehož si viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. Danielovi je tedy vysvětleno, že beran je perská říše, kterou porazilo Řecko za vlády řeckého krále Alexandra Velikého. Vidění pokračovalo. Kozel mohutněl dál a dál, když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových ran čtyři jiné velkolepé rohy. A anděl Danielovi vysvětlil. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři království, ale ne z jeho silou. Tento text přesně popisuje, co se odehrálo po smrti Alexandra Velikého. Obrovská říše, kterou Alexandr dobil, se postupně rozdělila mezi jeho čtyři generály. Generál Ptolemaios získal Egypt, Kassandrost Makedonii a Řecko, Lysimachos Trákii a Seleukost oblast Blízkého východu a Malé Asie. Pak se zde ale opět objevuje malý roh. Ten je zde popisován jako mocný a pyšný vládce. Z jednoho z nich, kozlího rohu, potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k nádherné zemi. Rozmohl se až k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je. Ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti knížeti nebeského zástupu, kdy zrušil každodenní oběť a spustošil jeho svatyni, srazil pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Výklady, koho představuje malý roh, jsou stejné jako v předchozí kapitole. Ti, kdo považují všechna Danielova proroctví za již naplněná, vidí v tomto pyšném vládci řeckého krále Antiochose